0: To byl výběr ze souboru moravských dvojzpěvů opus 29 a 32 Antonína Dvořáka. Zpíval sbor Bambíny di Praga pod vedením Bohumila Kulínského. Na klavír hrála Ludmila Čermáková.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcové kvartety Josefa Haydna z opusu 76 patří mezi vrcholná díla kvartetní tvorby. Autor v nich totiž zúročil mnoho roků experimentování, hledání a rozvíjení potenciálu této komorní formy. Zásadní aspekty Haydnovy tvorby, které už léty prověřování prokázaly svou platnost ve formě smyčcového kvartetu, zde vynikají opravdu v nejlepším světle. Současně se v těchto kvartetech nachází další významné novinky, které tato díla posouvají na pomyslný nejvyšší možný stupeň kvartetního mistrovství své doby. Celý opus byl dokončen v roce 1797 a dva roky na to byl vydán ve Vídni a v Londýně. Pojďme si nyní vyslechnout v pořadí šestý smyčcový kvartet S-dur z opusu 76 Josefa Haydna, a to v mistrovském podání Panochova kvarteta.

0: Dozněl smyčcový kvartet S-dur číslo 6 opus 76 Josefa Haydna v podání Panochova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Edward Elgar byl anglický hudební skladatel, působící v 19. a 20. století. V kompozici byl samoukem. Přesto je ale jeho tvorba velmi rozsáhlá. Zanechal po sobě necelých 100 opusů. Z Elgarova díla jsou důležité jeho dvě symfonie As-dur a Es-dur. Z koncertů je významný houslový koncert H-mol a violončelový koncert E-mol. Dále oratorium opus 38 a velmi úspěšné jsou rovněž jeho variace pro velký orchestr Enigma. Z komorních děl je velmi oblíbená introdukce a Allegro opus 47 z roku 1905 pro smyčcové kvarteto a smyčcový orchestr. Dále smyčcový kvartet E-mol opus 83 a také klavírní kvintet A-mol opus 84. My si dnes z Elgarova díla vyslechneme jeho první symfonii As-dur opus 55. Hraje symfonický orchestr BBC Londýn, který řídí Sir Andrew Davis.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 1 Asdur opus 55 Edvarda Elgara. Hrál symfonický orchestr BBC Londýn, který řídil Sir Andrew Davis. Arcangelo Corelli byl italský barokní hudební skladatel a houslista. Působil v několika evropských městech, nakonec zakotvil v Římě. Největší význam Corelliho pro dějiny hudby spočívá v rozvoji formy concerto grosso, kterou sice převzal od Alessandra Stradelli, ale dal jí jméno a dovedl jí k formální dokonalosti, takže se stala vzorem například pro Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha anebo pro Georga Friedricha Händla. Z Corelliho tvorby dnes vybíráme Concerto Grosso C dur číslo 10. Hraje slovenský komorní orchestr, který řídí Bohdan Varchal.

0: Na stanici D-dur dozněla poslední skladba dnešního hudebního bloku, a sice Concerto Grosso C-dur opus 6 číslo 10 Arcangela Corelliho. Hrál slovenský komorní orchestr, který řídil Bohdan Varchal. Příjemný zbytek dne, pokud možno, ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Do roku 2003 jsem vyslechnul stovky koncertů u nás i v zahraničí. Slyšel tisícovky hudebníků a poznal desítky odlišností v provedení stejných skladeb. Viděl jsem nadšené i rezervované publikum, ale neslyšel například živé provedení Mozartovy serenády B-dur dle Kechlova řazení dílo 361. A přitom jde o skladbu mimořádnou, věnovanou 13 dechovým nástrojům a ve světě známou pod označením Grand Partita. Ostatně vzpomeňte na úvod Formanova Amadea a na obdivné vyznání Antonia Salieriho věnované právě této skladbě. Od prvních taktů se vás dotýká dokonalost se zvukovou i melodickou jedinečností.

0: Tak to byla první věta Mozartovy serenády B-dur. Myslím, že většina posluchačů, kteří třeba se nevěnují vážné hudbě tak intenzivně, má spojeného Mozarta se soundem spíš smyčcových nástrojů díky malé noční hudbě, ale ono to tak kvantitativně nevychází. Mozart má samozřejmě koncerty či koncertantní skladby pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, basetový roh, ale nic nenapsal pro trubku. Víme proč?
1: To je těžká otázka. Samozřejmě teď budu spekulovat. Možná se mu zdála trubka příliš zvukově vázána na předchozí éru baroka, nebo nepoznal hráče, trumpetistu, který by jej inspiroval a vyzval k napsání koncertu tak, jako to učinil třeba klarinetista Anton Stadler. Mohl si také říci, že skvělý koncert pro trubku už napsal Josef Haydn a také jeho otec, papa Leopold, a nechtěl jim konkurovat, ale je možné, že těch důvodů může být ještě mnohem více. Je to spekulace.
0: Faktem zůstává, že Mozart vnímal dechové nástroje asi geniálně, myslím, že to dechař může
1: naprosto
0: posoudit, a že každá jeho skladba je vlastně průbířským kamenem hráčské kvality. Byť se dnes hraje na úplně jiné nástroje s daleko vypracovanější mechanikou, než byla v Mozartově době.

0: To byla část z prvního menuetu z Mozartovy Grand Partity, serenády pro 13 dechových nástrojů.
1: Tady u té skladby je ta 13 nějaká sporná.
0: V autografu je jen 12 dechových nástrojů. Hoboje, klarnety, basetové rohy a fagoty jsou po dvou a 4 lesních rohů.
1: Čili chybí tam co?
0: A 13. nástrojem je kontrabas. Jenže v prvním vydání v roce 1803, 12 let po Mozartově úmrtí, se objevuje volba mezi kontrafagotem a kontrabasem. Dokonce i v tomto pořadí. Mm-hmm. A později vyvstala otázka i mezi basetovými rohy a basetovým

0: klarinetista ze sekce berlínských filharmoniků, pan profesor Wurlitzer, který je mimochodem synem legendárního výrobce klarinetu a basetových rohů v Německu.
1: A elektronických pian.
0: A elektronických pian, mimo jiné. Tak ten mě upozornil na to, že tatínek jim připravil dva skvostné basetové rohy a že pořídili novou nahrávku. Bavili jsme se tehdy samozřejmě i o té alternativě. On ji naprosto vylučoval. Takže máme tedy nahrávku, kde berlínští filharmonici hrají, a podotýkám, bez dirigenta, nahrávka pořízená v roce 82 i na tyto nové basetové rohy firmy Wurlitzer, ale to byly sekvence, které jsme doposud zahráli. To, co nabídneme teď, a bude to adagio, druhý menuet a závěrečné finále, natočili titíž berlínští filharmonici o několik desetiletí dříve a za řízení Karl Bema. A tam je kontrabas.
1: Jiří, ještě drobnou instruktáž do rozdílu mezi basetovým rohem, basetovým klarinetem, altovým klarinetem a běžným klarinetem?
0: Ten rozsah basetového klarinetu je o tercí větší, čili až do toho C. Jinak podobné fajfkovité zakřivení, jako má saxofon, ale jako má i basetový roh. Basetové rohy měly jiná ladění, mají daleko užší menzuru hubičky a i ten tón celkově je trošku subtilnější. Ale jak už jsem avizoval, Mozart tyto nástroje přímo zbožňoval. Napsal jim mimo jiné i pětici divertiment.
1: Jiří, kdybyste ještě byl tak laskav a doplnil naše vzdělání o rozdíl mezi klasickým klarinetem, basetovým rohem, altovým klarinetem, basetovým klarinetem a jinými klarinety a rohy.
0: Ano, takže samozřejmě jiná menzura, tedy dnešní nástroje jsou širší, mají objemnější zvuk. Rozdílnosti zjevné, basetové rohy i basetový klarinet mají spíš takový fajfkovitý tvar, a rozsahem basetový klarinet je ještě o tercí níže, než je klarinet. Basetové rohy měly i odlišné ladění. Vždy se to řadilo do té sekce klarinetu, nicméně byly samozřejmě i A basetové rohy, ale ponejvíce v ladění in F a in G.
1: Takže děkujeme za doplnění manka ve vzdělání.
0: A já musím říct, že já jsem taky odstranil své posluchačské manko a že v roce 2003 jsem díky studentům Hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze a dirigentu Liboru Peškovi slyšel poprvé živé provedení Mozartovy Gran Partity, nebo chcete-li, jeho šťastné třináctky.
1: Mozartovu Gran Partitu hrají berlínští filharmonikové, řídí Karl Böhm.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Uvádějí-li se díla Antonia Vivaldiho, často u nich najdeme dvě písmena, RV a číslo. RV, to je zkrátka pro Rium Verzeichnis, tedy seznam nebo katalog Vivaldiho děl, který uspořádal dánský muzikolog Peter Rium. A číslo v tematicky vedeném seznamu. Od sonát, přes koncerty, duchovní díla, světské kantáty až k operám. Plus samozřejmě díla ztracená, nebo ta, u nichž není jisté Vivaldiho autorství. Téměř přesně 500 děl z tohoto více než 800 položkového seznamu pak tvoří koncerty. Pod signaturou RV539 najdeme i dnes velmi oblíbený koncert pro dva lesní rohy, smyčcový orchestr a basso continuo F-dur. Poslechněme si první větu, a to v nahrávce Tima Kalstra, Stephena Stirlinga, ansámblu City of London Baroque Symphonia a řídícího Nikolase Kremera u čembala.

Do obdivuhodného písňového cyklu, asi nejznámějšího Schumannova souboru písní, teď vstoupíme s proslulým finským baritonistou Jormou Hinninenem a klavíristou Ralfem Gotonim. Láska básníková, Dichter Liebe, hudební skvosty Roberta Schumanna na verše Heinricha Heineho. Píseň V překrásném měsíci máji. To je romantika, doslova.

Teď nás čeká Paul Hindemith a jeho dobře temperovaný ragtime, propojující jazz a baroko. BBC Philharmonic diriguje Jan Pascal Tortelier.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Svůj klavírní koncert číslo 20 D-moll hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart jako solista ve Vídni v roce 1785. Pár dní po koncertě psal tou dobou ve Vídni pobývající Mozartův otec Leopold dopis své dceři Nannerl o Wolfgangově úspěchu. Velkým obdivovatelem díla byl i Ludwig van Beethoven a on, stejně jako další autoři, k němu zkomponovali kadence. Pro zajímavost, toto je první ze dvou skladatelových klavírních koncertů v molové tónině. Volná věta, romance, je ovšem v B-dur a je nádherná, jak uslyšíme v podání Melvilla Tanna a London Classical Players.

kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

Béla Bartók, koncert pro orchestr a jeho čtvrtá věta Intermezzo interrotto. Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy, koncert pro housle a orchestr D-moll, tedy ze dvou ten méně známý. V finále hraje Miroslav Ambroš a Ladies Orchestra.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Franz Schubert, předehra D-dur, orchestr Prague Sinfonia řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando de Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Jeremiah Clarke, pátá část, Rondo, pochod prince dánského ze svity pro trubku. Hrají John Welles a The Welles Collection a English String Orchestra řídí William Boughton.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V roce 1946, kdy německý skladatel Paul Hindemith žil a tvořil ve Spojených státech amerických, zkomponoval čtyřvětou Symfoniu Serenu, již mu premiéroval Dallaský symfonický orchestr s Antalem Dorátem. Druhá věta Symfonie Sereny, to je Hindemithova humorná parafráze Beethovenova vojenského pochodu číslo 1, složeného v roce 1809. Jeho motivy procházejí celou větou proplétané v hravém kontrapunktu. Poslechněme si. Geschwindmarsch by Beethoven od Paula Hindemitha hraje Gewandhaus Orchestr Lipsko, diriguje Herbert Blomstedt.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Následuje madrigal frankovlámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigal Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Každá ze čtyř symfonií Johannesa Brahmse v průběhu let dostala jakési přízvisko, přívlastek, jenž ji charakterizuje. První je patetická, druhá pastorální, třetí heroická a čtvrtá elegická. Nás bude v příštích minutách zajímat ta třetí, dílo zralého 50-letého mistra, prvně uvedené v roce 1883. Dirigent Hans Richter o něm hovořil jako o Brahmsově heroice. Obávaný hudební kritik Hanslick ji označil za umělecky nejblíže k dokonalosti. Premiéru měli v rukách vídeňští filharmonikové. Nám zahrají ti berlínští pod taktovkou Claudia Abáda. A to překrásnou třetí větu. Jejíž melodie se mnohokrát objevila i v populární hudbě či ve filmu. Frank Sinatra na ní zpíval Take My Love. Mimo jiné provázela americko-francouzský film s Ingrid Bergmanovou a Yvem Montanem ve francouzštině nazvaný Aimez vous Brahms, máte rádi Brahmse. Ostatně Montan pak na onu melodii naspíval jeden svůj slavný šanson. Ale teď v té původní podobě, jak se zrodila v hlavě velkého Brahmse a jak zní ve třetí větě symfonie číslo 3 F-dur, berlínští filharmonikové Claudio Abbado.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtů. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení, které má přes stovku potvrzených obětí. Ostrava hostí několikadenní setkání tisíců mladých věřících. A čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 23 až 28. Vysoké školy potřebují více peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
3: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
4: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
5: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
4: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země Abelarda de la Espriy se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí. Více než 1500 domů je podle prezidenta poškozených a 61 budov se úplně zřítilo. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po půl osmé ráno. Vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Kolumbijská geologická služba zaznamenala i další dva otřesy o síle 2,8 a 4,8 stupně. Úřad potvrdil, že hlavní zemětřesení bylo nejsilnějším za poslední desetiletí. V Ostravě začíná právě dnes celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat taky s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny nebo sport a koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka, jak upřesňuje generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Čudek.
6: Co je pro naši diecézi specifické, průmyslová zóna nebo areály, které budou vidět i z té Černé louky, kde se to bude odehrávat. Většina zase bydlí na úplně druhém konci Ostravy v Porubě. Tím, jak se budou přesouvat, tak uvidí vlastně to město v celé kráse.
2: Hantec je nově zapsán na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Se zápisem pomohli brněnským popularizátorům Hantecu taky vědci z Akademie věd.
7: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakryt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
8: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
9: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
8: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní, odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dopoledne bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy kolem 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
10: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, je čas cest, objevování i návratů k příběhům, které stojí za to připomenout. A nejenom k příběhům, ale také k lidem. Včera, v den svých 94. narozenin, zemřel spisovatel Vladimír Páral. Jeho novely a romány zachycovaly mezilidské vztahy i realitu socialismu. A tak si ho připomeneme několika rozhovory z našeho rozhlasového archivu. Ale budeme se vydávat i za místy, která mají co vyprávět. Podíváme se do Písecké synagogy. Má bohatou historii, ale na svou obnovu pořád čeká. A zamíříme do Litomyšle, kde vzniká neobvyklá betonová kaple. Více už za chvilku. Právě začínáme 6 minut po 6. Dobré ráno.
2: Dobré ráno i s hudbou Doménika Scarlattiho nebo Leoše Janáčka a taky Karla Filipa Emanuela Bacha. Německá komorní filharmonie Brémy s Pávou Jervim teď ve větě symfonie číslo 1 Ludvika van Beethovena.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: hudba Ludvika van Beethovena v 6 hodin a 10 minut.
1: Obraz Panny Marie Pomocné, který věřící na Zlatohorsku uctívají už 300 let, se po restaurování vrací do Zlatých hor. Slavnostně ho přivítají už tuhle neděli při poutní mši. Obraz z počátku 18. století je významná kopie pasovské Madony Lukase Cranacha staršího.
0: Restaurátorský průzkum potvrdil, že byl namalován na jedlovém dřevě, pokáceném v letech 1713 a 14. Odborníci odstranili pozdější přemalby, obraz vyčistili a zachovali jeho původní malbu.
1: Do poutního kostela Maria Hilf se vrátí až po dokončení rekonstrukce hlavního oltáře. Ta potrvá 4 roky a bude stát necelých 5 milionů korun. Teď máme 11 minut po 6. a přejeme příjemné ráno.

0: pianista Miroslav Sekera v části sonáty Doménika Scarlattiho v 6 hodin a 14 minut v úterý 11. srpna.
1: Kaple vytištěná z betonu, která odlišně reaguje na sluneční svět v různých denních dobách i ročních obdobích. Přesně taková právě teď vzniká v Litomyšli.
0: Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cílafe cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam můžou lidé vyrazit na procházky.
1: No a jak to teď vypadá u nově rozestavěného cíle, na to se šla podívat i naše reportérka Barbora Soukupová.
2: Nad lesoparkem Černá hora jsme s mluvčí radnice Petrou Jiráňovou a tady už jsou položené první části železobetonové kaple. Teď to má na výšku asi 3 metry.
3: Ano, celkově by to mělo být 9 metrů na výšku a 3 metry na šířku.
2: Je to složené z jednotlivých dílů, některé jsou ještě na zemi a dělníci je budou v průběhu srpna a září doplňovat. Z té konstrukce, co zatím vidíme, tak trčí železné tyče, na které se právě dílce napojují a jsou speciální metodou vyrobené 3D tiskem z betonu. To je vidět vlastně na těch jednotlivých vrstvách.
3: Ano, jsou to takové vrstvičky vrstvené na sebe, které vlastně tiskla právě ta 3D tiskárna v tom požadovaném tvaru.
2: V tom plášti už je teď takový průhled.
3: Ano, celá ta stavba má vlastně v sobě zakomponované principy z geometrie, optiky a akustiky, takže tak zvláštně těmi otvory bude procházet slunce a zároveň by měla mít i nějaké akustické vlastnosti celá ta stavba po dokončení.
2: Zároveň stavba bude odkazovat na piaristický řád, který má v Litomyšli velkou tradici.
3: Ano, je vlastně věnovaná svatému Josefu Kalasanskému, což byl zakladatel řádu piaristů.
2: A kdy budou práce hotové?
3: Tak kaple by měla být dokončena nejpozději v průběhu září, protože bychom ji rádi slavnostně otevřeli nebo slavnostně představili veřejnosti v rámci Archimyšle, která probíhá v Litomyšli vždy první víkend v říjnu a je to vlastně takový festival, který je věnovaný Světovému dní architektury.
2: Na stavbu nové kaple město vyčlenilo 1 milion korun. Zbytek nákladů pokryjí dotace a sponzorské dary. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Leo Šenáček, třetí část Světy pro dechové sexteto Mládí v 6 hodin a téměř 24 minut na Vltavě.
1: Hezky si mi nahrál, Leo Šenáček byl propojený s Pískem, protože tam měl jednu ze svých lásek, jednu ze svých velkých můz. Písek, to je moje zamilované město, a tak se tam právě teď podíváme. Do druhé světové války sloužila k bohoslužebným účelům, potom se změnila ve skladiště oděvů a taky klobouků.
0: Do písecké synagogy se postupně vrací život, i když ale nevypadá jako před 150 lety.
1: O víkendu si ji lidé mohli prohlédnout během Dne židovských památek.
0: A komentovanou prohlídku doplnil židovskými písněmi místní pěvecký sbor Sonitus.
2: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč.
3: Tak je to proto, že v té synagoze v 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně, a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice a zabílili nám všechno tu nádhernou výmalbu, což bylo takové jakoby štěstí v neštěstí, protože díky tomu se potom restaurátorům podařilo odhalit překrásné malby, které my tam dneska můžeme obdivovat.
2: Vladimír z Písku se přišel podívat do písecké synagogy a viděl její prostory vůbec poprvé.
4: Určitě výborný. Takovýhle místo kouzlící. Pěkný, mě líbilo se mi to i ten koncert na konci.
2: Vidím, že i rodina si našla cestu do písecké synagogy, co vás sem přivedlo?
5: Rádi objevujeme nová místa, a my jsme vůbec nevěděli, nebo já jsem respektive třeba nevěděla, že synagoga je přímo na tomto místě, takže jsem se ráda podívala a objevila nové krásy Písku.
2: A maminka?
6: Dědurková. Mě to spíš překvapilo celkově, protože chodím tou uličkou pořád a vidím jenom ty plechové vrata. Vlastně nic jiného pořádně není vidět. A to na mě překvapilo ta velikost. Hlavně to druhý patro. Spodní samozřejmě čeká na opravu, to je vlastně původní skladiště, ale to horní patro, to je úplně fascinující.
2: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z Městské knihovny v Písku.
7: Tak teď po 3 roky knihovna získala projekt z Ministerstva školství, z operačního programu Jana Amos Komenský, a díky tomu je možno v synagoze pořádat různé vzdělávací programy a asi ty 3 roky také ukážou, jaká bude ta budoucnost další, jestli se povede synagogu nějak těsněji spojit s knihovnou a postupně třeba získat peníze na její obnovu.
2: A tu by si písecká synagoga skutečně zasloužila. Koncert židovské hudby pod malovaným klenutým stropem ukázal, že by to mohlo být znovu pěkné místo k setkávání. Z Písku Pavla Kuchtová, Český rozhlas.

0: parádní jazzový standard z roku 1949 z pera Karla Sigmena. Crazy he calls me, říká mi, že jsem blázen, uzavřel první půl hodinu našeho ranního vysílání. Teď je tedy 6:30, příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů, což je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Školy podle rektorů nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, protože by tím ohrozily kvalitu výuky. Maďarský parlament bude dnes volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Toho nominovala vládní strana TISA. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce Tamáš Šujok byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA ho minulý měsíc donutila k odchodu z funkce změnou ústavy. Americký prezident Trump podepsal výkonné nařízení, které požaduje přepracování doporučení dětských očkování. Ty se mají ze stávajících 18 snížit na 11. Informuje o tom veřejnoprávní BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám do 3 samostatných dávek. Nařízení zkritizovaly Americká akademie pediatrie i výrobce vakcín Merck. A ještě počasí, čekejte dopoledne polojasno až skoro jasno a odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy kolem 30. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Taky to. A teď ještě přidáme kulturní tipy pro dnešní den s datem 11. srpna. Na zámku Troja v Praze pokračuje od 17:30 večer letní série hudebních večerů, vernisáží a tance. Pořádají Galerie hlavního města Prahy a Český rozhlas Radio Wave, a to pod názvem Riviera 2.
2: V pražské Vylepele je od 18 hodin komentovaná prohlídka výstavy obrazů, kreseb a fotografií Antonína Stříška. Má název Svět odvedle.
1: V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně začíná výstava tvorby sochaře Ondřeje Olivy. Výstavu tvoří hned 8 objektů.
2: 6 hliníkových a 2 bronzové sochy a doplňuje ji audiovizuální projekce, která simuluje ponor pod vodu.

0: Posloucháte Vltavu, 6 minut po půl sedmé. Včera v den svých 94. narozenin zemřel známý spisovatel Vladimír Páral. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. V našich osudech na Vltavě Vladimír Páral už před lety vzpomínal na svůj život, na literární začátky i na okolnosti, které jeho tvorbu ovlivnily. A pořád ještě se k Páralovým osudům můžete na našem webu vltavarozhlas.cz vrátit. Ale Vladimíra Párala si teď připomeneme z několika rozhovorů z našeho rozhlasového archivu. A začínáme ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil do známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.

0: Vodislav ptá se v písni Kyana Linal z alba A Little Love z roku 2019. Jsme na Vltavě dohráli 2 minuty před 6:45. Máme úterý 11. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Některé příběhy vůbec nestárnou, jenom pokaždé odhalují jinou tvář touhy, samoty a také lidské slabosti. No a přesně taková je Tramvaj do stanice Touha Tennesseeho Williamse.
0: Filmová adaptace vznikla už v roce 1951, ale dnes večer si na Vltavě můžete poslechnout rozhlasovou hru z roku 2021.
2: Je v režii Petra Mančala s Helenou Dvořákovou, Magdalenou Borovou, Petrem Mlněničkou, Markem Holím a dalšími herci v rolích. Tak si pojďme poslechnout malou ukázku.
3: Promiňte.
4: Hledáte něco?
3: Řekli mi, ať jedu tramvají do stanice Touha. A pak přesednu a jedu 6 stanic a vystoupím na Elizejských polích.
4: Tak to jste tu správně.
3: Tohle jsou Elizejská pole?
5: Jaký dům hledáte?
3: Počkejte. 632.
4: No, tak to jste ho právě našla.
3: Jedu za svou sestrou, Stelou Diboa. Tedy paní Kovalsky.
5: Aha. Ty tady bydlej, no.
3: Tady ona bydlí?
4: Jo, v dolním patře a já v horním.
5: No, ale zrovna jste ji propásla. Aha. Šlo koukat na bowling.
0: To byla ukázka z dnešní rozhlasové hry Tramvaj do stanice Touha. V hlavních rolích vztahového čtyřúhelníku, tedy Helena Dvořáková, Magdalena Borová, Petr Lněnička a Marek Holý. Poslouchejte od 20 hodin.
2: A na co nemusíte tak dlouho čekat, to je dnešní úvaha. A tentokrát to bude takové literárně laděné vyprávění o jedné obyčejné cestě do mokřadu, které se ale postupně promění v úvahu o pozornosti, o paměti a také o smrti. Úvahu pro nás napsal Petr Borkovec. Jdeme ji za pár minut.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Orly a Gil Šahamovi, třetí část romantických kusů Antonína Dvořáka. 10 minut před 7 hodinou ráno na Vltavě.
1: Co všechno může člověku proběhnout hlavou během takové obyčejné procházky mokřadem? Třeba první věta detektivky nebo vzpomínka na japonskou báseň o mrtvém kaprovi. A nebo úvaha nad tím, jak pozorně vnímáme svět kolem sebe. Je tu Petr Borkovec.
2: Naposledy jsem tím mokřadem procházel někdy na začátku ledna. Voda byla všude zamrzlá, jistě až ke dnu. Břehy a chodníky oddělující proudící vodu od stojatých partií jako skleněné. Ale po sněhu ani památky. Vzpomínám si, že jsem za chůze přemýšlel o první větě nějaké anglické detektivky, kterou jsem ten den ráno otevřel v knihovničce na nádraží. To, že jde o detektivku, jsem poznal podle edice. Název ani jméno autora mi nic neříkali. Šli jsme po cestě podobající se říčnímu korytu. Věta se mi líbila. Byla věrná krajině, její autor asi bude dobrý pozorovatel. A také zdálo se mi, skryl do té úvodní věty nenápadné znamení, varování. To, co nás čeká, nebude v žádném případě jednoduché. Představil jsem si, jak se čtenář, po tom, co se ponoří do napínavého příběhu, vrátí na začátek a cesta podobající se řece, která vyschla nebo změnila tok, dostane nový, najednou tak zřejmý význam. Zapátral jsem na stránce. Brzy ráno, vymrzlý na vymrzlém nádraží, jestli se dál píše o muži a ženě. Zda jde o pár. Na tu první větu jsem ale při procházce myslel především proto, že přesně takovou cestou připomínající řečiště, se k mokřadu mezi městem M a vesnicí S přichází. Byl jsem tady sám. Tehdy i teď. Když už jsem se o té procházce rozpovídal, v lednu se mi také nad padlými dávno mrtvými kmeny, co ležely v různých výškách pod vrstvou nažloutlého ledu, vybavila japonská báseň o mrtvém kaprovi, kterého si jde autor prohlédnout, ačkoliv venku mrzne. Objevil jsem ji díky jednomu známému, který mi čas od času doporučí četbu. Většinou něco neobvyklého, specialitu, jak říká. O autorovi mi tentokrát pověděl jenom to, že jeho otec byl mnohem slavnější básník nežli on, jeho prvorozený syn. Nic víc. Víc asi nevěděl. V tom trojverší, které přesně znělo za hrozného mrazu, si jdu prohlédnout velkého, leklého kapra. Bylo tolik pozorné přítomnosti a bezelstnosti, snad až dětinské. O čem to básník vlastně píše? Mluvil jsem sám pro sebe a prodíral se chrastící vysokou trávou na hrázích. Proč zmiňuje, že mrtvý kapr je velký? Proč zdůrazňuje, že vychází do nesnesitelného mrazu, aby ho mohl zkoumat? Připadalo mi, že celá situace směšně trvá na něčem, co vůbec není. A zároveň jsem báseň nemohl pustit z hlavy, protože se dotkla čehosi, co jsem už někdy dávno poznal. A byl jsem si naprosto jistý, že je úplná, že nepotřebuje dořečení. Velká stříbřitá skvrna, tak jsem si to pojmenoval, v níž se báseň v mé hlavě proměnila, představovala oslňující vstup do důvěrné skutečnosti, kde se děje všechno najednou a já dovedu každou jednotlivost registrovat a udržovat s ní spojení. Mrtvá ryba v básni, představoval jsem si, že leží na břehu nebo zamrzlá v mělčině pod ním a že básník se k ní vrací. Způsobila, že jsem ve zmrzlé mokřadu hledal zvíře nebo jeho ostatky. Veršer Juty Idy, jak se básník jmenoval, vypovídali i o jednoduché lidské zvědavosti, o přitažlivosti leklého těla velké ryby, které se zjeví z temnoty na denním světle, hraje ještě živými záblesky a barvami, nebo se nachází v pokročilém rozkladu a z jeho útrob trčí páteř stočená v tak živoucí záhyb, že působí jako rybí ocas ve chvíli, kdy se při lovu vymrští nad hladinu. Ale kromě spadlého volavčího hnízda, mělkého, jako dno velikého proutěného košíku, jsem na nic nenarazil. Začal už duben. Odpoledne se rozsvítilo a cesta k mokřadu se po dešti podobá říčnímu korytu mnohem přesněji než v zimě. Už z dálky se ozývají velcí ptáci.
1: Tak to byla úvaha spisovatele a básníka Petra Borkovce. Bylo to putování krajinou i vlastními myšlenkami.
0: Charlie Parker, toho slyšíme 5 minut před 7 a přejeme hezké úterní ráno.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy správy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. Maďarský parlament bude volit prezidenta. Poslanci nominovali jediného kandidáta. V zámku v náměšti na Hané na Olomoucku dnes začíná květinová výstava. A čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních a hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
6: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
5: Správa státních rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Obcím s nedostatkem pitné vody je správa schopná zajistit cisternu, ale prázdnou. Pitnou vodu si do ní musí obce sehnat sami. Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda Nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
7: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník András Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
5: Baka v čele maďarského nejvyššího soudu skončil poté, co ho v roce 2011 odvolala vláda bývalého premiéra Viktora Orbána. Kritizoval totiž reformu justice, kterou Orbánova vláda prosadila. Podle verdiktu Štrasburského soudu ale bylo jeho odvolání nelegitimní. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se ale stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
8: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Interiéry zámku v náměšti na Hané na Olomoucku zdobí tradiční výstava květin. Vernisáž expozice je dnes v 16 hodin v sousední kapli Nejsvětější Trojice. V sobotu se návštěvníci můžou vypravit na speciální podvečerní prohlídku s vůní květin, jak říká kastelánka Jitka Vychodilová.
9: Takže je to již tradiční akce, každý rok máme jiné téma. Letos to vychází tak, že 260 let od vzniku zámku. Už jsme měli třeba květiny ve spojitosti s krajkami, s klobouky, se dřevem, s kovem,
10: se sklem, prostě těch možností byla spousta.
5: Květinová aranžmá si návštěvníci zámku v Náměšti na Hané budou moci prohlédnout až do neděle.
11: Počasí.
5: Dopoledne bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy kolem 30. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, někdy stačí trošku změnit úhel pohledu a známá místa, slova i stavby nám začínají najednou vyprávět úplně jiné příběhy. A tak se za chviličku vydáme za uměním, za vědou i architekturou, které spojuje odvaha hledat nové cesty. Zastavíme se v Paříži, kde výtvarné umění a poezii propojuje francouzský umělec azerbajdžánského původu Babi Badalov. A jeho výstava se odehrává na poměrně nečekaném místě, a to v sídle komunistické strany Francie. Proč? Tak to jsme zjišťovali. Přesuneme se taky do Prahy, do budoucnosti české vědy. Univerzita Karlova na Albertově totiž staví biocentrum za skoro 5,5 miliardy korun. A teď hledá vědce, který určí jeho další směřování. A vrátíme se tak trošku i do minulosti. Legio banka od Josefa Gočára v ulici Na Poříčí v Praze je výrazným symbolem optimismu první republiky. A právě o ní bude další díl našeho seriálu o pražském kubismu a rondokubismu, který otevřeme za malou chvilku.
1: A co budeme hrát mezi 7 a 8? Uslyšíte Johna Coltrane a Johnnyho Hartmana, potom taky Michaela Ivanoviče Glinku, uskupení Skety nebo Jiřího Gebrota. Začneme s Johanem Nepomukem Humlem.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Vinton Marsalis, National Philharmonic Orchestra a část koncertu pro trubku Johanna Nepomuka Humla.
1: Slovo rondokubismus velmi dobře prodává, ale architekti po první světové válce nechtěli dělat oblý kubismus, oni chtěli manifestovat československou státnost. Tohle neříkám já, to tvrdí historička architektury Vendula Hnítková.
0: Ve druhém díle série o pražském kubismu a rondokubismu s ní redaktorka Alena Rokosová mluvila nejenom o historických a společenských souvislostech.
2: Banka československých legií je jedna z nejvýznamnějších staveb stylu, který vznikal na počátku 20. let, který měl vlastně reprezentovat ten étos a vizualitu nového státu.
3: Říká v Rušné ulici na Poříčí historička architektury Vendula Hnítková. Legiobanka je vrcholným rondokubistickým dílem Josefa Gočára. Dnes je součástí komplexu Paláce Archa a dobře rámuje naše vyprávění o kubismu a rondokubismu.
2: Rondokubismus je vlastně jedno z asi 15 označení pro poválečnou architektonickou a umělecko-řemeslnou produkci nebo i také část vizuální kultury. A je to styl, který je opravdu reakcí jednak na předválečný kubismus, kdy architekti šli naprosto odvážně do hledání nových výrazových prostředků, které měly artikulovat uměleckou volnost, kreativitu a svobodu. Pavel Janák vlastně, když jakoby euforicky vstoupil na scénu výroby kubistických interiérů ve svém podniku, který vlastnil společně s Josefem Gočárem pražské umělecké dílny, to vnímal, že to je jakoby krok k jejich uměleckému osvobození a vlastně nebudou jakoby omezováni poptávkou. Tak velice záhy zjistili, že tak to jednoduché nebude.
3: Kubistický design zkrátka podporu veřejnosti úplně nezískal. Navíc vypukla první světová válka, která přímo zasáhla většinu protagonistů kubismu.
2: To byla ta generace mladých mužů, kteří tedy museli vstoupit do rakousko-uherské armády. Někteří z nich se potom stali legionáři. Pavel Janák prošel východní frontu, kde byl postřelen a ta válečná léta mu poskytla určitý čas kontemplace.

0: to je první věc, že to není žádná slepá ulička, ale je to prostě součást naší identity, velice důležitá. A na počátku 20. let už se začíná vlastně emancipovat modernismus prostřednictvím několika vůdčích architektů, včetně známého Le Corbusiera, který přijel do Prahy. A když viděl Janákův palác Adria, tak řekl, že to je bomboniéra. Takže jako ty odsudky byly velice vtipné a velice hojné. I ti původní protagonisté Janák s Kočárem velice záhy tento dekorativní aparát opouští.
1: Vraťme se ale ještě na začátek 20. let, kdy se podle návrhu Josefa Gočára staví symbol sebevědomí a optimismu Nové republiky, Legiobanka, do jejíž plastické fasády, provedené v národních barvách, se doslova propisuje historie.
0: Ta banka není tedy jenom jakoby důležitá stavba jako finanční instituce, ale je to opravdu jako manifest státotvorného poslání. Vidíme velice bohatý sochařský dekor, který v tom horním vlisu zaznamenává osudy legionářů, to je dílo Oty Gutfreunda, a pod ním jsou takové čtyři velice hluboké reliefy od Jana Šturzy a ty dokumentují jednotlivé důležité bitvy, které legionáři svedli. V těch exteriérech se velice často uplatňovala kontrastní barevnost bílé a červené. Přičemž tady v případě té Legiobanky historik umění František Žákavec označil tu červenou za symbol revoluce.
2: Dvoje skleněné otevírací dveře. Zůstaneme tady u schodiště.
0: My jsme vlastně ve vstupní chodbě, která nás vede k centrální dvoraně, která se nachází tedy ve vnitrobloku. Národní styl byl proslulý tím, že nenechal žádný prostor prázdný. Tady vidíme na těch mramorových obkladech, že to je ta kombinace té červené s tou bílou. To samé se vlastně vztahuje na tu dekorativní mříž. Ale když se potom podíváme nahoru, tak vidíme na stropě, že už se objevují i další tóny. A tady se vlastně dostáváme do tvorby Františka Kysely, což byl malíř, grafik, designér, pedagog, takový stálý spolupracovník Pavla Janáka a Josefa Gočára. A tady tedy on dekoroval především tedy stropy a některé stěny v interiérech. Možná navrhoval i ty vitráže v té hlavní dvoraně.
2: Ty vitráže zeleno-žluté, je to hodně skla, hodně zlata. No je to prostor, který rozhodně stojí za návštěvu a vstoupit sem může kdokoliv z ulice, minimálně do toho přízemí.
3: No a zítra se zaměříme na méně známé stavby kubismu a rondokubismu v centru Prahy.
4: Za pár let se na pražském Albertově otevře největší vědecké centrum v novodobé historii Univerzity Karlovy. Reportáž nabídneme za chvíli.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Dietrich Buxtehude, část sonáty pro housle, violu da gamba a basso continuo v 7 hodin a téměř 25 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Univerzita Karlova má ambici posunout českou vědu na světovou úroveň. Na pražském Albertově teď staví biocentrum za bezmála 5,5 miliardy korun a hledá pro něj v mezinárodním výběrovém řízení globálního lídra.
0: Uznávaného vědce, který určí strategický směr špičkového vzdělávání a výzkumu.
2: Nové centrum do 3 let propojí přírodovědce, lékaře, matematiky i fyziky, a to v jednom z největších univerzitních projektů v České republice.
3: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
4: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
3: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá Vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují dvě podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
4: V těch podzemních podlažích najdeme veliké jednotky, které združují drahé a obrovské tedy přístroje, například mikroskopy nebo i jiná zařízení, která slouží třeba k měření určitých parametrů biologických.
3: Společný projekt Přírodovědecké, první lékařské a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy propojí výuku se špičkovým základním i aplikovaným výzkumem. Po dokončení v něm najde zázemí přes 800 zaměstnanců a až 700 studentů.
4: Studenti zde se vlastně budou učit vědou, protože to je nejlepší způsob, jak studenty připravíte na pak nějakou stáž zahraniční.
3: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
4: Cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery, protože uřídit takhle obrovské centrum dá spoustu práce.
3: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
5: Tou první je biochemie a metabolismus, druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci, pak je tam infekce a imunita, chemická syntéza, no a potom tou poslední částí je spektrální a strukturní výzkum materiálu.
3: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měli zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Snad vás trošku rumba flamenco skladba Chica Corea roztančila. Hrálo nové trio Chica Corea v 7:30. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard, což je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ elektřinu prodával. Vysoké školy žádají od státu více peněz kvůli rostoucímu počtu studentů. Na univerzity přicházejí silné populační ročníky a školy proto navyšují své kapacity. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jejich rozpočty naopak sníží. Ministerstvo školství původně navrhovalo přidat vysokým školám 4 miliardy korun. O konečné podobě rozpočtu se ale teprve rozhodne. Turecký parlament schválil zákon stanovující právní rámec pro rozpuštění zakázané strany kurdských pracujících. Zákon podle agentury Reuters poskytuje právní ochranu mnoha bývalým ozbrojencům, kteří nespáchali konkrétní trestné činy. Zároveň umožňuje přerušení výkonu trestu u některých lidí odsouzených za členství ve straně. Podle Reuters se jedná o významný krok směrem k ukončení dlouhodobého konfliktu. Ruská liberální opoziční strana Jabloko se nemůže účastnit zářijových parlamentních voleb. Rozhodl o tom tamní nejvyšší soud. Podle právníka Jabloka se strana má v plánu proti verdiktu odvolat. Před soudní budovou se shromáždilo několik stovek převážně mladých příznivců. Žalobu na protiválečné Jabloko podala nacionalistická strana Rodina. Její vůdce Jabloko obvinil z přijímání financí od třetích stran ze Spojených států a Německa. A ještě počasí, čekejte dopoledne polojasno až skoro jasno a odpoledne od severozápadu vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy kolem 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A možná vám teď trošku pomůžeme s plány pro dnešní den. Třeba na zámku Trohoja v Praze pokračuje od 17:30 večer letní série hudebních večerů, vernisáží a tance. Pořádají Galerie hlavního města Prahy a Český rozhlas Radio Wave, a to pod názvem Riviera 2.
2: V pražské Velepele je od 18 hodin komentovaná prohlídka výstavy obrazů, kreseb a fotografií Antonína Stříška. Má název Svět od vedle.
1: A zastavit se můžete i v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Tam začíná výstava prací sochaře Ondřeje Olivy. Její expozici tvoří 8 objektů, 6 hliníkových a 2 bronzové sochy.
2: A doplňuje je taky audiovizuální projekce.

0: předehra. Koupeře Ruslan a Ludmila Michaela Ivanoviče Glinky. Českou filharmonii řídil Karel Ančerla.
1: Propojuje výtvarné umění a poezii. Francouzský umělec azerbajdžánského původu Babi Badalov pracuje se základním vyjadřovacím prostředkem, tedy se slovem. Po dlouhých cestovatelských peripetiích se nakonec usadil ve Francii.
0: Jeho dílo čerpá z životních zkušeností a komentuje geopolitickou situaci. Pařížský Tokijský palác mu teď věnuje výstavu, kterou ale slavná galerie uspořádala mimo své prostory.
1: A naši stálou spolupracovnici Marii Sýkorovou zajímalo, proč právě v sídle komunistické strany Francie. A tak se na to kurátora a ředitele Tokijského paláce zeptala.
2: Guillaume Desanges mi vysvětlil, že budova, kterou navrhl slavný brazilský architekt Oscar Niemeyer, jedna z mála realizací, která vznikla pro Paříž a pařížský region. Niemeyer tady uplatnil klasicky beton a bílou sádru. Je to unikátní mít od něj takovouhle modernistickou stavbu přímo v srdci Paříže.
3: Par ailleurs, il y a une association ici qui organise des expositions dans ce lieu.
2: Právě v této budově, nedaleko metra Kolonela Fabiena, navíc sídlí asociace, která pořádá výstavy. Budova má bohatou historii, nejen politickou. Niemeyer stavbu pro stranu navrhl zdarma, jako vyjádření podpory. V přízemních prostorech teď vystavují dílo umělce, který komunismus zažil doslova na vlastní kůži, ještě z dob bývalého Sovětského svazu, prvně v Baku, pak i v Petrohradu.
3: En ex-URSS, donc de l'autre côté du rideau de fer.
2: Babi Badalov pochází z Azerbajdžánu, studoval v Rusku, nakonec uprchl z Azerbajdžánu, kde mu hrozil postih za jeho homosexualitu. Žil v New Yorku i v Británii. Na cestách se dorozumíval, jak mohl. Nakonec se usadil ve Francii.
3: On dirait qu'on pourrait le présenter comme une œuvre de peinture, une œuvre picturale principalement. Hein. Ce sont des peintures réalisées sur des tissus. Aussi beaucoup de recyclage. Et puis l'autre originalité, c'est que c'est de la peinture, mais qui utilise beaucoup le mot.
2: Druhým originálním přístupem této malby, obrazu, je to, že používá hodně slov. Je to téměř kaligrafie, lingvistické umění. Patrné je, jak jsou slova a kresby, řekněme, zvlněné, jak vycházejí z arabské abecedy. Kresby a písmo mají odkaz k muslimským tradicím.
3: Il y a beaucoup de références derrière nous à Malevich, par exemple, les avant-gardes russes des années 20, 30.
2: Dalším nesporným vlivem v jeho tvorbě je Malevičův avantgardismus, říká Guillaume. A v současnosti je to zejména kultura punku a graffiti.
3: Plus aussi plus récemment des influences avec le punk. Le punk, pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a cette immédiateté comme ça du geste punk, il y a cette urgence, cette nécessité avec des matériaux pauvres aussi.
2: Podle Guillaume, ale nic nepřevyšuje druhé. Vše je hybridní a hodně to vychází z jeho nomádského způsobu života, z migrování, prostě z cest.
3: Une œuvre qui est très hybride et qui est aussi très liée à la question du langage. Et là, on va plus loin un peu dans le concept, hein, n'est-ce pas? Le concept, c'est que il travaille à partir de sa position de migrant, hein, de personne immigrée, qui a beaucoup voyagé, qui a été exilé de son pays.
2: Pracuje ze své pozice migranta, z pozice toho, kdo byl vyhnán ze své země. Babi Badalov tak ukazuje to, co ne všichni chtějí přiznat, a sice, že je cizincem. Cizincem, který to nezapírá, naopak se k tomu přiznává a zkouší komunikovat. A komunikuje takovým způsobem, jakým mu to zrovna jde, tedy ne vždy dokonalým jazykem dotyčného státu, ale na komunikování má prostě právo.
3: Je suis étranger, étranger, étranger, je sais que je suis étranger. Être un étranger, ça n'empêche pas la communication, mais au contraire, c'est peut-être une des conditions de la communication. Un grand artiste aujourd'hui, Babi, hein, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de grandes biennales internationales.
2: Nebrání se tomu, naopak to Babi Badalov vyzdvihuje jako povinnost. Dodává ředitel Palais de Tokio a kurátor výstavy Guillaume Desanges. Babi Badalov dnes patří k předním umělcům. Jehož dílo se pravidelně představuje v předních muzeích a galeriích. Jeho současná výstava v Paříži bude k vidění až do 20. září. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Ondřej Ruml a uskupení Skety v nahrávce z roku 2017, minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A my teď míříme do Švédska, protože archeologové v jeskyni na ostrově Gotland objevili ostatky těhotné ženy z doby kamenné. Jejich stáří se odhaduje na 9000 let.
0: Alexander Rosen z Jostrand, archeolog, označil nález za velmi neobvyklý. Na ostrově v Baltském moři zahájil vykopávky v roce 2023.
2: Sjostrand je nezávislý výzkumník a s kolegou archeologem se dostali k nejhlubší vrstvě jeskyně, která je datována do doby kamenné. A právě odhadují, že ty ostatky jsou staré mezi 7 a 10 000 lety, ale vzhledem k místě nálezu je podle nich nejpravděpodobnější stáří právě 9000 let.
0: Nález z tak pradávné doby značí, že lidé Gotland osídlili krátce poté, co se vynořil z Baltského moře po poslední době ledové a že nešlo jenom o průzkumníky.

0: Filharmonie Orchestra u nás na Vltavě 4 minuty po 7:45.
1: Vizitka.
2: A dnes přijde režisérka Hana Pinkavová. Dokument je pro ní způsob, jak se přiblížit k lidským osudům, talentu a také odvaze jít si vlastní cestou. Hana Pinkavová natočila přes 100 autorských dokumentů. Věnovala se příběhům výrazných osobností i mladých talentů.
0: Stojí taky za celovečerním filmem Za opunou Velehor o horoleskyni Dyně Štěrbové. Ve vizitce ji můžete poslouchat po 10:00 dopoledne.

0: pianista Tomáš Výšek a malá rozhlasová improvizace Jiřího Gebrota.
1: Jiří Orten se dožil pouhých 22 let, osud byl v jeho případě opravdu až děsivě přesný. Právě v den svých 22. narozenin ho v Praze srazila německá sanitka, ale nechal za sebou opravdu mimořádné dílo. A jeden z jeho textů vybírá herečka Magdalena Borová.
2: Básnění.
3: Jiří Orten odešel ve 22 letech. Jeho verše mě ohromují svou zralostí. Stejně jako je báseň koncentrovaným sdělením, jako by i život Ortena zhutnil do času, který mu byl vyměřený, a on uzrál rychleji než ostatní. Téma samoty a dialogu se smrtí je v jeho díle všudy přítomné. I když znám báseň Pohádka už od puberty, dozrála jsem k ní na rozdíl od básníka velmi pomalu. Je mi 40 a najednou ke mně mluví jinak. Třeba tématem nemluvení, stichání, mlčení v kontrastu k řeči, kterou jednou vyslovím, kterou je třeba dopovídat. Jiří Orten, Pohádka. Tohle je černý les. Po mechu v páru si měkce našlapují kolouši. Vzduch rosou ojíněn si čichá k jaru. Na plné plíce z něho okouší. Zahouštím jeskyně, která má ale komín, svou černou tlamu roztáhla. Zdá se ti, že byla u las komín a pak se probudila znenáhla. A nyní mrzí se a smutně hubu suší. Na jazyku má plno slin. Stepilé prstence dýmu, v nichž cítíš duši, okolo pusy zamazanou od malin. A teď, kdo zůstává v té jeskyni, v té tlamně? Znáš ho přec, pana Jelena. Ty znáš ho asi tak, jako tvá ruka zná mě, jako zná papír moje písmena. A víš, krom koloušů má ještě pacholíčka a oči hluboké a mocné parohy. A pásává se v dálce, blízko síčka a blízko ticha, blízko oblohy. Už přijde divá ženka, dočkáš se jí, hned ti ten příběh budu povídat. Už přitancuje, už se lesknou oči její, už začínám se sladce bát. Najednou byla tu a my ji nečekali. Strpení, Jezinko, až srdce ustane bušiti na poplach, až budem zase malý. A věci promluví a skutky, ústa ne. Strpení, Jezinko, už přeci otvíráme. Co jsi? Jsi vodopád? Jsi les? Jsi stance věc? Strpení, Jezinko, do náruče tvé zráme, jak zralé hrušky do ní padnem nakonec. Unes nás. Odnáší a tančí s tebou lehce přes malou mítinu a do křoví a tam, kde se ti najednou nelíbí, kam se nechce. A voláš, naříkáš vstříc lesním temnotám. Přes hory, přes doly, kde jsi, má domovino? Kde jsi, kde paseš se, mé drahé bezpečí? Kde jsi, nevědomí? Kde jsi, můj sne, mé víno? Kde jsi, můj lektvare? Kde jsi, co vyléčí? Strpení, Jezinko. Odnes mne zase domů, můj jelen neslyší, můj jelen zabloudil. Možná, že kopyto se někde zasmeklo mu, vždyť kdyby mohl snad, jistě by u mne byl. Strpení, Jezinko. Je pozdě. Dál tě nese, dál, kde jsou močály a dále, kde je mha. Od tvého domova tanečně vzdaluje se. Už brzo budete tam, kde tě roztrhá. Polikej, co jsi chtěl. Rozbij se o skaliska, skrvav si rty a věz, co dávno, dávno vím. Byl býval kdysi dům a při něm louka blízká. Bývala byla řeč, již jednou vyslovím. A pak se rozpláču a příběh dopovídám. Strpení, Jezinko, ještě mě neodnes. Stichám a chvěji se a svoji lásku hlídám. A to je jelen můj. Má jeskyně, můj les.
1: Slyšeli jsme Ortenovu pohádku, která vyšla ve sbírce Hrob nezavřel se v Mladé frontě roku 1969. A verše přednesla a také okomentovala herečka Magdalena Borová.
0: Mimochodem, Magdalenu Borovou uslyšíte taky dnes večer na Vltavě v jedné z hlavních rolí dramatu Tramvaj do stanice Touha od 20 hodin.

0: Teď je 8 hodin, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Skupina ČEZ v prvním pololetí 2026 vydělala přes 18 miliard korun. Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtů. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Turisté v Praze za první pololetí utratili meziročně o 18% více peněz. A bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 23 až 28. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard, což je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ elektřinu prodával, říká mluvčí společnosti Ladislav Kříž.
3: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
2: Skupina ČEZ podle Kříže taky zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Provozní zisk by se měl pohybovat mezi 109 až 114 miliardami korun. Očištěný čistý zisk, ze kterého se vypočítává dividenda pro akcionáře, by měl dosáhnout 31 až 35 miliard, tedy o miliardu víc, než ČEZ předpokládal ještě na jaře. Vysoké školy potřebují více peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
4: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
5: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
6: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
5: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: V Rajhradě u Brna třídí vysokoškoláci tisíce knih po zesnulém brněnském historikovi Miloši Stehlíkovi. Muž na sklonku života věnoval své svazky tamnímu benediktinskému opatství. S katalogizací pomáhají studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Proč Stehlík zvolil zrovna Rajhrad, popisuje převor Naum Tomáš Vraspír.
7: Měl vždycky rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěl, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
2: Sbírku uvidí návštěvníci kláštera i tamního památníku písemnictví zřejmě v září. Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijeli bezmála 4 miliony turistů, což je o zhruba 1% více než loni za tuto dobu. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu taky víc utrácejí. Pokračuje Klára Janderová, mluvčí společnosti Praxity Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
8: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni.
2: Letošním vítězem Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích se stal houslista Arnau Petřivalský. Dalšími oceněnými byly v rámci slavnostního gala večera taky Kristian Strkula nebo Anna Pavlicová. Uvedla to ředitelka Akademie Veronika Petrášová. Letošní jubilejní 30. ročník se konal souběžně s 19. ročníkem festivalu Svátky hudby v Luhačovicích. Akce nabídla koncerty, intenzivní výuku i individuální lekce. Prestižních interpretačních kurzů se zúčastnilo 18 mladých houslistů a 3 studenti klavírní spolupráce z celé republiky.
0: Počasí.
2: Dopoledne bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty potom 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy kolem 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, na Vltavě se každé všední ráno mezi 6 a 10 pro vás snažíme propojovat světy umění. Někdy můžeme vidět umění v orchestru, jindy zase umění vypráví obrazem, anebo vzniká v takovém dialogu dvou lidí a někdy překvapí právě tím, jak nečekaně se tyto světy propojují. Před 150 lety se v Bayreuthu poprvé rozezněl celý Wagnerův Prsten Nibelungův. A tak si výročí připomínáme novým speciálním seriálem. Včera jsme hledali místo pro Wagnerovo vysněné divadlo, dnes se podíváme dovnitř. Proč je bayreuthský Festspielhaus dodnes výjimečný a proč v něm Wagnerova hudba zní tak trošku jinak? Tak to se dozvíme krátce po 8:30. Přesuneme se ale i k výtvarnému umění. Nový autorský komiks Dorty a pasti ukazuje, co se může stát, když se střetnou dva umělecké světy. A výstava Láska v Atriu na Bořislavce zase představuje tvorbu dvojice Matěje Hrbka a Alexandry Svatek. Co vzniká, když každý tvoří po svém, ale zároveň tak trochu společně? I to jsme pro vás zjistili. 8:06 za celý dnešní ranní tým přejeme hezké ráno.
2: Nabídneme také Holikou trio Gustava Holsta nebo Petra Iljiče Čajkovského. Trevor Pinnock z The English Concert teď v symfonii číslo 35 Wolfganga Amadea Mozarta.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Část Hafnerovy symfonie Wolfganga Amadea Mozarta, 10 minut po 8 ráno.
1: Co se stane, když se střetnou dva umělecké světy? Prolnou se? Propojí se? Na výsledek se teď můžete zajít podívat do kulturního prostoru Atrium na pražské Bořislavce, kde začala výstava s romantickým názvem Láska.
0: Nejde ale o romantickou idylu, spíš o dialog mezi dvěma umělci, kteří pracují každý zvlášť, ale tvoří společně pár.
1: A naše redaktorka Zuzana Filipková se vypravila na Bořislovku za sochařem a kreslířem Matějem Hrbkem a konceptuální umělkyní a tatérkou Alessandrou Svatek.
2: Hlavně jsme nechtěli, ať je to výstava čistě o nějakém našem jako osobním životě, když to je tam hodně promítnutý, a chtěli jsme trošičku se posunout nějakou obecnější úroveň té lásky a ilustrovat nějaké jako zbližování, propojování dvou lidí v nějakých fázích té sociální interakce. Takže proto tady máme naše díla, která jsme přinesli, kterou jsme měli. To jsou jako dvě individua, tak jako fungujeme normálně. A pak jsou tady další pokusy o společnou práci nebo o napodobení partnerovi práce.
3: Vysvětluje téma a název výstavy Láska, sochař a kreslíř Matěj Hrbek. Výstavou putujete víceméně v kruzích. V atriu na Bořislavce je uprostřed stála instalace, kde z kmenů rostou živé květiny. A je tu také vodní prvek. Umělci mají svá díla právě i uprostřed této džungle. Stojíme v samotném centru této instalace, kde je socha Láska, na které oba umělci pracovali dohromady. Vypadá jako zvláštní želva nebo zvíře z jiné planety.
2: Kterou jsme od začátku vymýšleli přímo pro tenhle prostor, přímo pro tuhle výstavu. Od prvních nápadů, už který při prvním setkání jsme začali tady vymýšlet, tak už jsme se začali o té soše nějak jako bavit. Ty nápady prošly milionem transformací. A jsme nakonec přistoupili k tomu, že jsme použili jako základ jsme použili sochu, kterou Alessandra před lety vytvořila pro jinou výstavu, instalaci, pak ji recyklovala, pak se rozbila, pak sloužila jako podložka pod stůl, různě nám všude možně zavazela. Když jsme už konečně se pustili do té práce, tak já jsem ji znova objevil.

0: které z dálky působí, jako kdyby byly udělané ze skla. Kolem této instalace jsou do kruhu udělané panely, na kterých z obou stran visí díla. Z vnitřní strany jsou to Alessandřiny práce, nebo kombinace obou autorů, a z vnější uvidíte kresby Matěje Hrbka.
1: To vlastně, jak kdyby to byla taková jako země koule, takže zvenku jsou ty Matějovy kresby a obrazy, což jsou většinou krajiny. Přestože jsou atypický, tak jsou to krajiny nebo nějaký jevy na povrchu zemským, v jednom případě pod povrchu zemským, ale jsou to jako příběhy v krajině. Pak tu máme 4 díla, které jsou společný, kde každý jsme dělali jednu část. Nejsou úplně smíchaný, jsou kombinovaný a vždycky je to takový panel a uprostřed je čočka a v některých případech já jsem dělala venek a Matěj dělal vnitřek a v jiných případech je to naopak. A ta socha vlastně uprostřed té země koule, to je ta socha je jediný dílo, který je naprosto smíchaný.
0: Alessandra Svátek tu má například sérii děl, kterou tvoří skla, ve kterých napodobila praskliny z konkrétních oken.
1: Já jsem těma dílama nahradila ty rozbitý okna. Vlastně je to taková oprava. Byl to takový můj jako dárek pro tu budovu, ke kterým mám nějaký vztah. Je to prádelna v Českém Krumlově. To je takový prostor, který se tam dlouho snaží vybojovat to, aby tam mohl zůstat a být pro místní lidi a aby úplně nebyl pohlcený.
2: Je to galerie.
1: Turistickým.
3: Turismem.
1: No, přesně tak.
0: Matěj Hrbek je známý svými často i velkoformátovými barevnými kresbami, které někdy působí až jako koláže. Stojíme před dílem, ve kterém doslova šlehají blesky.
2: Je tady mnoho blesků z barevného nebe, přímo do nějakého rozžhaveného středu země. Obraz se jmenuje Stvoření. Je to ilustrace nějakého rozběhnutí života, kdy vlastně se i předpokládá, že elektřina jako taková byla i u prvního oživení organismu, takže tam hrála roli i elektřina.
4: Takže to je ten konkrétní obraz, ale když se zeptám tedy obecně, co rád zobrazujete?
2: Jsou to většinou jako krajinné výjevy, ve kterých se děje nějaká dramatická událost.
5: Na výstavu Láska se do Atria na Bořislavce v Praze můžete vydat až do poloviny října. Vstup je zdarma.
6: A za chviličku společně prolistujeme nový komiks s názvem Dorty a pasti. Je od Lucie Lučanské a stojí za to po něm sáhnout? Na to se za chviličku zeptáme Pavla Kořínka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.

0: Josef Bažík, Pavelka, Fresh Uncles v nahrávce z konce 90. let a píseň My Crazy Head v 8 hodin a 20 minut.
1: K výrazným osobnostem současné české ilustrace a autorského komiksu rozhodně patří Lucie Lučanská. Na cenu Granček Design byla nominovaná už 3x a letos by mohla přidat možná další nominaci.
0: Tentokrát za nový 200-stránkový autorský komiks Dorty a pasti. Jaký je? Zeptáme se Pavla Kořínka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pavle, vy jste nám teď o prázdninách sem do studia přinesl celou řadu komiksů, které jsme společně prolistovali, recenzovali. Dorty a pasti, ale na mě na první pohled působí tak trošku jinak. Jak byste tu knížku posluchačům přiblížil? S jakým typem komiksu se tady potkáváme?
2: Tak zatímco v těch minulých případech to všechno byly, řekněme, tradiční komiksy vydávané v takovém tom klasickém nakladatelském modu, komiksy vyprávějící různé příběhy obrazem i textem, komiksy, které nějakým způsobem vstupují do té, jako řekněme, střední hladiny komiksového provozu nebo nějakého středního proudu, tak tady se potkáváme s výhonkem takového toho artového autorského komiksu s knihou, která je asi stejným dílem komiks ke čtení jako nějaký výtvarný autorský artefakt, nesnad kvůli nějakému výjimečnému zpracování, ale kvůli tomu, že už svým podáním, způsobem vyprávění, způsobem, jakým je nakreslena, vyžaduje, myslím, trochu jiného čtenáře, vyžaduje přistoupit na nějakou jinou estetiku a na nějaký jiný model vnímání. Je to určitě komiks, který se nestratí, který, když bude ležet mezi těmi ostatními na komiksovém pultu, tak si ho každý všimne, ale je to prostě komiks, který opravdu je trochu jiný.
0: Jakou má artový komiks v českém prostředí tradici? Představuje živoucí scénu?
2: Vlastně docela ano, byť zůstává ještě trochu víc ve stínu toho komiksu, který dlouho stál ve stínu, byť v posledních letech už myslím, se komiks může těšit velké přízni publika i médií. Tak artový komiks tady s námi je dlouho, výrazněji v českém prostředí nebo nějakou kontinuální linii můžeme sledovat minimálně od počátku tisíciletí, kdy nakladatelství Divus a některé další nakladatelské domy vydávaly komiksy právě vzniklé kolem vysokých škol výtvarného zaměření, kolem Umprumky nebo kolem akademie. Ostatně Dorty a pasti nebo Lucie Lučanská je absolventkou Umprumky ten komiks vlastně do téhle linie poměrně těsně zapadá.
1: Já tou knížkou listuju, teď jsem došla nakonec jednoho, nevím jestli příběhu nebo jedné kapitoly, a tady se píše: milé čtenářstvo, právě si na konci kapitoly, teď prosím knížku zavři, otoč hlavou dolů a můžeš začít další kapitolu. Ale když listuju tou knížkou, Pavle, tak mám pocit, že tam asi není nějaký jako kontinuální příběh. O čem vypráví, co čtenáře čeká?
2: Ono to je něco, co jsme zatím nezmínili. Ta kniha je zrcadlová, ta kniha vypráví vlastně dva příběhy, které se uprostřed protnou, proto lze otočit a číst z druhé strany. On tam nějaký příběh je, ale samozřejmě nehraje úplně tu nejdůležitější úlohu. Je tam příběh dvou hrdinů. Jedním je hrdinka, která instaluje fotopasti na objednávku movité klientele a večer se chystá na koncert a cestou si tak přemítá o výtvarném umění. A tím druhým je Arpád, který se živí jako kuchař cukrář při svatebním cateringu, ale sní o tom, že by mohl vytvářet takové velké umělecké dortové kreace. A ten zase čte knížky o lucidním snění a vydává se do takových snových krajin. A do toho tam vstupují takové zvláštní bytosti a zvláštní události. Ten příběh tam je, ale je to příběh, který je stejným způsobem jako jiný a stejným způsobem zvláštní a netradiční, jako je zvláštní a netradiční ta kresba. Je to příběh, který určitě k tomu způsobu zpracování výborně sedí. Je to komiks, který působí dohromady jako celistvé dílo, netluče se tam ten vizuál s tím vyprávěním, ale tak jako je potřeba přistoupit na jiný způsob myšlení o výtvarném projevu v komiksu, tak je, myslím, potřeba přistoupit na jiný způsob nebo na jiná očekávání od toho příběhu, když čteme Dorty a pasti.
0: Lucie Lučanská není na výtvarné scéně nováčkem. Jak zapadají do dosavadního díla Dorty a pasti?
2: Tak ona Dorty a pasti vydává, jestli se nepletu, vlastně po dvou dětských knihách, které vydala předtím. To byla kniha Vnímání a Pod stanem, dvě takové velmi, velmi myslím, podařené práce. Jedna věnovaná smyslům a druhá velmi atmosféricky líčící ty první zážitky z prvního nočního stanování. V Dortech a pastích se vrací k komiksu, který od začátku byl jednou z jejich disciplín, věnovala se mu už při studiu na Umprum, a je to v této oblasti, myslím, její zatím nejambicioznější dílo. Už tím rozsahem 200 stran je to vlastně velmi, velmi rozsáhlý komiks. V té linii artového komiksu jsme z českého prostředí zvyklí spíše na ty sešity kolem 20-30 stránek, ne na takhle rozsáhlá díla, i tím mohou Dorty a pasti představovat nějaký výrazný milník celé té scény a jejího díla.
1: Komiks, který možná změní vaše představy o tom, jak také může vypadat takový komiks. Pro nás Dorty a pasti zhodnotil Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Budeme se, Pavle, těšit opět příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: a Fat String Quartet a část smyčcového kvartetu číslo 1 Petra Iljiče Čajkovského.
1: A už jsme to tady také dnes ráno několikrát zmínili. Včera v den svých 94. narozenin zemřel známý spisovatel Vladimír Páral. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu.
0: Už dříve ve vltavských osudech Vladimír Páral vzpomínal na svůj život, literární začátky i na okolnosti, které ovlivnily jeho tvorbu. Stále můžete poslouchat na vltava.rozhlas.cz.
1: No ale Vladimíra Párala si teď připomeneme z několika rozhovorů tady z našeho rozhlasového archivu. A začínáme ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
2: Nebudeš puding?
3: Ulovit jednu svou velrybu.
2: Jestli chceš puding?
3: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
4: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
5: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé Vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
4: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
6: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
4: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
7: Co je pro vás vrcholem bídy?
8: Když nemůžu psát.
7: A váš ideál pozemského štěstí?
8: Moci psát.
7: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
8: Kulturním ataše v Římě.
7: Hlavní rys vašeho charakteru?
8: Tuhost.
7: Co pokládáte za svou největší chybu?
8: Netrpělivost.
7: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
8: Zrušení literatury.
4: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
5: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
4: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.

0: Georg Friedrich Händel, první část svity pro trubku a orchestr.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: No, nevím, jestli to tak můžu říct, ale myslím, že ano. Německé město Bayreuth. To je poutní místo Wagneriánů z celého světa. Ostatně najdeme tam divadlo, které sám Richard Wagner navrhl do posledního detailu tak, aby co nejlíp sloužilo jeho operám.
0: Právě odvážná architektura, neobvyklé uspořádání hlediště i tajuplné orchestřiště dodnes fascinují hudebníky a posluchače.
2: Pojďte se s námi podívat do Festspielhausu společně s naším reportérem Danielem Jägerem.

Richard Wagner neusiloval v Bayreuthu jen o novou divadelní budovu. Chtěl vytvořit úplně nový způsob, jakým budou jeho hudební dramata znít. Proto ukryl orchestr pod jeviště a zakryl ho dřevěnou stříškou. Diváci tak nevidí ani jednoho hudebníka. Zvuk se nejprve odráží od jeviště a teprve potom se spojí s hlasy na scéně. Orchestr je měkčí, méně ostrý a nikdy nepřekrývá zpěváky. Ti pak mohou zpívat mnohem jemněji, ne tak exponovaně, jako v běžném operním domě.

Na tomto zvuku se podílí i samotná architektura sálu. Hlediště nemá lóže a vlastně ani balkóny, které by zvuk tříštily. Je vystavěno podle antického střihu, jako vějíř, takže z každého místa v hledišti je krásně vidět. Bayreuthský orchestr také není stálým tělesem. Každé léto se v něm schází špičkoví hráči z předních německých a rakouských orchestrů, berlínských a vídeňských filharmoniků, orchestru lipského Gewandhausu, Staatskapelle Dresden i dalších těles. Mnozí z nich říkají, že první dny zkoušek a představení byly nejtěžší v jejich kariéře. Hrát v zakrytém orchestřišti znamená slyšet kolegy úplně jinak než obvykle. Navíc v obrovském horku. Festspielhaus je skoro celý ze dřeva a není v něm klimatizace, takže se hráči v orchestřišti cítí jako v sauně.

A je to výzva také pro dirigenta. Nemůže spoléhat jen na to, co slyší. Zvuk se k němu vrací se zpožděním a zkušenosti získané v jiných divadlech zde často neplatí. Už od počátku festivalu v roce 1876 se s tím dirigenti poměrně potýkali. A platí to víceméně dodnes. Například Christian Thielemann jednou řekl, že dirigovat v Bayreuthu znamená naučit se poslouchat jinak. A podobně mluvili i jeho předchůdci Hans Knapertsbusch, Karl Böhm nebo Daniel Barenboim. Každý z nich si vytvořil vlastní zvukový ideál, ale všichni vycházeli z prostoru, který navrhl sám Richard Wagner.

Bayreuth je místo, kde je možné skladatelovu hudbu slyšet snad nejblíže jeho představě. Zda je to skutečně pravda, o tom se vedou spory už 150 let. Jisté je jediné, nikde jinde na světě nezní prsten Nibelungův tak, jako v Bayreuthu. A neexistoval by bez mimořádných hlasů. Jak se během 150 let proměnil ideál Wagnerovského pěvce a proč je dnes Helden tenor, tedy hrdiný tenor, jedním z nejvzácnějších hlasových oborů? To si řekneme zase příště.

0: Do německého Bayreuthu se vydáme opět zítra ve stejném čase, tedy krátce po 8:30. Připomínáme si letošní 150. výročí prvního kompletního uvedení Wagnerova prstenu Nibelungova.
1: Francouzský architekt a sochař André Bloch vybudoval pozoruhodný soubor staveb, včetně vlastního domu, a to počátkem 50. let. Nedávno tohle místo navštívil i náš spolupracovník historik designu Adam Štěch, a tak se s námi podělí o zážitky.

Should be happy, sure, if it's so good.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Vybírali jsme z Planet Gustava Holsta, Merkur okřídlený posel a Filharmonia orchestra.
1: A pravidelně pro nás vybírá pozoruhodné stavby náš stálý spolupracovník, kurátor designu a architektury Adam Štěch. A tak už je s námi ve studiu. Dobrý den, Adame.
2: Dobré ráno.
1: Na počátku 50. let začal francouzský architekt, sochař, designer a teoretik André Bloch budovat na svém pozemku v Bedonu, nedaleko Paříže, pozoruhodný soubor staveb.
0: Jeho vlastní dům, ale především originální skulpturální objekty z cihel jsou zásadní příklady jeho teorie o obyvatelných sochách.
1: Adame, tak nám řekněte, kdo byl André Bloch a jaký význam má pro francouzské umění a architekturu?
2: Já si myslím, že obrovský. Na stranu druhou je pozoruhodné, že třeba i ve Francii chybí o André Blochovi nějaká zevrubná publikace, na které ale jsem se letos dozvěděl, že se pracuje, takže by měla vyjít. A já si myslím, že André Bloch je něco jako pro nás třeba Karel Taige. Jo, takový vlastně, když to tak řeknu, dříč avantgardy, který opravdu všechny ty disciplíny, které jsme tady vyjmenovali, tak se jim věnoval. Nebyl to tedy jenom praktik, architekt, ale byl to i sochař, výtvarník a hlavně teoretik. A ve 30. letech založil jeden z nejdůležitějších evropských magazínů o architektuře, který vychází dodnes, jmenuje se, a teď mi promiňte za moji francouzštinu, L'Architecture à jour d'hui, což je architektura našich dnů nebo dnešních dnů, a je to vlastně opravdu velmi důležitý takový jako časopis, který třeba v 50. letech byl velmi jakoby silným hlasem francouzské avantgardní architektury. Takže André Bloch, i přesto, že ho moc neznáme mimo Francii, tak si myslím, že je opravdu velmi zásadním vlastně zástupcem té celoevropské avantgardy.
0: Co přesně tahle osobnost vybudovala na svém pozemku v Meudonu?
2: Tak on nejdřív v polovině 50. let si tam postavil vlastní dům, který je relativně konvenční. Je to taková krásná modernistická vila do tvaru bumerangu, má takový jako takové zakřivení. A tento dům navrhoval se svým kamarádem, kolegou Claudem Parantem. Taková zajímavost. Claude Parent na konci kariéry byl spoluautorem naší pasáže Myslbek tady na Příkopech v Praze. Jo, ale Claude Parent jako architekt začínal už v 50. letech a právě spolupracoval s André Blochem na tom jeho domě. Tam v tom domě měl studio. A vlastně u toho domu na té zahradě, tak si později na začátku 60. let postavil dva takové objekty zvláštní, a to jsou právě objekty z cihel, které vypadají jako takové skály vlastně umělé, a uvnitř jsou, dá se do nich vstoupit, a jsou to takové vlastně pavilony. Jeden je takový přízemní, takový opravdu pavilon, a druhý objekt je taková věž, která má takový labyrint schodišť, po kterém se dostanete až nahoru. Vidíte krásný výhled na Paříž, a vlastně to jsou takzvané obyvatelné sochy, což je téma, kterému se André Bloch věnoval, kde vlastně spojil ty obě své vášně, což byla architektura, design a sochařství. Takže on opravdu věřil, že budeme žít, řekněme, v sochách, a právě tyto dva objekty na jeho zahradě jsou takovými jeho vlastně vzácnými realizacemi tohoto konceptu. Zajímavost je ta, že v 60. letech se v jedné té soše točil film, který se jmenuje Who is Polly Magoo? Kdo je Polly Magoo? A to je takový kultovní film, satiricky koncipovaný film o módní scéně 60. let a o vlastně o modelingu. A dělal ten film William Klein, takový slavný fotograf, režisér módní. A právě jedna ze scén, ze slavných scén módní přehlídky, tak se odehrává právě v tomto jednom, v té jedné obyvatelné soše.
1: Leccos už jste naznačil, Adame, abych si naši posluchači mohli udělat trošku lepší představu. Podívejte se na náš Facebook. Adam pochopitelně v Maison Bloch taky pořídil spoustu fotek, které můžete na našem Facebooku vidět. Ale přesto, Adame, zkuste nám to ještě trošku popsat. Jakou má soubor podobu dnes?
2: No, dnes vlastně má velmi autentickou podobu, velmi originální. To i proto, že celý ten pozemek se všemi těmi objekty, které tam André Bloch vytvořil, tak koupila jedna pařížská galeristka, sběratelka umění, která vlastně se o ten soubor poměrně hezky stará. Má tam dneska svoji aktuální sbírku a tuším, že právě celý ten pozemek a dům koupila od vdovy po André Blochovi v 90. letech a dokonce někdy ten soubor nebo tu zahradu svoji otevírá veřejnosti při různých takových těch dnech památek nebo podobně, tak vlastně ho otevírá a je to poměrně živé centrum, protože ona pomalu tu celou zahradu, celý ten areál vlastně doplňuje i současnými uměleckými intervencemi, takže tam je třeba skleník od architektů Lacaton Vassal, což jsou držitelé Pritzkerovy ceny, Oscara za architekturu, jedni z nejvýznamnějších francouzských architektů, tak asi před 5 lety jí tam postavili skleník takový, ve kterém taky může trávit svůj čas.
0: Historik designu Adam Štěch nás seznámil s tvorbou Andrého Blocha. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Taky děkuji.

0: Teď je 9 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 130 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země se pohřešuje 188 lidí. Více než 1500 domů je podle něj poškozených a 61 budov se úplně zřítilo. Otřesy o síle 7,4 stupně vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně více uchazečů než dřív. Pokud stát financování nezvýší, nebudou podle rektorů moci v navyšování počtu studentů pokračovat. V roce 2027 by se tak na veřejné vysoké školy mohlo dostat maximálně 59 tisíc nových studentů. Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur. To je přitom polovina částky, na kterou zemědělci vyčíslili škody způsobené suchem za předchozích 10 let dohromady. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře. Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které požaduje přepracování doporučení dětských očkování. Ty se mají ze stávajících 18 snížit na 11. Informuje o tom veřejnoprávní BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám do 3 samostatných dávek. Nařízení zkritizovaly Americká akademie pediatrie i výrobce vakcín Merck. A ještě počasí, bude polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, takový prázdninový výlet nemusí znamenat jenom zdolání nějakého vrcholu nebo objevování místa z turistického průvodce. Někdy stačí totiž jenom vejít do takového starého domu, nechat si vyprávět jeho příběh, třeba prostřednictvím předmětů, které přežily celé generace. A tak se ve výletech s Vltavou už za pár minut vydáme do Jeseníků, konkrétně do penzionu Rejvíz. Z původního hostince z roku 1795 se za první republiky stal vyhledávaný hotel, který proslavili své rázné vyřezávané židle s podobiznami místních štamgastů. Část tohoto vybavení ale málem zmizela. Řezbářská tradice přece jenom dnes znovu ožívá, a tak se za ní společně s Alešem Spurným a Matějem Matelou vydáme.
2: A kam se vydáme? V hudbě, třeba za Edvardem Kriegem, Jeanem Philippem Rameauem a taky dalšími. Na úvod Jiří Imlouf, píseň Když si připalujou.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: víno.
1: Album Teď z roku 2025 a Jiří Imlau v 6 minut po 9 dopoledne.
2: Teď míříme do Jeseníků. Penzion Ravies, ten má historii, která sahá až do roku 1795. Za první republiky se z původního hostince stal vyhledávaný hotel a jeho interiér proslavili hlavně svérázné vyřezávané židle, které nesly podobizny tamních štamgastů.
1: Po válce se objekt proměnil v rekreační středisko ministerstva vnitra, později patřil odborům a část původního vybavení málem zmizela.
2: Naštěstí ale dnes se zdejší řezbářská tradice opět rozvíjí a penzion svou unikátní sbírku dál rozšiřuje.
1: Ve výletech s Vltavou na tohle místo právě teď míříme s Alešem Spurným a Matějem Matelou.
3: Výlety s Vltavou.

0: Přicházíme do vesnice Rejvíz. Je to jedna z cest mezi Jeseníkem a Zlatými horami. Je to vesnice velmi oblíbená. Mě trochu připomíná Kersko, protože ji tvoří dlouhá alej a jak se přesvědčíme, žili tu také originální rázovití lidé. Německy ten název zní Rejvízen. Když se podíváme do Wikipedie, tak tady máme vlastně dvě podoby toho jména, Rejvízen a Rejvízen, přičemž to schát se překládá jako bohaté louky. Mně se zdají být bohaté.
1: Jsou to louky v řadě, Rejvízen.
0: To také by souhlasilo. To, čemu se říká starý Rejvíz, tak to je trochu bokem od té aleje.
1: Původ sahá do 18. století, kdy tu vznikl přepřažní dvůr. Ten dnes již neexistuje, stál na tom starém Rejvíze. A posléze tu začaly vznikat první stavení. Hospoda, do které za chvilku zamíříme, patří k těm nejstarším. No a o tom, že sem nemířili pouze kolonisté z německojazyčných oblastí, ale i z slovanských, svědčí příjmení, která tu máme v tom 18. na začátku 19. století zachovaná, což byl například Klimoš.
0: Říká etnograf Jesenického muzea Matěj Matela, se kterým se vypravujeme za osudy lidí v horách pod pradědem. A teď se tedy pojďme občerstvit do toho proslulého starého penzionu. Deutsche Art, Grüß Gott, Treugewart. Na zdech vidíme výjevy s jesenickými jeleny a laněmi. Lustry jsou vyrobeny z paroží a vyřezávaných figur. Vidíme tu i starý gramofon. Na zdraví. A tady můžeme otevřít už po druhé v cyklu Výlety s Vltavou knížku Matěje Mately Brateček z Bretnova o 20 pozoruhodných životních osudech mizejících jeseníků. A dostat se do minulosti toho Rejvízu, tak kapitola se jmenuje Alfred Brauner mezi pípou a dlátem. Temným lesem kráčí skupinka lidí, vrací se od tajuplného velkého mechového jezírka, v jehož černých vodách lze prý s úderem půlnoci spatřit věž kostela bájného města Hunohradu, které pán Bůh za prostopášný život jeho obyvatel nechal propadnout do země a zaplavit. Zahlédnout nejvyšší bod hříšného města se však podaří jen těm, na nichž neulpěl žádný hřích. Mírné zklamání účastníků těchto pravidelných nočních výprav se ale při jejich návratu rozplynulo v okamžiku, kdy na ně z lesa vyskočil přízrak mytického pastýře Gila, právě toho nešťastníka, který dle pověsti ve vsteku probodl holý chléb za to, že nebyl jako obvykle namazaný máslem a způsobil tak zánik Hunohradu. No a dál líčíte, kdo vlastně se pod maskou Gila skrýval a kým tam byl k tomu mechovému jezírku nedalekému vyslán.
1: Skrýval se tam údržbář z místního hostince, kde právě sedíme, a k tomuto úkolu jej povolal samozřejmě hostinský Alfred Brauner, hlavní postava dějin tohoto místa.
0: Teď sedíme v místnosti, která není všem hostům běžně přístupná.
1: Tady tu místnost zhotovil a svými dřevořezbami doplnil právě již zmíněný Alfred Brauner, který za dlouhých zimních večerů, které jsou na Rejvíze ještě delší a ještě chladnější než jinde, vyřezával tedy nejenom ty slavné židle okolo, ale i nejrůznější sošky, užitkové předměty. A tohle je to, co zbylo z Braunerových časů.
0: Dnes je naprosto běžné, že v horách i v těch vysokých polohách jsou hotely, penziony. Ovšem tady tahle ta budova, kde se nacházíme, předstihla tu turistiku a ubytování, hlavně v časech nevlídných, které tady bývaly často poskytovala útočiště.
1: Tuto hospodu zakoupil v roce 1896 Josef Brauner, otec zmíněného Alfreda, který v podstatě nezhledné krčmy, která sloužila i jako přepřažní hostinec místním formanům, kteří přejížděli ze Zlatých hor do Jeseníku, tak z ní udělal místo na poměrně vysoké úrovni, protože si uvědomoval, že budoucnost Jeseníků tkví v turismu. Z dnešního pohledu je to tedy velice vizionářské vidění a přetvořil v podstatě toto místo v turistický středobod Jeseníků, jímž si troufám tvrdit, zůstává dodnes. Takže Josefu Braunerovi

0: skutečně vytvořil fenomén, jemuž v Jeseníkách v té době nebylo rovno.
1: Teď se nacházíme tedy v tom nejstarším místě toho objektu.
0: Ano, nacházíme se ve Weinstube, ve vinárničce, která představuje perlu celého tohoto dnes rozlehlého objektu.
1: Takovou zdejší největší atrakcí jsou asi ty vyřezávané židle.
0: To je další z důkazů o Braunerově mimořádném podnikatelském talentu. On zavedl pravidlo, že člověk, jehož podoba je na židli, tak bude moci si vždycky na tu židli sednout. Což samozřejmě ty lidi, místní štamgasty i přespolní, lákalo do tohoto hostince o to více, že měli vlastní židli. A zároveň to bylo i lákadlo pro hosty zdaleka, kteří si tuto zajímavost fotili, vyprávěli o ní. V roce 1944 vznikl film U pěti veverek s Jindřichem Plachtou, kde si tyto židle střihli takovou malou roličku.
1: Když se zadíváme do těch tváří lidí z Rejvízu a z okolí, z podobněných štamgastů, tak někde vidíme celkem normální děvče nebo babičku a jinde je to velmi ostré vyobrazení.
0: Když se v novém tisíciletí navázal na tuto tradici prostřednictvím řezbáře Tomáše Cidlíka z Fridku Místku, tak on začal spodobňovat současné štamgasty v realistickém duchu. Kdežto Alfred Brauner, přesně jak jste řekl, se nebál sáhnout k trochu drsnějšímu dlátu, dalo by se říci. Máme tu řezníka z Jeseníku vypodobněného jako Čuníka, chalupníky, kteří se šklebí. Nedozvíme se, jestli tento způsob spodobnění se místním zamlouval či nikoliv. To je další z věcí, která tím odsunem zanikla.
1: Vy se ve své knize odkazujete k vlastivědcům, k písmákům, kteří zaznamenávali historii kraje před vámi. O některých mluvíte se sympatiemi a s láskou, o jiných spíše velmi kriticky. No a tady žil donedávna na Rejvízu také jeden z nich, lesník a spisovatel, literát Sotiris Ioannidis. A já jsem šel jednou kolem jeho stavení a zastavil jsem se na kus řeči.
2: Já jsem tady asi od 56. roku. Do Československa jsem přišel v 48. Pak jsem byl v dětském domově. Potom jsem dělal dřevorubce. Ředitel závodu mě poslal do lesnické školy. No a za 2 roky, kdy jsem se vrátil, tak mě usadil tady do Hájenky jako do služebního místa. No a holt to lesnictví, to mě udrželo prakticky tady. No a když jsem se dostal do důchodu, tak jsem svoje hobby, svůj koníček rozšířil na psaní knížek. Začínal jsem Rejvízem, ale pak samozřejmě Horní Dolní Údolí, Zlaté hory, němčina mi naštěstí nevadí, takže měl jsem kde brát a byla to hodně velká práce, to je fakt.
1: Za dlouhých zimních večerů na Rejvízu?
2: Ano, ono je to 20letá práce prakticky. Je tam přes 20 knížek, tady jsou životopisy, samozřejmě báje a pověsti.
1: I řeckem jste se zabýval?
2: Jsem překládal z řečtiny několik knížek. Pak samozřejmě Řecko ve mně je jako v ty koze mlíko, jak říkal Hlinomas. Takže jsem se zabýval i řeckými bájemi a chtěl jsem pro své děti, aby znali ty řecké dějiny. A chtěl jsem jenom, aby si to přečetli. Já si myslím, že si to nepřečetli ještě do dneska. Ale Ilias a Odisea je tady celá popsané velmi podrobně.
1: Kam si zajdete tady, když se jdete projít jen tak?
2: Tak nejlepší procházka končí v hospodě. Je tam parta, já jsem rád mezi lidi. A jinak hrozně rád chodím po lese, prakticky od Zlatého chlumu až po Vidalský kříž. Skoro znám osobně každý strom, protože všude jsem sloužil. Jsme jedno tělo, jedna duše s tou přírodou prakticky. Ale nejlepší je v hospodě teda. To je ta stará hospoda. Dříve se nazývala U pastyře Gila. To je podle pohádky z Jezírka. Takže tam se scházíme úterý a pátek obyčejně, kde si povídáme blbý řeči.
1: Máte tam svou židli?
2: Jo, mám tam židli. A taky ty nové židle jsou jenom

0: stamgasti penzionu Revis, žádný politici a takový nic.
1: Sotiris Ioannidis, s tím jste se určitě setkal.
2: Když jsem jako mladý začal pronikat do jesenické vlastivědy, tak on byl pro mě takový mentor. On se teda rozhodně mentorsky nechoval, byl to velice vstřícný člověk. A potom on chodíval na mé přednášky do Jeseníku a když mě pochválil, bylo to tehdy o pověstech Rejvízu, přednáška, když mě pochválil, tak to pro mě byla obrovská čest.
1: Rejvíz se v té vaší knížce, a nejen v této, ale i v té předchozí Zvoník z Cukmantlu, objevuje několikrát.
2: Já jsem zjistil v průběhu bádání, že vlastně všechny ty osobnosti Jeseníků nějakým způsobem zavadili o Rejvíz. Buď jen, že toto místo měli velice rádi, nebo tu žili, nebo tu působili, vytvářeli nějaké aktivity. Takže pro mě to je takový středobod té jesenické vlastivědy bezesporu.
1: Hlavně v knize Brateček z Bretnova, která inspiruje tyhle ty výlety, tak se setkáváme s řadou osobností, které samozřejmě formovala doba, která byla velmi nacionálně zítřená, ať už šlo o národní cítění české nebo německé, později nacistické.
2: Ale já samozřejmě mnohem raději než o těch, kteří tomu nacismu propadli, a nebylo jich, jak víme, málo, tak mluvím o těch zdejších Němcích, kteří tomu nacismu nepropadli. A to jsou skutečně jedny z nejsilnějších příběhů, s jakými jsem se ve své práci jesenického vlastivědce vůbec setkal. Otto Halke, jedna z osobností, která je do knihy zařazena, tak to je naprosto fenomenální příběh celoživotní morální integrity a čestnosti, kterých vždycky bylo jako šafránu.
1: Ale vraťme se ještě k Alfredu Braunerovi. Jehož řezbářské práce nás obklopují. On taky nedopadl v souvislosti s těmi dějinami 20. století nejlépe.
2: Další nečernobílý osud. Za druhé světové války si zadal s nacismem, vstoupil do NSDAP, pracoval v Opavě, dokonce v takové vysoké funkci. A v posledním roce války zásoboval jídlem zdejší zajatecký tábor, který byl u Rejvízu. Po válce napsali tito zajatci paní Braunerové dopis, v němž jí vyjádřili obrovskou úctu, respektive jejímu manželovi, že se k ním choval vždy neobyčejně laskavě a s respektem. Takže najednou ten obraz zapáleného nacisty, jak se to mimochodem snažili vykreslit po válce zdejší lidé z Braunera, najednou je trošku pochroumán tento obraz. To je to 20. století, mnoho vrstev na té.
1: Říká Matěj Matela, etnograf Jesenického muzea, se kterým objevujeme příběhy, osudy lidí v horách pod Pradědem. Příště se vydáme za Maďary, kteří kousek odtud kdysi pobývali.
3: Všechny díly a taky fotografie z výletů s Vltavou po stopách příběhů z hor pod Pradědem najdete u nás na webu vltava.rozhlas.cz. Aleš Spurný a Matěj Matela se těší zase zítra.
4: Díky oběma pánům, teď víme, co se děje v Jeseníkách, co se tam dělo taky v minulosti. No a co se děje na stanici Český rozhlas Jazz? O tom nám přijde přibližně za 7 minut povyprávět sem do studia Vltavy hudební dramaturg Petr Vidomus.

0: Vynález zkázy, byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Na Vltavě dohrávají Bob Berg, Randy Brecker, Dennis Chambers a Joey DeFrancesco v nahrávce z roku 2000. Je 9 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Posloucháte Vltavu a nás teď bude zajímat, co se chystá na naší sesterské stanici Český rozhlas Jazz. A s podrobnostmi už je s námi ve studiu hudební dramaturg Petr Vidomus. Petře, dobrý den.
3: Dneska ráno, dobrý den.
0: Občas na vašich stránkách zveřejňujete soutěže o různé jazzové ceny. Jedna taková právě teď běží. O co jde, co můžeme vyhrát?
3: Ano, docela rád bych upozornil na soutěž, která nám teď běží. V Praze a v Brně bude v září fusion kapela Snarky Puppy. Ta vlastně představuje v rámci turné nové album Somny, které teď vyšlo. Je to taková velmi otevřená formace, která propojuje jazz s funkem a R&B, neustále proměňuje sestavy. Vlastně proslula svými YouTube klipy. No a na našem webu, na webu Českého rozhlasu Jazz, můžete soutěžit o vstupenky na ten pražský koncert, který proběhne 14. září v Lucerně.
2: Ale to není zdaleka jediná akce, na kterou se můžete vydat, ale v září chystá taky Český rozhlas Jazz celou řadu nebo další z řady poslechovek, takže se můžete vypravit do radiokafé Českého rozhlasu tady na Vinohradské 12. Petře, na jaký program se těšit můžeme?
3: Tak 3. září nás čeká další poslechovka, tedy poslechový večer, pro který jsme si vypůjčili tedy ze stanice Vltava Pavla Klusáka. Ten připomene z té výročí narození legendárního saxofonisty Johna Coltrana. My vlastně u příležitosti tohoto výročí chystáme i některé další pořady. Pavel Klusák představí zřejmě takový průřez tvorbou Johna Coltrana. Jak ho tak znám, tak si myslím, že ho zajímá zejména ta pozdní tvorba, taková ta spirituální tvorba konce let 60. Takže to bude poslechovka 3. září v Radiokafé.
0: Co ještě dřív, tak v sobotu například pořad Jazz Club, odvysíláte koncert známého francouzského klarinetisty a saxofonisty Louise Sclavise. O jaký záznam půjde?
3: Je to tak, v pořadu Jazz Club na Českém rozhlase Jazz pravidelně vysíláme jazzové koncerty. Teď jsme sáhli do, tak říkajíc, nepřeberné studnice Evropské vysílací unie. Louis Sclavis, to je samozřejmě legenda francouzské jazzové scény. Přineseme záznam z Leibniz International Jazz Festivalu. Leibniz, to je taková štýrská vinařská oblast poblíž Grazu, velmi sympatický festival. No a Louis Sclavis zde loni odehrál koncert s takzvaným kvintetem India. Jedná se vlastně o jeho návrat k orientálním vlivům, spojení jazzu s indickou hudbou. Těmto propojením se dřív věnoval v 90. letech a teď je to takový návrat. Vlastně ta sestava navazuje na jeho nedávné album Characters on a Wall. Takže to Louis Sclavis tuto sobotu v pořadu Jazz Club ve 20 hodin.
2: Hudební dramaturg Petr Vidomus nás pozval nejenom k poslechu Českého rozhlasu Jazz, ale třeba taky na poslechovku, která se na začátek září chystá v Radiokafé na Vinohradech. Petře, mějte se hezky.
3: Mějte se, děkuji za pozvání.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: ty dělaj člověka. Kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká.
1: Jan Werich s filmovým tanečním orchestrem a dirigentem Karlem Vlachem a Šaty dělají člověka u nás na Vltavě. 4 minuty zbývají do 9:45.
2: Co všechno může člověku proběhnout hlavou během takové jedné obyčejné procházky mokřadem? Tak třeba první věta detektivky, nebo vzpomínka na japonskou báseň o mrtvém kaprovi, a nebo úvaha o tom, jak pozorně vlastně vnímáme svět kolem sebe. Dnešní úvahu pro nás napsal spisovatel a básník Petr Borkovec.
3: Naposledy jsem tím mokřadem procházel někdy na začátku ledna. Voda byla všude zamrzlá, jistě až ke dnu. Břehy a chodníky oddělující proudící vodu od stojatých partií jako skleněné, ale po sněhu ani památky. Vzpomínám si, že jsem za chůze přemýšlel o první větě nějaké anglické detektivky, kterou jsem ten den ráno otevřel v knihovničce na nádraží. To, že jde o detektivku, jsem poznal podle edice. Název ani jméno autora mi nic neříkali. Šli jsme po cestě podobající se říčnímu korytu. Věta se mi líbila. Byla věrná krajině, její autor asi bude dobrý pozorovatel. A také zdálo se mi, skryl do té úvodní věty nenápadné znamení, varování. To, co nás čeká, nebude v žádném případě jednoduché. Představil jsem si, jak se čtenář, potom, co se ponoří do napínavého příběhu, vrátí na začátek a cesta podobající se řece, která vyschla nebo změnila tok, dostane nový, najednou tak zřejmý význam. Zapátral jsem na stránce. Brzy ráno, vymrzlý na vymrzlém nádraží, jestli se dál píše o muži a ženě. Zda jde o pár. Na tu první větu jsem ale při procházce myslel především proto, že přesně takovou cestou připomínající řečiště, se k mokřadu mezi městem M a vesnicí S přichází. Byl jsem tady sám. Tehdy i teď. Když už jsem se o té procházce rozpovídal, v lednu se mi také nad padlými dávno mrtvými kmeny, co ležely v různých výškách pod vrstvou nažloutlého ledu, vybavila japonská báseň o mrtvém kaprovi, kterého si jde autor prohlédnout, ačkoliv venku mrzne. Objevil jsem ji díky jednomu známému, který mi čas od času doporučí četbu. Většinou něco neobvyklého, specialitu, jak říká. O autorovi mi tentokrát pověděl jenom to, že jeho otec byl mnohem slavnější básník nežli on, jeho prvorozený syn. Nic víc. Víc asi nevěděl. V tom trojverší, které přesně znělo za hrozného mrazu si jdu prohlédnout velkého, leklého kapra. Bylo tolik pozorné přítomnosti a bezelstnosti, snad až dětinské. O čem to básník vlastně píše? Mluvil jsem sám pro sebe a prodíral se chrastící vysokou trávou na hrázích. Proč zmiňuje, že mrtvý kapr je velký? Proč zdůrazňuje, že vychází do nesnesitelného mrazu, aby ho mohl zkoumat. Připadalo mi, že celá situace směšně trvá na něčem, co vůbec není. A zároveň jsem báseň nemohl pustit z hlavy, protože se dotkla čehosi, co jsem už někdy dávno poznal. A byl jsem si naprosto jistý, že je úplná, že nepotřebuje dořečení. Velká stříbřitá skvrna, tak jsem si to pojmenoval, v níž se báseň v mé hlavě proměnila, představovala oslňující vstup do důvěrné skutečnosti, kde se děje všechno najednou a já dovedu každou jednotlivost registrovat a udržovat s ní spojení. Mrtvá ryba v básni, představoval jsem si, že leží na břehu nebo zamrzlá v mělčině pod ním a že básník se k ní vrací. Způsobila, že jsem ve zmrzlém mokřadu hledal zvíře nebo jeho ostatky. Veršer Juty Idy, jak se básník jmenoval, vypovídali i o jednoduché lidské zvědavosti, o přitažlivosti leklého těla velké ryby, které se zjeví z temnoty na denním světle, hraje ještě živými záblesky a barvami, nebo se nachází v pokročilém rozkladu a z jeho útrob trčí páteř stočená v tak živoucí záhyb, že působí jako rybí ocas ve chvíli, kdy se při lovu vymrští nad hladinu. Ale kromě spadlého volavčího hnízda, mělkého jako dno velikého proutěného košíku, jsem na nic nenarazil. Začal už duben. Odpoledne se rozsvítilo a cesta k mokřadu se po dešti podobá říčnímu korytu mnohem přesněji než v zimě. Už z dálky se ozývají velcí ptáci.
2: Takový obraz leklé ryby v Petru Borkovcovi probudil zvědavost a taky zvláštní pocit, že i zdánlivě banální okamžik může nakonec odhalit něco hlubšího.
1: Přejeme hezké dopoledne v úterý 11. srpna s Českým rozhlasem Vltava.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku v 9 hodin a 50 minut.
1: A teď už se propojujeme ze studia Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech se studiem Českého rozhlasu v Olomouci a zdravíme kolegu, režiséra a moderátora Michala Bureše. V jehož režii bude dnešní vizitka. Michale, zdravíme tě, dobré dopoledne.
2: Já přeji krásné dopoledne vám oběma.
1: Michale, koho pak jsi pozval? Otázka úplně jednoduchá.
2: No, je to můj příspěvek do letošního vltavského filmového léta. Já jsem si přizval dokumentaristku, režisérku Hanu Pinkavovou, která natočila přes 100 autorských dokumentů, některé v ukázkách přiblížíme, a věnovala se příběhům výrazných osobností a taky těch málo známých, a jejím životním heslem je nevzdávat se a nevzdávat to. Takže si myslím, že bude řeč nejenom o filmech, ale taky o té správné, zdravé životní filozofii.
1: Navíc, jestli se nepletu, tak Hana Pinkavová taky natočila skvělý film Za oponou Velehor. Ano. O horoleskyni Dyně Štěrbové. Znamená to, že polezete do výšky?
2: No, budeme ve výškách určitě. A bude to takové deja vu. O tom budu mluvit úplně na začátku té vizitky, protože v tom studiu, a to je kouzlo toho rozhlasu, ze kterého budeme vysílat, právě část toho dokumentu vznikla.
1: Tak Michale, ať se to povede, srdečně tě zdravíme do Olomouce, stejně tak i režisérku, dokumentaristku Hanu Pinkavovou, ať se interview povede.
2: Moc zdravím taky, oba zdravíme, Hanka už tady mává a děkujeme.
0: Michal Bureš a Hana Pinkavová za pár minut večer, rozhlasová hra. Některé příběhy nestárnou, jenom pokaždé odhalí jinou tvář touhy, samoty a lidské slabosti. Přesně taková je Tramvaj do stanice Touha Tennesseeho Williamse.
1: Nenechte si ujít u nás na Vltavě, tedy na večer. Uslyšíte Helenu Dvořákovou, Magdalenu Borovou, Petra Lněničku, Marka Holého a celou řadu dalších skvělých herců.
0: Poslouchejte tedy ve 20 hodin. Krásné úterý vám 11. srpna přejí ze studia Vltavy Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených zemětřesením. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu dosud žádný český občan v souvislosti s pondělním zemětřesením neobrátil. V dobrovolném cestovatelském systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% bodu vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu roku 59 miliard, což je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ elektřinu prodával. Maďarští poslanci dnes volí nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat. A ještě dnešní počasí. Čekejte jasný den bez srážek s teplotami 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: vizitka.
1: Dobré dopoledne, přejeme z Olomouce, od mikrofonu vás zdraví Michal Bureš. Dokument je pro ní způsob, jak se přiblížit lidským osudům, talentu i odvaze jít si vlastní cestou. Nevzdávat se a nevzdávat to, říká host naší dnešní vizitky, vizitky, která patří k vltavskému filmovému létu, režisérka a dokumentaristka Hana Pinkavová. Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Takové rozhlasové deja vu, tohleto rozhlasové studio v Olomouckém studiovém domě vlastně bylo místo našeho úplně prvního setkání, Hanko, když tady vznikaly rozhlasové osudy vltavské a vy jste tady se štábem filmovým, tady byl kameraman po levici, zvukař a vy jste stála u těch dveří vzadu a tak jste mávala a dirigovala všechno, tak teď jste jakoby po těch letech popošla a sedíte u toho mikrofonu a jste tady, tak vlastně něco jako kouzlo magie rozhlasu a filmu funguje.
2: Je to kouzlo, ale já jsem daleko radši za tou kamerou.
1: Dnes vás budeme mít před mikrofonem. Chci se zeptat, na čem pracujete?
2: No, už je to dost dlouhou dobu. V hlavě to mám asi 15 let, ale poslední asi 2 roky intenzivně pracuju na scénáři k rodinnému příběhu o jinakosti, samotě, empatii a hledání lásky, kde se setkají vlastně 2 osobnosti, 10letý kluk s Aspergerem, který je téměř geniální, ale na druhé straně má tu sociální slepotu, a profesorka veterinární školy, o které jsem točila taky dokument, která měla velmi nemocnou páteř a zažila prostě takovou šikanu a prostě pošklepky a vlastně se začala víc věnovat vlastně zvířatům a hlavně psům, kde pochopila zvířecí psychologii a chování, a ona se snaží vlastně toho kluka učit v uvozovkách lásce. Je to vlastně to, co cítím, že je strašně důležité, a má to otevřený konec, který má naději.
1: A má to taky otázku v názvu, proč se neusmíváš, tak zní aspoň pracovní název toho snímku. Vzniká už 15 let ten scénář, nebo říkala jste dlouhou dobu. Jak to vypadá s jeho realizací?
2: No, nejtěžší je samozřejmě napsat dobrý scénář, ale potom zhánění peněz, protože ty sumy se vyšouply na tak strašné.
1: Kolik je to teď peněz?
2: No, nemám představu. Minimálně na takový 35 až 40 milionů. To je maličkost, že? No,
1: tak
2: no,
1: jeden byt v Praze v podstatě.
2: No. Takže teď zháníme granty a prostě snažíme se nějak finančně to zabezpečit.
1: Předtím taky, a to byl ten velký úspěch, a to byl vlastně ten úvod, o kterém jsem mluvil, vznikl váš velký dokument, dokument nazvaný Za oponou Velehor, tedy životní příběh horoleskyně, matematičky, rodačky z Bratislavy, která působí tady v Olomouci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, Diny Štěrbové, první československé horoleskyně, která zdolala 8000. To jsou ostatně i ty osudy, které můžete poslouchat stále na webu Vltavy. Tak Za oponou Velehor měl velký úspěch, aspoň tedy za mě. Zaregistrovala jsem jak velké promo v kinech, velké, vlastně bylo to v distribuci po celé republice, uvedla to taky Česká televize, myslím 2x. Tak jak se k vám ty ohlasy dostávají?
2: No, my, jako nevím, v televizi třeba, že dřív byly ty reakce diváků, ale my jsme s Dinou absolvovali spoustu besed a projekcí a já jsem vůbec nečekala, že to zaujme mladé lidi, protože ten příběh není jenom o horolezectví, říkám v uvozovkách o horolezectví, to bych nedělala. Takových filmů je mnoho. Ale to, co vlastně v Dyně zůstalo, co jí dali ty hory a jak ona potom 20 let s tím svým kámošem Víťou Dokoupilem jezdili do Pakistánu, Baltistánu, kde žijí lidé jak ve středověku pod těmi největšími velikány, a prostě tam zřídili nemocnici, pomohli jim z vodovody, pomohli stavět ve Skardu prostě internát pro studenty. Ohromná humanitární pomoc, a mě to v té době, kdy kolem nás vlastně je tolik neklidu, a tak já jsem si na to vzpomněla, jsem s Dinou dělala už předtím asi před 15 lety takový dokumentík, ale tady jsem cítila, že chci něco takového, kdo chce pomáhat druhým a tak strašně nezištně. A já jsem nečekala, že to bude mít takový ohlas, a my jsme vydělali díky tomu asi 1 000 000 korun pro ty lidi.
1: Bravo. Bravo. No, nejsilnější moment i těch osudů, i toho dokumentu je, kdy Dina říká tam v zimě, protože se tam nedostane lékařská pomoc, nebo nedostala se tam, dokud tam nebyl ta polní nemocnice, kterou zřídili a pomáhají financovat, tak tam umírali malé děti na banální zápal plic, protože se nedostala k ním ta primární lékařská péče. Což mě vlastně vyděsilo, že v 21. století může dítě umřít na banální zápal plic. Dina Štěrbová, 86 let. Jaké to je točit s takovou dámou? Vy jste 10 let od sebe, já to prozradím. Tak vy jste o 10 let mladší, ale vypadáte mnohem krásněji samozřejmě. Vlastně narozeniny, teď ještě gratulujeme tedy od nás z Vltavy za všechny. Tak jaké to je vlastně? Takové, když se dvě silné osobnosti setkají.
2: No, není to jednoduché. Občas jsem si myslela, že to nedokončím, protože obě jsme dost tvrdohlavé, ale v mnoha věcech, v těch zásadních, si vlastně strašně rozumíme. V tom pohledu na život a to, co má nějaký smysl nebo nemá smysl, a i v tom se nevzdávat a nebýt zbabělý, a když je první překážka, tak prostě toho nechat. Takže to je to, co mě na Dině ohromně fascinuje, a to máme asi stejné. A taky to, že jdeme za nějakými sny. A takže to byly zase krásné chvíle, ale někdy to tak jako jiskřilo, že jsem si říkala, do prčic, jako nevím, jestli vůbec to dodělám, ale jsme obě rádi, že se nám to povedlo nakonec. A takže myslím, že jsme zůstali kamarádkami a že se nesetkáváme, nebo že jsme se nesetkali při filmu naposled.
1: Platí to o většině těch dokumentů, že ty lidi nějak máte v sobě, nesete je a že se s nimi nějak potkáte, sledujete dál jejich osudy?
2: Já jsem natočila asi 120 filmů, a takže to by nešlo, ale samozřejmě, že s některými jsem pořád ve styku, se mě prostě ozývají, hlavně ty mladé talenty, a já mám z toho velkou radost, protože většina z nich prostě pokračuje dál, a já si říkám, že je úplně bezvadné, že jsme je zachytili třeba nevím, v 15, v 10, jako třeba Lukáše Vondráčka, geniálního klavíristu. Takže s tím jsem se setkala nedávno, že bychom třeba pokračovali. No a je spousta těch přátelství, která zůstala, a je to pro mě, to je to nejkrásnější, co může být.
1: A je to taky tak, že někteří z těch respondentů už tady mezi námi nejsou a zůstal po nich ten odkaz, ten obtisk, který jste vytvořila. Je to důležité?
2: Ano, je to důležité. Já myslím, že ty filmy dělám proto, že je nedělám je jako pro sebe, i když to mě samotné přináší strašně moc. Jsou to takové nové, další nepsané univerzity a ohromné poznání, ale že kdybych to měla mít v šupliku a nikdo to neviděl, tak by to byla škoda.
0: Sladko

0: Český rozhlas Vltava, úterní dopolední vizitka, filmová, protože máme filmové léto na Vltavě, s dokumentaristkou a režisérkou Hanou Pinkavovou, vizitka zavináč rozhlas.cz, e-mailová adresa, kam můžete psát své dotazy na Hanu Pinkavovou. A Zuzana Navarová, tato pedagožka, uč španělština, čeština, učitelský obor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Rodačka z Hradce Králové, která nás před 22 lety už opustila a jejíž texty vyšly souborně v takovém krásném sborníku Andělská počta. Mám ho rád, rád si v něm listuju, tak nám bude dělat průvodkyni hudební tou dnešní vizitkou.
1: No to jsem moc ráda, to je krásná, ta krásná poloha, to mám ráda.
0: Paní Pinkavová, jak jste se dostala k filmařině vůbec, k tomu řemeslu? Jméno Josef Pinkava si možná posluchači vybaví, není to úplně schoda náhod, je to tatínek, režisér filmů, myslím, že Stanislav Rudolf, asi si vzpomenou lidi Metráček nebo Kopretiny pro zámeckou paní, pak se taky něco natočili společně, vy jste napsala scénář, myslím, Pohlaď kočce uši, ale už vás nechám mluvit, jak jste se dostala k filmu.
1: Tak ono to vypadá, že to bylo jasné, ale ono to vůbec jasné nebylo.
0: Tak to bývá.
1: Protože já jsem měla asi výhodu, že jsem vyrůstala na ateliérech filmových, kde jsme potkávali Herminu Tyrlovou, Karla Zemana, kde táta točil exteriéry i Zeman, kdy se tam proháněli koně na loukách, a takže nějak tak nevědomně se do mě ta krása

0: lidské příběhy. No. A bylo to šílené martyrium, protože tátu vyloučili ze strany, nechci si stěžovat, ale bylo to naprosto beznadějné se někam dostat. Posudky katastrofální, že vyloučeno, abych já mohla studovat. No ale nakonec se mi to podařilo. Nevzdala jsem se.
1: Nevzdávat se.
0: Nevzdala jsem se a to je tím, že jsem asi rozená ve lvu.
1: Vy jste se rozhodla pro tu katedru dokumentaristiky. Proč?
0: No záměrně, protože i když jsem chtěla dělat jako hraný film, tak na tom dokumentu jsem si myslela, že se člověk naučí všemu. Že se naučí práci s kamerou, stříhat, fotografovat, ale trošku to byla iluze. Takže potom jsem až v té praxi, vlastně jsem se musela všechno skoro znovu učit. Ale já jsem šťastná, že jsem na té katedře byla.
1: Vy jste do filmového studia Gottwaldov tehdy nastoupila v roce 1980. To jste tedy napsala ještě ten scénář, že jo, s tatínkem. Asistovala jste mu tenkrát při Kopretinách pro Zámeckou paní. To se mohlo vrátit nějak tedy už k točení táta. No. Tak když jste potom měla tu možnost srovnat ten hraný film a tu ideu toho dokumentu, tak jste si řekla, dobře jsem vybrala, že chci dělat víc dokument, nebo vás jenom k hranému filmu nepustili, nebo jak to vlastně bylo?
0: No, nepustili mě k tomu, no. Já jsem chtěla, řekli, že jedině dokument, ale já jsem vlastně já jsem šťastná. Já jsem najednou začala poznávat svět. Já jsem se dostala do míst, do kterých bych se nikdy nedostala. Do pasťáku, do různých zdravotních zařízení, mezi lidi, kteří potřebují pomoc, tu péči. A takže byly to najednou takové jako krásná setkání s lidma známými i neznámými, kteří měli úžasné životní příběhy. Takže pro mě nakonec, když to mám zhodnotit, tak jsem vlastně šťastná, že jsem ten dokument mohla dělat.
1: Ta filmografie je úžasná. Vy jste mi opravdu poslala The Best of Crème de la Crème a já jsem prožil několik velmi hezkých večerů s vašimi filmy. Vybral jsem 3 ukázky z těch dokumentů. Tady je první z nich, jmenuje se ten dokument Děkuju vám, že jste přišli, je z roku 1987 a věnujete se tomu fenoménu, který tehdy začínal, což je pro dnes to zní opravdu jako pravěk, a to je moment pečovatelské služby. To znamená, že někdo přijede k seniorům a pomáhá jim. Tak tady je krátká ukázka.
2: Takže babi, ty okna si jednou za měsíc necháte umýt, tu podlahu si necháte vydrenout.
3: To
2: je 8 korun.
3: Tak
2: se pojďte podívat, co jsem vám tady napsala. To je běžný úklid, nanosit uhlí. Zatopíte si sama?
3: To si zatopím sama ještě, protože ráno tu žádné není, musím.
2: No a donese vám nákup, oběd, vypere prádlo. To je celkem za 15 korun. Jestli s tím souhlasíte, tak mě to pojďte podepsat.
3: Souhlasím. Já bych to nedělal za 15 korun.
4: Mí se zdála, že už do toho světa nepatřím. Všecko je takové jiné, uspěchané. Každý jenom má ten výdělek na starosti a pro svého bližního jaksi nemá takového pochopení. Ještě, že mám svoje dcery a paní Schlesingerovou, jinak bych to už dávno nebyla.
5: Tak to babina přehání, vidí, ona ve svých 92 letech chodí, vidí, myslí, to čte. My to přece spolu tahneme už 4 roky. Přes týden se o ní starám já, sobotu a nedělu chodí její dcery, dělám to velice ráda a dobrovolně.
1: Tak to bylo takové opravdu návrat v čase. Já jsem viděl, že jste u toho úplně jakoby s takovým cudným až úsměvem poslouchala, co z toho vlastně vyleze, co z toho leze, protože je to jako když se vracíme k dávným opusům, jaký je ten pocit z toho slyšet to tak po čase?
0: No, úplně se mi vybavily ty okamžiky těch opuštěných lidí, kteří vlastně se snažili nějak zvládnout tu samotu a opuštěnost. Tam bylo jasné, že ten, kdo má nějaký koníček nebo o něco se zajímá, který to nevzdává, že je na tom daleko líp než ti, kteří i takoví tam byli, kteří už

0: prostě neměli tu pomoc a nebyli schopni, ani protože byli nemocní. A to jsou, já to vidím úplně, jako kdybych tam byla teď, tak mě až mrazilo.
1: No zajímavé, že ty myšlenky, které tam zaznívaly tedy, jsou tak aktuální, že to není rok 87, jakoby, co říkala ta paní, jako bych do tohohle světa nepatřila, všichni se ženou za ziskem.
0: A to jsem chtěla říct, že to je jako šílené, že uběhlo těch, já nevím, 30 nebo kolik let.
1: No hodně, hodně.
0: No hodně. A že to je vlastně stejné.
1: No tak tím pádem ta vaše metoda evidentně je tedy, není časově omezená. Jaká je vlastně metoda? Jak to vzniká? To znamená, oslovila jste sociální pracovnici, oslovila jste paní, nebo jak to vlastně vznikalo? Jak to vzniká, takový dokument?
0: Já, no tak někdy mě třeba inspiruje nějaký článek, jo, třeba když napsal Radek Jon o holkách z IKEMu, tak kam růže nesmějí, to mě vyloženě inspirovalo. Nebo jsem chtěla vyloženě dělat film o holkách v pasťáku. Mm-hmm. Ale toto je taky téma, které mě strašně jako zajímalo. Říkala jsem si, Ježíš, jak těm lidem pomoct, jak vlastně žijou, jak je to šílené, když se nenajde nikdo, ani ty děti, které se o ně zajímají. Takže začala jsem chodit jako v tom našem regionu.
1: To vám bylo 37, jako.
0: No, však to nevadí.
1: No, ne, že tam byl takový velký jako odstup, jako věkový.
0: No, to jsem tak nebrala vůbec.
1: Nebrala.
0: Ne, to není vůbec podstatné. No a prostě začala jsem s nimi mluvit o jejich životě a cítila jsem, že musím tenhle film udělat. Takže vždycky to je moje takové nutkání, že je to téma, které mě samotnou zajímá. Takže jsou to ty lidské příběhy.
1: A když půjdeme úplně do kuchyně, protože přece jenom je to filmové léto, tak ať se podíváme úplně na to. To znamená ta úvodní situace třeba, kdy ta pečovatelka mluví s tou paní a říká, tak 8 korun dáte za mytí oken a tak. Tak to tam prostě přijdete se štábem a vy začnete režírovat, nebo jak to vlastně vznikne? Jakoby?
0: Vůbec ne. Já mám strašně dlouhou přípravu. Aha. Já s těma lidma strávím hrozně moc času. A vím, že taková situace je. Já, když jsem tam byla, tak taková podobná situace byla. Ale to omezující a to limitující je právě ten štáb, že už tam nejsme sami, ano, s těma lidma. A já jsem tehdy ještě neměla kameru, jeho vlastní. Potom už jsem si ji koupila. Takže já jsem věděla, že nějak tak vypadá to ráno. Jo, nebo když tam přijde ta pečovatelka. A tam jsou ty obavy těch lidí. Oni nikdy před kamerou nestáli, oni nechtějí. A nejdřív to se musí překonat, aby vůbec byli ochotni sdělovat něco. Takže tam se bavíte o všem možném, jo? A oni pak skoro zapomenou na tu kameru a potom se může něco takového udělat.

0: Vizitka.
1: Dnes filmová z Olomouce vysílaná s filmovou režisérkou a dokumentaristkou Hanou Pinkavovou. vizitka@rozhlas.cz, e-mail, kam můžete psát své dotazy na paní režisérku. Teď ještě druhá ukázka z těch tří, ta je z roku 1988, tedy dokument, který vznikl o rok později a jmenuje se Holky vypnout prsa. Začíná velmi zajímavě.
2: Potkala jsem před 3 roky kamarádku a říká mi, holka, ale ty blahobytně vypadáš, švihej mezi nás do cvičení. Tak jsem ji poslechla a začala jsem jako za mlada.
3: Hejbejte se, kosti moje, já mám doma ještě dvoje.
4: Hejbejte se, kosti mé, ruce 2, 1, 2. Natáhni je hezky, Andulko, dívej se na mě. Hlavu vzhůru, ať máte krk jak labutě.
5: Já jsem na celý život zvyklá prohánět si kostmi. No, ale léta běží a tak nám s kamarádkou, nám zdatným sedmdesátnicím, nezbylo nic jiného, než jít cvičit mezi mladé holky. A víte, že nám starým sokolkám nemohli stačit, ty mladé? A tak jsme si řekli, zkusíme to sami a začali jsme v 5. A dneska je nás 130.
1: Paní režisérka Hana Pinkavová se opět usmívá, zejména tomu rytmickému rázování, holky vypnout prsa, pěkně se Aničko narovnej. Já musím říct, že tenhle ten sociální až dokument, kdy najednou se ta samota nahradí nebo zaplní nebo je krásným způsobem přetvořena v to kolektivní vnímání, tak i to asi sebou ale nese úplně jiný zase přístup, ne, autorský?
6: No, já nemám žádný přístup. Já vlastně jsem zjistila, že když něco chci, aby někdo se otevřel, aby se svěřoval a někdy i s těmi nejniternějšími věcmi, takže musím stejné udělat já. Skoro stejné. Já prostě musím taky něco do toho vložit. Takže oni se zajímali, co dělám a tak. A my jsme se bavili naprosto o všem. A pak jsem zjistila, že vlastně, a to jsem nevěděla úplně na začátku, že třeba ten hlavní důvod, proč tam chodí ty ženy, je samota. Je samota a že tam dostávají úplně novou energii a oni mě přijali velice krásně a byli ochotní dělat takové caviky a takové legrácky. A i ta hlavní představitelka, které bylo už 80, byla to bývalá učitelka češtiny, která mi scénář první podtrhala červeně, že tam nemám dobře čárky. Ale pak jsme se ohromně skamarádili a patří to mezi moje nejkrásnější natáčení.
1: Já zase pocitová záležitost, ale když jsem ty filmy prožíval s vámi, vlastně díval se na ně, nějakým způsobem jsem do nich vstupoval, tak pro mě mají podobnou texturu, jako mají filmy Heleny Třištíkové nebo Jana Špáty třeba a dalších, vlastně ta generace, ale mají ten moravský nádech, ozvuk, to, co může možná působit lehký úsměv někde v Čechách, ale zároveň je to svébytné, něco, co možná ten Gottwaldov nebo Zlín o to usiloval, aby vlastně vznikaly tyhle ty ozvuky ještě, ne?
6: No tak někdy jako by byli rádi, když jsme přinášeli témata, které jsou vlastně z té oblasti, protože jsme chtěli být třeba v tom trošku jiní než v uvozovkách Pražáci.
1: Jasně.
6: No, ale vlastně to podstatné zůstalo, jo. Je to objevování jako příběhu a nějaké životní filozofie, která je vlastně třeba pro mě, jako já musím mít vždycky něco pozitivního. Já, i když jsem dělala o holkách z Pasťáku, což byly velmi smutné příběhy, tak jsem vlastně do toho šla proto, že jsem věděla, že těmi, kteří to způsobili, že tam jsou, že to nejsou ty holky, ale je to ten stav společnosti a jsou to ti rodiče, ale že to musí mít nějakou naději. Takže já vždycky potřebuju tam mít naději a tu energii, tu dobrou energii, která může ostatní povzbudit. Jinak nemá cenu ty filmy dělat.
1: Jak se ta naše společnost posunula od té doby?
6: No, to je otázka.
1: Jak to vnímáte vy? To je vážná.
6: Je otázka. To nevím, kam se posunula. Já si myslím, když jsem dlouho dělala i teď s těmi mladými lidmi, že to hlavní, co jim chybí, je v podstatě porozumění a láska. Opravdu, ať to nezní banálně, ale je to tak, jak málo času věnují třeba i rodiče dětem a jak se to podepíše na nich. Jo, že tohle je vlastně to hlavní teďka.
1: Takže témat je stále hodně, říkáte.
6: Prosím?
1: Témat je stále hodně. Mm-hmm. A když uděláme to srovnání dokumentaristika a ta hraná tvorba, jak jste říkala, že jste se jí chtěla na začátku hodně věnovat, nepustili vás k dokumentu, nepustili vás k hrané tvorbě, takže jste začala dělat dokument, tak vnímala jste to postupem času jako vaši výhodu? Když teď třeba píšete ten scénář, o kterém jsme se v úvodu bavili, to znamená, proč se neusmíváš?
6: Ano. To je to ohromná, krásná zkušenost a taky to, že musím být autentická a pravdivá v tom dokumentu. A já vlastně to, proč se neusmívá, že vlastně dělám, hlavní postava mě inspirovala ta, o které jsem točila. Byla to paní doktorka veteriny, která měla postiženou páteř a která to je její příběh. Takže já jsem šťastná, že jsem to poznala. A vlastně ty situace jsem vlastně už natočila v dokumentu mnohé a vlastně ona mě přivedla k tomu, abych toto téma zpracovávala. Vztah k přírodě, vztah ke zvířatům, vztah k sobě. A i ta samota tam hraje pořád nějakou roli důležitou.
1: Vy jste říkala, no, že když chcete, aby se ten druhý otevřel, tak se musíte otevřít taky, tak jak to děláte?
6: No, jsem snad přirozená. Dělám jenom to, co cítím, co bych měla udělat. A můžu být i směšná, můžu být jakákoliv. Ale já si myslím, že to je to, když oni vidí ten upřímný zájem, že to není jenom proto, že já chci si vydělat na nějaké peníze, na nějakém dokumentu, ale že mě to téma a že mě ty lidé opravdu zajímají. A oni mě opravdu zajímají.
1: Když uděláte takový průhled do toho svého dětství, do toho dospívání, tak co se vám vybaví, jaká situace, jaká vůně, jaký prožitek?
6: A to přišlo až dodatečně. Já si to uvědomuju až později, i teď často, jak vlastně takový zdánlivě banální okamžik, kdy táta s mámou vyvolávali v kuchyni fotky, když táta točil ještě ty populárně vědecké filmy a tím si přivydělával, že to dával do jednoho časopisu. A oni to tam vždycky zakryli tou šilenou dekou to okno a já jako sedmiletá holka jsem mohla chvilinku nahlížet na to, jak vlastně z toho bílého papíru leze třeba postava svářeče nebo stožáry vysokého napětí. Mě to tak strašně dělalo dobře a tak mě voněla ta vývojka a ten ustalovač. A až později jsem vlastně zjistila, že jak to mám strašně ráda, jak mě to ovlivnilo. Jako i ta láska k filmu, to fotografování, to zachycování nějaké skutečnosti.
1: A pak ještě deník, pak ještě ten zápisník.
6: No, tak to není úplný deník, ale já jsem si zapisovala, když jsem slyšela nějaké dialogy zajímavé, nebo nějaký, potkala jsem někoho, tak jsem si jako zaznamenala ten jeho životní příběh. A nevěděla jsem tehdy ještě, k čemu to bude. Já jsem se hrozně dlouho hledala, asi do 22 let, když jsem vůbec nevěděla, jako co, nebo jsem si nevěřila vůbec. Ale pak mě chňapla ta fotografie a vůbec touhá ten film dělat.
1: Co si z toho svého zápisníčku vybavíte takhle naživo na Vltavě v 10 hodin 36 minut v úterý dopoledne 11.8.2026?
6: Ježíš, to nevím teda. Možná to, když jsem mě velice nešla matematika, jo, na to jsem opravdu hrozná. A vím, že mě hrozila jednou čtverka, jako na pololetní vysvědčení. A jak mě nespravedlivě ohodnotila ta moje profesorka, tak jsem se tam vylila do svého deníčku, tak na to nikdy nezapomenu.
1: Nějaká citace, konkrétní věta?
6: Nevím, to už ne, že to je nespravedlivé.

0: Český rozhlas Vltava, Vizetka, úterní dopolední, filmová s režisérkou a dokumentaristkou Hanou Pinkavovou. My jsme došli do roku 1989. Jakým způsobem se ta sametová revoluce a roky po ní následující promítly do historie filmového studia Gottwaldov Zlín?
1: No, velmi výrazně. A to nejenom do historie studia Zlín, ale to postihlo i Barrandov a Kolibu. Prostě vlastně ty studia skoro zanikly. Jo, na Barrandově se z toho stal fundus, že, a ateliéry pro nájmy. A ve Zlíně prostě už jako peníze sehnat na tvorbu hraných filmů, kdy už kinematografie nebyla, i zvlášť ta dětská, takhle podporovaná jak předtím, tak to bylo velice svízelné a těžké, takže postupně to studio zanikalo. Jo, vlastně nejenom ta hraná tvorba, ještě tam něco se natočilo, asi 3 filmy, ale potom už jenom dokumenty, animovaný film a všechno postupně se zlikvidovalo. Takže nás propustili v roce 90 a teď najednou to byla taková propast, jo, protože my jsme nebyli zvyklí.
0: Vám bylo 40?
1: No, jako to bylo hrozně těžké vůbec se zorientovat, protože jediná šance byla dostat se nebo tvořit pro televizi, a to jsme nebyli zvyklí, stejně jako moji kolegové, kteří byli v krátkém filmu, že, v Pražáci, ale zachránil nás v té době Fero Fenič, který založil Febio, a to bylo něco úžasného. Tam se scházeli i lidi z hraného filmu Chytilka a jiní a my jsme byli šťastní, že jsme mohli pro Febio dělat. Takže to byly ty úplné začátky, ale tu velikou změnu taky přineslo to, ten způsob natáčení. Začaly digitální kamery, digitální záznam, ale ty první, jako ten Betacam takzvaný, prostě to bylo velmi těžký. Tam se museli dělat soupisky střihů a každá změna znamenala novou kopii. To znamená, že se bylo to tak omezené šíleně, že jsme v tom jako dost se bořili, ale pak se...
0: Takže čím víc byste stříhali, tím byla vlastně horší kvalita záznamu.
1: Horší kvalita, ale samozřejmě zase tam bylo, že bylo víc materiálu a to je zase někdy i špatné. Jo, mm-hmm. Že lidi na to spoléhají a pak se vytočí ty tuny, kdy neví, co točí a pak si myslí, že ve střižně se všechno jako dá spravit. Nedá.
0: A co dneska mobil, 20 vteřinová videa a slajdy a jedete pořád dál a dál a pořád se někdo usmívá, někdo směje, někdo něco. Jak to na vás působí?
1: No, já jsem o tom přemýšlela, jako že médium jako i mobil, že i na mobil se dá natočit jako smysluplný film. I na mobil. Když má člověk to téma. Jo, já bych úplně to nezatracovala, ale samozřejmě to, o čem mluvíte, tak to je něco jiného. Jo? Ale chvála Bohu za to, že už jsou ty malé kamery, že už vlastně člověk, jako třeba dokument, si může skoro udělat sám. No, takže to je ohromná věc. Ale musí pořád vědět, co chce dělat. Jo, to se nezměnilo.
0: To je možná to nejpodstatnější, protože ten prostředek k dosažení toho cíle, ať už transport z bodu A do bodu B nebo cokoliv, tak je vlastně dneska otázkou vteřin a je to velmi levná záležitost. Ale ta nevýhoda toho je, že vlastně můžeme všichni, což by vlastně bylo dobře, kdybychom na to měli tu aprobaci a tu kvalifikaci.
1: Nemusíte mít školy. Škola není vůbec všechno. Mm-hmm. Ale je potřeba mít na to ten cit a tu touhu a víme, že mnoho umělců, kteří vůbec nevystudovali nic, tak kam nakonec došli. Je potřeba být strašně poctivý v té práci a pořád se učit.
0: A jakou roli v tom hraje etika?
1: Velkou. Já,
0: proč?
1: Pro mě etika jako už jenom to, že zveřejňuju příběhy lidí a že někdy se mě svěří prostě s věcma, které si myslím, že tam ani nemůžu dát, protože i když by vypadaly jakkoliv autenticky a úžasně, tak najednou vím, že bych třeba mohla někdy ublížit tomu člověku. Takže pro mě jako etika vůbec toho sdělení je jako velmi, je strašně důležitá.
0: Důležitější než zisk?
1: No, ano. Je pro mě důležitá, že musím vědět, musím mít sama v sobě nějakou záklopku, co ještě můžu a co nemůžu do toho filmu dát. Jo, jako to je. A mně se to stalo s jedním filmem, kdy se mi svěřila paní doktorka Koenigová, plastická chirurgyně, dělala na klinice popálenin. Prostě s věcma, které jsem najednou cítila, že už tam že už je nemůžu dávat, že to je takové soukromí. A mnozí by to tam možná dali.
0: V roce 2000 vznikl pro Českou televizi taky dokument Cesta za štěstím, kdy mapujete život, no řeknete pak koho, teď poslechneme si ukázku.
2: Pocházím ze 7 dětí, jsem nejstarší a jsem po babičce nejtmavší, takže díky tomu svému příjmení a tomu svému vzhledu jsem si zažila spoustu takových nepříjemných chvílek, kdy mě děcka se posmívali, že jsem cikánka a já vím, jak jsem to hrozně těžce nesla. Celý tento zážitek z dětství mi pomohl lépe chápat Romy. Já jsem původně chtěla jít na vychovatelství, jenomže to tehdy ředitel řekl mamce, pedagogický směr, vaše dcera v žádném případě ne, protože se všeobecně vědělo, že pocházím z věřící rodiny, tak jsem si vybrala tady tu zeměměřickou průmyslovku v Praze, no a potom jsem se přihlásila na vejšku stavařinu, jenomže jsem záhy pochopila, že to pro mě není.
0: Kdo to mluvil?
1: Daniela Brázdová, Cincibusová, úžasná žena, která vypadá jako Romka, ale je to tak citlivá, úžasná duše, která byla nejdřív ve vesničce SOS Chvalčově, kde se starala o 8 vlastně Romů. A potom odešla a měli vlastní chalupu a hospodářství a já jsem o ně natočila 3 filmy. Ohromně moudrá, citlivá, úžasná žena.
0: Co je na tom zachycování toho lidského osudu tak lákavé?
1: Že nevíte, co přinese ten život a jak někdy zdánlivé maličkosti můžou rozhodnout o všem. A jak i setkání s lidma, kteří vám třeba řeknou jednu větu a může vás úplně posunout jako strašně daleko, anebo prožijete nějakou bolest velikou a myslíte si, že se už z toho nevyhrabete, ale vlastně pokud chcete, někdo má víc sil, někdo míň, tak když se vyhrabete, tak je to takové znovu zrození. Takže pro mě to je ta záhra, nebo to, co očekávám, co se stane. Jako, a že člověk to má dost ve svých rukou, ten život. Že opravdu se nemá vzdávat a měl by pořád něco dělat pro to, co cítí, že má smysl nějaký.
0: Řídíte se tím taky?
1: Snažím se.

0: může splátat louže.
1: No, kéž by to venku šplíchalo. To dlouho ještě možná nebude, snad prý v sobotu nebo v neděli. Aspoň tady u nás na Hané. Plíhal Navarová, plíhal musel zaznít, když jsme v Olomouci, Hano Pinkavová. Vracíme se na začátek toho našeho rozhovoru do tohohle studia, kdy se natáčely osudy s Dinou Štěrbovou a zároveň jedna ze sekvencí dokumentu Za oponou Velehor. Ten vyvolal mnohé. A ještě jsme neprozradili, ale jedno to setkání, které vyvolal. A jaké to je setkání?
2: No to jsou právě ty nečekané, to přišlo jako z hůry. Já jsem se setkala s jednou, nebo při jedné z nějakých besed a taky, kdy jsme dostali nějaké ceny, tak jsem se poznala s úžasnou ženou, lékařkou, zubařkou, a která mimo jiné zdolala taky Everest a byla na Antarktidě, chystá se na Arktidu a zdolala další vrcholy. Ale prostě je to žena, která byla tím filmem jako velice poznamenaná, velice jí to ovlivnilo. A my jsme se tak spřátelili, že přemýšlím o tom, že bych začala točit o ní dokument. Ale není to jenom, říkám jenom proto, že zase leze, nebo že, ale ona má svoji profesi, je prostě naprosto špičková zubařka, ale že má úžasné srdce. Úžasné srdce, úžasně pomáhá, takže to mě zase dostalo, že si říkám, já musím tuhle pozitivní energii zachytit a já myslím, že nic není náhoda, že prostě takhle to mělo být.
1: Takže doktorka Eva Perglerová z Přeštic v Plzeňském kraji, tam bude teď vaše cesta ze Zlína mířit. No. Budete mít zase štáb, nebo budete točit už sama, nebo jak to
2: no,
1: bude?
2: No, já miluju natáčení s kamerou, a tak já plánuju, že si teďka koupím novou kameru a že určitě mnohé věci budu točit sama. Takže zatím ještě nemám podporu žádnou, mám jenom tu touhu.
1: A nebude to stresující, když tam budete jenom sama, nebo naopak bude to úplně svobodné?
2: No to právě je ta krásná svoboda, jo, protože to bude jenom mezi námi a jako ty věci se neříkají jako tak, když je tam třeba štáb, jo, takže se na to těším a uvidíme. Bude to delší dobu, to plánuju, že to bude sběrný film. A uvidíme, ale určitě to bude film o velké pozitivitě, o lásce k životu.
1: Jak se bude jmenovat?
2: To ještě nevím.
1: Takže proč se neusmíváš? Budeme přát hodně zdaru scénáře, potom realizaci hraného snímku a potom tomu dokumentu To ještě nevím, jak se bude jmenovat o Evě Perglerové. Jaký je ten, a teď je to možná velká otázka, ale jaký je ten dnešní svět a co potřebuje podle vás?
2: Myslím si, že jsme došli do stády, ale už je to dlouho, kdy opravdu tam převažují ty hmotné věci a že se lidi málo zamýšlejí nad smyslem života, nad tím, jak je náš čas nějak vyměřený. To je vlastně to nejcennější, co je ten čas. A že by měli sobě víc naslouchat, že by se měli umět i zastavit a nechtít všechno. Nechtít všechno, nejde to. Takže mě ten svět docela občas rozervává, jako nejsem schopná, abych byla lhostejná k těm bolestem světa, k tomu, že se lidi zabíjejí, to, co se děje tady kousek od našich hranic, to jsou všechno hrůzy, to mě děsí. A právě proto si myslím, že bych chtěla podávat v úvozovkách ty zprávy o tom, čeho jsou schopni lidi i v tom, na té druhé straně, prostě tu pozitivitu a jak jsou schopni si i pomáhat.
1: Říká filmová režisérka a dokumentaristka Hana Pinkavová. Petr Zvoníček, posluchač Vltavy, píše, stačí se seznámit s filmografií Hany Pinkavové a musíte uznat, že u nás nemá srovnání. Je to jasná jednička, za to vám ručí Petr Zvoníček. Podepisuje se Michal Bureš, připojují se mistr zvuku Tomáš Přidal, dramaturgině Martina Raš a produkční Ivana Halková. Hezký den a pěkné chvíle s Vltavou.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
3: Na konci světa.
2: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
3: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
2: Program a vstupenky na fifili.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

0: 11 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Nejvíc zdražily pohonné hmoty. Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc. Počet obětí epidemie eboli v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4 tisíce. Vyplývá to z údajů Konžského ústavu veřejného zdraví. A podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboli v historii. Město Polička na Svitavsku dokončilo obnovu náměstí Bohuslava Martinů. Komplexní rekonstrukce začala loni v dubnu. Přibyly nové stromy, dlažba a typický mobiliář, lávka k faře a kostelu, posedové schody a bronzová kašna. A počasí má být jasný den bez srážek. Teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. A více informací najdete na našem webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Bude vás jí dnes provázet Daniela Čermáková. Ještě jednou přeje dobrý den, dobré stále ještě dopoledne. Je 11. srpna, málo platné, blížíme se do poloviny druhého prázdninového měsíce. Tak nějak se pomalu v hlavách začíná ozývat to povědomí školního roku. Ale děti ještě nechme chvilku být, nestresujme je. A my se vzdělávejme bez ohledu na to, jaké je roční období. Tak dnes se dozvíme něco víc o Albertu Mangelsdorfovi, předním německém trombonistovi. A ono se uvádí, že se orientoval především na free jazz, ale byl to jazzman všestranný. Ostatně o tom všem budeme teď mluvit s Jakubem Doleželem, který nám tuto osobnost přišel představit. Jakube, dobrý den, ahoj.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Tak my se tedy budeme věnovat tomuto muzikantovi Albertu Mangelsdorfovi. Mluvila jsem o tom, že se orientoval na free jazz. Budeme poslouchat tedy jenom free jazz, nebo to
2: ne,
1: bude něco lepšího?
2: Ne. Ono s Albertem Mangelsdorfem to je poněkud barvitější, protože on sice od 70. let se věnoval volné improvizaci, kterou evidentně měl rád. Albert Mangelsdorf byl ovšem ročník 1928, to znamená dobrých asi prvních 30 let jeho života, do kteréhož to období spadá i počátek jeho profesionální kariéry, tak free jazz nebyl. To znamená, že on se musel orientovat na ten jazz, který byl k dispozici, a to z něho dělá osobnost, která byla kromě volné improvizace pevně zakotvená i v jazzové tradici, čímž je to podle mě pozoruhodný.
1: A jak bychom tomu jazzu, kterému se musel věnovat, protože free jazz nebyl, jak bychom mu říkali?
2: Albert Mangelsdorf začal svoji profesionální kariéru jako kytarista a on vlastně po konci druhé světové války tak třeba hrál na kytaru v kapelách, které hrály americkým vojákům na německých základnách. To znamená, že on v podstatě se věnoval swingu, posléze podlehl bebopu už jako trombonista. Mm-hmm. Ale musím nicméně říct, že teda vlastně my dneska neuslyšíme přímo jeho.
1: K tomu se ale dostaneme.
2: K
1: tomu se dostaneme. Já myslím, že bychom si mohli pustit první ukázku z té desky, kterou si přinesl.
2: Na desce, kterou jsem přinesl, není trombon, což je zajímavé. Je to deska věnovaná Albertu Mangelsdorfovi, ovšem jako skladateli. To znamená, je to album, které obsahuje 8 Mangelsdorfových skladeb. Nahrála je kapela Tone Gallery, což je německé kvarteto. Deska se jmenuje Do Albert Mangelsdorf a první skladba má legrační název And stepped on an elephant's toe, aneb mravenec stoupnul slonu na palec.
1: Tak si to pustíme.

0: Du Albert Mangelsdorf je deska, kterou dnes posloucháme, je věnovaná dílu a osobnosti tohoto německého trombonisty. O němž mluvíme s Jakubem Doležalem. Ještě prosím ale představ blíže tu osobnost, jak si říkal, Albert Mangelsdorf samozřejmě na té desce nehraje, ale ještě víc bych potřebovala vědět o této umělecké osobnosti.
1: Albert Mangelsdorf se narodil v roce 1928 a měl štěstí, že měl o 3 roky staršího bratra Emila, který se posléze věnoval saxofonu a klarinetu profesionálně rovněž. A Emila chytil jazz trošičku dřív než malého Alberta, to znamená, oni vlastně už během, tak jak to technicky šlo samozřejmě, tak už během jako druhé světové války, tak se zajímali o jazz a po konci druhé světové války teda se vrhli na profesionální působení na jazzové scéně. Albert Mangelsdorf se proslavil hlavně jako soulista, nebo je skloňován především mezi soulisty, a on měl v podstatě i docela, já nechci říkat revoluční, protože on vlastně byl technicky velice zdatný trombonista a navíc pro něj bylo třeba typické využívání takzvaných multifonik. To znamená, že on tím, že hrál na trombon jeden tón a k němu přispěhoval další interval nějaký, tak v podstatě to znělo, že hrajou 2 trombóny. A tímhle způsobem vlastně byl pak schopný připravit si pásmo solových koncertů a konec konců solový trombon v jazzu před Albertem Mangelsdorfem opravdu jako nebyla obvyklá záležitost. Takže to byla svým způsobem opravdu osobnost jedinečná, pro německý jazz dost důležitá, a o tom ostatně svědčí i množství jeho spoluprací se zahraničními hudebníky, to je nejen americkými, ale i celé i evropskými.
0: Mm-hmm. Ta druhá ukázka je tedy z jakého období?
1: Zatímco první ukázku, kterou jsme slyšeli, tak to je skladba, kterou sám Mangelsdorf poprvé zahrál na koncertě v Berlíně v triu s Alfonsem Muzonem a Jackem Pastoriem v roce 1976. Tak kapela Tone Gallery následující skladbu vybrala z alba Never Let It End, které Mangelsdorf vydal v roce 1970.
0: Mm-hmm.

0: Kapela Toon Gallery hrála další skladbu Alfreda Mangelsdorfa. Zapomněla jsem ten rok 1970.
1: V roce 1970 byla původně vydána tahle skladba. Kapela Toon Gallery ji natočila ta v roce 2023.
0: Jasně. Kdo tvoří kapelu Toon Gallery?
1: Kapela Toon Gallery, jak už jsem zmínil, je kvarteto ve složení Stefan Weber na saxofon, Bastian Rupert na kytaru, bubeníkem je Holger Nesveda a na kontrabas hraje Hans Glavišnik, kterého si můžeme pamatovat i z americké jazzové scény.
0: A je to první deska, která je věnovaná dílu skladbám Alberta Mangelsdorfa, nebo se tahle osobnosti věnují systematicky?
1: Co se týče Toon Gallery, tak oni vlastně dokonce ve sleeve notu toho alba píšou, že oni jsou snad první kapela, která se věnuje na ploše

0: poprvé na albu Na Endlich od United Jazz and Rock Ensemble, kde hrál mimo jiné i bubeník John Heisman z kapely Colosseum. Takže původně to byla vlastně taková jazzrocková fusion skladba, řekněme. A to, co uslyšíme, tak vlastně opravdu jako moderní mainstreamový jazz.
1: A ještě ten rok, kdy ta deska...
0: To byl rok 1988.
1: 88.

0: Tak to byly ornitologické inspirace v díle Alberta Mangelsdorfa a v interpretaci kapely Tone Gallery. Kromě téhle skupiny se věnuje odkazu Alberta Mangelsdorfa ještě někdo jiný?
1: Odkazu Alberta Mangelsdorfa se věnoval ta trombonista Joe Fiedler, o tom jsem před chvilkou už mluvil. Ten vydal v roce 2005 desku skladeb Alberta Mangelsdorfa, Tribute to Albert Mangelsdorf, a v triu trombon, bicí, kontrabas, což je zajímavé. A potom před necelým měsícem vyšlo album rozhlasového big bandu ve Frankfurtu nad Mohanem, což byl jako HR Big Band, ale oni to album vydali pod hlavičkou Frankfurt Radio Big Band. A ta deska se jmenuje Trilog plus 15, Trilog plus 15. Trilog proto, že to je trilog jako dialog ve třech, já nevím, to bych, když to nenapíšu, tak se mi to špatně vysvětluje, pardon. A je to narážka právě na ten koncert Alberta Mangelsdorfa s Jackem Pastoriem a Alfonsem Muzonem, který jako pod názvem Trilog vyšel v roce 1976. Ale protože teda na Big Band jsou jiní specialisté mezi jazzovou redakcí Vltavy, tak to jsem se rozhodl nechat jako na kolezích. A spíš jsem si říkal, že bych se vrátil k albu Tone Gallery z roku 2023.
0: Takže se k němu vrátíme ještě naposledy v tomto našem vstupu. Opět se ptám, z jakého roku je tahle skladba a v jakém stylu je?
1: Tahle skladba vyšla poprvé v roce 1963 na Mangelsdorfově debutu na albu Tension. A my tedy uslyšíme v podání kapely Tone Gallery. Skladba se jmenuje Ballad for Jessica Rose. Mm-hmm. A natočena byla v roce 2023.
0: A desku kapely Tone Gallery, která ctí odkaz Alberta Mangelsdorfa, nám představil Jakub Doležal. Díky moc, těším se na příště.
1: Mějte se pěkně.

0: Tak tohle byla na závěr balada pro Jessica Rose z odkazu Alberta Mangelsdorfa v podání kapely Tone Gallery.
1: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.
2: Nech, milá Lucko, kakabusy, ať věří stěně, že je hladká a že v ní nejsou tajná vrátka,

0: Lenka Nová kooperovala na albu Michala Horáčka Český kalendář. Ta deska vyšla v roce 2013.
1: Polední Vltava. Osudy, vzpomínky a otevřené zpovědi osobností vždy od 11:30.
0: Osudy jsou už druhý týden četbou z knihy o životě a díle Davida Lynche. Z knihy, která vůbec poprvé odkrývá okolnosti zrodu režisérových filmových vizí, jako jsou městečko Twin Peaks, Sloní muž, Mazací hlava, Lost Highway a další. A my vám nabídneme za chvíli další část.

0: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
1: Osudy. Neotřelá kombinace biografie a memoáru dokazuje, že ani kniha o životě a díle geniálního režiséra Davida Lynche nemůže být obyčejná. Životopis napsala novinářka Christine McKeenová na základě více než stovky rozhovorů s Lynchovými přáteli, rodinnými příslušníky, bývalými manželkami, herci, agenty, hudebníky a dalšími spolupracovníky. Do textu však vstupuje sám Lynch svými upřímnými komentáři, překvapí například vzpomínkou na pražské natáčení hudby k Modrému sametu, a nebo zábavnými i ledacos odkrývajícími historkami z dětství a studentských let. A my vám z této knihy čteme už druhý týden s překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa. Četbu připravila Ivana Mišková a ve vlastní režii účinkuje Lukáš Lavica.

Snad se dá říct, že jsem se po městečku Twin Peaks stal ještě slavnějším, ale ono je všechno relativní. Co to znamená být slavný? Slavný byl Elvis. A celé je to ve skutečnosti směšné. Kdyby dneska kráčel ulicí herec a režisér Mel Brooks, nikdo mladší 25 let by nejspíš vůbec netušil, kdo to je. A to mě deptá. Všichni ti, kdo skutečně věděli, co má za sebou a jak je skvělý, jsou teď po smrti. Když zestárnete, už kolem vás není nikdo, kdo by si pamatoval, co jste udělali. Asi před 10 lety jsem šel do Gromenova egyptského divadla v Hollywoodu s Emily Stoflovou, kterou jsem si roku 2009 vzal. Její kamarádka tam promítala svůj film. V jednu chvíli jsem si vyšel ven zakouřit. Stojím tam, kouřím a nějaká žena, myslím, že prostitutka, ke mně přijde a začne sáhodlouze vykládat o mém filmu Inland Empire. Věděla o něm všechno. Sláva, nebo jak tomu chcete říkat, je divná věc. Na konci 90. let jsem žaloval jednu produkční společnost, protože chtěla porušit naši smlouvu. S Mary Sweeneyovou, s níž jsem tehdy žil, a s Georgem Hedgesem a Tomem Hansnem, vlivnými, ostrými, mladými právníky, jsem se tedy dostavil na radnici, kde se nacházejí soudní síně. Tyhle soudní síně z 20. a 30. let jsou překrásné. Všichni jsme se motali dole před vchodem. Stojíme tam a vykládáme si, jakou zvolit strategii a tak podobně. A daleko od nás bezdomovkyně tlačí vozík narvaný krámy. Je oblečená do fialové a jak tak tlačí ten vozík, je pořád blíž a blíž. A když nás konečně míjí, ohlédne se po mně a povídá: zbožňuju vaše filmy. Smáli jsme se tomu a nemohli jsme přestat. Tak tohle je dokonalá sláva. Bylo to něco fantastického. Po městečku Twin Peaks, z něhož se vyvinula spíš televizní než filmová záležitost, jsem si přečetl Zběsilost v srdci Barryho Giffords. Na jeho román byla zrovna správná doba. Svět se tehdy rozkližoval víc a víc. Na Hollywood bulváru se prodávaly drogy a jít tudy večer bylo o strach. V celém San Fernando Valley působily gengy a každou noc bylo slyšet střelbu. Svět byl stále vyšinutější a já jsem tu knihu četl jako příběh o lásce uprostřed zuřícího pekla a šílenství. Barry Gifford je sakra skvělý autor. Opravdu hodně si ho vážím. Jeho styl je čistý a minimalistický, a to v člověku, co si zažehne a nastartuje to vaši představivost. V té knize se některé věci jen tak zmíní, ale já je v představách rozvíjel a oni se rozrostly. Barry píše o hrdinech, ze kterých nebudou doktoři ani právníci. Jsou to ovšem inteligentní lidé a žijí v podzemí svého druhu. Mám tenhle svět hrozně rád. Je v tom divokost a svoboda a také určitá neohroženost. Jsou jisté věci, k nimž mám tendenci se ve svých filmech vracet. Každý umělec má vlastní zvláštní techniku a je pro něj typické, že se mu některé věci líbí a jiné ne. Ne, že by se vracel a dělal totéž zas a znova, ale podobnosti tam budou vždycky. Je to jako s jazzem. Některé motivy se vám líbí a i když jde na ty motivy zahrát spousta variací, ty motivy samotné v nich vždycky budou. Objeví se nápad a začne to řídit. A možná, že se vaše téma někam trochu posune nebo vytvoříte jiné postavy, ale vaší práci musí tyhle nápady a myšlenky velet a vy jim musíte zůstat při práci věrný. Obsazení se u Zběsilosti v srdci vyřešilo skoro okamžitě. Měl jsem pocit, že Nicolas Cage dokáže zahrát cokoliv, včetně Elvise Presleyho, jenž je v postavě Sailora částečně přítomen. První schůzku s ním a s Laurou Dernovou jsme měli v podniku Muse. A toho večera, kdy jsme se potkali, vyhořelo v téhle ulici Pan Pacific Auditorium, nádherný barák ze 30. let.
Willema Defoa nám sehnalo samo nebe. Jakmile si nasadil zuby, stál tam najednou Bobby Peru. Předvedl naprosto bezchybný, fantastický výkon. A nebylo to jen tou protézou. Je to tím, jak se postava s hercem fatálně potká. Právě tenhle člověk ji zahrát dokáže a nikdo jiný ne. Taky se mi hrozně líbí herec Crispin Glover. Postava, kterou hraje, se sice v Barryho románu vyskytuje, ale tuším, že je tam jen zmíněná. V knížce nejspíš nemá šváby ve slipech a taky si tam nevyrábí sendviče. Crispin byl ale na tyhle věci ideální a jeho výkon je taky z těch, co nemají chybu. Nevzpomínám si, jestli je v té knížce i pan Reindeer, a ani nevím, odkud se vzal, prostě se objevil. Cheryl Leeová hraje hodnou čarodějnici Glindu, která se objeví na konci, kdy to vypadá, že je všechno ztraceno a lásku Lily a Sailora zachrání. V té době se lidem ze šťastných konců chtělo zvracet. Považovali to za totální spronevěření se zásadám. Čím bylo něco depresivnější, tím se to zdálo lepší. Jenže zakončit zběsilost v srdci v tomhle tónu mi prostě nepřipadalo správné. Všechno je možné. A někdy se stane, že se zčista jasna objeví něco, co pak všechno napraví. V životě se to stát může. Když se na to ovšem spoléháte, nejspíš budete zklamaní.

Ve zběsilosti v srdci je hodně rock'n'rollu. Ten je o rytmu a lásce a sexu a snech. A aby se vám líbil, nemusíte být nutně mladí. Je to tak trochu mladistvé snění o požitku ze svobody. Natáčeli jsme v Los Angeles a pak v New Orleansu, což je úžasné město. Jednou večer jsme tam byli v klubu. Byla tam spousta světla a hrála tam hudba. V každé restauraci v New Orleansu najdete ty nejrozmanitější lidi a my tehdy seděli blízko jedné černošské rodiny. Otec s nimi nebyl, seděla tam matka, dcery a možná jejich bratr. Vyrazili si do města odněkud z venkova. Před nikým si vůbec na nic nehráli. Byli prostě sami sebou a užívali si života. Začali jsme si povídat a já pak poprosil jednu z dívek o tanec. Byla naprosto úžasná, tak čistá a nevinná. A tak jsme se tam spolu vybavovali. Dva hodně vzdálené světy. Ona o mém světě nevěděla vůbec nic, bylo to takové milé děvče. To se mi na tom městě líbí, že tam spolu žije pestrá směsice lidí. Je to magické místo a v noci je to tam úplná pohádka. Teď už trávím čas většinou jen ve městech a příroda mi nechybí. Nejspíš jsem ji úplně vyškrtl ze svého života a už po ní opravdově netoužím. Když jsem vyrůstal v Boise, byly tam lesy zdravé a husté a neuvěřitelně to vonělo, když jste se těmi lesy procházeli. Jenže od té doby se toho přece jen krapet změnilo. Po lesích dneska jezdí obrovské pick-upy s držáky na zbraně i křiklavá terénní vozítka a tyhle věci k sobě nepasují. A také tu máme globální oteplování a kůrovce. Když je hodně velká zima, kůrovec sice uhyne, jenže dneska už taková zima nebývá. Kůrovce to nezabije a ten pak zlikviduje všechny stromy. Táta mi říkal, že strom, který na pohled vypadá, že umírá, umíral už ve skutečnosti zvolna 10-15 let. V okamžiku, kdy je to poznat, už je příliš pozdě a říká se, že dneska hyne veliká část lesů. Přírodní svět, v němž jsem vyrůstal, už dnes fakticky neexistuje. Do lesů vyrážejí všichni ti lidé s batohy na zádech a špičkovým tábornickým vybavením a je tam úplně narváno. Když jsem do lesů vyrážel já, nepotkal jsem nikdy nikoho. Ani živáčka. V roce 1992 jsem přijel do Boise. Bylo to tam hodně jiné, ale spousta věcí zůstala. To, jak je krajina utvářená, jaké tam bývá počasí a jaké je v ní světlo, tyhle věci se nemění. Jiné ovšem mizí. Když na nějakém místě vyrůstáte, cítíte k němu náklonost a už vždycky pro ně budete mít slabost. Když se pak vracíte v myšlenkách k tomu, co jste tam prožili, hřeje vás to u srdce. Ale už je to pryč a nedá se to nikomu vysvětlit. Kdybych se teď setkal s někým mladým a vyprávěl mu o Boise, stejně bych mu nemohl předat ten pocit, který mám, když na to vzpomínám. A mladého člověka čeká jednou úplně stejný problém, až bude sám starý paprika, co se pokouší někomu vysvětlit, jaký byl svět, když mu bylo 16. Natáčení zběsilosti v srdci mi většinu času připadalo dost snadné a zdálo se mi, že svět je na ten film připravený. Byla tam scéna, která nejspíš zašla o chlup dál a tu jsme museli vystřihnout. Nedokážete předpovědět, z čeho budou lidi vyšilovat, protože věci můžete posuzovat jen podle svého vlastního vkusu. Taky už mě napadly věci, které byly i pro mě samotného moc drásavé a nemohl jsem se tou cestou vydat. Když vás nějaký nápad nadchne a má v sobě sílu, musíte zjistit, jestli vane příznivý vítr a jak by se mu ve světě dařilo. A někdy prostě vytušíte, že na něj není vhodná doba. Toho roku, co byla zběsilost v srdci v Cannes, tam měl svůj film Hlas měsíce taky Fellini. A já jsem byl nadšený, že mě budou promítat na plátno hned po jeho filmu. Celý ten zážitek byl úžasný.
A nutno říct, že jsme opravdu na tom filmu dělali až do úplně poslední chvíle. Hodně pozdě v noci, den předtím, než se zběsilost v srdci promítala, jsme šli do promítací kabiny, abychom zkontrolovali kopii filmu. Do té kabiny lezete po takovém žebříku. Uvnitř jsou obrovské promítačky, co vypadají jak z nějakého ruského sci-fi filmu. Promítali jsme obraz a zvuk zvlášť z 35mm magnetického analogového pásu. Byla v tom taková klidná síla. Neuvěřitelná síla. Dneska lidi mají málo kdy šanci vidět kvalitně promítnutou dobrou kopii filmu a je to vážně škoda. Myslím, že do budoucna se můžou stát dvě věci. Domácí kina se mohou zlepšit, takže budou opravdu kvalitní a vy budete mít obrazovku přes celou zeď a k tomu výborný zvuk. Stlumíte světla, vypnete telefon, ohulíte zvuk a pak se začnete dívat. A v tom případě se do filmového světa přenesete nejspíš docela dobře. Ovšem, nepozvete-li si k tomu partu kamarádů, nebude to sdílený zážitek, což k tomu patří a je to důležité. Nebo se může stát, že budete filmy streamovat rovnou na telefonu. A to by zas tak dobré nebylo. Pokud jde o to, co si lidé přejí právě dnes, dá se říct, že se jim nechce chodit do kina a celovečerní filmy už je nepřitahují. Kinem dneška je kabelová televize. V Cannes do poslední chvíle nevíte, že jste vyhráli. Když vám řeknou, ať zůstanete do neděle, je vám jasné, že něco vyhrajete, ale nevíte, v jaké kategorii. Pamatuju si, jak jsem šel toho večera po červeném koberci a naprosto neměl tušení, že vyhraju. Přišel jsem tam a potřásl si rukou s Pierrem Viotem, což byl tehdy prezident festivalu a prima člověk. A Viot mi řekl: Davide, určitě neodejdeš s prázdnou. Pak jsme šli do sálu, sedli si a ještě než začal slavnostní večer s předáváním cen, přistoupil ke mně Gilles Jacob, který byl prezidentem festivalu v letech 2001 až 2014, a ten mi povídá: vyhrál si Zlatou palmu.

Léto 1993 jsem trávil v Madisonu a tehdy mě oslovil hudebník Yoshiki z kapely X-Japan, jestli bych pro něj nenatočil klip. A já na to, dobře, já si tu hudbu napřed poslechnu a pak uvidím, jestli budu mít nějaký nápad. Poslali mi pak nějakou hudbu, ale bylo to v zásadě jen povídání s hudbou v pozadí. Znělo to jako báseň. Povídám, nic mě nenapadá a odmítl jsem to. Ale oni pak znova volali, hrozná panika, a říkají mi, ale my to už oznámili. Nabídli mi víc peněz, tak jsem natočil takovou věc k písni Longing a nakonec to byla docela zábava. Chtěl jsem do toho kouř, oheň, déšť a světla různých barev. Vydali jsme se točit k vysušeným jezerům a měli sebou pojízdné mlhostroje, co vypadaly jako sekačky na trávu, a z těch se valila úžasná mračna bílého kouře. Jenže foukal vítr a všechen ten kouř odnášel pryč do pouště. Rozhodli jsme se proto, že budeme dělat na něčem jiném, na dešti nebo tak, když tu najednou, bylo to něco naprosto úžasného, se všechen ten odvátý kouř začal vracet a valil se na nás jako stěna. Některé z těch záběrů jsou fakt neuvěřitelně krásné. Natočili jsme spoustu dobrých věcí, ale pak se to nějak sesypalo a ani nevím, jestli to Yoshiki nakonec nějak použil. Chtěl, aby klip končil tím, že bude sedět u stolu ve viktoriánském stylu, na něm bude mít lahvičku inkoustu a bude u něj psát husím brkem. Ale já si pomyslel, že by se to k té pouštní scéně nehodilo, a proto jsem to nenatočil. Jindy jsem zas byl u sebe v Los Angeles v obývacím pokoji, zazvoní mi telefon. Je to Michael Jackson a říká mi, že by chtěl, abych natočil něco jako upoutávku na jeho desku Dangerous. Povídám mu, nevím, jestli bych to dokázal, nemám žádný nápad. Ale jakmile jsem zavěsil a vyrazil směrem gále, měl jsem najednou všemožné nápady. Tak jsem mu zavolal zpátky a řekl, něco mě napadlo. Dělal jsem na tom s tvůrcem speciálních efektů Johnem Dykstrou u něj ve studiu. Postavili jsme takový miniaturní svět v podobě červeného pokoje, do nějž vedla malinkatá dvířka, a v tom pokoji byly podivné stromy moderních tvarů a pahorek se stříbrnou tekutinou, z nějž pak vyšlehly plameny a odhalily obličej Michaela Jacksona. Byla to fázová animace a výroba trvala dlouho. Pokud jde o mě, věci nemusí být úplně do puntíku přesně, ale ti, co na tom pracovali, to naplánovali do nejmenšího detailu. Stromy byly natřené na červeno a černo a ti, kdo tam vstupovali, aby s nimi někam pohnuli, na to měli bílé rukavice a pohybovali s nimi po přesně daných dráhách. To byla jedna část té věci. Tou druhou bylo natočit Michaelův obličej. Měli jsme na to kameru s rameními opěrkami a kruhové osvětlení a to vytvořilo takový úžasný dojem zaostření úplně bez stínu. Michael neměl za úkol nic jiného, než stát pár minut na jednom místě. Jenomže on už měl na sobě make-up 8 nebo 10 hodin v kuse. Jak může mít někdo 10 hodin make-up? Takový člověk musí být k sobě hodně kritický. No, když byl konečně připravený, vylezl ven, já se s ním poprvé setkal a on netoužil po ničem jiném, než se mnou probrat Sloního muže. Snažil se od muzea odkoupit jeho kosti, plášť a další věci. Vyptával se mě na různé detaily a byl opravdu moc milý. Pak si stoupnul na místo, my to natáčeli, ale za chvíli byl úplně vyřízený. Konečné slovo měl pochopitelně on a kdyby se mu to nelíbilo, tak by to ven nepustil, ale promítalo se to. Vypadalo to super a já to moc rád natočil.

Hotelový pokoj vycházel z nápadu Montyho Montgomeryho. První díl Fígle napsal Barry Gifford a hrála v něm Glenn Hadleyová a potom dva mý oblíbenci, Freddie Jones a úžasný Harry Dean Stanton. Jsem si jistý, že Harry Dean byl hereckým kolegům velkou inspirací a přál bych si, aby tu s námi zůstal na pořád. Hotelový pokoj se odehrával v hotelu Railroad. V každém pokoji tu na zdech visely obrázky vlaků a z oken byl výhled dolů na kolejiště. Myšlenka byla taková, že v průběhu let jedním hotelovým pokojem projdou stovky hostů a my budeme sledovat, co se v tomto pokoji dělo v nějaký konkrétní den. Natočili jsme tři díly. Ty dva, které jsem režíroval já, napsal Barry. V každém případě je pravda, že v televizi se hotelový pokoj vůbec nelíbil. Taky se jim nelíbilo Pozor, vysíláme. To stálo na nápadu živého televizního vysílání a toho, co všechno se při něm může pokazit. Seženete překrásnou hloupoučkou herečku a režiséra z ciziny, no tak co by se na tom mohlo zvrtnout, no ne? A pak jen koukáte. V tom je ten vtip. Ovšem, nikdo o něj nestál. Znáte to. V životě je to nahoru dolů. A když se někdo vrátí nahoru poté, co byl dole, pak má zjevně výdrž. Někteří herci, třeba Jimmy Stewart, Henry Fonda nebo Clark Gable, měli úspěch. Pak se ovšem něco stalo a oni upadli tak trochu v nemilost, ale znovu se vyšvihli. Lidi je zas měli rádi a byli jim věrní, takže další pád už se nekonal. V říjnu 1993 jsem v Římě natáčel reklamu na těstoviny. Točili jsme na takovém překrásném náměstí. Hlavní roli hrál Gérard Depardieu, s nímž se báječně spolupracovalo. Byla to zábavná reklama. Kameru měl tehdy na starost Tonino Delicoli, který točil také Felliniho film Interview. A teď se mnou točil tohle. Producent té reklamy s Fellinim také spolupracoval. A jednoho dne se tihle dva spolu bavili a pak mi povídají: Davide, Fellini je v nemocnici na severu Itálie a mají ho převážet do nemocnice tady v Římě. Zeptal jsem se, jestli by nebylo možné, abych ho zašel pozdravit. A jeho neteř naplánovala návštěvu na pátek večer. V pátek jsme dotočili a večer byl překrásný západ slunce. Nastoupil jsem do auta spolu s Mary Sweeneyovou a nějakými dalšími lidmi, to auto bylo úplně plné, a jeli jsme k té nemocnici. Před ní byly spousty ne přímo bezdomovců, ale nemocných lidí. Seděli na schodech a uvnitř bylo taky hrozně lidí. Felliniho neteř vyšla z nemocnice, sehnula se k okénku auta a řekla: dovnitř můžou jen David a Tonino. A my jsme vystoupili a vydali se do té nemocnice. Šli jsme pořád dál a dál, až jsme konečně dorazili do prostor, kde už nikdo nebyl, jen ty nemocniční chodby, a jedna dlouhá nás zavedla až ke dveřím Felliniho pokoje. Vejdeme tam a vevnitř byla jen dvě lůžka a mezi nimi Fellini na vozíku. Byl otočený čelem k nám. Do té doby se bavil s jedním novinářem, jmenoval se Vincenzo, a ten v pokoji zůstal. Tonino s Vincenzem se znali, tak si spolu začali povídat. Donesli mi židli, já si sednul před Felliniho vozík, k němuž byl přidělaný takový malý stoleček, a on mě chytil za ruku. Bylo to moc krásné. Seděli jsme tam asi půl hodiny, drželi se za ruce, a on mi vyprávěl, jaké to bývalo za starých časů, jak se věci změnily a jak je mu z toho, jak se dnes věci mají, smutno. Řekl mi: za starých časů, Davide, jsem si šel dát kafe a všichni studenti filmových škol za mnou chodili a povídali si se mnou a o filmu věděli všechno. Nedívali se na televizi, chodili do kina a nad kávou jsme vedli báječné diskuze. Když přijdu dneska, nikdo tam není. Všichni se dívají na televizi a o filmu už se nebaví tak jako kdysi. Když náš společný čas vypršel, vstal jsem a řekl mu, že svět se nemůže dočkat jeho dalšího filmu. Pak jsem odešel.
O něco později jsem náhodou potkal Vincenza a ten mi řekl, že když jsem toho večera odešel, Fellini prohlásil, je to hodný chlapec. Dva dny na to upadl do kómatu a zemřel.

0: Kniha Místo snění, která vznikala ve spolupráci americké novinářky a kritičky Christine McKen a samotného Davida Lynche, je založená na jimi pojmenovaném konceptu dialogu člověka s jeho vlastním životopisem. Místo snění je kronikou Lynchových životních a tvůrčích dobrodružství, do níž stovka osob z jeho okolí vložila své vzpomínky, které David Lynch doplnil či konfrontoval s těmi svými a obohatil je o své myšlenky a světonázor. Celkem 16 kapitol reflektuje Lynchovu kreativní cestu, počínaje formativním dětstvím a dospíváním, přes všechny následující důležité životní křižovatky a určující lidské interakce, vedoucí od vzniku jednoho, nejen filmového díla, ke druhému. A my jsme připravili knižní text do celkem 10 kapitol, jsme za polovinou, osmou část této četby osudů, které připravila z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa Ivana Mišková, vám v interpretaci a režii Lukáše Hlavici nabídneme zítra. A teď už bylo 12 hodin, pěkné poledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Inflace v červenci meziročně zrychlila. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují víc peněz na rostoucí počet studentů. V Kongu už kvůli ebole zemřelo přes 2000 lidí. Počasí odpoledne bude jasno a bez srážek, teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 stupňů Celsia. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíce zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
2: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
0: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet příští rok nezvýšil, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky, vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
0: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladu. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin.
4: Stačí provést otevření té aplikace.
5: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
4: Ano, je to tak.
5: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
4: Přesně tak. Tohle tu relativně triviální aktivitu.
5: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
6: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
5: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než milion uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Počet obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000. Vyplývá to z údajů Konžského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboly v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína. V Rajhradě u Brna třídí vysokoškoláci tisíce knih po zesnulém brněnském historikovi Miloši Stehlíkovi. Muž na sklonku života věnoval své svazky tamnímu benediktínskému opatství. S katalogizací pomáhají studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Proč Stehlík zvolil zrovna Rajhrad, popisuje převor Naum Tomáš Vraspír.
7: Měl vždycky rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěl, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno a bez srážek, teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, v noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme jasno a denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Více informací hledejte na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A znova vás zdraví Daniela Čermáková. 11. srpen je v polovině. Je to hravý den, představte si neoficiálně. Je to totiž den hraní si v písku. Jehož cílem je přimět lidi všech věkových kategorií, aby vyrazili někam ven k vodě na pískoviště a vrátili se na chvíli do dětských let. A my se také budeme vracet do dětských let v následujících minutách, kdy pokračuje náš projekt To byl můj film, ve kterém se noříme do dějin české kinematografie. Blíží se konec srpna, málo platné. Střemhlav se také blížíme filmové současnosti. Včera jsme začali léta 70., ke kterým se dnes zase vrátíme, abychom tuto kapitolu uzavřeli. No a u mikrofonu je dnes Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Hezké poledne.
1: Tak jak to dnes bude vypadat?
3: Tak my se budeme taky trochu nořit do písku, protože připomeneme samozřejmě panel story od Věry Chytilové, tedy takovou hlinitou a hlínou obalenou satirický film. Pak také připomeneme Pata a Mata, tedy loutky, které zrovna zítra oslaví také 50 let od svého vzniku, ale i stěžejní role Tomáše Holého.
2: Ona ta hravost tam zůstane, protože budeme řešit hodně dětské filmy, pohádky, ale také samozřejmě komedie. Budeme trošku navazovat na včerejšek, protože se vrátíme k Jiřímu Menzlovi a hlavně Smoljakovi a Svěrákovi.
1: No a teď si dáme jeden pohádkový letní song.

0: Tak jste se, věřím, také vrátili do dětství, konkrétně do druhé poloviny 70. let. Tohle byla samozřejmě slavná písnička Jiřího Korna z filmové pohádky Bořivoje Zemana Honza Málem králem, takže naše filmově historické vyprávění začneme pěkně vesele. Protože se podíváme na to, jaké v tomto období vznikaly pohádky a dětské filmy, jak už předeslali Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř. Velký podíl na tom, jak vypadaly, měla dramaturgická skupina Oty Hoffmana. Tak kterým filmům, Kristýno, Martine, Oto Hoffman pomohl na svět?
1: Když jenom se podíváme na tu druhou polovinu těch 70. let, tak to byly filmy jako Malá mořská víla v režii Karla Kachyni, Šmitova osada Havranu, Lipského a G. Duchové, kde teda mimochodem jako hudební skladatel debutoval Jaroslav Uhlíř. Dále pak to byly hororové pohádky Juraje Herce, Pana a netvor a Deváté srdce, Vorlíčkovy pohádky Jak se budí princezny a Princ a večernice, Hannibalův dětský film Neohlížej se, jde za námi kůň, Brontosaurus v režii Věry Plívové Šimkové nebo Gajerův rodinný film Podizivčí skálu, ale to všechno vůbec není zdaleka všechno, co vznikalo. Ten už zmíněný Ota Hoffman navíc nebyl pouze dramaturg, hlavně to byl zkušený scénárista, který se podílel i na některých už zmíněných filmech. Asi nejvýznamněji se do historie zapsal jako autor televizních seriálů, a to byl Pan Tau, což je ten kouzelný němý muž s buřinkou a deštníkem, jakási československá verze britské chovy Mary Poppins, co plní dětem jejich přání a umí se proměnit v malou loutku. Kdo jako malý nekroutil prstenem podle Arabely, tak aspoň podle mě poďukával na buřinku jako Pan Tau, možná oboje. Ota Hoffman také stojí za sci-fi seriálem Návštěvníci, na obou spolupracoval s režisérem Jindřichem Polákem. Ještě ale pár zajímavostí z těch filmů, co jsem zmínila, a které se vám třeba budou hodit, až se na ně budete znovu koukat. V Adží duchové je to třeba šikovné zapojení dobového product placementu do příběhu, ať už je to Pribiňáček nebo Alpa.
0: Ano, Pribiňáček, kamen zdraví z posázaví.
1: A ocenit také můžete hrátky s perspektivou kamery, kterou do snímku vnesl Vladimír Novotný, špičkový odborník v oboru trikové kamery, který s Oldřichem Lipským spolupracoval už na Limonádovém Joem nebo S šesti medvědech s cibulkou. No a hororová pohádka Pana a netvor, ta měla nejen společný rozpočet, ale také částečně i dekorace s tím druhým hercovým filmem Deváté srdce. V ateliéru číslo 6 na Barandově je vytvořil architekt Vladimír Lapský. Byla to taková multifunkční dekorace, která pak po úpravách se ještě využila při natáčení filmů Tajemství ocelového města a Kočičí princ. No a v Princi a večernici, což je můj oblíbenec, adaptace pohádky Boženy Němcové podle Jiřího Brdečky. Podle mě je to film, co asi nejlépe využívá punčocháče. Byl to první, byla to vlastně taková první příležitost pro Radka Brzobohatého, do té doby oblíbeného představitele filmových klaďasů, aby si zahrál toho do kůže oděného a dnes ikonického Mrakomora.
0: Tak druhá polovina 70. let také přinesla poslední film Bořivoje Zemana. My už jsme tou hudební ukázkou naznačili směr. Ten sice nedosáhl takové masové popularity jako jeho jiné komedie, ale zapsal se rozhodně do té pohádkové klasiky. No a samozřejmě už tedy, jak jsem řekla, ta píseň a Jiří Korn prozradili, o který snímek jde, ale pověnujme se mu.
1: Ano, nechci tady znova opakovat, ale zanotovala bych si, že svítí slunce nad hlavou. Je to teda ta televizní klasika všech vánočních i velikonočních svátků. Po pohádkovém muzikálu Šíleně smutná princezna, ve kterém hlavní role stvárnili dobové popové hvězdy jako Helena Vondráčková a Václav Neckář, tak tu byl do hlavní role opět obsazen populární zpěvák, byl to tady už zmíněný Jiří Korn. Toho ovšem ve filmu dabuje Michal Pavlata a pohádka sama zase tolik o hudební čísla se neopírá, zazní tam vlastně jenom tři písničky Jiřího Šternvalda. Jenom pro připomenutí, tehdy 65-letý scénárista a režisér Bořivoj Zeman tu vypráví komediální variaci na klasický příběh o hloupém Honzovi, akorát, že se ten lidový hrdina, který na začátku filmu velmi spokojeně lebedí za pecí, nakonec ukáže být chytrým mladíkem, který dá za vyučenou jak lakomému sedlákovi, tak žárlivému královskému bubeníkovi i nafoukané princezně. A vlastně některé ty motivy toho příběhu až vzdáleně připomínají francouzskou kostýmní romanci Fanfan Tulipán. No, vedle Jiřího Korna v té jeho první větší filmové roli se objeví jinak zkušení profesionálové, ať už to byla Jorga Kotrbová jako Pyšná princezna, její královský otec František Filipovský nebo Naďa Konvalinková v roli Mařenky. Já jsem se snažila dohledat nějaké zajímavosti k této pohádce, ale vyskočila na mě akorát informace, že se Naděje Konvalinkové při natáčení na Sedlčansku tolik líbilo, že se tam pořídila poté chalupu. A to mi přijde docela milé.
0: Tak Martin chce doplnit, nebo se posuneme dál. A to k jedné z nejvýraznějších dětských hereckých hvězd té doby, což samozřejmě je to jméno úplně jednoznačné, to je Tomáš Holý. Čím si podle vás, Martine, získal diváky právě v téhle době?
2: Tomáš Holý si diváky získal především, že do tehdejšího československého filmu přinesl něco, co u těch dětských herců nebylo tak úplně běžné a do té doby téměř neexistovalo, takovou naprosto nehranou bezprostřednost, upřímnost, civilnost, takový přirozený šarm. Zatímco do té doby působily dětské postavy na plátně často poněkud tak trochu šroubovaně, přehrávaně nebo příliš vychovaně, tak Tomáš Holý mluvil s těmi dospělými herci naprosto rovně, rovnoceně, jako by to vlastně byli jeho spolužáci ze třídy. Měl obrovský dar improvizace, takovou neobyčejnou pohotovost a schopnost odlehčit jakoukoliv situaci. Když se dostal do rozpaku, tak dokázal se roztomile opravit, což často taky zůstávalo v těch některých filmech a právě tato lidská autenticita z něj udělala fenomén, do kterého se okamžitě zamiloval celý národ. Diváci v něm totiž viděli nebo neviděli úplně takové to instruované dítě vedené, tedy jako loutku, která plní jenom pokyny režiséra, ale takového reálného, i když trochu upovídaného chlapce ze sousedství. Všechno přitom začalo takovou náhodou. V roce 1976 Oldřich Lipský tehdy natáčel komedii, o které jsme tu už mluvili, Marečku, podejte mi pero, a narychlo scháněl náhradu za onemocnělého dětského herce, který měl malé epizodce přinést profesorovi chemie vzkaz od ředitele. Rekvizitář Jan Jindra tehdy nabídl svého 7letého synovce Tomáše. Ten přišel, zvládl velmi dovedně scénu na první dobrou a ještě do ní vnesl skvělý moment, kdy se profesor v podání Františka Filipovského upatlal od jeho bonbonu. Lipský si ho okamžitě zapamatoval a zápětí ho obsadil do větší role Vendelína na Dejmlinského v dětské hudební komedii Adží duchové. Skutečný zlom pak nastal na konci téhož roku, kdy si ho režisérka Marie Poledňáková vybrala pro hlavní roli Vaška do televizního filmu Jak vytrhnout vedlibě stoličku. U konkurzu sice působil mezi 140 dětmi jako nejmenší, nejtišší, ale při odchodu udělal prý tak osobité gesto na její pozdrav, že režisérku i jeho ty budoucí filmové rodiče, tedy Janu Prajzovou a Františka Němce, okamžitě okouzlil. S filmovými rodiči si také i hned potykal a na plac vnesl absolutní přirozenost. Pak také následovaly divácké hity jako Jak dostat tatínka do polepšovny nebo šumavská trilogie Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem. Tomáš Holý se tak stal tedy takovou nejmilovanější dětskou hvězdou obecně v naší historii. Přesto se rozhodl tedy s herectvím v dospívání sám skončit. Vystudoval gymnázium, pak nastoupil na práva, ale jeho život bohužel tragicky ukončila autonehoda u obce Polevsko v roce 90, jen pár dní před jeho 22.

0: bude mít tedy ten divácký úspěch. Ale Kuťáci uspěli, vznikl pak také z nich televizní seriál, ale ten už se jmenoval A je to. A první díly začaly vznikat v roce 79, ale tehdy, protože jsme stále v období normalizace, se tam dostávala i politika. Vlastně ten seriál tedy samotný pak vyrábilo už bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo, že se tak projekt dostal trochu dál od těch pražských filmových cenzorů a na postavičkách se ta politická realita podepsala docela viditelně, protože jeden z Kutilů totiž na čas přišel o ten svůj typický červený rolák. Cenzoři to totiž považovali za znevažování socialistického bratrského státu, tedy SSSR. V pilotním filmu ten rolák ještě tedy neměl, v první seriálové řadě byl ale červený svetr už změněný na zelenomodrý a k původní podobě se pak postavička vrátila až později.
1: Takže červený rolák vadil soudruhům. Dobře. My jsme mluvili teď v našem prvním vstupu o dětských filmech, pohádkách, také Večerníčku, který se stal z tohoto fenomenální seriálu. Teď se přesuneme, nebo za pár minut se přesuneme k tvorbě dvou spolužáků z pražské FAMU. Poslouchejte dál naše polední vysílání.
2: Od Kříženeckého po současnost.
3: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
2: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
3: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12 a 13 hodinou.
2: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Tak to jsme si odskočili do světa klasické hudby. Edward Elgar a londýnský filharmonický orchestr. Část serenády pro smyčcový orchestr v tónině e-moll. No ale my pokračujeme na téma To byl můj film, tedy v tomto cyklu. Naši pravidelní posluchači ví, že k našemu exkurzu do české filmové historie patří i osobní žebříčky pětice filmových publicistů, které tu můžete vždycky v poledne slyšet. A Martin Hrnčíř, ten má ve své top desítce panel story. A ne, jak se rodí sídliště, Martin? Ne, proč zrovna tenhle snímek?
1: No, já jsem si vybral tento snímek z roku 1979, protože mi přijde jako mimořádně upřímný a takový nepřikrášený portrét normalizační každodennosti, navíc natočený ženou, která si tu možnost natáčet opravdu musela doslova vybojovat. Chytilová v něm sleduje rozestavené pražské sídliště Jižní město, a to prostřednictvím takové mozaiky drobných epizodických příběhů, jak jeho budoucích obyvatel, tak i některých těch stavitelů, kteří tam někdy úplně nežádoucím způsobem trochu zasáhnou. A z celého filmu číší atmosféra, kterou bych jako popsal jako takovou všeobecnou popudlivost a ztrátu soucitu mezi lidmi. Muži jsou hrubí, ženy zase někdy hystericky podrážděné a všichni na sebe tak jako automaticky útočí. Je fascinující, že to Chytilová dokázala natočit v produkčním systému, který ji ještě před pár lety nebyl úplně nakloněný, víceméně ji vyřadil ze hry, a přesto ji nakonec dovolil vytvořit dílo, které je čitelné dnes už velmi jako kritika celé tehdejší doby, hlavně konkrétně té výstavby, i když navenek to mohlo působit některým tím cenzorům jako spíš takové neutrálnější dílo. Pojďme tedy o tom našem budovatelství něco natočit. Dokonce to bylo oficiálně vítané téma. No a mně se líbí ta ironie, jak se k natáčení totiž vůbec dostala. Povolení k panel story totiž dostala jen proto, že v tu chvíli bylo pozastavené natáčení jiného filmu, a to Kalamity s Bolkem Polívkou, co by mladým nádražákem, který se bojí říct, jestli opravdu vidí červené světlo a že by se nerad spletl. Ten tedy musela dotočit až o 2 roky později, a to pak za značně improvizovaných podmínek. Na scénáři k panel story se navíc dílela i Eva Kačírková, nomen omen, manželka skutečného stavaře, která díky tomu měla k dispozici spoustu neveřejných informací o tom, jak vlastně ta výstavba socialistických sídlišť doopravdy probíhá, a sama si pak ve filmu zahrála i jednu menší roli. Natáčelo se jinak přímo v exteriérech toho rozostavěného Jižního města mezi těmi stavebními stroji a tím všudy přítomným blátem, což tedy filmu dodalo takovou apokalyptickou autenticitu, ale zároveň to natáčení samozřejmě výrazně komplikovalo. Chytilová měla navíc jen velmi omezený čas, ta produkce běžela od jara do podzimu roku 79, protože pak se tedy musela vrátit k té rozdělané kalamitě. I tak, ale nakonec tu kalamitu zasněženou dokončila dřív, než se panel story vůbec dostala do distribuce. Film totiž po dokončení skončil jako zakázaný, domácí premiéru měl až koncem roku 1980, ale k divákům se dostal až v roce 1981, a to zprvu jen ve vybraných kinech mimo Prahu. Do širší distribuce po celé zemi se dostal až pak o 7 let později, tedy 9 let po svém vzniku, a to jen díky tomu, že byl rok předtím velmi příznivě přijat na filmovém festivalu v Moskvě. Chytilová mezitím film ale v roce 1980 tajně vyvezla na festival do italského San Remo, kde získal hlavní cenu, tedy uznání v zahraničí přišlo roky předtím, než ho směli vidět ty diváci doma, a to si myslím, že je pro tu dobu a vůbec pro Věru Chytilovou také typické.
0: S režijními začátky Věry Chytilové je spojeno další filmařské jméno, já už jsem to naznačila, je to jméno jejího spolužáka z FAMU. Ten byl pomocným režisérem na jejím prvním celovečerním snímku O něčem jiném, o kom je řeč.
2: Tak řeč je o Jiřím Menzlovi a je to takový nehezký oslý můstek, nicméně Menzl spolu s Chytilovou skutečně studoval a dokonce se objevil jako ústřední postava v hořské komedii Hra o jablko, která vlastně byla tím filmem, se kterým se Věra Chytilová po té nucené pauze vracela za kameru. On tam, Menzel si zahrál sukničkářského doktora Johna, který si myslí, že je pánem svého života, ale přitom to byly ženy, které rozhodovaly o jeho štěstí a neštěstí, což je takový ten motiv většiny těch filmů Věry Chytilové, to věčné nepochopení žen a mužů. Menzel tedy původně po maturitě chtěl jít na divadelní režii na DAMU, tam ho ale pro údajný nedostatek talentu nevzali. Rok pak pracoval v redakci filmového vysílání Československé televize, až se konečně dostal na FAMU, kde se stal posluchačem katedry režie v ročníku Otakara Vávry. Spolužačce Věře Chytilové pak v roce 1963 dělal pomocného režiséra na jejím celovečerním debitu. Sám se svým debitem blízkl a vlastně asi nejvíc, co mohl, protože za adaptaci novely Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky pro Československo získal Oscara. Ten svůj smysl pro melancholickou drobnokresbu a pikantní jinotaje a tragikomické vidění života obyčejných lidí projevil i v dalším hrabalovském filmu Skřivánci na niti. Ten ale byl až do listopadu 1989 v Trezoru. Jeho odložená premiéra o rok později pak Menzlovi vynesla na festivalu Berlinále sdíleného Zlatého medvěda, sdíleného tedy spolu s americkým filmem Hrací skříňka. Se teď ale bavíme o druhé polovině 70. let a když je tohle seriál o dějinách české kinematografie, tak bychom neměli vynechat film, který Jiří Menzel natočil v roce 1978 k 80. letům existence československé kinematografie, což jsou Báječní muži s klikou, což je snímek věnovaný tuzemským průkopníkům kinematografie, akorát majitel prvního stáleho pražského kina Viktor Ponrepo se tu jmenuje Vilém Paspart, filmařský průkopník Jan Kříženecký je Jakub Kolenatý a kabaretier a první domácí filmový herec Josef Šváb Malostranský, jsem to zkrátila to jméno příliš, je Jára Šlapeta. Celé je to zábavně pojaté jako nostalgické retro, bychom asi řekli, má to velmi specifickou barevnost. Rudolf Hrušinský hraje Ponrepa alias Pasparta, který jako kočovník se svou dcerou jezdí po kraji a točí klikou, aby rozhýbal obrázky na natočeném materiálu. Jsou takové zábavné scény handlování toho, kdo si vezme, které ty známé natočené scény, ten příjezd toho vlaku. Zatímco teda ta jeho dcera ten němý záznam doprovází třeba na klavír, později tam pak hraje záznam. Kabaretiera a herce Šlapeta si zahrál Vladimír Menčík, no a sám Jiří Menzel tu hraje Jana Kříženeckého alias Jakuba Kolenatého, kterému se ale teda nedaří prosadit se svými obrázky z pražské Malé strany a ty tolik populární zahraniční veselohry točit odmítá a tak mu Hrušinský radí, ať natočí něco ze života, něco, co chytí za srdce. Já si ale teda hlavně z Báječných mužů s klikou pamatuju tu scénu, kdy pro mě neznámý hlas, zcela zbavený emocí, tu doprovází tu němou grotesku a říká: pro lásku boží, manžel se vrací. Dobré, Jitro, miláčku, ha, koho máš v té skříni? Promiň, jsem přepracován, vidiny.
0: Tak my se ještě k filmové tvorbě Jiřího Mencla vrátíme, připomeneme jednu nezapomenutelnou tvůrčí spolupráci a když napovím slovy třeba ty vypadají, tak myslím, že už víte, kam míříme.

0: Aoife O'Donovan o světě svého otce v písni s Davem Douglasem a jeho kvintetem. Ve 12 hodin a 34 minut dozněla tato hudba. Úsměvný příběh, ve kterém možná poznáte sami sebe. Tak takhle se v roce 1976 mluvilo o komedii Na samotě u lesa, ve které podruhé spojil režisér Jiří Mencel síly se scénáristy Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem. Kde se vzal vůbec vlastně námět k téhle dodnes populární chalupářské komedii, tak to už nám odpoví Martin Hrnčíř.
1: Komedie Na samotě u lesa vznikla z té přímé osobní zkušenosti scénaristické dvojice Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, obdobně jako tomu bylo u Marečku Podejte mi pero. V tomto případě v 70. letech v Československu vrcholil fenomén toho chataření a chalupaření jako únik z té městské reality a šedi normalizace a oba autoři tak začali hledat i společnou chalupu někde na venkově a objevili objekt poblíž Letče nad Sázavou, který obýval starší pán, pan Lukšíček. Ten jim roky sliboval, že jim chalupu prodá a že na jaře už nezaseje. K čemu však dlouho nedocházelo a právě on se pak stal přímou předlohou pro postavu dědy Komárka, kterého nezapomenutelně stvárnil Josef Kemmer a pochází i od něj slavná hláška, teď mě tedy posluchači prominou, chči je a chči je. Pan Lukšíček autorům dokonce prodal i svou starou funkční pilu značky Slavia s prasklým chladičem, protože štápí nemohl vůbec nikde sehnat. Režie se tedy ujal Jiří Mencel, který si i přes silné výhrady těch schvalovacích orgánů a cenzorů prosadil obsazení politicky tehdy neúplně pohodlných herců, právě Josefa Kemmera a Jana Třísky. Natáčel se v okolí Radešic a ve svatém Janu na Příbramsku, kam lokaci prosadil tedy kameraman Jaromír Šofr. Vznik filmu doprovázela i pohnutá událost jedna, když štáb dorazil tedy k vybrané chalupě, tak se dozvěděl, že nájemci právě zemřel blízký příbuzný a rodina zrovna truchlila. No ale i přesto se muselo natáčet, a to shodou okolností, právě scéna, ve které se děda Komárek v černém obleku chystá na pohřeb a filozofuje tedy o smrti. Ačkoliv tehdejší vrchní dramaturg Barandova Ludvík Toman film po projekci komentoval slovy, že jde o pěkný snímek, který však kazí, a teď tedy cituji, neprofesionální a ochotnické hraní Svěráka a Smoljaka, tak diváci i mezinárodní poroty stejně rozhodli jinak. Film totiž získal ocenění na festivalech v Chicagu, San Sebastianu i Mannheimu a dodnes patří samozřejmě k těm nejmilovanějším a velmi často opakovaným snímkům té naší kinematografie.
0: Tak si ho připomeneme. Na samotě u lesa před několika dny oslavilo shodou okolností 50 let od své premiéry. Fanoušci všech generací proto první srpnovou sobotu vyrazili do obce Obdenice v okrese Příbram. Proč právě tam?
1: No je to prosté, když filmaři v půlce 70. let objížděli to Příbramsko a hledali ten pravý vesnický klid, tak jim padly do oka Obdenice, které dnes spadají pod Petrovice, a připadlo jim jako to dokonalé centrum celého natáčení. Režisér Jiří Mencel i se svým štábem si tu zřídil ten hlavní stan, odkud to měli do těch okolních lokací jen pár minut. Přímo na Obdenické návsi u kostela se navíc točila ta legendární scéna o dědovi Komárkovi, jak tedy filozofuje. A co je pro všechny filmové nadšence nejdůležitější, tak jen 2 kilometry po cestě v sousedních Radešicích tak stojí ikonická chalupa se slavnou pavlačí a studánkou. Obdenice se tak staly tou přirozenou mekou pro každého, kdo tento snímek má rád. Slavné půlstoletí od premiéry se tu navíc oslavilo přesně v duchu filmu, velmi sousedsky, neformálně a s obrovskou dávkou humoru. Na jubilejní setkání dorazily stovky fanoušků všech generací, z nich právě mnozí vyrazili na tradiční pochod po stopách dědy Komárka, který je z obdělnické návsi zavedl přes Radešice až k samotné chalupě. Během dne ožívá náves právě i těmi ikonickými hláškami. Místní i přes polní v kostýmech přehrávali ty slavné scénky a nechyběla ani živá setkání s tvůrci. Na divoké i dojemné historky z natáčení tam také vzpomínal Zdeněk Svirák, Daniela Kolářová nebo už zmíněný kameraman Jaromír Šofr. Takže odpolední program doplnila tam také ještě výstava dobových rekvizit, fotografií z archivu a vědomostní kvízy, přičemž celá akce pod záštitou místních dobrovolníků měla i ten charitativní přesah. Slavnostní den pak vyvrcholil po západu slunce, kdy se všichni sešli u velkoplošného promítání v tom letním kině pod širým nebem.
0: Ona, ta druhá polovina 70. let, ve které se dnes pohybujeme, také konečně udělala z Ladislava Smoljaka, tedy scénáristy filmu Na samotě u lesa, filmového režiséra. Cesta k tomu ale vůbec nebyla jednoduchá, tak Kristýno, připomeňte, jak to bylo tehdy.
2: Já bych začala takovou možná trošku okřídlenou větou, že Ladislav Smoljak byl od malička fascinován filmem. V 60. letech byl nejdřív externím recenzentem televizní tvorby v časopise Kultura, potom vedl kulturní rubriku Mladého světa, tam je taková ta známá zajímavost, že pro ní vymyslel anketu Zlatý slavík. Následně se stal nakladatelským redaktorem Mladé fronty a nakonec scénáristou a režisérem filmového studia Barrandov. Pod jeho režijním vedením vlastně vznikaly i ty audiovizuálně dokumentované hry divadla Járy Cimrmana. Takhle mluvil Zdeněk Svirák. Láďa skutečně toužil být filmař. Ještě když jsme studovali, tak jsme mu říkali středometrážník, protože viděl nějaký středometrážní film a otravoval s tím, že je to pravý, ten na to kápl. Ani krátký, ani dlouhý a to je budoucnost. Smoljak svoji šanci na samostatnou režii vycítil právě poprvé v roce 1977, kdy se Svirákem dopsali svůj pátý scénář jménem Kulový blesk. Později Smoljak v pořadu na plovárně vyprávěl: já jsem byl drzej a měl jsem pocit, že ten náš scénář bych udělal líp než jakýkoliv jiný režisér. A tak ke Kulovému blesku napsal i režijní explikaci, kde teda mimo jiné požádal, aby se režie mohl zhostit sám, cituji. A na závěr bych chtěl poznamenat už jen to, že jako uchazeč o režii přicházím, dalo by se říct, až na stará kolena, ale snad mi mé zkušenosti životní dovolí zhostit se zdarem úkolu, který je mou celoživotní touhou. Konec citace. V té době ale na Barrandově platil požadavek, že celovečerní film by měl režírovat absolvent režie. Na tu dobu to byla bezprecedentní neomalená žádost, popisoval později Smoljak. Neměl jsem ani famu, nikdy jsem nic nenatočil. I absolventům famu se zkraje dávaly jen povídkové filmy, aby se osvědčili, naučili to řemeslo. Scénář proto nabídl Barrandov režisérovi Zdeňku Podskalskému, který ho také přijal. Nabídli Smoljakovi místo toho pozici asistenta režie, nicméně Zdeněk Podskalský věděl, že Smoljakovým snem bylo stát se filmovým režisérem, takže mu jako svému mladšímu kolegovi dal větší příležitost, řekl, že s ním bude ten film dělat jako se spolurežisérem. Nakonec, ale jako celou dobu se počítalo, že Zdeněk Podskalský bude tím hlavním. Nakonec to ale dopadlo tak, že Podskalský de facto nechal Smoljaka ten film natočit samotného, což potvrzuje i kameraman snímku Kulový blesk Ivan Šlapeta, podle kterého vlastně Podskalský režíroval jenom asi dvě scény. A teď už k tomu samotnému Kulovému blesku, alias největší akci v dějinách stěhování. To je jen pro připomenutí komedie o bytové 12 směně, kterou organizuje Rudolf Hrušinský alias energický právník Radosta. Tomu se ale do cesty stavějí různé překážky, ať už je to váhání babičky Jechové, svatba postarších snoubenců Flígra a Opatrné, opilost psychologa Knotka a tu monster akci, která vyžaduje dokonalou koordinaci, nakonec ohrožuje i zdánlivá smrt operního pěvce Bílka, který, což vlastně dožene toho ustaraného Radostu k improvizaci za hranicí zákona. A jak píše filmový přehled, tak za fasádou bláznivé komedie s neskultovním statusem prosvítá i výpověď o Československu konce 70. let. Inspirací mělo být pro Svěráka vyprávění jeho přítele, literárního vědce Vladimíra Karfíka, který prožil náročnou čtyřsměnu organizovanou členem Akademie věd.
0: Tak a pustíme si určitě také ukázku.
3: Dobrý den.
4: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
4: A mohla by ho vidět.
0: Tak Marie Jechová je nesmírně iritující v téhle scéně.
2: Ale já mám k tomu jednu zajímavost. A pokud tedy posluchači mají rádi data, ne všechny zajímavosti, tak my jsme měli takový datařský přehled o právě dějinách české kinematografie a tam Milada Ješková, jako ta nenápadná žena s otázkou Máte sklep, se propsala jako jediná česká herečka, která se objevila v jednom filmu oceněném Oscarem a zároveň v třech filmech nominovaných na toho Oscara, což nikomu jinému v historii české kinematografie se nepovedlo. Já bych ještě zmínila jednu věc a to je, že v tom filmu se objeví budoucí Oscarový režisér, což je samozřejmě Jan Svěrák, který tam hraje chlapce u popelnic.
0: Tak to jsem vůbec netušila, tak zase jsem si rozšířila obzory. Doufám, že jste si, milí posluchači, rozšířili obzory také vy. My si uděláme teď takovou akci Malý kulový blesk. Vyzkoušíme si to ve studiu. Loučíme se s Kristýnou Roháčkovou a Martinem Hrnčířem, ale jenom proto, abychom je tady přivítali zase zítra. Moc se těším, mějte se krásně a děkuji za cenné poznatky z historie české filmografie, československé filmografie 70. let. A milí posluchači, vás upozorňuji, že stále jsou pro vás připraveny webové stránky, na které jich můžete hlasovat o ten svůj nejoblíbenější film, i když stále tedy vedou všichni dobří rodáci. Kristýno, Martine, mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
2: Děkuji, dáme si dobrou brazilskou kávu.
0: Ano, výborný nápad.
3: To byl můj film.
5: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
3: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
5: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Tak aspoň imaginární ochlazení nám poskytl Vítězslav Novák skrze jednu ze písní, z písní Zimních nocí hrál nám František Rauch. Mladý muž a bílá verliba, katapult, milenci a vrazi, soukromá vechřice. Tak to jsou názvy filmů, ale především děl spisovatele Vladimíra Párala, který včera zemřel v den svých 94. narozenin. Patřil k výrazným českým spisovatelům druhé poloviny 20. století. Jeho romány a novely zachycovaly životní stereotypy, mezilidské vztahy i atmosféru československé společnosti. Ve vltavském cyklu Osudy Páral vzpomínal na svůj život, literární začátky i na okolnosti, které ovlivnily jeho tvorbu. Pětidílné rozhlasové Osudy Vladimíra Párala najdete na našem vltavském webu vltava.rozhlas.cz, jak jistě znáte dobře tuhle adresu. No a na webu anebo v aplikaci Můj rozhlas najdete také další programové počiny z našeho aktuálního filmového léta na Vltavě. Třeba jsme odvysílali srpnovou neděli rozhlasovou podobu slavného představení první Hrubýnovy hry v Národním divadle. Ve stejném roce jako naše inscenace, tedy v roce 1960, byl natočen i film v režii Otakara Vávry, prakticky s totožným obsazením.
1: Zase tu dnes nebude klid.
2: Jo, blbnou. Připravujou benátskou noc, to pošmistr se zbláznil.
1: Co jsi mi to sem, prosím tebe, do té tašky strčil za papíry?
2: Psst, mlč.
1: A jo, představte si, paní Mixová, tohle jsme našli ráno na náměstí.
2: Mlč.
1: Kus knížky. Pojďte se podívat. No, podívejte se.
3: Dovolíte? První věcí života je láska. To je z královny Margot.
2: Ano, milost paní, ano, láska. A je to pravda. A takových případných věcí je tam víc.
3: No, jak je tohle to možné? To asi udělala Zuzka, ale... Už když jste nám ji půjčovali, chyběla celá jedna složka.
2: Ano, milost paní, ano, chybí tam kus a veliký kus. A zrovna s tou popravou, jak rád zvedne ruku a toho salacedesa přivážou ke čtyřem koním no a pak nic, až zase jak se začnou scházet ti gaskoňci.
3: Vy to ale ovládáte, pane Bachu.
1: No to nám zase ztratila sousedka.
0: Vlasta Fabianová, Bohuš Záhorský, Jiřina Šejbalová, Luděk Munzar nebo Marie Tomášová a Karel Hegr v rozhlasové inscenaci Srpnová neděle. Jako četbu teď nabízíme jeden ze světových titulů, hororový román, vyprávějící příběh umělého tvora, pod jehož děsivou podobou se skrývají lidské city. To je Frankenstein od Mary Shelleyové. V 8 částech účinkují Jiří Hromada a Lukáš Hlavica. A od zítřka také uvádíme 15-dílnou četbu 6 dnů Kondora. Román amerického spisovatele Jamese Grediho vypráví dramatický šestidenní boj o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu.
4: Posláním společnosti je sledovat veškerou špionáž a všechno, co se špionáže týká, jak to popisují literární díla. Jinými slovy, celá sekce čte špionážní romány a detektivky. A v archivech 17. odboru jsou uloženy podrobné rozbory povedených kousků hrdinů tisíců detektivek a krváků, počínaje díly Jamese Fenimora Coopera. Většina knih je uložena v administrativním sídle CIA v Langley ve státě Virginia, ale společnost sama udržuje knihovnu čítající 3000 svazků. 17. odbor kdysi sídlil v budově poblíž ministerstva zahraničí, ale když se CIA přestěhovala do nové hlavní ústředny v Langley, přestěhoval se tam i 17. odbor. Neustále rostoucí objem druhořadé literatury začal v roce 1970 vytvářet organizační a finanční problémy. Kromě toho zástupce ředitele zpravodajské zprávy vznesl pochybnosti o účelnosti udržovat celou armádu pečlivě prokádrovaných a vysoce placených analytiků.
0: 6 dnů Kondora je román, který se stal bestsellerem roku a k jeho slávě v zápětí přispěl také Polakův filmový přepis pod názvem 3 dny Kondora z roku 1975 s Robertem Redfordem v hlavní roli. Mimochodem, ten se narodil 18. srpna 1936. Četbou tedy připomeneme i jeho nedožitých 90 let. 6 dnů Kondora, vltavská četba na pokračování od středy v 18 hodin a 30 minut můžete poslouchat poprvé, no a pak samozřejmě také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 164, pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav. V maďarské jaderné elektrárně Pax už je v plném provozu druhá turbína. Informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody Dunaje, kterou elektrárna potřebuje k chlazení. V posledních dnech vody mírně přibylo. Útok izraelského dronu v Libanonu zranil dva lidi. Stalo se to ve městě Nabatija. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví po prvním útoku následoval druhý izraelský úder, který mířil na záchranáře a údajně poškodil jejich sanitku. Izraelská armáda nadále okupuje jižní část Libanonu, odkud vytlačila ozbrojence hnutí Hizballáh. Počasí, odpoledne jasno a bez srážek, teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, v noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, zítra pak čekáme jasno a denní teploty 24 až 28 stupňů. Více zpráv z domova i ze světa najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: V exotickém prostředí na jednom z jihomořských ostrovů se odehraje jedna její část, tedy jeho část následující hodiny. Ale Selanku nečekejte, vyhlášený sukničkář, entomolog Parker svede dceru náčelníka místního domorodého kmene, ta už je ale k jeho škodě zaslíbená jinému. Parker tak na sebe přivolá mocnou kletbu sekty kouzelníků Poro. Tak to je majerinkovsky laděná povídka autora proslaveného díla Ohnivý keř Karla Whitefurtra Stonožka. Poslouchat můžete za půl hodiny. A teď ve 13 hodin a 2 minuty vás Daniela Čermáková zve k poslechu filmové hudby, tentokrát hudby Dária Marianelliho.
0: Klapka.
2: Dario Marianelli se narodil v italské Pise roku 1963. Hru na klavír studoval pouze u soukromých učitelů a postupové zkoušky skládal na konzervatořích v okolních městech. Jeho další studijní cesta potom vedla do Anglie na Guildhall School of Music and Drama. A právě v Londýně začal skládat divadelní hudbu, která ho později dovedla k filmu. Filmovou hudbu tvoří od roku 1994. Jeho partitury vynikají propracovanou orchestrací s křehkými klavírními a houslovými sóly, které na soundtracky nahrávají přední světoví interpreti. O nich bude v dnešní klapce, kterou vás provází Kristýna Šrámková, ještě řeč. Marianelliho prvním výraznějším filmem byl v roce 2005 snímek V jako Vendetta. Ve stejném roce vznikl i film Pýcha a předsudek. Ten odstartoval skladatelovou zásadní spolupráci s londýnským režisérem Joeem Wrightem, kterého časopis Variety zařadil mezi desítku nejlepších režisérů. A tady už je první ukázka ze zmiňovaného snímku Pýcha a předsudek.

Soundtrack k filmu Pýcha a předsudek je z velké části založen na klavírním umu francouzského klavíristy Jeana Yves Thibautea. Klavírista známý svou interpretací francouzské vážné hudby natočil mimo jiné i šestidiskový set všech solových klavírních skladeb Erika Satieho. Ten vyšel v roce 2016 u labelu Decca Records. Druhá ukázka z Pýchy a předsudku zní v podání tohoto francouzského klavíristy.

Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky. To je první věta asi nejslavnějšího románu Jane Austen Pýcha a předsudek. Hlavní roli bystré, pohledné a temperamentní dcery pana Beneta Elizabeth si ve filmovém zpracování z roku 2005 zahrála Keira Knightley. Pana Darcyho potom Matthew McFadden. A jaká je oblíbená Marianelliho scéna z tohoto filmu? Cituji. Je to okamžik, kdy Elizabeth a Darcy poprvé tančí. Je tam osamělý houslista, který hraje árii od Persla. Po chvíli slyšíme, jak do místnosti proniká zvuk vzdáleného orchestru, který se prolíná s Perslovou árií, ale hraje v jiném tempu. Tady jsme začali experimentovat s rozostřením hranic mezi tím, co slyší postavy a tím, co slyší diváci. Tehdy jsem poznal, že hudba může obsáhnout vyprávění nejen jako dekorativní prostředek, ale jako další postava. A tady už je zmiňovaná skladba.

Italský skladatel Dario Marianelli, kterému je věnována dnešní Vltavská klapka, byl na Oscara nominovaný 3x, a to za hudbu k filmům Pýcha a předsudek, Pokání a Anna Karenina. Všechny tři byly v režii Joea Wrighta s Keirou Knightley v hlavní roli. Ze snímek Pokání v roce 2007 svého Oscara nakonec získal. V originální symbioze s klasickými hudebními nástroji využívá v tomto soundtracku i mimo hudební zvuky. Do klapotu Brajonina psacího stroje tak proniká strohá klavírní melodie a s jasnou razancí vyjadřuje, do jaké míry mají slova mladé dívky moc ovlivnit životy lidí kolem ní.

Film Pokání byl natočen podle stejnojmenného románu britského spisovatele Iana McEwena a v roce 2007 zahajoval 64. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, kde se stal okamžitým hitem. Kritika o spolupráci režiséra Wrighta se skladatelem Marianelem píše: jsou mimořádně efektivní tým, a to nejen proto, že filmy jsou dobré, nebo proto, že hudba je krásná. Jde tu o to, že jejich filmy jsou tak dobré z části proto, že hudba je krásná. A hudba zní tak krásně z části proto, že filmy jsou dobré. Obě tyto složky jsou do sebe záměrně a funkčně zapleteny. Oscarový soundtrack k Pokání nahrál English Chamber Orchestra pod vedením Benjamina Wolfishe. Klavírní part hrál opět Jean-Yves Thibaudet.

Britsko-německý houslista Jack Liebeck spolupracoval s Marianellem nejen na soundtracku k Janě Érové, ale nahrál houslové party i pro snímek Anna Karenina. Soundtrack se nese v těžkém valčíkovém rytmu.

Tolstého klasika Anna Karenina byla filmově zpracována několikrát. Pojetí režiséra Joea Wrighta, kdy příběh zapovězené lásky zasadil do okázalých divadelních kulis, se dočkalo rozporuplného přijetí. Annu Kareninu si ve stejnojmenném filmu z roku 2012 zahrála britská herečka Keira Knightley. Šlo o třetí spolupráci režiséra se skladatelem Marianellym a divadelně stylizovaná je i jeho hudba. Místo psacího stroje určuje puls hudby v následující skladbě příznačně jedoucí vlak.

Zatím poslední spoluprací skladatele Marianelliho a režiséra Wrighta je jejich pátý společný film Nejtemnější hodina. Hlavním hrdinou je Winston Churchill, kterého skvěle namaskovaný hraje Gary Oldman. Ten za svou roli získal v roce 2018 řadu prestižních ocenění, včetně Oscara. Druhého získal film za Masky. Marianelliho hudba proudí příběhem jako krev v žilách. Klavírního partu se tentokrát ujal jiný slavný klavírista, Islandian Víkingur Olafsson, jehož repertoár sahá od Johanna Sebastiana Bacha až po Filipa Glase.

Hudba ve filmu Nejtemnější hodina se soustředila hlavně na dokreslení Churchillovy osobnosti, jak dál popisuje skladatel. Režisér už od začátku věděl, že většina hudby bude potřebovat tempo a spát, protože chtěl vystihnout neklid Churchillovy mysli. Churchill dokázal rychle myslet a v prvních týdnech války toho udělal opravdu hodně. Minimalistický, ale znělý soundtrack nahrál The Darkest Hour Orchestra pod vedením skladatele.

A na závěr dnešní klapky se vrátíme na úvod a pustíme si ještě jednu ukázku z mého oblíbeného soundtracku Daria Marianelliho k filmu Pýcha a předsudek. Pěkný zbytek dne v tanečním rytmu vám, milí posluchači, od vltavského mikrofonu přeje Kristýna Šrámková.

0: Průřez s filmovou hudbou Daria Marianelliho připravila Kristýna Šrámková. My jsme poslouchali na závěr skladbu Meriden Town Hall ze soundtracku k filmu Pýcha a předsudek.
1: Povídka.
0: Ta dnešní pochází z pera významného českého spisovatele, překladatele mystika a okultisty Karla Weinfurtera, který je považován za jednoho z hlavních zakladatelů moderní české křesťanské mystiky a klíčovou postavou českého hermetismu. Společně se svým přítelem, spisovatelem Gustavem Majrinkem, také patřil k vůbec prvním lidem v Čechách, kteří na konci 19. století začali prakticky cvičit jógu. A Majrinkovsky laděná je také povídka, kterou vám dnes z pera tohoto spisovatele nabídneme, povídka Stonožka, kterou nám bude číst Ivan Řezáč.

Po dlouhých 10 letech jsem se zase jednou setkal se svým starým profesorem. Vypravoval doktor Karát. Vrátil se právě ze své studijní cesty do Polynésie a pozval mne do své laboratoře, aby mi nabídl účastenství při pořádání nazbíraného materiálu. Přijal jsem velice rád, neboť můj starý profesor býval mi v minulých letech více druhem než učitelem a jeho dobrácká povaha dovedla si naklonit bez výjimky každého. A snad tu bylo také kus neškodného sobectví. Věděl jsem, že stykem s profesorem Hroškem získám velmi mnoho nových poznatků a vědomostí z jeho cest. Byl výborným vypravěčem a pozorovatelem a jeho životní názory, ač se často příčili mým, osvědčili se již tolikrát v mém vlastním životě. A k tomu přistupovala ještě jiná okolnost. Těšil jsem se opravdu, že zase po letech budu trochu pracovat v oboru svých dávno odložených přírodovědeckých úkolů. Doktor Karát si zapálil novou cigaretu, rozhlédl se po naší společnosti a pokračoval. S profesorem Hroškem jsme bývali odjakživa v úplném souladu ve všech věcech, kromě jediné. On býval neoblomným zastáncem teorií metapsychických, jež jsou u nás známější pod termínem okultismus, kdežto já jsem byl zatvrzelým materialistou. Ale tento rozpor v názorech neměl nějakého vlivu na naše vřelé a upřímné přátelství. Potírali jsme se navzájem sice duchovními zbraněmi velmi často, ale oba jsme považovali tyto nekrvavé bitky za jakýsi prostředek k vybrušování svých disputačních a analyzujících schopností, asi tak, jako bychom hráli šachy. Někdy jsem byl poražen já, někdy profesor, ale celkem se to vyrovnávalo.

Svého starého přítele jsem nalezl skloněného u mikroskopu. Prohlížel právě nově zhotovené preparáty. Byly to zlatem impregnované nervy v tykadlech stonožky. Zvíře bylo zcela novým druhem, který profesor objevil a sbíral kdesi na Novém Zélandu. Přivítal mne velice laskavě a ihned mi vykládal. Nová skolopendrida. Nalezl jsem ji poprvé pod kořeny stromu Aveoveo na Novém Zélandu a později také na Panope. Náleží k nejjedovatějším známým druhům. Její jed usmrcuje dospělého člověka za 2 hodiny. Ale předtím ho uvádí v jakési omámení, v němž zažívá blažených pocitů. Pokusím se tento jed analyzovat. Je zcela neznámý. Sladký zápach xylolu, nezbytné tekutiny v každé mikroskopické laboratoři, vybavoval u mne představy a vzpomínky, kdy jsem sedával v této místnosti, řezaje mikrotonem některý hmyzový orgán na nesčíslné tenonké lístky, nepřesahující tloušťkou několik tisícin milimetrů, nebo kresle mikroskopický obraz některého preparátu s namáhavou přesností, o níž si žádný umělec kopírující staré mistry nedovede učinit představy. A zase jsem v duchu viděl starého profesora přednášet v univerzitním sále. A slyšel jsem jeho sympatický hlas přicházející jakoby z dálky. Ano, je to zvíře velmi jedovaté, pokračoval profesor Hrošek a zadíval se do neurčita. Vzpomínám jedné události, která by vás snad zajímala. Je to malý příspěvek k mým tvrzením o teoriích o silách metapsychických. Mezi nekultivovanými lidmi narážíme na podobné události častěji nežli zde. Kultura sice zapaluje lampu vědění, ale zároveň zasíná světlo jiné. Zbavuje člověka schopnosti poznávat svoje psychické síly. V tomto ohledu jsou na tom divoši lépe. Věděl jsem ihned, že se profesor dosud nevzdal svého oblíbeného koníčka, psychických záhad a takzvaných hraničních poznatků vědeckých, jež byly vždycky, podle jeho přesvědčení, prvními ukazateli temných cest do bludiště okultismu. Avšak přesto jsem byl stejně zvědav na jeho vypravování. Věda dobře, že jistě bude zajímavé a poučné. Proto jsem vyjádřil svůj nejhlubší a opravdu nelíčený zájem o slíbenou historku. A starý učenec bez dalšího váhání začal. Znáte jistě Parkera, entomologa? Zemřel tuším loňského roku? Ano, zemřel v Londýně, vrátiv se ze své cesty do Jižního moře. Setkali jsme se tam a byli jsme dobrými přáteli. Byl to mladý a velice pilný a nadaný muž. Velmi často jsme se stýkali a vykonali jsme mnoho výzkumných cest společně. Nevěděl jsem, pane profesore, že jste ho znal osobně. Jeho monografie australských ploštic je vynikajícím dílem, poznamenal jsem. Povím vám o něm něco, ale dřív si poslušte. A profesor mě podával krabici s jemnými manilskými doutníky. Vzal jsem jeden a podav profesorovi rozžehnutou zápalku, zapálil jsem doutník i sobě. Profesor se pohodlně usadil ve svém křesle a pokračoval. Parker měl jednu vadu, která bývá zejména v tropech velmi nebezpečnou. Byl velkým milovníkem žen.
Znal nebezpečí, s nimiž je spojeno vyhledávání milostných styků mezi domorodci. Způsobil si mnoho nepříjemností a nejen sobě, i svým přátelům, ale nepolepšil se. Domníval se asi, že je tomu všude tak, jako kdysi bývalo na Samoe, kde bývali běloši domorodkami považováni za bohy a kde jim bylo ohromnou ctí, jestliže si jich běloch povšiml. A nejhorší ze všeho bylo, že si skoro vždy vybíral dívky zasnoubené nebo provdané mladé ženy. Jednou byl dokonce svým sokem dost těžce poraněn oštěpem, ale ani to ho nepolepšilo. Za měsíc začal na novo. No a naposledy, ale to chci vyprávět. Na Karolínách, jako všude na ostrovech Jižního moře, poskytuje domorodcům zvláštní zábavu jízda na prknech ve vlnách příboje. Vyjíždějí totiž na člunech na blízku některé nižší výspy a když doplují tam, kde začíná vlastní příboj, vrhají se do vody na zvláštních prknech vpředu zahrocených. Drží se jich a hledí se dostat lámajícími se vlnami na břeh. Není to snadnou věcí, neboť na místě, kde se hřebeny vln lámou zpět, bývá plavec obyčejně z prkna svržen. Takové plavby konají domorodci, muži i ženy, také osásky. A někdy se jich účastní všichni dospělí z celé vesnice. Byli jsme s Parkerem na Ponape a již se mi skoro zdálo, že zanechal svého lovu domorodých žen, neboť po celé 3 měsíce si dal pokoj, když jednou jsme se stali bezděčně svědky takového zápolení. 3 čluny s domorodci vypluli do moře a my jsme stáli na pobřeží a pozorovali jsme mrštné a velice obratné pohyby 2 mužů a 2 žen, kteří se vrhli právě do vln a držíce se svých prken snažili se dosáhnout břehu. Příboj hučel a bouřil a v bílé pěně lámajících se vln bylo vidět chvílemi jenom hroty prken a tu a tam také černou hlavu plavce nebo plavkyně. Veselé výkřiky a smích doprovázely jejich plavbu a z člunů je ostatní, kteří se sportu neúčastnili, povzbuzovali voláním, které však asi sotva doléhalo k jejich uším, neboť příboj byl toho dne velice mocný a rval jako stádo divokých šelem. Po chvíli se objevila na břehu nahá postava ženy, pak muže a po něm druhý. Ale všichni neměli prken. Byli vlnami strženi. Teprve 4. ženě, bylo to krásné mladé děvče, se podařilo dostat na pobřeží se svým prknem. Vylezla z vody a přeběhla kolem nás. Ohlédla se a usmála se pyšně, jsouc si patrně vědoma nejen své krásy, ale také svého vítězství nad vlnami. Znali jsme ji, byla dcerou menšího náčelníka a chatrč jejího otce stála asi 30 metrů od našeho domku. Byla zasnoubená jistému Nanekenovi ze Džokašských hor na Panope a jmenovala se Syna. Po chvilce se Parker ode mne vzdálil a pak jsem ho neviděl 3 dny. Nenapadlo mě, že je již zase na námluvách, až najednou se strhl jedné noci poplach. Přistihli ho při důvěrném dostaveníčku s krásnou Synou. Dívka byla pak zavřena doma a Parker chodil jako zmoklá slepice. Její otec, náčelník Šaukampul, přišel si ke mně stěžovat a vykládal, že byla pohaněna jeho celá rodina a že tato Hana musí být pomstěna. Moje postavení bylo velice choulostivé. Požíval jsem u domorodců jisté vážnosti a teď jsem nevěděl, jak se zachovat a jak uchránit Parkera před pohromou.
Hrozilo mu nemalé nebezpečí, až se o věci dozví snoubenec syny, který se měl za několik dní vrátit z hor. Proto jsem radil Parkerovi, aby se raději vzdálil. Ale on se mi vysmál a ukázal na svoje dva Browningy. Nechtěl jsem být svědkem nijakého krveprolití a hleděl jsem odplout sám, ale na neštěstí mě to nebylo možno, poněvadž jsem musel dříve uložit a konzervovat značné množství ulovených zvířat, zejména hmyzu. A tak jsem se zdržel celý měsíc a poté, z různých příčin, ještě dva další. Znal jsem Parkera a věděl jsem, že je statečný, ale vzhledem k úskočnosti domorodců nepomáhala často i nejvyšší odhodlanost. Měl jsem ho rád, byl bych ho chtěl uchránit každé nehody a proto jsem ho sám doprovázel na všech jeho vycházkách. Věda dobře, že moje osobnost mu přece jen poskytuje jakési ochrany. Ale jeho nepřítel, Horal Nanekena, se ukázal horší, než jsem si představoval. Znáte Poro? Otázal se mne profesor. Něco jsem o tom slyšel nebo četl. Je to jakási sekta kouzelníků, tuším. Ano, je rozšířena mezi africkými kmeny na východním pobřeží a sahá hluboko do vnitrozemí. K sektě Poro může přistoupit muž i žena, ale je to spojeno s dlouhými posty a několika měsíčním životem v pustině. Veškeré neofity tam doprovází některý kněz, kouzelník, a bdí tam nad tajemstvím sekty. Jen tolik je známo, že zasvěcenci velmi často podléhají při svých zkouškách otravě. Musí si totiž zvykat na všemožné jedy, rostlinné i zvířecí, zejména hádí. Kromě toho se učí různým čarám, směřujícím vesměs k poškození nepřátel, ať kmenových nebo osobních. Jisté je, že všichni vrátivší se zasvěcenci sekty Poro jsou naprosto imunní k veškerým jedům. Mohl bych o tom vyprávět mnoho a podobná sekta existuje také na ostrovech Polynésie. Parkerův soupeř se stal jejím členem, aby se mohl Bělochovi pomstít. A když se vrátil, byl vyhublý na kostru a sotva chodil. Na prsou měl nové tetování, modrou barvou. Byl to obraz stonožky, jejíž přední polovina se vzpínala obloukem do výše jako útočící had. K večeru přišel a obešel několikrát náš dům od levé strany k pravé. Pozorovali jsme ho s Parkerem oknem. Slyšeli jsme, že něco k sobě mumlá, patrně nějaké zaklínání. Pak tiše odešel. Potom náš sluha varoval Parkera. Řekl mu, že Nanekena bude se teď snažit všemožnými prostředky, aby se zmocnil nějakého kusu Parkerova prádla nebo jeho slin. A potom prý ho očaruje. Parker se tomu jen smál. Náš domek byl před vloupáním v bezpečí. Byl tabuován. To znamená, že jsem nad ním dal vyslovit kouzelníkem kmene posvátnou zaklínací formuli. Stálo mne to 10 prutů tabáku a několik metrů pruhovaného kartonu. Co je tabuováno, toho se nikdo nedotkne. Třeba to bylo majetkem Bělochů. Tohoto úskoku jsem použil již častěji předtím, abych ochránil svoje sbírky, zvláště líh, jímž jsem konzervoval zvířata. Jinak by se byl zakrátko všechen octnul v žaludku domorodců. Parker se tedy smál, ale záhy přestal. Pozorovali jsme, že nás Nanekena potají všude stopuje. A Parker začal být na svoje věci opatrný. Plival do papírových kapesníků, které pak spaloval.
Ale jednou takový použitý kapesník v zamyšlení zahodil. Za chvilku se však vzpamatoval a vrátil se, aby jej sebral. Kapesník však již nenalezl. Na Nekena, který mu byl ustavičně v patách, již kapesník sebral a vzdálil se. A pak nás již nestopoval. Měl, co potřeboval. V oněch dnech poslala syna Parkerovi krásně pletenou kabelku z tapy. Takové dárky dávají ženy mužům jenom v těch případech, když očekávají radostnou událost. Ale zdálo se, že Parker tuto radost nijak nezdílí. Za dva dny jsem byl v noci probuzen strašlivým sténáním. Rozsvítil jsem. Parker se svíjel na posteli a těžce oddychoval. Jeho tvář byla temně rudá a jazyk měl vyplazený a oteklý. Vzal jsem ho na ramena a zatřásl jsem jim. Probudil se, ale nemohl v první chvíli mluvit. Zpočátku nevěděl, co se s ním dělo, ale pak si vzpomněl, že se mu zdálo o Nanekenovi. Horečku neměl a ráno vstal úplně svěží jako jindy. Jenom na prsou cítil prý jakési svědění, ale nevšímal si to. Druhého dne pocítil na prsou pálení, jako by byl šlehnut kopřivou. Prohlížel se a spatřil na kůži po levé straně, právě nad srdcem, rudý pruh délky asi 5 centimetrů. Nevěděli jsme, co by to mohlo být, ale náš domorodý sluha řekl: Nanekena, bílý pán už čarovat.

Třetího dne měl Parker na prsou zřetelný rudý obraz stonožky, stejnou kresbu, jakou jsme viděli vytetovanou u nanekeny. Podivná stigmatizace, že ano? A tento znak zůstal mu asi 14 dní. Poté zbledl a sfialověl, ale kresba zůstala. Jinak byl Parker úplně zdráv, jenom někdy ho trápily hrůzné sny a nanekena se neukázal. Chystali jsme se k odjezdu, když tu jednoho dne si Parker oblékal kabát a z rukávu vypadla veliká jedovatá stonožka. Nebyl jsem přítomen a proto jsem se domníval, že zvíře bylo pouhou halucinací. A to tím spíš, že Parkerovi, jak tvrdil, zmizela takřka pod nohou. Ale pak jsem se přesvědčil, že stonožka byla skutečná. Neboť od té doby se objevovala tato zvířata v našem domku velmi často, ale vždy jen na blízku Parkera. Byl z toho již celý nervózní a bál se ulehnout. Náš sluha tvrdil, že jsou stonožky posílány nanekenem. Nechtělo se mi tomu uvěřit, ale kdykoliv jsem vyšel s Parkerem do přírody, mohl jsem si být jist, že usedne-li můj druh kdekoliv, naleznu pak na onom místě stonožku. A vždy to byly druhy veliké a nebezpečné.

Pak jsme tedy odpluli. Jeli jsme do Aucklandu na Nový Zéland a tam jsme se záhy potom rozešli. Parker se vrátil do Evropy a já jsem cestoval do vnitrozemí. Když jsem se vracel domů, jel jsem přes Londýn a přitom jsem navštívil Parkerova bratra v londýnském zoologickém ústavu. Vypravoval mě, že jeho bratr zemřel náhle v noci uštknutím veliké stonožky, která byla také nalezena, ještě živá, pod jeho lůžkem. Řekl jsem mu, že zvíře tam bylo snad zavlečeno v jeho zavazadlech, ale tuto domněnku mě vyvrátil snadno. Parkerova zavazadla se sbíraným materiálem byla v době jeho smrti dosud na nádraží. V oděvu onoho zvířete nepřinesl také, poněvadž se, jako každý po cestě, celý převlékl. Večer prý si šel v obyčejnou hodinu lehnout a když ráno nevstával, vstoupil do jeho ložnice sluha a viděl na jeho krku nějaký černý lesklý pruh, který však náhle sjel z jeho hrdla a blesku rychle zmizel za postelí. Povolaný lékař nalezl jemnou jizvu pokousnutí zvířete. Parkerův bratr měl stonožku konzervovanou v alkoholu. Ukázal mi ji. Profesor skončil a mně nezbylo, než pokyvovat nedůvěřivě hlavou.

Spisovatel a překladatel Karel Weinfurter je považován za největšího českého mystika, okultistu a zasvěcence. Zájem o spiritismus ho však v mládí přivedl až do psychiatrického ústavu. Mezi jeho nejznámější díla patří Ohnivý keř, Odhalená cesta mystická, Bible ve světě mystiky nebo Paměti okultisty. Weinfurterův mystický výklad Bible je překvapující a přitažlivý pro všechny, kteří hledají smysl lidské existence. My jsme poslouchali jeho povídku Stonožka, kterou nám četl Ivan Řezáč. Povídku připravil Dominik Mačas a režii měl Jakub Doubrava.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% bodu vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které požaduje přepracování doporučení dětských očkování. Ty se mají ze stávajících 18 snížit na 11. Informuje o tom veřejnoprávní BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám do 3 samostatných dávek. Nařízení zkritizovali Americká akademie pediatrie i výrobce vakcín Merck. V Budapešti začíná hudební festival Sziget, vystoupí na něm interpreti z 50 zemí světa. Na ostrově v centru města očekávají organizátoři 100 000 návštěvníků i několik tisíc lidí z Česka. Sziget skončí v noci ze soboty na neděli. Z kostela svatého Mikuláše ve Vratslavi se dnes vracejí poslední dřevěné barokní sochy do kláštera nahoře Matky Boží v Hetči u Králík na Orlicko-Ústecku. Odvezeny z něj byly ve špatném stavu v roce 1950. Do vratslavského kostela byly zřejmě umístěny v roce 1986. Nyní podstoupili opravy a zpevnění dřevěných částí i polychromie. A počasí. Odpoledne jasno a bez srážek, teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. V noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů. Zítra pak čekáme jasno a denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin četla Daniela Čermáková, která vás doposud provázela vltavským vysíláním. Štafetu si teď bere David Hammer. Mějte se krásně.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Vladimír Mišík, Okno v paměti, hudba z alba, vteřiny, měsíce a roky. 14 hodin, 7 minut, 17 vteřin, to je aktuální čas a jinak 11. srpnový den společně s vámi, taky odpolední Vltava od mikrofonu, vám příjemný poslech, přeje David Hamr. Ten 11. srpnový den mimo jiné důležitý, protože třeba slaví důležité jubileum Vladimír Mikeš, výrazná persona českého dramatu, nebo před bohužel již 30 lety zemřel Rafael Kubelík a připomeňme třeba i narozeniny Ctirada Mašína. A budeme také cestovat nejen v čase, ale i v prostoru, i když nám nebude chybět romantický a dramatický pohled na svět. Vražda v Mezopotámii, to je proza, kterou věnovala Agatha Christie svým přátelům, archeologům a my se po jejich stopách vypravíme s vltavským seriálem. Ve výletech s Vltavou tento týden objevujeme kraje bližší, ale zapomenuté, konkrétně kraje spojené s pradědem, to ovšem až po 16. hodině. A mnohem dřív budeme mířit do rakouského Bregencu po stopách našeho velkého skladatele Leoše Janáčka a nebo si vzpomeneme také na Richarda Wagnera a na skutečnost, že před 150 lety se v Bayreuthu poprvé rozezněl celý Wagnerův prsten Nibelungův.

Joseph Bolognese je de Saint-Georges a jeho hudba, konkrétně tedy koncert pro housle a orchestr D-dur, druhá část, to je hudba, která právě dozněla 13 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. Jiná hudba, ale velmi pestrá, se rozezní na již tradiční akci, která vlastně také souvisí s vltavskou pozvánkou na cesty a k cestám. Sice daleko, ale do krajiny nám blízké. Gerník, Svatá Helena, Eibenthal, Rovensko, Šumice a Bigr, to je 6 vesniček na jihu Rumunska, nedaleko hranice se Srbskem. Oblast známá jako Banát. Obývají dodnes česká menšina, která se tam poprvé vypravila ještě za Habsburků na počátku 19. století. A v jedné ze zmíněných vesnic se už bude opět konat tradiční festival Banát. Letos to bude od středy 19. do neděle 23. srpna. Jednou z organizátorů Jana Dubna teď zdravím. Dobrý den. Slyšíme se? Tak zdá se, že možná máme jakousi technickou obtíž, milí posluchači, protože našeho tedy spojence již v Banátu možná neslyšíme. Každopádně se pokusíme se s ním spojit záhy a o Banátu jakožto místě a dějišti tradičního festivalu a hudební akce, která nemá obdoby, vás budeme informovat.

0: Everyday I Have the Blues zní vysíláním odpolední Vltavy, vynikající vokální šestice Take Six a Count Basie Orchestra zní tedy odpoledním vltavským vysíláním. Trojice Béček, Bayreuth, také Bregenz a snad i Banát už bude naším tématem jako prostředek k zajímavému inspirativnímu výletu za hudbou. Do festivalu, který v skutku nemá obdoby a je spojen nejen s hudbou, ale s velmi nevšedními zážitky. Lokalita, kterou dodnes obývá česká menšina a ta se tam také poprvé vypravila ještě za habsburské éry, se stává místem, kde se odehrává tradiční festival. Jak už jsme zmínili úvodem, od 19. do 23. srpna bude probíhat letos. Jeden z organizátorů, Jan Duben, snad už s námi ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsem rád, že se slyšíme. Předpokládám, že přípravy vrcholí a jako každý rok bude zřejmě onen festival velmi pestrý. Pojďme ještě úvodem, než představíme program, na začátku posluchačům sdělit, jak vlastně festival pomáhá místním lidem, tedy stále živé a aktivní české menšině.
1: Tak festival pomáhá hlavně, že tam přivezeme teda fanoušky a kteří pak tráví ve vesnici 4-5 dní a něco tam nechají. No. Vlastně kráněji se připravují na fanoušky a ubytovávají doma, dělají si kránský kempy, kránské jídelny, stánky otevírají a prodávají suvenýry, takže to je ta největší pomoc, že tam vlastně přijede jakoby, co řeknu, kupní síla a něco tam kránům nechá a přilepší toto života.
0: Věřím, že ta akce tím, že je tradiční, tak místně už jsou na ten festivalový nápor připraveni. Přesto, protože jsem tam nikdy nebyl, si neumím představit, že asi zřejmě z relativně poklidných horských českých enkláv se najednou stane festivalové centrum nejen alternativní hudby. Jak to tam vypadá?
1: No tak vlastně v té vesnici žije 200 lidí a pak se tam na ty 4 dny přiřítí tisícovka lidí. Ale musím říct, že většina krajanů, drtivá většina to vítá, protože to byla hornická vesnička a tam prostě existoval jako velký život, že byly tam diskotéky, bary a to se pak s pádem dolů vytratilo, takže teď jsou místní rádi za každou akci a ten festival už jako tradiční a těší se na to.
0: Jedna velká diskotéka, a to je hodně výrazné zkreslení, řekněme, jeden velký festival bude tedy probíhat mezi 19. a 23. srpnem. Co programově, abychom neuvedli posluchače v omyl, že půjde jen o diskotéku, jste v hudební sekci letos připravili?
1: Tak v hudební sekci přijede Lenka Dusilová, přijede Rest, Midi lidi, Bouvej hlásí návrat po letech, takže to jsou asi takový ty největší taháky. Pak to nebylo vlastně jenom o hudbě, jak jsem naznačil, budou tam i divadla jako součást programu, přednášky, kam se chystá Honza Tuna, Nela Boudová nebo Martin Dorazín. A pro děti tam máme program na dětský stage a to vlastně ještě celý vlastně zajišťujeme i výlety, jakože lidi můžou jet na Dunajskou soutěžku, která je pod Eibenthalem a můžou si tam to okolí celý projít.
0: Je asi dobře, že ten program je pestrý a není zdaleka jen hudební, protože víme, že z Prahy je vypraven speciální vlak, který tedy jede až na Balkán, byť věřím, že třeba řada muzikantů jede po vlastní ose. Nicméně představuji si, že ti, kteří tam dorazí šťastně, jsou odkázáni sami na sebe a musí si vystačit sami se sebou. Tudíž ten program musí být velmi pestrý. Jakým způsobem je řešena právě třeba logistika, stravování, hygiena, prostě velká akce, která zaslouží určitě bohatou a intenzivní přípravu?
1: No, logistika, jak jsem říkal, tak jedou tam tím vlakem a na místě teda jsou kempy. Kempy, takže vlastně buď máme tam festivalové kempy, anebo právě krajani ubytovávají u sebe na dvorkách, na zahradách, kde teda ty podmínky jsou trošku spartanskější. Většinou jsou tam kadibudky a sprchy s potoční vodou. Do toho

0: Ostrava teda tam je, funguje tam jedna restaurace a zase do toho pak vstupují krajané, kteří vlastně si otevírají takový jídelníčky ve svých dvorkách a nebo stánky s bramborákama a s různýma suvenýrama, s marmeládama. Takže je to taková kombinace té stravy.
1: Vy jste už zmínil, že festival navzdory tomu, že samozřejmě člověk musí být připraven na určitý diskomfort, je přátelský také pro rodiny s dětmi. Tak tedy z čeho si mohou vybírat právě dětští návštěvníci Banátu?
0: Tak pro děti tam máme jednu speciální stage dětskou, u který vlastně je dětský kemp nebo rodinný kemp. Takže tam vlastně od rána do odpoledne probíhá program pro děti. Na zase tak na takový jedný louce zastíněný. Jsou tam divadla, jsou tam různé dílničky, taky muzika pro děti, takže děti vlastně mají tam program na té jedné stage po celý den.
1: Věřím, že té organizace ještě před vypuknutím toho festivalu je celá řada, tak už vás nechám vašim agendám. Ještě se možná závěrem zeptám právě na ten aspekt dopravy. Patří k němu právě i ono vypravení dlouhého vlaku z Čech, tedy na jih Rumunska. Kolik vagónů letos bude možné na trase z Prahy přes Brno až na jih Rumunska spatřit a kdybych eventuálně ještě chtěl být pasažérem, je šance, anebo už ti, kteří chtějí být na Banátu, u toho musí po vlastní ose?
0: Tak letos vypravujeme zase 16 vagónů. Máme tam ta kombinaci lehátkových vagónů a klasických vagónů na sezení. Máme tam 3 bary cestou, nebo cestou v vagónech a jeden restaurační vůz, jeden velkoprostorový vůz, kde vlastně i tam budou nějaké koncerty. A místa teda ještě máme. Máme pár posledních na lehátkách a ještě relativně dost i na sezení. Takže stále ještě si lidi můžou objednat, vyrážíme za týden vlastně.
1: No tak budu přát šťastnou cestu, budeme držet palce, ať všechno dopadne a budeme věřit, že se to nejen vydaří, ale že se třeba ještě přímo z Banátu uslyšíme. Naslyšenou.
0: Díky. Jo, děkuju, naslyšenou.

skladba pro violončelo a klavír z pera Felixe Mendelssohna Bartholdyho právě dozněla 28 minut po 14. hodině. My míříme do německého Bayreuthu, což je poutní místo Wagneriánů celého světa. Najdeme tam divadlo, které sám Richard Wagner navrhl do posledního detailu tak, aby co nejlépe sloužilo jeho operám. Právě odvážná architektura, neobvyklé uspořádání hlediště i tajuplné orchestřiště dodnes fascinují hudebníky i posluchače. Více teď v druhé části seriálu, který pro Vltavu připravil Daniel Jäger.

Richard Wagner neusiloval v Bayreuthu jen o novou divadelní budovu. Chtěl vytvořit úplně nový způsob, jakým budou jeho hudební dramata znít. Proto ukryl orchestr pod jeviště a zakryl ho dřevěnou střížkou. Diváci tak nevidí ani jednoho hudebníka. Zvuk se nejprve odráží od jeviště a teprve potom se spojí s hlasy na scéně. Orchestr je měkčí, méně ostrý a nikdy nepřekrývá zpěváky. Ti pak mohou zpívat mnohem jemněji, ne tak exponovaně, jako v běžném operním domě.

Na tomto zvuku se podílí i samotná architektura sálu. Hlediště nemá lóže a vlastně ani balkóny, které by zvuk tříštily. Je vystavěno podle antického střihu, jako vějíř, takže z každého místa v hledišti je krásně vidět. Bayreuthský orchestr také není stálým tělesem. Každé léto se v něm schází špičkoví hráči z předních německých a rakouských orchestrů, berlínských a vídeňských filharmoniků, orchestru lipského Gewandhausu, Staatskapelle Dresden i dalších těles. Mnozí z nich říkají, že první dny zkoušek a představení byly nejtěžší v jejich kariéře. Hrát v zakrytém orchestřišti znamená slyšet kolegy úplně jinak než obvykle. Navíc v obrovském horku. Festspielhaus je skoro celý ze dřeva a není v něm klimatizace, takže se hráči v orchestřišti cítí jako v sauně.

A je to výzva také pro dirigenta. Nemůže spoléhat jen na to, co slyší. Zvuk se k němu vrací se zpožděním a zkušenosti získané v jiných divadlech zde často neplatí. Už od počátku festivalu v roce 1876 se s tím dirigenti poměrně potýkali. A platí to víceméně dodnes. Například Christian Thielemann jednou řekl, že dirigovat v Bayreuthu znamená naučit se poslouchat jinak. A podobně mluvili i jeho předchůdci Hans Knápertsbusch, Karl Böhm nebo Daniel Barenboim. Každý z nich si vytvořil vlastní zvukový ideál, ale všichni vycházeli z prostoru, který navrhl sám Richard Wagner.

Bayreuth je místo, kde je možné skladatelovu hudbu slyšet snad nejblíže jeho představě. Zda je to skutečně pravda, o tom se vedou spory už 150 let. Jisté je jediné, nikde jinde na světě nezní prsten Nibelungův tak, jako v Bayreuthu. A neexistoval by bez mimořádných hlasů. Jak se během 150 let proměnil ideál Wagnerovského pěvce a proč je dnes Helden tenor, tedy hrdiný tenor, jedním z nejvzácnějších hlasových oborů? To si řekneme zase příště.

Za námi tedy druhý díl seriálu Daniela Jägera, kterým si připomínáme letošní 150. výročí prvního kompletního uvedení Wagnerova prstenu Nibelungova v německém Bayreuthu. Třetí část vysíláme opět zítra před 14:30.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, Lidské podvědomí nebo Zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

jsem poli, tam myší. Tam myši bouchaj šampaňský a mají velký den slaví, že kočka chcí, pláže nejde to vzít zpátky, že už žádnou myšku počká.

0: Kreslíř a také svérazný písničkář Mirek Kemmel nabídl dvojí pohled na tradiční roadkill, jednak z pohledu člověka, pak z pohledu šťastných hlodavců. My jsme vás zvali do Bánátu jako na festival, kde lze zažít cokoliv a hlavně je potřeba připravit se na dlouhou, ale krásnou cestu vlakem. Jak ovšem cestovala šlechta a co obnášela třeba návštěva králů a císařů? I na tyto otázky odpovídá nová výstava s názvem Veličenstvo před branami na zámku Jindřichův Hradec. Ten patřil 16. do 18. století k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků na cestě mezi Vídní a Prahou.
1: Teď jsme přišli vlastně do jedné z několika částí výstavy, která se jmenuje Veličenstvo před branami, Jindřichův Hradec jako zastávka i cíl na cestách panovnického dvora.
2: Kastelán Jan Mikeš ukazuje úvodní místnost nové výstavy rozprostřené v druhém patře Adamova stavení Jindřichohradeckého zámku. Panovnické návštěvy, které byly ubytované právě v této místnosti, připomíná třeba ukázka barokní císařské ložnice.
1: My jsme se pokusili navrhnout podle inventářů, jak vlastně ta místnost mohla vypadat. Měla velikou postel s nebesy spolu s nějakým sedacím nábytkem a těch panovníků, kteří tady přespávali, byla opravdu celá řada. Například to byl císař Leopold I.
2: Pobyty českých králů, císařů a členů habsburské dynastie na Jindřichohradeckém zámku přibližují i vitríny s předměty související s cestováním a následným průběhem panovnických návštěv.
1: Tady třeba před námi je skutečně luxusní pánské sedlo, které připomíná to, že tak, jak my si představujeme cesty panovníka, to znamená v tom kočáře, tak že tomu tak nebylo vždy, protože vlastně daleko pohodlnější byla vlastně jízda v sedle.
2: Přicházíme k vitríně, ve které je možná nejzajímavější předmět celé výstavy.
1: Na první pohled vidíme takový malinký hrneček, koflík, přímo z osobního majetku císařovny Alžběty Kristýny, manželky Karla VI., který používala při své kůře v Karlových Varech. On je vlastně pomalovaný úplně ze všech stran. Vidíme tam třeba výjev z lovu na medvěda, protože Alžběta Kristýna byla nadšená lovkyně. Teď jsme se ocitli v druhé z výstavních místností.
2: Další část výstavy připomíná návštěvu arcivévody Františka Ferdinanda a zachycuje posun cestování šlechty do začátku 20. století.
1: Vidíme tady třeba kazetu s cestovní soupravou na čaj. Máme tady opravdový unikát, jednu z několika málo zachovaných uniform, které osobně arcivévoda Ferdinand používal. Hůl, která dokonce je vlastně tady i z fotografií.
2: Přesouváme se do poslední místnosti, ve které lidé uvidí repliky korunovačních klenotů.
1: Je to výstava, která se jmenuje České korunovační klenoty na dosah. Myslím si, že je spojení právě těch korunovačních klenotů a vyprávění o těch panovnických cestách zcela na místě. Jsou to skutečně mistrovské repliky provedené do nejmenších podrobností platníkem Jiřím Urbanem, který se podílel i na restaurování těch původních klenotů.
2: Výstava Veličenstvo před branami je zájemcům přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 1. listopadu. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Členové švédského komorního orchestru vedení Tomasem Dausgaardem provedli alespoň tedy první část Snu noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který nabídl svou hudbu krátce před 15. hodinou. Předtím ještě otázka provokativní povahy, kterou si můžete položit, navštívíte-li inspirativní výstavu. Kdo ovládá naše data, politickou svobodu a suverenitu? Právě na tyto otázky hledají odpovědi umělci z různých zemí světa na výstavě v Pražské galerii Rudolfinum. Pod názvem Datas, The Data and the Sovereign zkoumají, jak digitální technologie, umělá inteligence a výpočetní systémy proměňují naše každodenní rozhodování i fungování.
1: Ta výstava je vyvrcholením evropského projektu, reflektuje celý téma toho projektu, který je zkráceně, kdo ovládá naše data a jak používání a zneužívání dat omezuje naše svobody, a to jak v osobní rovině, případně i nějaký tělesný rovině, tak v politický nebo mezinárodní nebo národní.
2: Vysvětluje v prvním sále výstavy Inka Jelínek-Jurková z GT institutu, který spolu s dalšími institucemi na této výstavě participoval. V galerii Rudolfinum uvidíte práce 21 umělkyň, umělců a uměleckých týmů. Všechny se dotýkají nějakým způsobem dat, která tu mají hlavní roli.
3: Já bych se chtěla dotknout názvu výstavy Datas and the Sovereign, neboli Data a panovník. To je odkaz na jiný název, název Šelma a panovník. Je to dílo od Jacquesa Derridy, kniha o dvou svazcích, která je v podstatě přepisem jeho přednášek, které vedl, kde tvrdil, že Šelma i panovník jsou si mnohem podobní, mimo jiné v tom, že oba dva stojí jaksi nad zákonem. To znamená, my, když jsme přenesli tento název do dnešní doby, tak jsme se rozhodli mluvit o datech a panovníku, protože tezí naší výstavy je, že dnešní nejnebezpečnější šelmou jsou právě data. Tím jsme posunuli to téma do současnosti. Data jsou jakýmsi leviatanem dnešní doby, abych odkázala na další zásadní dílo Thomase Hobbese.
4: Thomas Hobbes, Leviathan.
2: Doplňuje kurátorka výstavy Datas, The Data and the Sovereign, Lívia Nolaškou-Rožaš, která upozorňuje, že k výstavě vyšla také publikace a stejně jako výstava je rozdělená do tří tematických oblastí.
4: The aim of the exhibition is to make it visible and tangible in a way.
3: A protože celé to téma je dost složité a vlastně neviditelné, tak nám dávalo smysl pokusit se ho právě v rámci výstavy zhmotnit a učinit ho viditelným. Jednotlivá díla jsme združili do různých tematických celků a prvním z nich je sekce Stíny Leviatana, která právě přirovnává data k té šelmě, jak jsem o tom teď mluvila. Další pohled na celou tu tematiku, který následuje, je pohled, řekněme, zevnitř, pohled skrze infrastrukturu, která je k tomu všemu potřeba. Teď se přesouváme k další kapitole, která je jednak další kapitolou výstavy, ale také knihy. Kapitola se jmenuje Ostrovy vzdoru a další kapitola, ta závěrečná, obrací pozornost k nám samotným a k naší osobní suverenitě.
4: Self-determination and personal sovereignty.
2: Vystavují tu především umělci ze střední a východní Evropy a také z Kavkazu.
1: Není to, že by byli jenom zastoupení, ale majorita je z těchto zemí, protože si myslíme, že tohle téma je nejvíce akutní a aktuální právě v střední a východní Evropě.
2: Dodává Inka Jelínek-Jurková, kterou velmi oslovilo dílo umělce, který do Prahy nemohl přijet z politických důvodů.
1: Bylo pro mě hodně zajímavý téma díla Marka Cinkeviče, což je tedy jeho umělecký alias. Je to jinak běloruský umělec, který bohužel tady dnes není, protože žije v Polsku, aktuálně nemůže opustit Polsko. A ten ve svém díle se vyjadřuje k tomu, jak Ruská federace vytváří takový obří systém sledovací napříč běloruském, ruském a mnoha dalšími postsovětskými republikami. A on tohle dílo zpracovává vlastně v takový počítačový hře, kterou si tady lidi můžou zahrát. Člověk se tam dostává do takového souboje sám se sebou, kdy je zároveň tím, kdo utíká před tím sledováním a tím sledujícím.
2: Na výstavě jsou zastoupení také dva čeští umělci. Jedním z nich je Rudolf Samohejl.
5: Je to do určité míry završení mojí dlouholeté práce, kdy se zabývám datovými centry a jakým způsobem o sobě uchováváme a zachováváme informace a co si chceme sami o sobě pamatovat do budoucna. Protože můj počáteční bod byly pomníky, ve kterým jsem se zabýval. Datová centra jsou teď takovým oslým můstkem k tomu, co si chceme o sobě pamatovat v dnešní době.
6: A kdybyste to měl trochu popsat, vlastně, jak jste to zhmotnil do toho díla, tu myšlenku. My tady teď stojíme u vaší instalace, která je poměrně jako velkorysá, nadměrná, velkoformátová. Tak jak jste k tomu přistoupil?
5: Já jsem chtěl ukázat to, co většina lidí nemůže nikdy vidět, a to je vnitřek datacentra.
6: Takže toto je vnitřek datacentra?
5: Tak jak si ho představuji.
6: A z čeho to je vlastně udělané? Jaké materiály jste použil?
5: Většina toho je kov, je to kovová konstrukce, ve které jsou umístěné objekty. Ta má dohromady tvořit sochařskou situaci, připomínající právě interiér datového centra.
2: Dodává Rudolf Samohejl. Na výstavě v galerii Rudolfinum uvidíte nejen instalace, sochy, plastiky, ale také video, art a počítačové hry. Některé z nich jsou interaktivní.
0: Se Zuzanou Filipkovou jsme prostřednictvím její reportáže byli v pražské galerii Rudolfinum, kde do konce srpna můžete vidět novou výstavu Datas, The Data and the Sovereign.

0: Film se mění, cenzura zůstává.
1: O proměnách filmové cenzury u nás, na pozadí různých politických a společenských událostí. S filmovými historiky Janem Jarošem a Václavem Březinou.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kopropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahlédli ve výšce 1 300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzyni. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Policie nyní podle Kropáčové zjišťuje všechny informace a poté stanoví přesnou právní kvalifikaci. Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizballáh. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, kde trest smrti oficiálně zrušili. Děti zvolili animovaný snímek režiséra Arzena Antona Ostojiče Tajemství křišťálové planety nejlepším filmem festivalu, který se konal na chorvatském ostrově Brač. Koprodukční film s českou účastí vypráví příběh 11leté Reji, která se na nově osídlené křišťálové planetě spřátelí s mládětem tajemného tvora. Společně se vydávají na nebezpečnou cestu za jeho matkou. Za snímkem stojí pražské studio Alkai Animation Prague, kde vznikly i animované snímky Lichožrouti a Čtyřlístek. V českých kinech bude snímek od 13. srpna. Počasí. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia na severovýchodě a severu kolem 24, na jihu Moravy kolem 30 stupňů a maxima na horách kolem 20 stupňů Celsia. Více zpráv na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Odpolední Vltavou po 15. hodině bude mimo jiné znít hudba Vivaldiho, Johannesa Brahmse a nebo Luciany Suzy, portugalské zpěvačky a jazzmenky. Právě nyní.
2: Sorriu para mim, não disse nada, porém fez jeitinho de quem quer voltar.

Brazilská zpěvačka Luciana Souza vám dělá společnost, milí posluchači, 6 minut po 15. hodině. Jste s odpolední Vltavou s 11. srpnovým datem. V kalendáři mimo jiné Zuzana, Filoména a taky Dulcinea, tedy každá držitelka přímo donkichotského literárního jména. Za literární fikcí vyrazíme společně i s naším seriálem. Prózu Vražda v Mezopotámii věnovala Agatha Christie svým přátelům archeologům. Ti se pak konec konců v románu objevily jako některé postavy. My si více povíme v 7. díle cyklu Šárky Jančíkové po stopách Agathy Christie ještě tuto hodinu. A taky mimo jiné vyrazíme za jinou fiktivní postavou, možná donkichočtější než postavy Agathy Christie, třeba Hercule Poirot, protože na letošním 80. ročníku letního festivalu v rakouském Bregenzu zazněla i Janáčkova opera podle Čechova textu Výlety páně Broučkovi. A to v hudebním nastudování českého dirigenta Roberta Jindry. Právě to bude naše pozornost, pokud jde o vážnou hudbu. Budeme vám však nabízet mimo jiné hudbu Vivaldiho nebo Pulenka právě teď.

0: Třetí část koncertu pro klavír a orchestr cismol Francise Poulenca krátce po 15. hodině dozněla. My jsme ve zprávách mimo jiné zmínili vítězný dětský snímek na festivalu v Chorvatsku. A k dětské nebo kinematografii dedikované dětem se ještě vrátíme. Spousta dětí by měla ráda boží rodiče. Simona a Petr, hlavní postavy filmu Máma a táta jsou boží, takové rodiče v skutku mají. Doslova. Jejich rodiče jsou totiž staroslovanští bohové. V příběhu se tak prolíná historie se současností a tedy dnešní postavy se starými Slovany z počátku našich dějin. A jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem potvrzují režiséři snímku Adam Hobzík a Jan Chramosta, nechybí tu ani staroslovanské legendy.
1: Ty legendy jsme si trochu vymysleli, ale zároveň třeba Perun je existující bůh a myslím si, že ta atmosféra a způsob, jakým jsme pracovali se Slovany, tak ta by měla být věrná tomu, jak asi Slované se třeba i chovali, jak vypadali, jak žili.
2: A ten jazyk jste si nějak dohledávali, jak se mohlo tehdy mluvit?
3: Dohledávali jsme si to, ale samozřejmě tohle byl velký oříšek a jeden z hlavních problémů, který jsme potřebovali vyřešit, protože kdyby jsme to celý říkali tímhletím jazykem, tak buď to budeme titulkovat pro děti, to není úplně vhodný, nebo tomu nebudou rozumět. Takže nakonec jsme to zvolili tak, že když spolu mluví dva staroslovanští bohové, tak je to vlastně staroslovanština nebo příbuzný, řekněme, jazyk. A jakmile spolu mluví dcera Araba, děti ze staroslovanského věku, tak ty jsme nechali mluvit trošku archaickým jazykem, ale pořád, aby mu bylo dobře rozumět.
2: V tom filmu je hodně kouzel triku, ale vy jste říkali třeba, že chůze po vodě vlastně trik nebyl.
1: Ve skutečnosti je to tak, že naše stavba pod vedením Vladimíra Peška, našeho filmového architekta, postavila opravdu přímo pod Vltavou takové platformy, na kterých bylo možné nějakou dobu chodit. A myslím si, že to vlastně i dobrý nápad, že by tam klidně taky platformy mohly zůstat, lidi by mohli chodit po Vltavě a fotit se tam. Moc se nám to líbilo, taky jsme si to vyzkoušeli.
2: A já jsem se právě těšil na to vaši verzi z Jižní Ameriky. Jak to bylo?
1: No tak prostě nás ty kouzla obklopujou. Já cítím, že tady jsou, nejsou možná tak třeba vidět, ale rád je zachovávám aspoň teda skrz tu dětskou fantazii.
2: V tom filmu, jak jsme řekli, je hodně triků, je tam hodně kouzel a taky animaci používáte. Jak složité bylo zkombinovat tu animační část s tou hranou? A trikovou části.
3: Já si myslím, že to zase tak složitý nebylo. Ono, my kdybychom nenatáčeli tu animační část, tak samozřejmě budeme muset dělat tak, že ji zahrajeme. Ale nám přišlo, že vlastně odvyprávět legendu slovanských bohů, tak jak by si ji mohli poslechnout děti v muzeu, je ta správná cesta. Takže to, co pro nás byla, anebo aspoň pro mě trošku novinka, on zapracuje v reklamě hodně, takže na to zvyklý, ale animovanou část režírovat. A vlastně to byla moc hezká zkušenost se studiem Kouzelná ze Zlína. A ty triky, taky to pro nás bylo vlastně takové jako debutantství i v tomhle tom, protože že triky my jsme předtím nikdy moc nedělali, nebo určitě ne v takovýhle míře. A v tomhle tom pro nás bylo hodně cenný, že Petr Kubík, který je vlastně naším producentem, tak zároveň má k trikům velmi blízko, používali ve svých pohádkách, takže tam byl hodně pomocným hlasem.
2: Když jsme u těch kouzel, tak dětské filmy mívají nějaký třeba edukační apel. Chtěli jste třeba říct, že láska a přátelství je nad ta kouzla?
1: Každý z těch čtyř hrdinů přinese nějaké takové poselství, něco, co řeší. A jak se říká na konci, být žrecem není o tom umět kouzlit, ale umět se postavit za druhé. A tak my to cítíme taky a možná proto jsme dva na tom projektu.
2: Jak jste si rozdělovali obecně práci? Není to zdaleka výjimka, že pracujete v českém prostředí jako dva režiséři?
1: No, to je to hodně.
3: Jo. Je to tak, že ten film má vlastně tři části. Je to před natáčením, natáčení, po natáčení. Před natáčením jsme si to rozdělili tak, že jsme spoluautoři scénáře, nicméně psal jsem to já a Honza vlastně používal ty svoje čerstvé oči na to, aby mi dával dobrou zpětnou vazbu, přinášel další nápady. A já jsem pak se společný diskuze zapracoval to, co mi přišlo dobrý. Jako jsme vyvíjeli ten scénář, než byl hotový. Na place tam to máme rozdělený tak, že já vedu herce, Honza se stará hlavně o záběrování a komunikaci s kamerou, jak přenést ty emoce na diváka. A postprodukci nechci říct ty?
1: Jo, postprodukci tam vlastně to bylo velice už spojený síly, protože ten střih jsme dělali společně, spolu se střihačem Michalem Bémem, byly to jedny z nejkrásnějších časů, na který teď s láskou vzpomínám. No. Těším se, že snad spolu zase něco sestřiháme, kde jsme se takhle scházeli 40 dní a tam to vlastně vznikalo i nějakou třeba společnou diskuzí. A co se týče potom triku a hudby, tak hudebníka Petra Weissera přivedl do projektu Adam ze svého předchozího filmu a já jsem zase přivedl další hudebníky, kteří tam spolupracují, jako Jan Nocný nebo z Divokýho byla Roman Procházka. Procházka, nebo Veru Linhartovou, která zpívá vlastně jako ta Rabina maminka, protože mám taky k hudbě velký vztah. A potom tam byla ještě ta triková část, kdy to bylo o tom, že já jsem nějakým způsobem komunikoval s těmi trikaři, ale zároveň Adam to komentoval. To nejlepší na té naší spolupráci vlastně je, že zatímco Adam před kamerou nabrífuje herce, tak já i potom vidím to zahrát poprvé a můžu mu dát vlastně čerstvý oči a zpětnou vazbu a Adam zase vidí, jakým způsobem já jsem vytvořil ten záběr, jak se třeba kamera pohybuje nebo jak je to nasvíceno a zase řekne, jak to na něj působí. Potom si vždycky rozutečem jeden za hercem a druhý za kameramanem, začneme to rychle řešit a relativně rychle jsme tak schopni ten záběr třeba vylepšit.
2: Vy jste zmínil hudbu. Jaké zadání od vás Petr Weiser měl? Ta hudba je různorodá a krásně koresponduje s jednotlivými sekvencemi toho filmu.
3: S Petrem je hrozně dobrá spolupráce v tom, že on dokáže uvažovat velmi koncepčně a my jsme chtěli koncepční hudbu. To znamená, aby jsme nějakým způsobem dokázali protnout hudbu, která je staroslovanská, na původní nástroje a vlastně moderní svět. A díky tomu třeba v tom filmu můžete slyšet i v podstatě techno, který má ale prvky staroslovanských nástrojů.
0: Pochvalují se režiséři filmu Máma a táta jsou boží. Jan Chramosta a Adam Hobzík spolupracují a spolupráce s hudebním skladatelem Petrem Weiserem také vedla k hudební ukázce, kterou jste krátce závěrem jejich příspěvku slyšeli. Snímek z prvky fantasy i sci-fi má naplánovanou premiéru na listopad tohoto roku.

0: Nina Simone a její nepřeslechnutelný hlas zní odpoledním vysíláním Vltavy. Teď trochu jiný žánr, operní, ovšem méně hraná opera Výlety páně Broučkovi. Ta patří vůbec k nejméně uváděným dílům Leoše Janáčka. Její nastudování na letošním 80. ročníku letního festivalu v rakouském Bregenzu se proto stalo událostí. Hudebního nastudování se ujal český dirigent Robert Jindra. Na inscenaci se podílel také pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka. Daniel Jäger se s Lukášem Vasilkem setkal přímo v Bregenzu. Sbormistr mu nejprve vysvětlil, proč jsou Výlety páně Broučkovi pro sbor opravdovou výzvou.
1: Tak na prvním místě bych řekl, že toho tam pro sbor je nejvíc ze všech Janáčkových oper. Taková hodně sborově, dejme tomu, obsazená, nebo na počet sborů, na počet not pro sbor. Janáčková opera jiná je Jenůfa, ale tady toho je třeba třikrát víc, řekl bych. A ta obtížnost je ohromná. Prostě je to hodně vysoko, když řeknu zjednodušeně, především pro vysoké mužské hlasy, jsou to vlastně úplně extrémní party. No a zkrátka těch vpadávek sboru je tam enormní množství, takže na nastudování je to hodně náročné, ale musím říct, že nás to zároveň hodně bavilo, protože prostě Janáček.
2: Tady v Bregenzu se sešli čeští dirigent, sbor i několik solistů. Bylo při přípravě znát, že jde o českou operu, jejíž jazyk i styl máte doslova pod kůží, a jak na tu češtinu vlastně reagovali ostatní?
1: No určitě je to obrovská výhoda, tak vlastně po našich 16 ročnících Bregenz, kde jsme tady účastní festivalu, je to první česká opera, takže konečně jsme se jednou nemuseli učit složitý francouzský, německý, italský text. A no jasně, prostě to pomáhá. I pomáhá to, že prostě se s Robertem Jindrou známe, takže jsme se nad těmi notami sešli už někdy v lednu před prvními sborovými zkouškami v Praze, a to je prostě úžasná pomoc, takže já jsem vlastně věděl přibližně, jak to bude chtít dělat. Mohl jsem vznášet dotazy libovolně, SMS-kama, šlo to prostě strašně hladce. No a samozřejmě pro české zpěváky obecně to sice je těžké hudebně, ale jazykově ne, nebo z hlediska výslovnosti. No ale pro ty zahraniční pěvce to snadné není, ale myslím, že se s tím všichni popasovali skvěle. Samozřejmě někdo líp, někdo hůř, ale u těch zahraničních produkcí, myslím českých oper, to možná není úplně to nejpodstatnější.
2: Režisérem je Yuval Sharon, který bývá označován za jednoho z nejinovativnějších operních režisérů současnosti. Přinesl při zkouškách pohled na Janáčka, který vás něčím překvapil. Jaká je ta jeho inscenace pro vás z pohledu sbormistra?
1: No já bych asi obecně nejdřív řekl, že on přinesl především to, že to pochopil. Já si myslím, že ta látka broučkovská prostě je hodně složitě uchopitelná pro kohokoliv, kdo nežije, nevyrůstal v těch českých reálích, kdo nezná dobře tu historii, ten humor, ten kolorit český, který tam prostě všude probleskuje. Možná to bude znít ode mě příliš povýšeně, ale on vlastně neudělal žádnou jako chybu. Prostě všechny ty narážky, které tam jsou, úplně skvěle chápal. Jasně, že to nasvítil nějakým svým, řekněme, cizokrajným pohledem, ale nikdy to jako nebylo mimo, protože myslím, u těch Janáčkových oper se s tím setkal už hodněkrát, je právě velmi časté to nepochopení toho režiséra, začnou do toho vkládat některé věci, které tam prostě zkrátka nepatří, a pak jim uniká to hlavní, ale tady se to nestalo, takže úplně skvělé. No a z hlediska sboru, on je skvělý, řekl bych, muzikant, on opravdu skvěle znal tu hudbu a všechno tak nějak jako rouboval na ní.

0: když nám něco náhodou nefungovalo, třeba jsme nebyli úplně šťastně rozmístěni po jevišti, tak on tomu byl nesmírně nápomocný a byla to idylka.
1: Je to nejméně uváděná Janáčkova opera. Myslíte si, že právě Brigens může pomoci tomu, aby se výlety páni Broučkovi dostaly častěji na světová jeviště?
0: No, to si úplně nejsem jistý. Myslím si, že to je uvedeno tady v Bregencu a možná to bylo nedávno relativně, myslím, uvedeno v Berlíně, může pomoct ostatním pořadatelům neostýchat se té opery, ale nemyslím si, že bude uváděna příliš často, protože nejen pro zahraniční umělce, ale vlastně i pro české je to prostě enormní náklad, co se musí prostě odnést během toho nastudování a vždycky to bude trošičku kuriozita.
1: Pražský filharmonický sbor je v Bregenzu pravidelným hostem. Jaké renomé si podle vás za těch 16 let vybudoval a čím je tato spolupráce pro sbor výjimečná?
0: Já myslím, že za vše mluví to, že jsme tu po 16. Jim se tady líbí ten náš zvuk, který je poměrně specifický a který je hodně odlišný od zvuku operního sboru. To je pro nás samozřejmě obrovský kompliment vždycky, ale s tím se setkáme de facto každý rok, že po prvních zkouškách za námi chodí prostě ostatní zpěváci, prostě umělci, lidi z managementu a říkají, je, vy tak krásně zpěváte, to zní tak strašně jinak od vás. Tak to si myslím, že určitou roli může hrát, ale asi jim vyhovuje to, že prostě přijedeme připravení, postaráme se tady o sebe, řekneme jasně, co potřebujeme, co chceme, pak si na tom teda trváme, ale nikdy to nejsou blbosti, takže asi jim vyhovuje ten náš způsob, nebo doufám, že to tak je a my si myslíme, že jo.
2: Daniel Jäger si k mikrofonu pozval Lukáše Vasilka, hlavního sbormistra Pražského filharmonického sboru. Toto těleso se podílelo na inscenaci opery Leoše Janáčka Výlety páně Broučkovi, která byla na přelomu července a srpna uvedena na prestižním letním festivalu v rakouském Bregenzu.

0: Sonáta pro klavír číslo 3 Johannesa Brahmse a předtím ještě serenáda pro violončelo a klavír Josefa Suka zněly vysíláním Odpolední Vltavy 35 minut po 15. hodině.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Srpen téměř v půlce, tedy půlka prázdnin za námi, konkrétně 11. srpnový den, ovšem ještě stále čas vybízející k výletům a cestám třeba do teplých krajin. Když sebou vezmete na vykopávky autorku detektivek, může se vám snadno stát, že se nezapíšete jen do dějin archeologie, ale i literatury. Třeba jako pachatel nebo oběť. Které členy expedice vytěžila slavná spisovatelka a v jaké knize naopak psala o svých zážitcích z výzkumu? To se dozvíte v dnešním díle seriálu Šárky Jančíkové po stopách Agáty Christie s egyptoložkou Julií Tomsovou.
2: Prózu Vražda v Mezopotámii věnovala Agáta Christie právě svým přátelům, archeologům z Iráku a Sýrie. O koho šlo a jak se do toho textu promítli?
3: Ve svých pamětech Max vzpomíná, že Agáta jako inspiraci pro vytváření postav v románu Vražda v Mezopotámii použila některé členy expedice. Před obrazem paní Leidnerové, okouzlující, leč komplikované archeoložky, byla autoritářská a excentrická Katarina Vúliová. Žena, se kterou nebylo jednoduché vyjít, ale která vzbuzovala současně obdiv. Katarina se naštěstí v knize nepoznala a necítila se tak dotčená. Max se potom v příběhu objevil jako David Emmott, jedna z vedlejších, ale výrazných postav. Janet Morganová ve své biografii Agáty Christie poukázala také na podobnost mezi postavou Amy Lataranové a samotnou autorkou.
2: Ve vlastním životopisu Agáta o Katarině Vúliové píše:
4: Katrin Vúliová byla temperamentní žena a měla ohromnou schopnost buď dokázat, aby se lidé cítili dobře, anebo je znervozňovat.
2: Jaká tedy byla Katarina Vúliová? Její život je sám o sobě fascinující, asi i nejen pro archeology.
3: Byla talentovaná kreslířka, osobní asistentka a později manželka Leonarda Vúliho, vedoucího expedice v Uru, kde pracovala jako dokumentátorka a ilustrátorka a zajímavé je, že výzkum také finančně podporovala. I přesto, že byla jednou z hlavních osobností podílejících se na výzkumu starověkého naleziště, soukromý život Katariny byl vždy zahalen jistým tajemstvím s mírným nádechem skandálu. Její komplikovaná povaha se zrcadlí právě i v popisu paní Leidnerové v románu Vražda v Mezopotámii.
5: Pochopila jsem, že paní Leidnerová patří k ženám, které si snadno dělají nepřátele. V jejím hlase zaznělo totiž cosi nepříjemného a strohého. Ne, že bych jí to měla za zlé. Něco, co vyvolalo na žlutavých tvářích paní Merkádové ruměnec.
2: A jaké další známé knihy a místa v nich, tedy další cesty Agáty Christie a ty průzkumy inspirovaly?
3: Archeologické výpravy Agáty Christie na Blízký východ inspirovaly několik jejich detektivních příběhů. Jejíž děj se tak odehrává v tomto regionu, ale ve století 20. Kromě Vraždy v Mezopotámii vyšel ve 30. letech rovněž slavný román Vražda v Orient Expressu, dále pak Schůzka se smrtí a o něco později také špionážní román Sešli se v Bagdádu. Agáta nás v těchto dílech zavádí na jí dobře známá místa, na archeologické naleziště Ur v dnešním Iráku, do jordánské Petry nebo Amánu, do Jeruzaléma či do iráckého Bagdádu. Zužitkovala zde své znalosti tohoto regionu, ale i povahy místních obyvatel.
2: Existuje ale i kniha vzpomínek na výpravy na Blízký východ, které manželé Meleuvenovi podnikali ve 30. letech. Jediná kniha, kterou autorka signovala Agáta Christie Meleuven, jmenuje se Pověz mi, jak žijete.
3: Jedná se o živé, barvité, humorné a občas i napínavé vzpomínkové vyprávění o archeologických výpravách, kterých se autorka v meziválečném období zúčastnila společně se svým manželem. Dokonce ani recenze nešetřily chválou, například jedna z nich tvrdila, že jde o
6: nejzábavnější a nejčtivější vyprávění, jaké si jen můžete představit, a přitom podává jasný obraz tamních lidí a jejich života. Člověk se musí neustále pousmávat, když čte o postavičkách, které jsou tak zábavné a úžasně živé. A když knížku zavřete, zjistíte, že jste se prosmáli až k takovému porozumění východu, jakého by se vám nedostalo z žádných cestopisných příruček.
2: Máte jako archeoložka nebo egyptoložka nějakou svou oblíbenou část nebo téma té knihy?
3: Je to vzpomínka, která zachycuje období, kdy Agáta s Maxem hledali vhodné místo pro archeologický výzkum v Sýrii. Obcházeli přitom Tely, což je označení pro umělý pahorek, který vzniká dlouhodobým osídlováním jednoho místa, kde na ruinách starších staveb rostou sídliště nová, což vedlo k postupnému vrstvení neboli stratifikaci a zvýšení terénu.
7: Dnes jsem zmatena vzrůstající nejistotou svých chodeckých schopností. Překvapuje mě nesporné překlánění na levobok. Vyptávám se Maxe, jestli si někdy všiml, že nedokážu chodit rovně. Max říká, že jde pravděpodobně o jednu z těch velice vzácných tropických chorob, co pravděpodobně končí tím, že člověku odpadnou jeden po druhém všechny prsty na nohou. Potom mi napadne prohlídnout si boty a tajemství je rázem vysvětleno. Vnější část podrážky na levé noze a vnitřní na pravé jsou úplně sešlapané. Hledím na ně, až mi svitne plné vysvětlení. Od té doby, co jsme odjeli z Dai Arzoru, jsem obešla asi 50 pahorků po strmém úbočí, ale vždycky s kopcem po levé straně. Postačí to otočit a obcházet pahorky opačným směrem doprava místo doleva. Moje poty se pak časem sešlapou rovnoměrně.
0: To si zapsala Agáta Christie do knihy Pověs mi, jak žijete. Ale slyšeli jste také ukázky z audioknih Vražda v Mezopotámii a vlastní životopis Agáty Christie z vydavatelství One Hot Book. Jaká další exotická prostředí se propsala do jejich knih a jak moc opisovala ze života? O tom bude řeč zítra, tedy v 8. díle cyklu Po stopách Agáty Christie. Opět po půl čtvrté na Vltavě.

0: Rufus Wainwright vám zpíval o tom, co chce. All I Want je píseň, která zní odpoledním vysíláním Vltavy. Ještě čas na úvahu básníka Petra Borkovce, která nese poněkud zvláštní název Velký mrtvý kapr.
1: Naposledy jsem tím mokřadem procházel někdy na začátku ledna. Voda byla všude zamrzlá, jistě až ke dnu. Břehy a chodníky oddělující proudící vodu od stojatých partií jako skleněné, ale po sněhu ani památky. Vzpomínám si, že jsem za chůze přemýšlel o první větě nějaké anglické detektivky, kterou jsem ten den ráno otevřel v knihovničce na nádraží. To, že jde o detektivku, jsem poznal podle edice. Název ani jméno autora mi nic neříkali. Šli jsme po cestě podobající se říčnímu korytu. Věta se mi líbila. Byla věrná krajině, její autor asi bude dobrý pozorovatel. A také zdálo se mi, skryl do té úvodní věty nenápadné znamení, varování. To, co nás čeká, nebude v žádném případě jednoduché. Představil jsem si, jak se čtenář, potom, co se ponoří do napínavého příběhu, vrátí na začátek a cesta podobající se řece, která vyschla nebo změnila tok, dostane nový, najednou tak zřejmý význam. Zapátral jsem na stránce. Brzy ráno, vymrzlý na vymrzlém nádraží, jestli se dál píše o muži a ženě. Zda jde o pár. Na tu první větu jsem ale při procházce myslel především proto, že přesně takovou cestou, cestou připomínající řečiště, se k mokřadu mezi městem M a vesnicí S přichází. Byl jsem tady sám. Tehdy i teď. Když už jsem se o té procházce rozpovídal, v lednu se mi také nad padlými dávno mrtvými kmeny, co ležely v různých výškách pod vrstvou nažloutlého ledu, vybavila japonská báseň o mrtvém kaprovi, kterého si jde autor prohlédnout, ačkoliv venku mrzne. Objevil jsem ji díky jednomu známému, který mi čas od času doporučí četbu. Většinou něco neobvyklého, specialitu, jak říká. O autorovi mi tentokrát pověděl jenom to, že jeho otec byl mnohem slavnější básník nežli on, jeho prvorozený syn. Nic víc. Víc asi nevěděl. V tom trojverší, které přesně znělo za hrozného mrazu si jdu prohlédnout velkého, leklého kapra. Bylo tolik pozorné přítomnosti a bezelstnosti, snad až dětinské. O čem to básník vlastně píše? Mluvil jsem sám pro sebe a prodíral se chrastící vysokou trávou na hrázích. Proč zmiňuje, že mrtvý kapr je velký? Proč zdůrazňuje, že vychází do nesnesitelného mrazu, aby ho mohl zkoumat? Připadalo mi, že celá situace směšně trvá na něčem, co vůbec není. A zároveň jsem báseň nemohl pustit z hlavy, protože se dotkla čehosi, co jsem už někdy dávno poznal. A byl jsem si naprosto jistý, že je úplná, že nepotřebuje dořečení. Velká stříbřitá skvrna, tak jsem si to pojmenoval, v níž se báseň v mé hlavě proměnila, představovala oslňující vstup do důvěrné skutečnosti, kde se děje všechno najednou a já dovedu každou jednotlivost registrovat a udržovat s ní spojení. Mrtvá ryba v básni, představoval jsem si, že leží na břehu nebo zamrzlá v mělčině pod ním a že básník se k ní vrací. Způsobila, že jsem ve zmrzlém mokřadu hledal zvíře nebo jeho ostatky. Veršer Juty Idy, jak se básník jmenoval, vypovídali i o jednoduché lidské zvědavosti, o přitažlivosti leklého těla velké ryby, které se zjeví z temnoty na denním světle, hraje ještě živými záblesky a barvami, nebo se nachází v pokročilém rozkladu a z jeho útrob trčí páteř stočená v tak živoucí záhyb, že působí jako rybí ocas ve chvíli, kdy se při lovu vymrští nad hladinu. Ale kromě spadlého volavčího hnízda, mělkého jako dno velikého proutěného košíku, jsem na nic nenarazil. Začal už duben. Odpoledne se rozsvítilo a cesta k mokřadu se po dešti podobá říčnímu korytu mnohem přesněji než v zimě. Už z dálky se ozývají velcí ptáci.
0: Skoro až japonská meditace v úvaze básníka Petra Borkovce, která pro dnešek nesla název Velký mrtvý kapr.

0: Od Kříženeckého po současnost.
1: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
0: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Soud rehabilitoval očitého svědka takzvaného čihošťského zázraku Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vyslýchaný a vězněný v souvislosti s perzekucí kněze Josefa Toufara, kterého umučila komunistická státní bezpečnost. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodl, že Trtík byl zadržovaný nezákonně. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si nechal lhůtu na podání stížnosti. Václav Trtík zemřel v roce 2007, o jeho očištění usiluje jeho dcera. V nizozemském Rotterdamu dnes vyjmuli ostatky zakladatele organizace ukrajinských nacionalistů Jevhena Konovalece. Uvedla to kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s tím, že budou s poctami pohřbené na Ukrajině. Konovalecem vedení nacionalisté v mezinaválečném období bojovali za samostatnost Ukrajiny proti ruským bolševikům i bělogvardějcům. V roce 1938 na něj v nizozemském exilu spáchal atentát sovětský agent. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně dnes otevře výstavu sochaře Ondřeje Olivy. Autor se v ní věnuje střetu přírody s lidskou civilizací a otázce, co po člověku na zemi zůstane. Výstavu tvoří 8 objektů, 6 hliníkových a 2 bronzové sochy a doplňuje ji audiovizuální projekce simulující ponor pod vodu. Celá instalace bude veřejnosti představena vůbec poprvé. K vidění bude ve Zlínské krajské galerii do 25. října. Počasí. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích až 5, na jihu Moravy kolem 12 stupňů Celsia, na horách pak naměříme kolem 8, ojediněle čekáme i slabý mráz. Zítra bude většinou jasno, teploty ve středu vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě republiky 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 17, na Šumavě kolem 21 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Odpolední Vltava byla plná výzev k cestování do Německa, na Balkán i do daleké Mezopotámie, alespoň tedy literárně. Ovšem v pravidelných prázdninových výletech s Vltavou se tento týden budeme přesouvat do kraje pod Pradědem, kde objevujeme zapomenuté příběhy. S autorem pořadu Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou se teď v druhém díle vydáváme na Rejvíz, kde navštívíme slavný penzion u Jezerního pastýře. A připomeneme před 5 lety zesnulého vlastivědce z Rejvízu Sortise Xoanidise.
0: Výlety s Vltavou.

0: Přicházíme do vesnice Rejvíz. Je to jedna z cest mezi Jeseníkem a Zlatými horami. Je to vesnice velmi oblíbená. Mě trochu připomíná Kersko, protože ji tvoří dlouhá alej a jak se přesvědčíme, žili tu také originální rázovití lidé. Německy ten název zní Rejvízen. Když se podíváme do Wikipedie, tak tady máme vlastně dvě podoby toho jména, Rejvízen a Rejvízen, přičemž to schát se překládá jako bohaté louky. Mně se zdají být bohaté.
1: Jsou to louky v řadě, Rejvízen.
0: To také by souhlasilo. To, čemu se říká starý Rejvíz, tak to je trochu bokem od té aleje.
1: Původ sahá do 18. století, kdy tu vznikl přepřažní dvůr. Ten dnes již neexistuje, stál na tom starém Rejvíze. A posléze tu začaly vznikat první stavení. Hospoda, do které za chvilku zamíříme, patří k těm nejstarším. No a o tom, že sem nemířili pouze kolonisté z německojazyčných oblastí, ale i z slovanských, svědčí příjmení, která tu máme v tom 18. na začátku 19. století zachovaná, což byl například Klimoš.
0: Říká etnograf Jesenického muzea Matěj Matela, se kterým se vypravujeme za osudy lidí v horách pod Pradědem. A teď se tedy pojďme občerstvit do toho proslulého starého penzionu. Deutsche Art, Gris Gott, Troy Gewart. Na zdech vidíme výjevy s jesenickými jeleny a laněmi. Lustry jsou vyrobeny z paroží a vyřezávaných figur. Vidíme tu i starý gramofon. Na zdraví. A tady můžeme otevřít už po druhé v cyklu Výlety s Vltavou knížku Matěje Mately Brateček z Bretnova o 20 pozoruhodných životních osudech mizejících jeseníků. A dostat se do minulosti toho Rejvízu, tak kapitola se jmenuje Alfred Brauner mezi pípou a dlátem. Temným lesem kráčí skupinka lidí, vrací se od tajuplného velkého mechového jezírka, v jehož černých vodách lze prý s úderem půlnoci spatřit věž kostela bájného města Hunohradu, které pán Bůh za prostopášní život jeho obyvatel nechal propadnout do země a zaplavit. Zahlédnout nejvyšší bod hříšného města se však podaří jen těm, na nichž neulpěl žádný hřích. Mírné zklamání účastníků těchto pravidelných nočních výprav se ale při jejich návratu rozplynulo v okamžiku, kdy na ně z lesa vyskočil přízrak mytického pastýře Gila, právě toho nešťastníka, který dle pověsti ve vsteku probodl holý chléb za to, že nebyl jako obvykle namazaný máslem a způsobil tak zánik Hunohradu. No a dál líčíte, kdo vlastně se pod maskou Gila skrýval a kým tam byl k tomu mechovému jezírku nedalekému vyslán.
1: Skrýval se tam údržbář z místního hostince, kde právě sedíme, a k tomuto úkolu jej povolal samozřejmě hostinský Alfred Brauner, hlavní postava dějin tohoto místa.
0: Teď sedíme v místnosti, která není všem hostům běžně přístupná.
1: Tady tu místnost zhotovil a svými dřevořezbami doplnil právě již zmíněný Alfred Brauner, který za dlouhých zimních večerů, které jsou na Rejvíze ještě delší a ještě chladnější než jinde, vyřezával tedy nejenom ty slavné židle okolo, ale i nejrůznější sošky, užitkové předměty. A tohle je to, co zbylo z Braunerových časů.
0: Dnes je naprosto běžné, že v horách i v těch vysokých polohách jsou hotely, penziony. Ovšem tady tahle ta budova, kde se nacházíme, předstihla tu turistiku a ubytování, hlavně v časech nevlídných, které tady bývaly často, poskytovala útočiště.
1: Tuto hospodu zakoupil v roce 1896 Josef Brauner, otec zmíněného Alfreda, který z podstatě nezhledné krčmy, která sloužila i jako přepřažní hostinec místním formanům, kteří přejížděli ze Zlatých hor do Jeseníku, tak z ní udělal místo na poměrně vysoké úrovni, protože si uvědomoval, že budoucnost Jeseníku tkví v turismu. Z dnešního pohledu je to tedy velice vizionářské vidění a přetvořil v podstatě toto místo v turistický středobod Jeseníku, jímž si troufám tvrdit zůstává dodnes. Takže Josefu Braunerovi vděčíme za penzion Ravis. A jeho syn Alfred vytvořil skutečně luxusní prvorepublikový hotel, do kterého se sjížděli lidé nejenom z Československa, ale i ze sousedního Německa a ze zahraničí. A můžeme si to tu představit jako vystřižené z Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále, kdy jeden den si tu dávali dostaveníčko členové sociálně demokratické strany, druhý den tu hajlovali henlajnovci, další den tu byli ubytováni pan ministr československý, další den pak zájezd dětí. Nutno říct, že o všechny tyto hosty se Alfred Brauner staral velice dobře a skutečně vytvořil fenomén, jemuž v Jeseníkách v té době nebylo rovno.
0: Teď se nacházíme tady v tom nejstarším místě toho objektu.
1: Ano, nacházíme se ve Weinstube, ve vinárničce, která představuje perlu celého tohoto dnes rozlehlého objektu.
0: Takovou zdejší největší atrakcí jsou asi ty vyřezávané židle.
1: To je další z důkazů o Braunerově mimořádném podnikatelském talentu. On zavedl pravidlo, že člověk, jehož podoba je na židli, tak bude moci si vždycky na tu židli sednout. Což samozřejmě ty lidi, místní štamgasty i přespolní, lákalo do tohoto hostince o to více, že měli vlastní židli. A zároveň to bylo i lákadlo pro hosty zdaleka, kteří si tuto zajímavost fotili, vyprávěli o ní. V roce 1944 vznikl film U pěti veverek s Jindřichem Plachtou, kde si tyto židle střihli takovou malou roličku.
0: Když se zadíváme do těch tváří lidí z Ravisu a z okolí, z proměných štamgastů, tak někde vidíme celkem normální děvče nebo babičku a jinde je to velmi ostré vyobrazení.
1: Když se v novém tisíciletí navázal na tuto tradici prostřednictvím řezbáře Tomáše Cidlíka z Fridku Místku, tak on začal spodobňovat současné štamgasty v realistickém duchu. Kdežto Alfred Brauner, přesně jak jste řekl, se nebál sáhnout k trochu drsnějšímu dlátu, dalo by se říci. Máme tu řezníka z Jeseníku vypodobněného jako Čuníka, chalupníky, kteří se šklebí. Nedozvíme se, jestli tento způsob spodobnění se místním zamlouval či nikoliv, to je další z věcí, která tím odsunem zanikla.
0: Vy se ve své knize odkazujete k vlastivědcům, k písmákům, kteří zaznamenávali historii kraje před vámi. O některých mluvíte se sympatiemi a s láskou, o jiných spíše velmi kriticky. No a tady žil donedávna na Ravisu také jeden z nich, lesník a spisovatel, literát Sotiris Ioannidis. A já jsem šel jednou kolem jeho stavení a zastavil jsem se na kus řeči.
2: Já jsem tady asi od 56. roku. Do Československa jsem přišel v 48. Pak jsem byl v dětském domově. Potom jsem dělal dřevorubce. Ředitel závodu už mě poslal do lesnické školy. No a za 2 roky, kdy jsem se vrátil, tak mě usadil tady do Hájenky jako do služebního místa. No a holt to lesnictví, to mě udrželo prakticky tady. No a když jsem se dostal do důchodu, tak jsem svoje hobby, svůj koníček rozšířil na psaní knížek. Začínal jsem Ravisem, ale pak samozřejmě Horní Dolní Údolí, Zlaté hory, němčina mi naštěstí nevadí, takže měl jsem kde brát a byla to hodně velká práce, to je fakt.
0: Za dlouhých zimních večerů na Ravisu?
2: Ano, ono je to 20letá práce prakticky. Je tam přes 20 knížek, tady jsou životopisy, samozřejmě báje a pověsti.
0: I řeckem jste se zabýval?
2: Jsem překládal z řečtiny několik knížek, pak samozřejmě Řecko ve mně je jako v ty koze mlíko, jak říkal Hlinomas. takže jsem se zabýval i řeckými bájemi a chtěl jsem pro své děti, aby znali ty řecké dějiny a chtěl jsem jenom, aby si to přečetli. Já si myslím, že si to nepřečetli ještě do dneska. Ale Ilias a Odysea je tady celá popsané velmi podrobně.
0: Kam si zajdete tady, když se jdete projít jen tak?
2: Tak nejlepší procházka končí v hospodě. Je tam parta, já jsem rád mezi lidi, a jinak hrozně rád chodím po lese, prakticky od Zlatého chlumu až po Vidalský kříž. Skoro znám osobně každý strom, protože všude jsem sloužil. Jsme jedno tělo, jedna duše s tou přírodou prakticky. Ale nejlepší je v hospodě teda. To je ta stará hospoda, dříve se nazývala U pastyře Gila, to je podle pohádky z Jezírka, takže tam se scházíme úterý a pátek obyčejně, kde si povídáme blbý řeči.
0: Máte tam svou židli?
2: Jo, mám tam židli a taky ty nové židle jsou jenom štamgasti penzionu Ravis, žádný politici a takový nic.
0: Sotiris Ioannidis, s tím jste se určitě setkal.
1: Když jsem jako mladý začal pronikat do jesenické vlastivědy, tak on byl pro mě takový mentor. On se teda rozhodně mentorsky nechoval, byl to velice vstřícný člověk. A potom on chodíval na mé přednášky do Jeseníku a když mě pochválil, bylo to tehdy o pověstech Ravisu, přednáška, když mě pochválil, tak to pro mě byla obrovská čest.
0: Ravis se v té vaší knížce, a nejen v této, ale i v té předchozí Zvoník z Cukmantlu, objevuje několikrát.
1: Já jsem zjistil v průběhu bádání, že vlastně všechny ty osobnosti Jeseníků nějakým způsobem zavadili o Ravis. Buď jen, že toto místo měli velice rádi, nebo tu žili, nebo tu působili, vytvářeli nějaké aktivity. Takže pro mě to je takový středobod té jesenické vlastivědy bezesporu.
0: Hlavně v knize Brateček z Bretnova, která inspiruje tyhle ty výlety, tak se setkáváme s řadou osobností, které samozřejmě formovala doba, která byla velmi nacionálně zítřená, ať už šlo o národní cítění české nebo německé, později nacistické.
1: Ale já samozřejmě mnohem raději než o těch, kteří tomu nacismu propadli, a nebylo jich, jak víme, málo, tak mluvím o těch zdejších Němcích, kteří tomu nacismu nepropadli. A to jsou skutečně jedny z nejsilnějších příběhů, s jakými jsem se ve své práci jesenického vlastivědce vůbec setkal. Otto Halke, jedna z osobností, která je do knihy zařazena, tak to je naprosto fenomenální příběh celoživotní morální integrity a čestnosti, kterých vždycky bylo jako šafránu.
0: Ale vraťme se ještě k Alfredu Braunerovi. Jehož řezbářské práce nás obklopují. On taky nedopadl v souvislosti s těmi dějinami 20. století nejlépe.
1: Další nečernobílý osud. Za druhé světové války si zadal s nacismem, vstoupil do NSDAP, pracoval v Opavě, dokonce v takové vysoké funkci. A v posledním roce války zásoboval jídlem zdejší zajatecký tábor, který byl u Ravisu. Po válce napsali tito zajatci paní Braunerové dopis, v němž jí vyjádřili obrovskou úctu, respektive jejímu manželovi, že se k ním choval vždy neobyčejně laskavě a s respektem. Takže najednou ten obraz zapáleného nacisty, jak se to mimochodem snažili vykreslit po válce zdejší lidé z Braunera, najednou je trošku pochroumán tento obraz. To je to 20. století, mnohovrstevnaté.
0: Říká Matěj Matela, etnograf Jesenického muzea, se kterým objevujeme příběhy, osudy lidí v horách pod Pradědem. Příště se vydáme za Maďary, kteří kousek odtud kdysi pobývali.
3: Po stopách příběhů z hor pod Pradědem budeme s redaktorem Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou putovat opět zítra po 16. hodině. Zítřejší třetí díl má název Maďaři na Gräfenbergu.

0: Jejich déšť, tak se jmenuje skladba z alba Kráska a zvířený prach, tak jak ji autorsky uchopil Dan Bárta a Ilustratosfér na Vltavě 23 minut po 16. hodině. Odpolední Vltava pomalu, ale jistě vyhlíží další program a my vás, milí posluchači, už rádi zveme i k večernímu poslechu. Dnešní večer na Vltavě bude patřit také rozhlasové adaptaci nesmrtelného dramatu o tragickém míjení povah, cest srdcí a nenaplněných snů, Tramvaj do stanice Touha z pera Tennesseeho Williamse. Nastudoval ji v rozhlase v roce 2021 režisér Petr Mančal. Nadčasový příběh autor zasadil do drsného, ale poetického prostředí New Orleans konce 40. let. V hlavních rolích vztahového čtyřúhelníku se představí Helena Dvořáková, Magdalena Borová, Petr Lněnička a Marek Holý. Tady je krátká ukázka.
1: Promiňte. Promiňte.
2: Hledáte něco?
1: Řekli mi, ať jedu tramvají do stanice Touha. A pak přesednu a jedu 6 stanic a vystoupím na Elizejských polích.
2: Tak to jste tu správně.
1: Tohle jsou Elizejská pole?
3: Jaký dům hledáte?
1: Počkejte. 632.
2: No, tak to jste ho právě našla.
1: Jedu za svou sestrou, Stelou Diboa. Tedy paní Kovalsky.
3: Aha. Ty tady bydlej, no.
1: Tady ona bydlí?
2: Jo. V dolním patře a já v horním.
3: No, ale zrovna jste ji propásla. Aha. Šlo koukat na bowling.
0: Tramvaj do stanice Touha uvádíme v rámci vltavského filmového léta. V roce 1951 měla premiéru slavná filmová adaptace této hry. Snímek režíroval Ilja Kazan, který mohl vyjít ze své

divadelní inscenace na Broadway. Naši rozhlasovou inscenaci nabízíme dnes ve 20 hodin na Vltavě. A zítra opět třeba s odpoledním vysíláním nebo ranní mozaikou můžete mimo jiné slyšet reportáž o stěhování soch na Vraclavi. Alena Rokosová pro vás má ráno také Skrytou geometrii, což je seriál o kubistické Praze. A protože stále pokračuje filmové léto, Tomáš Pilát přinese zprávu pro Minervu 2. Konkrétně film, v němž účinkuje Miroslav Krobot a Lubomír Smékal. Ohlédnutí za ním.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 16:30, čas na Vltavský akcent v letním čase v repríze. Vy si teď můžete poslechnout reprízu akcentu z letošního února na stále aktuální téma. Umělá inteligence a její vliv na vývoj jazyka a řeči.

0: Přesně před 100 lety byl jazyk československý prohlášen za jazyk státní. A po 100 letech sledujeme, jak náš, teď už český jazyk, ovlivňují sociální sítě, globalizace a velké jazykové modely. Jak třeba ChatGPT nebo Gemini proměňují běžnou řeč? Co to dělá s podobou jazyka? A obvyklá otázka u debat kolem umělé inteligence, jsou na místě obavy? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi Vít Gvožďák z Filozofického ústavu Akademie věd. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, díky za pozvání.
0: A Jana Kocková ze Slovanského ústavu Akademie věd. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A možná bychom měli jenom připomenout, co se stalo 3. února 1926, protože jazyk československý, to je vlastně už z dnešního pohledu dost velká rarita.
2: No, v ten den byl schválen nebo vstoupil v platnost zákon o československém jazyce, což je vlastně jazykový zákon, který ustanovoval platnost té československiny jako jednoho jazyka, s tím, že ale už ten zákon i jeho vykládání vlastně počítalo s tím, že jeden člověk mluví česky a může mu být odpovídáno i od úřadu slovensky. Takže vlastně i tam už se počítalo trošku jako s tím rozrůzněním.
0: Takže dvě formy jednoho jazyka. To znamená,
2: vlastně
0: že mohlo se poslat na soud něco v češtině a odpověď mohla přijít ve slovenštině a bylo to pořád úředně platné.
2: Ano, to tak jako nefungovalo nikdy v praxi, ale jako ano.
0: Dobře, tak tohle ten trošku bizár necháme.
2: Ale ono to tak jako funguje vlastně i dnes, protože pokud se potkáváme se Slováky, tak obvykle proto Češi nemluví slovensky, protože obvykle my mluvíme česky, oni nám odpovídají slovensky a rozumíme si a nepřekládáme
0: to. Jenom jsem, aby bylo jasné, já jsem ten bizár spíš směřoval k tomu, že se v jedné zemi používaly dva tyto jazyky z toho úředního hlediska zcela jasně, což už teď tedy jsme, nebo už v roce 1948, jestli se nemýlím, tak
2: ano,
0: už se od toho
2: zrušeno.
0: Upustilo, bylo to zrušeno. A tím se my dostáváme k tomu, že čeština se v průběhu těch 100 let dočkala mnoha různých změn své podoby, ale jedna možná z těch nejzásadnějších přichází v posledních letech i díky velkým jazykovým modelům. A teď možná ta úplně základní otázka, víte, opravdu prochází čeština díky nebo kvůli velkým jazykovým modelům změnami?
1: Není to určitě jenom čeština, ale je to jazyk celkově a vůbec naše jazykové a komunikační chování. My jsme nyní v situaci, kterou by se dalo popsat asi zhruba tak, že dlouhou dobu jsme to byli my, kdo se musel přizpůsobovat strojům a počítačům, pokud jsme je chtěli ovládat. Ale nyní v poslední době, minimálně od roku 2017 v souvislosti s návrhem Transformer architektury velkých jazykových modelů, je to tak, že velké jazykové modely se začínají blížit nám. Učí se náš jazyk spíše než my ten jeho. A to samozřejmě má celou řadu konsekvencí a jedna z nich je určitě ta, že objevuje-li se nějaká nová entita, která začíná používat jazyk v těch našich komunikačních praxích, tak my sledujeme a necháváme se ovlivňovat do určité míry právě jejich jazykový výkony. K tomu existuje celá řada empirických studií. Nejsnáze se to samozřejmě eviduje na úrovni lexikální, a to znamená na úrovni slov jednotlivých a jejich užívání. A v poslední době to byly zejména například typické slova, zejména v angličtině, ta evidence je velmi, velmi dobrá, slova jako delve, zanořit se, začít pátrat, případně takové slovo jako realm, to znamená oblast, tak to byly takové typické indikátory, že text, který čteme, tak vygenerovala umělá inteligence, ale v posledních letech nebo v minulém roce vyšly dokonce dvě studie, které studují to, že nejenom my ovlivňujeme výkony jazykových modelů z hlediska jejich jazykového chování, ale ty velké jazykové modely začínají ovlivňovat nás. A opět se to děje na lexikální úrovni. Můžeme tady zmínit jeden z těch výzkumů, asi pravděpodobně nejznámější a nejcitovanější z minulého roku, se týkal výzkumu asi 20 000 YouTube videí, které studovaly právě frekvenci určitých slov v YouTube videích lidí, ale jsou to také výzkumy, které se týkají prezentace na odborných konferencích, kde ta proliferace slov jako distinctive, additionally, to znamená zvláštní nebo navíc, se najednou začíná více blížit tomu, jakým způsobem generují texty jazykové modely.
0: To znamená, že si účastnice a účastníci konferencí hodně pomáhali asi jazykovými modely při přípravě svých příspěvků. Jenom vy předpokládám, že vzhledem k tomu, že pracujete právě se slovníky, tak na to máte asi dost dat. A příkladů.
2: Příkladů spoustu, nebo my se tady vlastně to, o čem mluvil Vít, se ukazuje třeba s každým novým typem, novou verzí těch velkých jazykových modelů, tak se změní ta frekvence, takže my můžeme i třeba poznat, jaký ten model to udělal podle těch frekvencí, ale my teda zkoumáme především to, jak fungují slovanské jazyky z hlediska těch velkých jazykových modelů, kdy to není úplně tak dokonalé, úplně tak skvělé, bezproblémové jako ta angličtina. A často právě ty výsledky jsou jako velmi, velmi humorné. Jednak často dochází k tomu, že bez kontextu ten chatbot ani nepozná ten odpovídající jazyk. Takže nebo přeloží třeba úplně podle nějaké frekvence, třeba v češtině dáme číst, do slovenštiny to napíše prečítajte si viac. Prostě má tam jako ve všech datech má prečítajte si věc, takže jako roztahuje, ale ty změny těch frekvencí nebo změny konstrukcí, které můžeme pozorovat, ty jsou jako jednoznačné.
0: Dá se tedy podle toho, jakým způsobem s námi velké jazykové modely komunikují, poznat, když potom my vygenerujeme nějaký text, třeba právě do psaného, ať už do mailu, anebo právě do nějakého třeba příspěvku někam, nechci mluvit o novinových článcích, protože pevně doufám, že se to ještě neděje, ale dá se poznat podle použití těch slov, že tam byla nějaká pomoc, nebo že to přímo vlastně bylo vytvořeno umělou inteligencí, vlastně nějaké takové jako vlastně teď nechci použít ten anglicismus, ale dám to takový nějaký flagging, nějaká taková červená vlaječka.
1: Pouze do určité míry. Určitě neexistují žádné 100% spolehlivé nástroje. Už tady to trošku vlastně zaznělo s tím, co říkala Jana. Stále existují rozdíly mezi jednotlivými jazyky. To znamená minimálně například v pragmaticky orientovaném výzkumu, ale celkově jazykově orientovaném výzkumu, existuje něco, čemu se říká English-Censored Bias. To znamená bias, který je založen na tom, že drtivá většina dat, na kterých jsou velké jazykové modely, tak je v angličtině. To znamená, že vlastně na základě téhleté skutečnosti my potom můžeme dostávat nebo dostáváme různé typy výstupů z hlediska jejich kvality. Tím samozřejmě a s tím souvisí právě i možnost detekovat, jestli daný text je generovaný nebo jestli je lidský.
0: Ale ta otázka potom zní, jestli v češtině, to znamená ve slovanském jazyce, který předpokládám, že má menší penzum těch dat, než je to právě třeba konkrétně v angličtině, tak jestli tam dokážeme najít ty podobnosti, anebo spíše vlastně to využití to tím velkým jazykovým modelem. A možná se ptám na to taky spíše, jestli to je pro nás výhodou anebo nevýhodou, že ten jazyk není tak prozkoumaný. Jestli vlastně vytváří něco, co je ještě méně přesné, nebo naopak se drží nějakých standardů, protože nemá ještě tolik dat, jako má třeba právě v angličtině.
2: No určitě to není tak, pardon, použitelné jako v té angličtině. Bez nějakých úprav. A pozorujeme několik oblastí, kde ty slovenské jazyky obecně jsou dost problematické z hlediska výstupu těch jazykových modelů.
0: Co se týká mimo jiné třeba konkrétně překladů?
2: Přesně tak. Pokud se týká překladu, tak tam problematický je rod. Ženský rod třeba v minulém čase. Takže já a tykání, vykání. Protože většinou i ty překlady mezi jazyky, které oba ty jazyky mají stejné tvary, takže nečekáme. Lidský člověk by neudělal tuhle chybu. Ale v tom překladači to většinou běží přes ty anglické struktury a tyhle informace se tam úplně ztratí. Takže já, když píšu větu jako žena a tykám, tak na druhé straně výjdu jako muž a vykám obvykle. Takže věta jako šla jsem ti koupit večeři, bude do slovenštiny, aby jsme tomu právě rozuměli, československina, tak by bylo šiel som vám kupiť večeru. Jo, to se tam ztrácí a zase teď různé překladače využívají multilingvální modely, kde se to vyrovnává trošku, ale ne vždy. Takže ve větším textu dochází k tomu, že já se najednou jako mluvčí často rozdělím na dvě osoby, jednu s ženskými koncovkami a druhou s těmi mužskými.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
0: S Janou Kockovou ze Slovanského ústavu Akademie věd a s Vítem Gvožďakem z Filozofického ústavu Akademie věd se věnujeme umělé inteligenci nebo spíše velkým jazykovým modelům a češtině. Souvisí s tím možná ta otázka, jestli se nemáme bát, že dojde k určitému sploštění češtiny už jenom při samotné komunikaci s velkými jazykovými modely, jestli nedochází vlastně ke ztrátě, řekněme, takových těch kulturních identit, idiomů, vlastně takové té signifikantní věci, která je pro nás pochopitelná z hlediska nějaké paměti anebo zkušenosti, kterou ale ten velký jazykový model nemá, víte?
1: Já možná tady začnu jedním takovým příkladem. Je to příklad z výzkumu, který provádí můj kolega Vladimír Havlík na Filozofickém ústavu a jedna jeho část se týká výzkumu porozumění právě příslovím nebo takovým idiomatickým výrazům. A jeden z těch příkladů, protože jsem měl možnost nahlédnout do dodat, je to probíhající výzkum, tak byla je přísloví komu se nelení, tomu se zelení. Jazykový model, když interpretoval tohleto přísloví, tak říkal, to je známé české přísloví, které sahá hluboko do historie, až do 16. století, kdy existovali takzvaní zelení stavové, které byly velmi, velmi nebezpečné tím, že jim chybělo kritické myšlení. A tohle přísloví upozorňuje na to, že si máme dát pozor na ty lidi, kteří kriticky dostatečně nemyslí. To ukazuje, myslím, několik zajímavých věcí. A jedna z nich je ta, a je to taková, řekl bych, v určitém smyslu určitě nebezpečí, je to, když mluvíme o umělé inteligenci a velkých jazykových modelech právě pomocí toho generického velký jazykový model. Existují velké rozdíly mezi těmi jednotlivými jazykovými modely a jejich výkony. Ať už se týká konkrétních úloh, které po nich chceme, a právě ať už se týká třeba taky konkrétních jazyků.
0: Abych tomu rozuměl, víte, to znamená, že mezi jednotlivými chatboty, když jako zůstáváme u té nejjednodušší varianty, existují lepší a horší v češtině?
1: Ano, je to tak. Ta škála nebo ta paleta modelů, které my můžeme teďka použít, tak můžeme rozdělit na takové dvě velké skupiny. Jedna z nich jsou takzvané proprietární modely, typicky ChatGPT, jsou to uzavřené modely, ke kterým my běžně nemáme přístup, a pak jsou to takzvané open source modely, které jsou otevřené a se kterými můžeme pracovat. Často jsou menší, jsou trénovány na menším množství dat, ale vykazují taky poměrně dobré výsledky. Každopádně, mluvíme-li o nějakých jazykových výkonech, tak my zároveň, kromě toho, že bychom měli mluvit o vlastně konkrétních jazykových modelech a jejich konkrétních implementacích v konkrétních, řekněme, softwarech nebo chatbotech, tak taky bychom měli mluvit o různých aspektech jazyka. Protože výkonnost těch jednotlivých modelů se taky liší v zásadě v tom, v jakém ohledu nebo na jaké úrovni ten jazyk dokáží zpracovávat podobně jako lidé. Někde je to méně a někde je to více.
0: A konkrétně máte nějaké příklady? To znamená, třeba víme, že když běžně populace používá, řekněme, ty nejznámější, to znamená, že jede v ChatGPT, jede v Gemini, Jano, jede případně v Copilotovi, anebo nějakých těch uzavřenějších, tak si máme říct ne? Možná bychom měli používat nějaké otevřenější, ty umí lépe česky?
2: No, my jsme srovnávali ty nejběžnější, jak teda překladače, tak ty chatboty. A naše doporučení je vyzkoušet si pro ten typ textu a pro tu jazykovou kombinaci, všechny, kterou potřebuju. Různé. Pokud nejsem, ne všechny, ale byly tam jako dvě skupiny. Jedna vyloženě špatná a pak skupina relativně, řekněme, dostačující, ale vždycky pro určitou jazykovou kombinaci nebo typ textů bylo něco lepšího a něco horšího. Mm. A určitě jako je dobré si zkusit třeba aspoň na začátku, když vím, že budu používat ten samý text, typ textu třeba, potřebovat přeložit nebo s ním budu potřebovat nějak pracovat, tak vyzkoušet si aspoň dva, tři ty nástroje.
0: A vracím se zpátky ale k té původní otázce. Nehrozí tedy sploštění určitého nebo sploštění našeho jazyka tím, že si opravdu teď ve velkém používáme nebo využíváme možnosti, které nabízí velké jazykové modely při běžné komunikaci a při tom výstupu. My se na něco chceme zeptat, ale protože to buď tak neumíme sformulovat, nebo nad tím nechceme přemýšlet, tak necháme vlastně na tom stroji, aby to vymyslel. Ale teď jenom otázka, jestli ten stroj to vymyslí tak, aby to pomáhlo češtině.
2: Možná, jestli ještě k tomu můžu dodat, tak jako na to jsou taky hodně zajímavé jednak studie a jednak právě to vyplývá i z těch našich testů, tak tím, jak je to hodně anglocentrické, jak je to nastudované, natrénované na jedné kultuře, tak jsou třeba takové vlastně příklady, kdy se zadal úkol umělým inteligencím, že po modlitbě mešitě jsme si šli vypít a teď prosím doplň chatbote. A většinou tam bylo nějaký whisky, pivo a tak dál, což chápeme, že jako kulturně není správné. Ale je to hrozně jako těžké, když si ten chatbot často i se něco naučí dobře, natrénuje si to a pak dojde k nějaké změně. Příklad, Charles se překládal jako Charles až do určitého momentu, kdy se z něj stal Karel. Jo, ale to ty souvislosti, že najednou Charlesa mám překládat jako Karla, víme my, nějak jsme to byli jako ochotní akceptovat, ale ten chatbot se učí z těch jaksi kolokací, z těch věd a ne, jako on neví, že se z Charlesa stal najednou Karel. A takhle ty kulturní souvislosti i politické souvislosti v tom hrají hrozně velkou roli. Stejně tak bylo pro řadu těch slovanských, hlavně východoslovanských jazyků běžné, že lidé měli několik variant jmen, například Volodymyr, Vladimír. Prostě jeden člověk měl obě varianty, podle toho, s kým mluvil, tak ta varianta se používala. Ale teď asi chápeme, že Volodymyr a Vladimír je dost velký rozdíl a už vlastně ani tenhle ten rozdíl se jako už i ani ten chatbot není žádoucí, aby to překládal.
0: Máme se bát, že budeme mluvit méně pestře nebo s větším počtem anglicismů, než bychom chtěli, právě protože používáme velké jazykové modely, které jsou často naučené právě na tom anglosaském světě, víte?
1: Myslím, že ne. Pokud jde o ty anglicismy, tak určitě ne.
0: Že ty si tam vkládáme stejně sami.
1: Může být. Každopádně, pokud jde o nějakou takovou jako průměrnou textovost, tak ta určitě v současné době se zvedá. Minimálně pokud jde o nějakou, řekněme, gramatickou úroveň těch našich výpovědí.
0: A
1: těch
0: až stylistickou.
1: Až stylistickou, přesně tak. Což na nás možná na jedné straně vytváří takový jako určitý tlak. To znamená být lepší než průměrní. Je to určitě jako extrémně zajímavá otázka a v tomhle tom ohledu určitě tady to, v tomhle tom ohledu to hrozí, že se ty naše jazykové výkony nějakým způsobem zprůměrují a budou horší. Je to samozřejmě na nás a souvisí to také s tím, jakým způsobem my budeme o velkých jazykových modelech uvažovat, jak je budeme konceptualizovat. Budeme je chápat spíše jako pouhé nástroje, které nám pomáhají odbavit takovou běžnou komunikaci a běžné jazykové výkony, u kterých žádná kreativita, žádné hluboké myšlení není potřeba. Jsou to takové ty automatizmy a možná, že nám to umožní právě to, že se budeme moci soustředit na ty výkony, které sami považujeme za důležité nebo za významné. Například typicky umění a umělecká literatura a případně kreativní jazykové výkony. To znamená v tuhle chvíli predikovat, jakým způsobem se bude vyvíjet naše lidské jazykové chování, je obtížné. Každopádně velké jazykové modely nasazují tu laťku poměrně hodně vysoko.
0: V Akcentu mluvíme o vlivu umělé inteligence na náš jazyk a řeč. Ve studiu je s námi Vít Gvožďák z Filozofického ústavu Akademie věd a Jana Kocková ze Slovanského ústavu Akademie věd. Když tak o tom se celou dobu bavíme, tak je logická otázka, komu vlastně tedy ještě patří čeština? Nám? A nebo čím dál tím víc se to ukrajuje ve prospěch strojů? Jano.
2: No určitě tohle je dost podstatná otázka, která má několik jaksi poloh. Jednak jazyk nikdy nepatří ani jednomu člověku, ani zároveň tomu společenství, takže to je vidět i na nějakých těch snahách o jazykové inženýrství, že ne, není jednoduché to nějak ani plánovat, ani ovlivňovat.
0: Takže na to stroje mají stejný nárok jako my?
2: To nechci říct, ale myslím si, že se to víceméně děje, aniž bychom to mohli už ovlivnit. To jako ty jediné, co asi můžeme ovlivnit, je nějaká kvalita těch výstupů a řekněme i to, jakým způsobem se k tomu staví nějaké, řekněme, instituce nekomerční. Ty jazykové modely mohou zdokonalovat jak komerční instituce, tak třeba nějaké nekomerční instituce, typicky stát na tom často má jako nějaký zájem.
0: Jako například Akademie věd.
2: Ideálně, ale právě jak si v Čechách většinou ta věda jak si plyne v tříletých projektech a toto není zrovna něco, co by se dalo vytvořit v tříletých projektech, ale
0: tím naznačujete, že ten technický nebo technologický vývoj je tak rychlý, že dělat tříletý projekt znamená, že zastará už po prvním roce zkoumání.
2: Ne, spíš tady naopak, že my tam potřebujeme hrozně mnoho práce, takové drobné, která není pak vidět a která je předpokladem k tomu, aby ty velké jazykové modely se mohly třeba dobře natrénovat, aby byl nějaký jako dobrý zdroj dat. A ta čeština na tom není tak špatně ještě. Ale vidíme, že nezáleží ani tak na počtu mluvčích nebo na velikosti státu. Ale máme třeba slovenštinu, která má 2,5 milionu mluvčích a tam má velmi dobré výsledky, jak v těch překladačích, tak prostě v těch chatbotech. Prostě proto, že slovenský stát do tohohle dlouhodobě investuje, jak si to, jsou si vědomi toho, že to je součást nějaké identity a ta podpora tam jde. Stejně tak třeba v Německu lužická srbština má nějakou podporu jako menšinový jazyk, takže zase se tam určité věci rozvíjejí.
0: A teď ale víte, co to pro nás znamená? Jakým způsobem my můžeme investovat do našeho jazyka v těchto změněných podmínkách?
1: No určitě je to, o čem mluvila vlastně už Jana. A to je dbát na, řekněme, kvalitu našich jazykových výpovědí ve chvílích, kdy o něco jde. My často, nebo velmi často se pohybujeme v takových jako jazykových automatismech, které nejsou zas až tak jakoby důležité, dokonce za nimi ani často není žádná jako komunikační intence, prostě je děláme, protože jsme tak prostě zvyklí. Ale právě u těch výkonů, kde začíná jako o něco jít, tak si myslím, že právě ta spolupráce, nebo řekněme to hybridní nastavení té aktuální komunikace, tak vyžaduje pořád nějakého garanta a pořád nějakého kurátora toho jazykového výstupu a právě tohleto jazykové kurátorství spíš než nějaké běžné postavení člověka jako mluvčího se začíná víc a víc ukazovat.
0: Znamená to, že by se také možná měl změnit přístup k výuce češtiny na základních školách, protože to, co vy říkáte, já se opravdu, možná jsem jako dlouhodobým trošku odpůrcem toho, abychom se učili gramatiku, nebo aby se naše děti učili gramatiku do té míry, do jaké se jí učí. Neměli by spíš opravdu dbát na kvalitu toho jazyka, tím pádem, že by se vlastně z učitelka učitelů češtiny měli stát ti kurátoři, o kterých mluvíte, Jano?
2: No určitě. Já myslím, že teď to, co probíhá z hlediska AI, jako donutí, nebo doufám, že donutí školy k určité revizi. Jako asi ne vždycky třeba k pozitivní revizi, ale určitě ten jazykový výstup už je možné si vygenerovat celkem jednoduše. Takže tam bude muset být ten typ nějakých zadání zcela jiný, než jsme byli doteď zvyklí. A také, jako to si myslím, že už tady je generace, která mohla využívat nebo využívala kontroly pravopisu, takže nějaká jako vyjmenovaná slova a tak prostě nemají tu důležitost a to memorování tak jako dřív. Ale zajímavé je třeba, že ta AI je také odrazem našich chyb a toho, co už třeba my sami nepoužíváme správně a v souladu s těmi oficiálními jazykovými pravidly. To vidíme třeba na tom, jak AI generuje texty z středního rodu, kde teď jsem měla zrovna české substantiva se vyskytovaly. Samozřejmě, že ta AI se to naučila, naučila se to na nás a je to jenom odrazem toho, co jako my říkáme, jaké chyby užíváme. Takže vlastně...
0: Takže dochází k normalizaci chyb.
2: Nebo k odrazu toho, že ta norma už neodpovídá našemu úzu.
0: Pokud vy se víte teď úplně na závěr, podíváte na to, jakým způsobem se my budeme věnovat češtině v těch následujících letech, vím, že jste říkal, že predikce jsou dost složité, ale bude čeština stále živým jazykem, když valná většina toho, co bude vygenerováno, tak bude z nějakých jazykových modelů?
1: To zcela určitě. Ta mluvená podoba, do které sice už teď velké jazykové modely zasahují, tak je pořád v nějakém ohledu důležitá pro vzájemný styk. A my tady v tomhle tom ohledu určitě můžeme mluvit o tom, že jazyk neplní pouze nějakou jako instrumentálně komunikační funkci, není to jenom nějaký nástroj toho, že si předáváme informace, ale formují se tím sociální vztahy a dokonce už tady vlastně o tom byla trochu řeč hned na začátku, i vlastně ta identita česká. A ve chvíli, kdy do tohohle z toho, řekněme, koloběhu nebo dokonce kolotoče vstoupí velké jazykové modely, tak tady máme nového hráče, který nám spolu pomáhá určovat tu identitu. A jak jsem říkal před chvílí, je to zodpovědnost na nás a na zohledňování kvality výstupů, které my sami produkujeme.
0: V dnešním Akcentu jsme se věnovali vlivu velkých jazykových modelů na náš jazyk a řeč. A ve studiu s námi byl Vít Gvožďák z Filozofického ústavu Akademie věd. Moc děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: A Jana Kocková ze Slovanského ústavu Akademie věd. Díky.
2: Také děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jste reprízu z letošního února. Vltavský Akcent otevíral téma AI a jeho vlivu na jazykové kompetence mluvčích.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Inflace v červenci mírně zrychlila, spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší, informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty. Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně. Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory. A například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Maďarsko má nového prezidenta, poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz volbu bojkotovali. Současný premiér a vítěz jarních parlamentních voleb Peter Maďar donutil k odstoupení bývalého prezidenta Tomáše Šuloka, kterého označoval za loutku bývalé vlády Viktora Orbána. Moskva na Ukrajině, na ukrajinské město Záporoží vyslala podle Kyjeva ruské i severokorejské rakety. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Při úderech zemřelo 6 lidí, zraněných jsou desítky. Podle ukrajinské armády Rusko na západě svého území k útokům na Ukrajinu rozmístilo více než 100 severokorejských raket. Ruské armádě také Pjongjang podle Zelenského poskytl až 50 000 vojáků. Počasí. Zítra bude většinou jasno, teploty ve středu vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě republiky 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 17, na Šumavě kolem 21 stupňů Celsia. Víc zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Pěkné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Vltava, já vás vítám u pořadu, tradičního pořadu Art Café v tradičním čase v 5 hodin. Dneska se budeme hodně bavit o knize Patrika Garaje a Denise Banga, která se jmenuje Všetci jsme anarchisti, která poměrně nedávno vyšla na Slovensku a dokonce tak nedávno, že můj vzácný host, kterým je Patrik Garaj, jeden z autorů knihy, novinář slovenského deníku N. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak mi prozradil, že toto je vůbec první rádiový pořad k této knize, takže můžeme být poctěni. Dáme si písničku a hned potom si řekneme o knize něco víc.

chceš, aby se mu měnil svět, kdy jsi som. Chceš ma vlavo či vpravo, alebo pod Kristom. Víš, že můj život je drahší, než tvoje naháňanie za zmyslom. Lebo já už nie som ten,

0: tak potom je človek na to taký ako keby, že hrdý, že sa to niečo v nás deje. A teraz to vôbec nehovorím ironicky, no ale chcel som to rozobrať aj s Denisom a on veľmi zaujímavo aj v tej knihe v našom rozhovore o tom hovoril, že je voči tomu taký ako keby, že trochu skeptický, lebo jednak on to nevie sám reflektovať, keďže je súčasť toho, ale keď to stále počúva dookola, tak mu to niekedy príde také buď prehnané, alebo nabubralé, alebo že je to taká tá, že je to tak trochu akože vykonštruovaná vec. No a teraz je, že kto to rozhodne, ako keby, že či je to tak, alebo nie je to tak. Ja som jednoznačne za to, že veľmi rád by som to prijal, že to tak je a môžem si aj teraz odmyslieť, či to je pravda alebo nie. Jednoducho to vnímam ako pozitívnu vec, lebo je to naozaj nejaký znak toho, že v tej popkultúre sa niečo deje, že nespí, že sú tu nejakí ľudia, čo si otvoria hubu, že nejak prerazili a hlavne, keď oni sa dostali na titulky akože magazínov, pričom myslím si to povedať, že Respekt je akože mainstreamové médium v zmysle tom, že to nie je hudobný časopis, tak to už je veľká vec, pretože to znamená, že tento underground sa ako kebyže vylial do takého všeobecného záujmu, že to si aj obyčajný občan v Česku môže kúpiť Respekt, ako robí každý týždeň a zrazu tam má nejakých slovenských pankáčov, že čo to znamená. No a pre mňa to znamená to, že sa z toho stala ako kebyže spoločenská téma, ktorá by hovorila, že aha, že na tom Slovensku a aj potom vo vzťahu k Česku sa niečo deje. No, takže to, nemám to rozhlusnuté sám pre seba, že či tá scéna. Ja by som už teraz povedal, že naozaj, že už sa toho deje naozaj tak veľa, aj sú tak prítomní tí ľudia a už je ich tých hráčov naozaj viacej, že ja by som to potvrdil, že je to scéna.
1: Tam jako asi tohle to není úplně jako téma našeho pořadu to rozhodnout. Myslím, že to ani není téma té knihy, ale jenom bych tomu pro kontext řekl, že třeba když se podíváme na nějaké jako další scény nebo vlny, které vzešly jako z nějakého undergroundu, které se potom staly, jako přelily do mainstreamu celkem jako přirozeně na punkovou scénu v Anglii, kde to bylo jakoby nějaká široká vlna, dobře, ale když se podíváme na berlínskou scénu, začátek 80. let, Geniale Dilettanten, ve skutečnosti to bylo 10-15 lidí. Ano. Na začátku New Yorkská punková scéna o nějakých 5 let předtím, dobře, těch lidí bylo třeba víc, ale v kontextu jako toho New Yorku vlastně pořád jako to byla totální jako minorita a stalo se z toho potom něco. Možná právě proto, že to někdo pojmenoval a teď se vyřazuju z toho, že by to byl kdokoliv z nás. Nicméně pojďme k těm tématům obecně. Mě vlastně, já když jsem tu knihu četl, tak mi přišlo, a ono to samozřejmě vyplývá i z toho, co už si říkal, že jste v těch prvních kapitolách vlastně probrali jako celou tu naraci, celý ten vlastně jako příběh, ale jako přijde mi vlastně docela zajímavé, že ty poslední kapitoly už jsou, které se věnují nějakým konkrétním jako třeba společenským tématům nebo nějakým individuálním zdravotním tématům ohledně jako duševního zdraví a tak dál, tak jsou vlastně jako takové jakoby hodně jako sesekané, takové jako velmi krátké ty kapitoly a je proto nějaké vysvětlení, nebo bylo to jako, je to třeba z toho důvodu, že jste to chtěli uchovat v tom jednom jako šuplíku, v té jedné kapitole, tohleto téma. Ono samozřejmě se to prolíná do různých těch, jo, ale přišlo mi, že právě ten začátek je takový, že ty kapitoly jsou takové jakoby delší, rozleklejší, nebo spíš takové doširoka odevřenější a potom už to vlastně jako běží poměrně jako na několika desítkách stran.
0: Možno, že to je čisto iba taká nějaká dramaturgická věc, alebo ani nie dramaturgická, že to byla také, že ten rozjazd, že sme to museli nejak naštartovať ako keby, a potom tie jednotlivé témy, možno aj kvôli tomu, že sú dosť špecifické a možno by sa dá každú z nich, a to sme si inak viackrát počas rozhovoru povedali, že Denis povedal, že o tomto by sme mohli urobiť samostatnú knihu.
1: Jasné. No.
0: Tak nechceli sme možno, že ísť až do takých detailov, aby to teraz, no ja neviem, je tam kapitola o duševnom zdraví a ja si myslím, že tá dĺžka je tak akurát, lebo keby sme tam začali vrtať do toho, ako keby, že hlbšie, tak môže ľudí to nemusí už tak chytiť. Takže, neviem, ja som si toto neuvedomil, že či sú nejaké kratšie. Išlo tam, pre mňa je zaujímavé na tom to, že vôbec sme vedeli tieto jednotlivé témy identifikovať. A to sa mi udialo presne na tom, už aj na tom koncerte, na tom krste toho albumu. Poviem ešte ku kontextu, keď už sa bavíme o tom duševnom zdraví, tak kto nebol na koncerte Denisa Banga, tak napríklad nevie, že pravidelnou súčasťou jeho vystúpenia je to, že niekedy v polovici koncertu zastaví celú produkciu, hoci publiku môže byť rozvášnené, alebo už tam sa deje veľký bordel, tak on to zastaví a má taký, nazval by som to, že prehovor alebo príhovorku ku publiku, robí to stále, niektorí fanúšikovia to už počuli stokrát, ale napriek tomu, že už sa môže strapniť, alebo že to už môže byť pre niekoho už omleté, tak vždy to urobí. Robí taký krátky preslov ku ľuďom v tom zmysle, že ak majú pocit, že sa s ich vnútrom duševným niečo deje, alebo že sa necítia dobre, teraz nemyslím, že sa zle vyspali, ale pociťujú naozaj nejaké psychické problémy, takže nech nemajú strach s tým ísť ako keby von. Nemusia ísť rovno hneď ku lekárovi, ale aby to povedali aspoň svojim najbližším alebo kamarátom a nech s tým proste niečo robia. Ono to znie ako keby, že triviálne, ale Denis je o tom veľmi silno presvedčený a ja s tým súhlasím, že aj keby, a to je jeho taká téza, ktorú opakuje stále dookola, že aj keby v tom tisícovom publiku bol jediný človek jeden, pre ktorého to bude dôležitá informácia a ktorého to osloví, tak len kvôli nemu to vždycky urobí a tých 999 láskavo tie 3 minúty počká a sa to oplatí. No tak už na základe tohto vznikla táto téma a ja som napríklad nevedel, predtým, než sme sa k tejto téme dostali, ja som nevedel, že on sám má teda nejakú diagnozu. V knihe sa dozvieme, že najprv si to svojpomocne nejak študoval a dospel aj k tomu, že čo to je, ale to neodporúča, že toto má byť ten prístup.
1: Áno, o tom v tej knize mluví.
0: Len hovorím, že a toto je jedna z tých tém, takže nesnažili sme sa to potom už rozpitovávať tak, aby ľudia mali dojem, že si čítajú psychiatrickú a psychologickú knihu, ale keď stačilo a išli sme na ďalšiu tému.
1: Rozumím, teď mě trošku mrzí, že tady nemáme skladbu Planeta Ryb, což je přesně ta, před kterou to vždycky Denis Bango na koncertě Fakulta povídá, ale máme tady jinou skladbu a to jsem vlastně docela rád, že jsem ji přinesl, že je možnost jí zahrát, protože to je z takového instrumentálního EPčka, které se jmenuje Digital Chaos Magic Session z roku 2022, které není zas tak úplně známé, možná právě proto, že je instrumentální a zároveň o téhle z té desce vlastně Denis mluví i v té knize, že to považuje za jedno ze svých nejlepších děl. Tak si pojďme pustit kousek.

0: Hey Bulldog, skupina Firewater, album Songs We Should Have Written z roku 2012, pouštím ji zcela záměrně, protože je to skladba od The Beatles, jak jistě mnohé z vás poznali, a záměrně používám Beatles, protože je to nejoblíbenější skupina Denise Banga, definitivně, ač to mnohé může překvapit, a zároveň kniha Všetci jsme anarchisti, o které se tady bavíme, kniha, kterou napsal novinář Patrik Garaj, který je s námi ve studiu a která je vlastně přepsaným rozhovorem s Denisem Bangem, tak v té knize najdete taky poměrně zajímavý formát, který je tam použit třikrát, tuším, čtyřikrát, který se jmenuje Jukebox, a to je vlastně takový dialog mezi těmi dvěma autory té knihy, kde se baví nad konkrétními skladbami. Jak jste na to přišli, na tenhle ten formát, a proč vlastně je tam použít jako tolikrát? To mě vlastně jako docela zajímá.
1: Ja som na to prišiel tak, že zrejme som to podvedome v sebe niesol ako formát, ktorý, samozrejme, neuzupujem si to, že som ho vymyslel v žiadnom prípade. Mňa to vždycky bavilo, keď som, lebo som bol som, teraz už trošku pomenia, ale bol som veľký konzument hudobných časopisov a veľmi ma bavil tento formát, ktorý spočíva v tom, že nejakému hostovi, väčšinou je to teda hudobník alebo hudobnička, sa púšťajú skladby, o ktorých predpokladám dopredu nevie, čo to bude. A je to zaujímavé v tom, že vyžaduje si to výkon ako keby na obidvoch stranách, lebo je na jednej strane príprava toho autora alebo autorky, ktorý sa musí v zásade trafiť, že do toho, ani nie tak v tom, že či tá jeho druhá strana uhádne, že o akú skladbu ide, o to tam vlastne ani nejde, ale že či sa trafí v tom, že či mu to niečo bude ako keby že hovoriť. Hej? Takže ten formát je postavený na tom, že z mojej strany išlo o to, že si vyberám hudbu, ktorú si nejakým spôsobom s Denisom spájam, alebo si myslím, že by mal k nej čo povedať, alebo že ho nejakým spôsobom sa okolo neho obtrela. A keďže som si tento formát v sebe niesol a strašne som závidel všetkým ostatným, ktorí ho mohli robiť, tak som si to chcel vyskúšať aj ja. Takže na jednom z asi treťom alebo štvrtom stretnutí som to spontánne navrhol. A Denis, samozrejme, že on rád ide do všetkého, ale vyskúšali sme to a hneď od prvej skladby to veľmi zafungovalo. No ale chcel by som povedať ešte k tomu, dve veci teraz mimo, že jedna vypadla, a jednu chcem povedať určite. Nie len, že ma bavili formáty tieto takéto posluchovky v tých magazínoch, ale som bol akože nakazený ešte aj tým, že párkrát sa mi podarilo vidieť Jiřího Černého, ktorý robil svoje diskotéky posluchové. Uh-huh. A mne
0: antidiskotéky.
1: A mne neskutočne, bol s nimi aj na Slovensku, tak nešiel som, až že by som išiel do Česka si to pozrieť, ale bol aj v Bratislave. A neskutočne ma fascinovala situácia, v ktorej on sedí na pódiu s nejakým prehrávačom, neviem, či tam má gramofón alebo CDčko, to je jedno. A pred ním sedí v hľadisku nejaké desiatky ľudí a naozaj nastávajú situácie, že on teda povie, že čo, on nenechal hádať to publikum, ale povedal, že o čo ide, ale že teraz si to pustíme. A on naozaj tú skladbu pustil a potom tam sedel s prekrčenými rukami a tá skladba išla, hej. A mňa to fascinovalo, lebo to je situácia, ktorá sa veľmi často nevyskytuje. Akože zažívame samozrejme spoločné koncerty, ale tam je tá energia, vidíte toho interpreta, je to proste maso, všetci to prežívajú spotení, ale v tom, že iba ľudia sedia spolu a ticho počúvajú hudbu, to sa nedieje. A mne to prišlo úplne fascinujúce a je to perfektné. A je to perfektné ešte v tom, že keď si to, ja potom už aj tam nabádam v knihe ľudí, že niekto robia, lebo je to veľmi zaujímavé v tom, že keď si zoberiete nejakú partiu, s ktorou to urobíte a začnete sa o tom potom baviť, tak garantujem, že sa dozviete veci, ktoré by ste v tej hudbe nepočuli, alebo také vnímanie, ktoré by ste nemali. Je to hneď téma na rozhovory a je to veľmi inšpirujúce a zaujímavé. Ale aj to, že ste jednoducho spolu a že počúvate hudbu. Takže s Denisom si to vyskúšal, keďže on má veľký rozhľad a mne sa asi podarilo vo väčšine prípadov sa trafiť do toho, tak to zafungovalo, preto sme ich urobili až toľko, lebo nás to bavilo obidvoch, ale urobili sme to aj preto, lebo mi napadlo, že z dramaturgického hľadiska sú to dobré také ako keby, že oddychovky alebo také predely medzi tými jednotlivými témami, ktoré často nie sú veľmi jednoduché, až ťažké niekedy. A je to na také, no mám na to extrémne veľa reakcií, že toto ľudia hovoria môže ako prvé, že toto je najväčšia pecka, že to ako, a keď to takto povedia, tak viem, že ich to udržalo v pozornosti aj pri čítaní celej tej knihy, takže zafungoval ten dramaturgický moment.
0: Jo, určite ten predel, ako ten, nebo ten taková, takový ten doplněk toho, to, to přesně jakoby na to, tak teď si odpočíňte a poslouchejte, ideální by bylo samozřejmě se dopustit potom ty, ty skladby k tomu.
1: A ještě povím maličkost k tomu, ještě souvis, který to má, to je taky jakože anekdota, která se nesie s Denisom, že jednoducho, nevím, či se to děje ještě teraz, ale v minulosti se to často dialo, že keď se bol někde v krčme a už mali vypité a prostě někdo vytiahol telefon a keďže vedeli, že je taký maniak do Beatlesu, tak mu niekto raz začal púšťať z telefonu Beatlesové skladby, že nech teda hovorí, že aká to je skladba, na ktorom albume a tak ďalej. No a sa to úplne chytilo, už sa taká urbánna legenda z toho vznikla, okay, že Dennis Bango háda pesničky Beatlesu a že všetky hneď vie. No tak potom sme si urobili jednu samostatnú kapitolu aj s Beatlesom, ale aby som mu to trošku stiažil, tak som mu púšťal cover verzie, nijako ho to nevyviedlo z konceptu, aj tak všetko vedel.
0: Perfektne. Já teďka, jak o tom tak jako zasvěceně, zaníceně hovoříš, tak mi úplně napadlo, že by bylo fajn, kdybyste si to v jedné z té seance otočili a kdyby dostával nějaké hádanky právě od Denisa, že by to mohlo být, že by to mohlo být vtipné. Já bych ještě trošku se zastavil u těch témat a vlastně ještě jednu věc jsem chtěl říct k tomuhle tomu společnému poslouchání totiž, protože ono vlastně takováhle věc se děje, byť ne teda úplně jako v jedné místnosti, ale dějí se vlastně dost často, se teďka používá takový formát, který se děje na službě Bandcamp a jsou to vlastně poslechovky nových alb, u kterých jako sedí ten interpret, interpretka a je to vlastně taková jako společná seance s otevřeným chatem, každý tam může napsat, ten člověk nebo ten protagonista, protagonistka tam vždycky jako vysvětlují a tak a to je myslím, že docela dobré a je to takové, že nemusí být člověk úplně jako někde zalogovaný, že se tam vlastně v podstatě přihlásí kdokoliv. A během pandémie, tuším, já se teďka nemůžu vzpomenout celou tu dobu, jak se o tom mluvil, jak jsem o tom přemýšlel, kdo to dělal. Myslím si, že zpěvák Charlatans, ale nejsem si úplně jistý. Tak
1: robil, ano.
0: Tak ten dělal ty právě takovéhle jako poslechovky, no, taky právě s Bandcamp, což je super. K těm tématům samozřejmě se tam nevyhýbáte, ani my se tomu nevyhneme, protože nechceme, protože to je důležité. Tématu současného Slovenska, které jako samozřejmě se taky jako odráží velmi, velmi v textech Denise Banga a obecně celé téhle vlny, řekněme, když už o ní tak mluvíme. Zároveň mám takový jako pocit trošku a klidně mě vyveď z obrazu. Ono samozřejmě u Denise je to takové složité, protože on je přesně ten typ, který vlastně má názor na všechno a ten názor má jako poměrně jasně sformulovaný a dokáže ho velmi jasně vysvětlit. Ale zároveň pořád mám pocit, že jestli je nutné opravdu jako skutečně jako obsáhnout, jestli je to vlastně nutné, jakoby mít názor vlastně na všechno, jestli po těch hudebnicích nechceme vlastně jako leckdy až moc, že jakoby nutně se jako vyjadřovat ke všemu, ty témy jsou jako velmi složité, často právě tím, jak jsou složité a jak jsou jako velmi špatně jako interpretované, tak dochází jako k mnoha prostě různým přeřekům, často až jako vyloženě věcem, které jdou úplně mimo vlastně jako to kdo. Co si o tom myslíš?
1: No myslím si o tom to, že v našem případě to bylo tak, že jsme se puštěli iba do tém, pri ktorých sme si boli obaja istí, že je to na mieste a že Denis má čo k tomu povedať. Lebo toto je najhoršia vec, ktorá by sa mohla stať a to vlastne, ja som to napísal rovno už aj do úvodu tej knihy, že on nie je nejaký vševedko, ktorý sa musí vyjadrovať ku všetkému. To by bolo to posledné, čo by sme chceli urobiť a nerobili sme tie tematické celky alebo tie kapitoly kvôli tomu, aby sme nafúkli knihu, aby nakoniec mala 300 strán. Vôbec nie. Ja som tie témy vyberal preto, pretože pocitovo som cítil, že on s nimi má dočinenia, aj osobne, a že vyjadruje sa k ním a preto som to rozvinul do rozhovoru. Takže nie, určite nie je človek a on by si na to dal sám veľmi je pokorný v tom, aby sa prejavoval ako človek, ktorý má, že musí mať názor na všetko, alebo že sa vie všetkom vyjadriť. Vôbec to tak nie je. Ale ak sa vyjadruje ku témam duševného zdravia a sám má diagnózu, tak sa budeme baviť o duševnom zdraví. Ak je polorom a má skúsenosť s rasizmom alebo so životom vyrastania v poloromskej rodine, pričom otec veľmi skoro zomrel a žil v skromných pomeroch, môžeme sa s ním baviť aj o sociálnej situácii alebo o tom, aká je to vyrastať v chudobe. Nie je to, že by o tom nejak veľmi rozprával nejaké frázy. Je to jeho zažitá realita a rozpráva o tom, čo si myslí. Ak sa bavíme o spiritualite a náboženstve, nedá sa mu tomu vyhnúť, pretože keď vydá platňu, na ktorej sa štylizuje do podoby Ježiša Krista, tak okamžite sa ho musíte na to spýtať, že je to nejaká póza, prečo to robíš, ak máš na gitare nalepenú panenku Máriu, ak máš skladbu, v ktorej oslovuješ Boha, ak máš skladbu, ktorá sa volá Tedeum a tak ďalej, tak sa nedá tomu vyhnúť. A prídete k veľmi zaujímavej, to bola moja skúsenosť, že som mu to rovno povedal, že ja sa neviem rozhodnúť. Na jednej strane pôsobí ako ten pankač antikrist, ktorý proste príde na pódium vykrikovať, že on nechce mať nič s religiozitou, s náboženstvom a tak ďalej. Na druhej strane prehovára k Bohu. Takže teraz neviem, čo si s tým mám počať. A výsledok bol, že mi povedal, no vidíš, a presne toto som chcel dosiahnuť, že ja nechcem byť ten nejaký pambičkár, ktorý hrá gospely na španielke, ale budem to robiť takým spôsobom, že ľudia zneistejú a práve tým, že zneistejú, tak tá téma ich môže viac osloviť. Uh-huh. Takže to len na margo toho, že či nie, nevyjadruje sa ku všetkému, bavili sme sa o tom, čo sme považili za zmysluplné.
2: Rozumím úplně, no. Já to jako vlastně otvírám záměrně, protože na určitých místech té knihy jsem se jakoby tak jako trošičku sám pro sebe zasekl, protože mi to právě přišlo jako takový, až už vlastně jako, že jsem si tak jako říkal, skutečně je to nutné, okay. Ale to je poměrně jako asi individuální jako záležitost a rozhodně... Myslím, že to bylo rozhodně jako v té kapitole, co se týče Palestíny, že tam jsou takové... Uh-huh. Nebude, ona teda ta kapitola se věnuje Palestíně, Ukrajině a Skurvensku, což je speciální název pro slovenský, pro Slovensko, který se používá v téhle komunitě, který se používá v několika písničkách. A mám pocit, že teď ti neřeknu úplně jakoby konkrétně větu, ale myslím, že tam přesně jakoby, že to šlo vlastně jako tak do hloubky, že se to jakoby otíralo až potom od témata, na kterých se jakoby ani vlastně ty odborníci nejsou úplně jakoby jistý, kde, protože tam jakoby se složitě vlastně hledá ta pravda, ta jasná linie, která by měla jakoby něco oddělit, protože prostě reálně není. A teď vlastně jakože občas mi to jakoby přišlo takové, jakože moc, ale vlastně zároveň já velmi vítám to, že to není takzvaně jenom o hudbě, protože všichni víme, že je to prostě společenská záležitost. A vlastně to odvírám i z toho důvodu, že obecně jak fakult, tak celá tato vlna, protože já to prostě používám furt ten termín vlna, protože ty témata se prostě překrývají a je tam nějaký jako názor, který je poměrně zřejmý a který vychází z celé téhle komunity, tak bývají občas označování jako antifico model, což prostě reálně není pravda a je to naprosto jako nepochopení jako celé té věci. A tím se vlastně dostáváme poměrně jako přirozeně k nějaké jako situaci na Slovensku. Jako myslíš, že tahle vlna nebo fakult, ať zůstaneme u něj, o kterém je ta kniha, o které se bavíme, myslíš, že tam jsou nějaké jakoby hranice? Je tam nějaká jako možnost, že prostě jakoby nevím, po televizi Markýza dál už to nepůjde, nebo jestli tam je prostě nějaká věc, jako jestli může se dostat skutečně do mainstreamu, není to jakoby příliš složité, příliš komplikované, příliš chytré, nebo to zůstane prostě v nějakém jako inkubátoru toho jakoby, řekněme, rozšířeného undergroundu?
1: Akože vzhľadom na tie témy alebo na tú hudbu?
2: No obecne, ako by vlastne vôbec, jo. Jestli tam je, ako, pretože třeba to, co ja vnímam ako na české hudbe, a myslím, že na slovenské hudbe je to veľmi podobné a niekoľkrát som to tady v tom pořadu říkal, že vlastne strašne ťažko sa lidi od spodu dostávajú proste opravdu do tých, ako do toho, ako by nejakého tříáčkového proste módu, do tých, ako třeba to, co sa povedlo Janě Kirchner, za poměrně jakoby dlouhou dobu, jasně, tak jestli vlastně je tohleto jako možné u těchto lidí a za jakou cenu samozřejmě, to je jakoby další věc.
1: No já si myslím, že je to velmi zajímavá téma a právě při Denisovi to bude velmi zajímavé sledovat, lebo já si myslím, že on tak už aj balancuje na také hranici mezi undergroundem a overgroundem. A zoberem si rovno tu Janu Kirchner, keď som spomenul, pretože on mal, Jana Kirchner mala na trojkrálové vystúpenie v Bratislave, dve dokonca musela urobiť. Veľký záujem bolo
2: o to. Myslím, že jedno bolo i v Praze, podľa mňa, akože odehrali.
1: No áno, a kto bol hosťom? No a tam sa presne udialo
2: Denis Bango, pro tých, kto to nepochopili.
1: A tam sa presne udialo to, že ľudia, ktorí by v živote na ňo nešli, nie preto, že by nechceli, ale nie je to proste tá societa, ktorá vyhľadáva jeho koncerty, to zažila a oni boli z toho úplne unesení, že kto to je, že vyzerá, aké by vyšiel z kanála s prepáčením, ale veľmi muzikálny a zaujímavý. Takže ja si myslím, že bude zaujímavé to sledovať, že či jednak Denis si to sám ustojí, tú pankáčinu, lebo môže dostávať rôzne ponuky. Hej? A proste už aj to, že hrá pred Curom, hrá pred tak obrovským publikom, ktoré už je premiešané, nemusí to byť len vyslovene jeho publikum. Takže je to... Alebo keď má napríklad klavírne koncerty, máme vianočný klavírny koncert vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, ano, kde sa sedí v červených čalunených kreslách, čiže nie v pankáčskom klube. Takže to, tam je iná atmosféra. Tam je iné zloženie toho publika. Tam je to, že 30 alebo 40 plus. Takže je to naozaj otázka, že kde sa to pohybuje a že či sa to môže vyplaviť aj do širšia.
2: Mohli bychom si povídat ještě určitě spoustu minut, spoustu desítek minut, bohužel máme poslední asi 2-3 minuty a nedostali jsme se vůbec asi k 20 různým tématům, jako téměř vždycky, což v podstatě nevadí. Chtěl jsem říct jenom, že ještě jako udělat tady trošku promo Patrikovi, kdo chcete, tak myslím, že za mě velmi zajímavý jeho newsletter High Five, který vychází každou sobotu, tuším. Ano. Jestli je to znovu opět hodně takové popkulturní, což je vlastně téma, které se velne celým tímhle s tím pořadem. V knize se najdou i, dokonce je tam i seznam děl, o kterých se mluví, ať už to jsou knihy, ať už to jsou hudební nahrávky, takže je to v podstatě takový, jako řekněme, popkulturní rozcestník obou autorů téhle z té knihy. Poslední 2 minuty, Patriku, poslední otázka. Jak myslíš, že se, a uvědomuji si, jak je to jako těžký a kolik času to máš, ale jak myslíš, že se Denisova tvorba a obecně tvorba téhle z té vlny projevuje na slovenské hudební scéně?
1: No myslím, že velmi, velmi výrazně se, tak už zase zopakujem iba ten příklad, že keď sa vyberala predskokan Kjúru, no tak bol vybratý Denis, dokonca za osobné asistencie Roberta Smitha, ktorý si ho údajne vybral. Takže už
2: myslím teďka spíš akoby na tých ďalších, ako na nejakých následovnících.
1: Áno, keď človek zajde do klubov, tak vidí, že už Denis je ročník 92, čiže on už má Kristove roky za sebou, takže keď nejakí 15-roční chlapci začínajú a sa vzhliadajú tak trochu k nemu, alebo sú inšpirovaní, tak túto generáciu už vidím, takže jednoznačne.
2: Perfektní. Ostatně jednu jí zástupkyni si pustíme za chviličku, kterou uzavřeme ten pořad. Patriku, děkuju moc za to, že jsi vážil cestu do Prahy.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Bylo nám ctí být první rozhlasovou show věnované této pěkné knize a poslední, vlastně úplně poslední otázka, máš nějaké další plány na další knihy, další pokrytí?
1: No určite ma ten záujem, ktorý vznikol, ma nakopol a myslím si, že tú dieru, ktorú máme my na Slovensku v mapovaní popkultúry, by sme mohli teraz pri tejto euforii, ktorá vznikla, že by sme to mohli pokračovať. Ja ešte konkrétne meno nemám, že kto by to mohol byť a čo by to mohlo byť, ale myslím si, že by sme v tom mohli pokračovať.
2: Perfektní. Díky moc. Já se taky loučím. Michal Pařízek byl vaším průvodcem. Bavili jsme se o knize Patrika Gadaje, Denise Banga, Všetci jsme anarchisti. A máme tady ukázku od slovenské umělkyně Miaulau s Edovým synem a skladba Malér. Hezký večer.

0: Se slovenským novinářem Patrikem Garajem mluvil v dnešním Art Café Michal Pařízek o tom, jaké to je vést dialog s jednou z nejvýraznějších osobností současné slovenské alternativní scény. Jeho rozhovory s hudebníkem Denisem Bangem o filozofii, spiritualitě či společenských otázkách vyšly pod názvem Všichni jsme anarchisti. Další knize se budeme na Vltavě věnovat za půl hodiny. Román líčící invazi Marťanů na zemi H.G. Wellse Válka světů dnes už dočteme za půl hodiny. Teď je 18 hodin, Jana Kozubková zdraví od mikrofonu Vltavy, Nataša Vodvářková z technického pracoviště a slovo, které za pár chvil pronese také Ondřej Konrád, jsme zaznamenali letos v únoru.
1: Jazzový podvečer.
2: Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes s takovou sbírkou různých vokalistů, více či méně jazzových ve více nebo méně jazzových souvislostech.

zpívala nám dobře známá Liz Wright, která byla na sklonku loňského roku už po několikáté v Praze se svojí kapelou a tentokrát ovšem šlo o hostování na desce, která se jmenuje We Are the Drum, bubeníka Kendricka Scotta a jeho kapely Oracle, to znamená, že na basu hrál Joe Sanders, na kytaru Michael Moreno, na klávesi Tyler Iste a na saxofon John Ellis a Song in Me napsal producent desky Daryl Hodge, mimo jiné také výtečný baskytarista. No a teď něco současnějšího. Na desce Live Action ohromně úspěšného a také skvělého bubeníka Nate Smithe hostuje v jedné věci Lala Hathaway a jde o píseň Automatic, kterou poprvé nahráli Pointer Sisters na svoje album Breakout v roce 1983, ale v podstatě by to člověk skoro nepoznal.

Bob Hathaway s Nathem Smithem. Pianistka původem Japonka, nebo vůbec vlastně Japonka, ale žijící do značné míry, nebo působící ve Spojených státech, Hiromi Uehara, nemývá vokalisty na svých deskách, ale na tom loňském Out There se to v jednom případě změnilo. A tou hostující zpěvačkou je Michelle Willisová, jinak také mimochodem pianistka, ale ne tak virtuózní ani zdaleka jako Hiromi. A společně napsali tyto dvě dámy píseň o stavech, kdy se člověk houpe, vznáší sem a tam, tak jako třeba loď na vlnách, anebo jako kivadlo, pendulum.

Zpívala Michelle Willis, na piano hrála Hiromi Uehara, na baskytaru Adrian Ferro, na bicí Gene Coy a na trubku Adam O'Farrell. Jacob Collier nezahálí, je to patrně workaholic hudební, a po loňském akustickém albu hned přišel s EP, které se jmenuje Something Heavy a jde vlastně o jednu skladbu ve třech verzích. Ta prvá je jenom taková prostší s pianem a naopak ta třetí zase beze slov, ale na stejnou harmonii a melodii, ta je taková, řekněme, ambientní. Ale my si pustíme tu prostřední nahrávku, která je zase tedy píseň, zpívá Jacob Collier, svůj vlastní song Something Heavy, ale zároveň je tam naaranžovaný docela vynalezavě velký orchestr.

heavy, živě, s ansámblem, který se říká Audience Orchestra, z čerstvého EP Jacoba Colliera, která má stejný název Something Heavy. Úplně na závěr taková zvláštnost. Asi si mnozí z vás pamatujete na film, nebo jste ho vy mladší viděli později, protože jde o americkou filmovou klasiku s Dustinem Hoffmanem a Johnem Foytem, Půlnoční kovboj, Midnight Cowboy, režisera Johna Schlesingera z roku 1969, kde zněla skvělá píseň Everybody's Talking About Me, Všichni o mě mluví, kterou napsal vlastně folkař Frank Neal, ale v tom filmu ji zpíval Nilsson, mimochodem přítel Johna Lennona, ale my si ji pustíme ve velmi specifické verzi s Dianou Král a countryovým vokalistou a skvělým kytaristou Vincem Gillem a Dead Outtake, jak se říká, čili písničku, která se nevyšla na album Diany Král Wolflover, vydané v roce 2015. A já se těším za týden opět naslyšenou.

0: Na závěr jazzového podvečeru Ondřeje Konráda ze 24. února jsme slyšeli skladbu z filmu Půlnoční kovboj. V podání Diany Kroll je krátce po 6:30.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Četba na pokračování.
0: Před námi je opět příběh odehrávající se v Anglii na konci 19. století, barvitě líčící invazi Martianů na zemi a popisující bezmocnost pozemšťanů, neschopný z boje s vyspělou marťanskou technikou. Kruté bytosti z vesmíru v pravidelných intervalech ničí všechno živé a domyslí pozemšťanů se vkrádá beznaděj nad neutěšeným stavem. A jak to všechno dopadne, to se dozvíme právě dnes, už v poslední části četby románu Válka světů H.G. Wellse.

A nyní dospívám k nejpodivnější části svého vyprávění. Vlastně na ní není nic tak úplně divného. Vybavuji si zcela jasně a zřetelně všechno, co jsem dělal onoho dne až po okamžik, kdy jsem se v díku vzdání rozplakal na vrcholku Primrose Hillu. Dál mne už paměť opouští. Nevím pranic o následujících třech dnech. Dozvěděl jsem se později, že jsem zdaleka nebyl první, kdo poznal, že Smarťany je konec. Několik uprchlíků, bloudících podobně jako já ulicemi, to zjistilo již předchozího večera. Jakýsi muž byl vůbec první, se odebral na hlavní poštu a zatímco já jsem se schovával v drožkářském přístřešku, podařilo se mu tu zprávu odtelegrafovat do Paříže. Odtamtud se radostná zvěst rozletěla do celého světa. Na tisíc měst, zmrazených až dosud děsem z budoucnosti, naráz vzplálo slavnostním osvětlením. Ve chvíli, kdy jsem stál na okraji oné prohlubně, už o tom věděli v Dublinu, v Edinburghu, v Manchesteru, v Birminghamu. Vyprávěli mi, jak se i chlapi rozbrečeli radostí, jak nechávali práce, tiskli si mezi sebou ruce, jak povykovali, ale jak hned také vypravovali vlaky na Londýn. Kostelní zvony jakoby ožily tou novinou, až se celá Anglie rozezvučela jejich hlasem. Vyhublí a neupravení muští projížděli kdejakou polní cestou a rozhlašovali tu neuvěřitelnou zprávu o záchraně. Zvěstovali ji všem zbědovaným zoufalcům, kteří na ně nechápavě civěli. A jídlo! Přes kanál i přes Atlantik spělo na pomoc obilí, chléb i maso. Zdálo se, že loďstvo celého světa se v ty dny plaví směrem k Londýnu. Jenomže nic z toho si já sám nevybavuji. Zhroutil jsem se. Zůstal jen člověk beze smyslů. Přišel jsem opět k sobě v domě jistých laskavých lidí, kteří mne nalezli třetího dne, jak v nářcích bloumám v uličkách kolem St. John's Woodu. Vyprávěli mi pak, že jsem drmolil jakousi nesmyslnou říkanku. Na světě jsem poslední. Třeba, že měli svých vlastních starostí až dost, ujali se mne, poskytli mi přístřeší a ochránili mne i před sebou samým. Část mého příběhu bez pochyby pochopili ještě v době, kdy jsem nebyl zcela při sobě. Když se mi navrátila soudnost, spravili mne s největší šetrností o tom, co se sami dověděli o osudu Leatherheadu. Dva dny poté, co jsem byl uvězněn, byl zničen Marťanem se všemi obyvateli. Vyhladil tu obec, aniž byl čímkoliv vyprovokován, jako když nějaký kluk rozkope mraveniště, jen tak z pouhého rozmaru silnějšího. Byl jsem tedy zcela sám. A ti lidé se ke mně chovali s nesmírnou laskavostí. Osaměl jsem a truchlil jsem. A oni mi pomáhali nést můj žal. Zůstal jsem s nimi ještě 4 dny po svém zotavení. Celou tu dobu ve mně narůstala neurčitá touha alespoň ještě jednou spatřit sebemenší zbytek toho, co náleželo k mému životu, jenž se zdál tak úsměvný a šťastný. Byla to pouhá marná snaha přehlušit zoufalství. Rozmlouvali mi to. Avšak nakonec jsem už onomu nutkání nedokázal vzdorovat a s upřímným slibem, že se k ním opět vrátím, jsem se s nimi se slzami, přiznávám, rozloučil a vykročil jsem opět do ulic, jež byly ještě přednedávnem tak šeré, cizí a prázdné. Vzpomínám si, že mi ten překrásný den, kdy jsem se na své melancholické pouti vracel k našemu domku ve Walkingu, připadal jako výsměch. Vybavuji si rušné ulice a život šumící kolem mne. Všude se hemžil bezpočet lidí, zaměstnávali se tisícerými věcmi. Zdálo se téměř neuvěřitelné, že by byla mohla být vyhubena nějaká podstatnější část obyvatelstva.
Ale pak jsem si začal všímat, jakou zažlouklou pleť mají lidé, které potkávám, jak neupravené vlasy má většina mužů, jak jim dosud planou rozšířené zraky. Postřehl jsem, že téměř každý druhý ještě vězí v nějakých špinavých hadrech. Na tvářích byl patrný jen dvojí výraz. Jedna část vyzařovala nadšení a energii, druhou poznamenala jakási zatvrzelá sveřebost. Až na tyto rysy ve tvářích se Londýn podobal městu tuláků. Po farnostech se rozdával všem příchozím bez rozdílu chléb, který nám poslala francouzská vláda. Nečetným zbylým, vyhublým koním se bezútěšně rýsovala všechna žebra. Na rozích postávaly zvláštní policejní hlídky s bílými kokardami, vyzáblé a k smrti unavené. Na rohu u mostu jsem spatřil jeden z běžných paradoxních obrázků té groteskní doby. Třepetající se arch papíru na houštině nachového porostu, upevněný zabodnutým klackem. Byl to plakát prvních novin, které opět začaly vycházet. Daily Mailu. Koupil jsem si jeden výtisk za ušmudlaný šiling, který jsem objevil v kapse. Převážná část novin byla ještě prázdná, ale osamocený sazeč, který se o vydání zasloužil, si alespoň vyhrál z groteskní směsicí inzerátových štočků na poslední straně. To, co sázel, byly zatím pouhé výlevy citů. Organizace novinářského zpravodajství se ještě nevzpamatovala. Nedozvěděl jsem se nic, než to, že již pouhý týden studia marťanské techniky přinesl úžasné výsledky. Mezi jiným mne článek ujišťoval, tehdy ještě bezvýsledně, neuvěřil jsem tomu, že bylo odhaleno tajemství létání. Na Waterloovském nádraží jsem nalezl dostatek prázdných vlaků, které odvážely lidi do jejich domovů. První nápor již opadl. Ve vlaku bylo jen pár lidí, neměl jsem ostatně pražádnou chuť ke konvenční konverzaci. Našel jsem si prázdné kupé, usadil jsem se v něm se založenýma rukama a chmurně jsem pozoroval zkázu, která defilovala před oknem. Bezprostředně po výjezdu z nádraží se kola rozhrkala po provizorních kolejích a trať byla po obou stranách lemována řadami z černalých spálenišť. Až po Clapham Junction byla tvář Londýna ušpiněna práškem zbylým po černém dýmu, třeba že mezi tím už přešly dva dny s bouřkami a lijáky a těsně před Clapthamskou křižovatkou byla trať opět zničena. Stovky úředníků a zřízenců, kteří tou dobou ještě neměli nic na práci, se činili bok po boku s traťovými dělníky a vlak s námi kodrcal po nově položených kolejích. A dál odtamtud se zubožená krajina již proměnila k nepoznání. Utrpěl zejména Wimbledon. Říčky a kdejaký potůček se změnily v jednolitou masu šarlatového moru vzhledem se blížící něčemu mezi masem úřezníka a naloženým červeným zelím. Sariské bory byly naproti tomu seschlé, bez pochyby v souvislosti s girlandami narůglých lián, jimiž byly ověšeny. Kousek za Wimbledonem byly v jedné zahradnické školce až z trati vidět valy hlíny navršené okolo místa dopadu šestého válce. Kolem postávaly hloučky lidí a v samém středu se pilně oháněla ženýní jednotka. Celá plocha školky byla karmínově rudá rozrostlým plevelem. Jedna jediná obrovská plocha ostré barvy, narušená jen purpurovými stíny, až oči bolely. S neskonalou úlevou jsem nechal sklouznout zrak z šedi spálenišť a z ponurého šarlatu v popředí k modrozeleným měkkým tónům pahorků dále k východu.
U walkingské zastávky ještě stále probíhala oprava trati ve směru na Londýn, takže jsem vystoupil už na nádraží v Byfleetu a vydal jsem se cestou na Mayberry přímo těmi místy, kde jsem spolu s dělostřelcem tehdy hovořil s dragouny a kde se přede mnou za bouře objevil první marťan. Hnán zvědavostí jsem odbočil kousek stranou, až se mi podařilo nalézt pod změtí rudých šlahounů zborcený a rozbitý vozík a u něj vybělenou kostru koně, ohlodanou a roztahanou kolem. Na chvilku jsem se zastavil a pozoroval ony pozůstatky. Poté jsem se opět vrátil napříč borovým lesíkem, místy jsem se musel až po ramena prodírat šarlatovým morem a zjistil jsem, že hostinský odžíhaného psa už byl náležitě pohřben. A tak jsem kolem hospody u kolejního erbu došel až domů. Nějaký muž v otevřených dveřích sousedního domku mne oslovil jménem a pozdravil, když jsem ho míjel. Přelétl jsem náš dům rychlým pohledem plným naděje, která v zápětí opět pohasla. Dveře byly vyraženy, nebyly ani nijak zajištěny a zvolna se otvíraly, když jsem se k ním blížil. Pak je průvan opět přibouchl. Záclony v mé pracovně vlály z otevřeného okna, z něhož jsme tehdy s dělostřelcem sledovali úsvit. Nikdo od té doby okno nezavřel. Vklopítal jsem do chodby, vnímal jsem, že dům je prázdný. Běhoun na schodech byl schrnutý a vyrůdlý přesně tam, kde jsem se zhroutil promoklý na kůži onu noc, kdy došlo ke katastrofě. Uviděl jsem i naše blátivé šlápoty vedoucí vzhůru po schodech. Sledoval jsem je až do své pracovny a tam jsem na stole nalezl, stále ještě pod selenitovým těžítkem, ležet list papíru s rozepsaným článkem, na němž jsem přerušil práci onoho odpoledne po otevření prvního válce. Na chvilku jsem zůstal stát nad argumentací, kterou jsem tam na papíře zanechal a opustil. Byla to stať o pravděpodobném dalším vývoji morálky v závislosti na dalším rozvoji civilizačního procesu. Poslední větou jsem začínal jakési proroctví. Přibližně během dvou příštích staletí, napsal jsem tenkrát, můžeme očekávat... Věta byla přerušena uprostřed. Upamatoval jsem se, jak jsem se onoho jitra nedokázal soustředit. Sotva měsíc tomu byl. A jak jsem práci přerušil a šel si od Kamelota koupit noviny Daily Chronicle. Rozpomenul jsem se, jak jsem tehdy sešel dolů k zadním vrátkům, když přibíhal. A jak jsem tehdy naslouchal jeho kurióznímu pokřiku Lidé z Marsu! Lidé z Marsu! Sešel jsem opět po schodech a vkročil do jídelny. Leželo tam dosud skopové i chléb, obojí už dávno spleznivělé a převržená láhev piva, tak jak jsme je tam s dělostřelcem zanechali. Dům byl zcela pustý. Uvědomil jsem si, jak bláhová byla i ona pouhá stopa naděje, kterou jsem tak dlouho uchovával. Je to marné, zazněl povzdech. Dům je opuštěný. Celých 10 dnů tu nikdo nebyl. Je zbytečné se tu trápit. Přežít se podařilo jen tobě. Ustrnul jsem. Což pak jsem své myšlenky vyjádřil nahlas? Otočil jsem se, francouzské okno za mými zády bylo otevřené. Došel jsem až k němu, zastavil se a vyhlédl ven. A tam, v údivu a v úleku stejném, který jsem zažíval já sám, stál můj bratranec a s ním moje žena. Bledá, s očima vyplakanýma. Slabě vykřikla. Já jsem přišla, říkala. Já jsem věděla... Sáhla si k hrdlu, zapotácela se. Přiskočil jsem k ní a zachytil ji do náruče. Nemohu než vyslovit politování, nyní, kdy končí můj příběh, nad tím,
jak málo jsem schopen přispět plodně k diskusi o nesčetných palčivých otázkách, které dosud zůstávají otevřené. V jednom směru se bez pochyby stanu terčem kritiky. Mým speciálním oborem je spekulativní filozofie. Má znalost srovnávací fyziologie se sice omezuje na jedno, dvě díla, ale domnívám se, že Carverem navržené vysvětlení příčiny náhlé smrti Marťanů se jeví natolik pravděpodobné, že je lze považovat za téměř prokázané. Vycházel jsem z tohoto předpokladu v celém svém vyprávění. V každém případě nebyly v žádném z těl Marťanů, jež byla po válce podrobena vyšetření, nalezeny žádné jiné bakterie než druhy známé z výskytu na Zemi. Rovněž skutečnost, že Marťané vůbec nepohřbívali své mrtvé a dále bezúzdná jatka, jež rozpoutali, svědčí o naprosté neznalosti rozkladných procesů. Jakkoliv pravděpodobný se tento závěr zdá být, nelze ho ovšem považovat za plně ověřený. Známo není ani složení černého dýmu, jehož užili Marťané s tak smrtonosným účinkem. Hádankou zůstává i generátor termopaprsku. Spektrální analýza černého prachu neomylně poukázala na přítomnost neznámého prvku se skupinou tří jasných čar v zelené části spektra a je možné, že ve spojení s argonem tvoří tento prvek sloučeninu, jež má okamžitý smrtící účinek působením na některou složku krve. Ovšem takovéto neprokázané úvahy sotva zaujmou čtenáře, jemuž je příběh určen. Hnědavá pěna, která se objevila v temži po zkáze šeprtnů, nebyla v oné době podrobena analýze a nyní už není žádný její vzorek k dispozici. Výsledky anatomického prozkoumání těl Marťanů, pokud ho nezmařili slídící hladoví psi, jsem už uvedl. Každému je ovšem znám nádherný a téměř úplný exemplář uchovaný v lihu v přírodovědném muzeu. Další podrobnosti týkající se stavby jejich těl a jejich fyziologie mají význam čistě vědecký. Mnohem závažnější a obecně kladená otázka je možnost dalšího marťanského útoku. Nemyslím, že pozornost, která je této stránce problému věnována, je dostatečná. V současné době je planeta Mars v konjunkci se Sluncem. Avšak s každým jejím návratem do opozice já osobně spojuji možnost opakování jejich dobrodružné agrese. V každém případě bychom měli být připraveni. Zdá se mi, že by nemělo být nesnadné lokalizovat postavení děla, z něhož jsou tyto střely odpalovány, a že by bylo třeba zajistit nepřetržité střežení této části planety tak, aby bylo možné předvídat případný další výsadek. V takovém případě by válec mohl být zničen dynamitem anebo dělostřelecky ještě dříve, než vychladne natolik, aby z něho Marťané mohli vystoupit. A nebo by také mohli být pobiti dělostřeleckou palbou, jakmile by se šroubový uzávěr otevřel. Zdá se mi, že Marťané přišli o velikou výhodu tím, že jejich první překvapivý výpad selhal. Lze jen doufat, že i oni tuto skutečnost uvidí ve stejném světle. Lessing přišel s brilantní argumentací pro teorii, že Marťané už úspěšně přistáli na planetě Venuši. Je tomu 7 měsíců, kdy se Venuše a Mars nacházeli v jedné přímce se Sluncem. To znamená, že z hlediska pozorovatele na Venuši byl tehdy Mars v opozici. Následně byla na neosvětlené straně vnitřní planety Venuše zjištěna neobvyklá zářící skvrna obloukovitého tvaru a takřka současně byl na fotografii Marsova kotoučku objeven nezřetelný zakřivený útvar shodné podoby.
Stačí se jen podívat na kresbu obou jevů, aby byla i hned zřejmá jejich pozoruhodná vzájemná podobnost. Ať je tomu tak či onak, ať už očekáváme další výsadek anebo nikoli, náš pohled na budoucnost člověka v každém případě dozná podstatné změny. Dostalo se nám poučení, že tuto planetu nelze pokládat za bezpečné, pevně ohrazené útočiště člověka. Nikdy se nám nepodaří s jistotou předvídat, co netušeného, dobrého anebo zlého se na nás z kosmu může znenadání přiřítit. Za to z vesmírného hlediska v širším pojetí nelze vyloučit, že tento marťanský přepad přinesl lidstvu v posledku i cosi prospěšného. Zbavil nás onoho poklidného spoléhání na budoucnost, což je osvědčená živná půda všeho úpadku. Rovněž jeho přínos lidské vědě byl nezměrný a vykonal mnoho i pro prohloubení lidského smyslu pro obecné blaho. Je docela dobře možné, že přes propast kosmu sledovali Marťané osud svých průkopníků, že si z něho vzali poučení a že v důsledku toho hledali bezpečnější půdu pro kolonizaci na planetě Venuši. Ať je tomu, jak chce, po řadu let zřejmě ani na okamžik neustane úzkostlivé sledování Marsova disku a ohnivé šípy nebes, meteory, budou za svého pádu provždy i nevyhnutelným varováním pro všechny syny lidského rodu. Sotva lze vůbec docenit, jak nesmírně se rozšířil náš obzor. Do doby, než dopadl první z válců, panovalo obecné přesvědčení, že v celé hlubině vesmíru neexistuje život jinde, než na oné nepatrné ploše již představuje povrch onoho pouhého hrášku ve vesmíru, naší země. Nyní už přece jen dokážeme dohlédnout dál. Jestliže se Marťanům může podařit dosáhnout Venuše, neexistuje důvod předpokládat, že by něco takového nedokázal posléze i člověk, až pozvolné vychládání slunce způsobí, že naše planeta nebude nadále obyvatelná, což posléze nevyhnutelně musí nastat. Může se stát, že tenonké vlákenko života, jenž se tu počal, zavlaje výš a dál a lapí jako dotenat naši sesterskou planetu. Budeme z to dobít jí? V mysli jsem si vykouzlil zatím nezřetelnou, ale nádhernou vidinu života šířícího se zvolna z naší sluneční soustavy jako ze semeniště až dosud mrtvými dálavami hvězdného prostoru. Je to ovšem zatím jen vzdálený sen. Může nastat i pravý opak. Záhuba Marťanů mohla znamenat jen pouhý odklad rozsudku. Třeba náleží budoucnost jim a nikoli nám. Musím doznat, že překonané útrapy a nebezpečí zanechaly v mé mysli trvalý pocit pochyb a nejistoty. Sedím třeba v pracovně, něco píši, a naráz mi namísto zotavujícího se údolíčka pod mým oknem vytane obraz svíjejících se plamenů. Mám pocit, že dům za mými zády je opět prázdný a pustý. Za nocí vídám tmavý prach, černající se ve stichlých uličkách a v něm zasypaná, zhroucená těla. Zdvíhají se proti mně rozdrásaná, ohlodaná psi. Co si mumlají, jsou stále hrozivější, mrtvolně bledá, stále ohyzdnější, až se konečně mění v šílené a hrůzné karikatury lidství. A já se probouzím zbrocený potem a vyděšeně zírám do noční tmy. Zajíždím si občas do Londýna, pozoruji rušné hemžení davů ve Fleet Street
a na Strandu a tu mne náhle napadá, že to jsou snad jen stíny z minula, že toliko obcházejí ulicemi, které jsem zažil zmlklé a pusté, že to jsou duchové promenující se mrtvým městem, galvanicky oživení neboštíci. Nesmírně zvláštní pocit je pak pro mne zastavit se na Primrose Hillu, jak jsem učinil pouhý den předtím, než jsem začal psát tuto poslední kapitolu a obhlížet onen oceán domů nezřetelně se modrající mlhou a kouřem a přecházející pozvolna v neurčitou šeť oblohy. Pozorovat, jak se lidé procházejí sem a tam mezi květinovými záhony, jak okukují marťanský bojový stroj, který tam až dosud stojí, naslouchat jásotu hrajících si dětí a pak si přivolat naspět onu chvíli, kdy jsem toto všechno viděl jasně a ostře před sebou, jenže nehybné a stichlé na úsvitu onoho posledního velikého dne. A nejpodivuhodnější ze všeho je moci vzít opět za ruku svou paní a uvědomit si přitom, že jsme se navzájem již považovali za ztracené, za mrtvé, já ji a ona mne.

Román Herberta George Wellse Válka světů neskončil jen porážkou Marťanů, ale také velmi lidským, intimním návratem k životu. 19-dílnou četbu na pokračování natočil v letošním roce režisér Vlado Rusko s hercem Igorem Barešem. Z překladu Vladimíra Svobody připravil Michal Plzák. Po 15 podvečerů od zítřka vám budeme na Vltavě číst román amerického spisovatele Jamese Gredyho o dramatickém šestidenním boji o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu 6 dnů kondora od zítřejší 18.30. Teď je tu 19. hodina, míříme za Milanem Zeisem do října roku 2023 a za hodinu nás čeká tramvaj do stanice Touha.

0: Sedmé nebe.
1: Ano, a teď právě přišel čas sedmého nebe a s ním já, Milan Zeiss, zdravím vás všechny srdečně, doufám, že máte hezký večer a že ho budete mít ještě hezčí, neboť jsem si na vás přichystal něco možná trochu překvapivého. Uvidíme. Podle mě totiž přišel čas ve vysílání sedmého nebe se lehounce stylově posunout. Byť jsme si tvorbu podle mě geniálního skladatele a jednoho z hlavních představitelů minimalismu Philipa Glasse už v sedmém nebi představili, tak si myslím, že už je to hodně dávno a že už zase nastal čas si ho připomenout. Bylo to před 3 lety, v prvním roce mého vysílání společně ještě s Laurie Anderson jsem vám ho pouštěl, bylo tenkrát úryvky z jeho desky Photographer. Tentokrát se ale detailně podíváme na album Glassworks z roku 1982 a protože je to deska stopáží kratší, tak stihneme se ještě snad zaposlouchat i do jeho ranějších děl, totiž z alba North Star z roku 1977 a legendárního Einstein on the Beach z roku 1978. Takže pojďme se ponořit do překrásné minimalistické atmosféry úvodní skladby Opening z alba Glassworks z roku 1982.

Americký skladatel a pianista Philip Glass se narodil 31. ledna 1937 v Baltimoru ve státě Maryland a je považovaný za jednoho z nejvlivnějších skladatelů konce 20. století. Glassova práce je nejvíc spojovaná s minimalismem, neboť je převážně postavena na opakujících se frázích a posunujících se vrstvách. Glass sám sebe popisuje jako skladatele hudby s opakujícími se strukturami. Tenhle způsob si tak osvojil, že ho vlastně pomohl stylově vyvinout. Napsal 15 oper, řadu komorních oper a hudebních divadelních děl, 14 symfonií, 9 smyčcových kvartetů a různé další komorní skladby a mnoho i filmových hudeb. Třikrát byl za ně nominovaný na Oscara a ani jednou ho nedostal, ale to neznamená, že ta hudba je skvělá, kterou udělal. Rodina Philipa Glasse byli lotiští a rusko-židovští emigranti. Tatínek vlastnil obchod s deskama, což bylo dost klíčový i pro vývoj, hudební vývoj Philipa. A maminka byla knihovnice. Glass už ve svých pamětech vzpomíná, že na konci druhé světové války jeho maminka pomáhala židovským přeživším holokaustu tím, že je právě nechala u nich doma, dokud si nenajdou práci nebo bydlení. Tak my si teď pustíme zase další skladbu z alba Glassworks. Ta se jmenuje Flow.

To bylo notiček. Krása. No, Philip Glass si vyvinul silný vztah k hudbě díky svému tatínkovi, to už jsme zmiňovali, který často dostával propagační kopie nových nahrávek do svého obchodu s hudbou a poslouchal je mnoho hodin a rozvíjel si své znalosti a hudební vkus. A tahle otevřenost moderním zvukům právě ovlivnila Philipa Glasse už v raném věku. Vzpomínal, že jeho táta měl velmi vytříbené a bohaté znalosti klasické komorní i soudové hudby. A když se vrátil domů z obchodu, tak se navečeřel a pak si sednul ve svém křesle a poslouchal hudbu téměř do půlnoci. A to se samozřejmě malýmu Filipovi hodně zalíbilo a brzy poslouchal s ním. A my si teď pustíme skladbu Island.

Klasová hudba se občas setkávala i s nepřátelskými reakcemi kritiků, hlavně na přelomu 60. a 70. let, což jako je pochopitelný, protože vždycky, když člověk přijde s něčím novým, tak se lidem, speciálně hudebním kritikům nebo i jiným kritikům, na to složitě přistupuje. Ale na druhé straně i naopak s obrovským nadšením, hlavně ze strany mladších umělců, jako byli třeba Brian Eno, anebo David Bowie. Eno dokonce popsal setkání s Glassovou hudbou jako jeden z nejmimořádnějších hudebních zážitků svého života a popsal to doslova, a teď cituji, viskózní lázeň čisté, husté energie. Je to vlastně ta nejpodrobnější hudba, jakou jsem kdy slyšel. Znělo to všechno tak složitě, exoticky a přitom výrazně harmonicky. Rubik, to je další na skladba, kterou si teď pustíme.

Glass sám sebe popisuje jako klasika, myslí tím klasicky vzdělaného hudebníka, přičemž poukazuje na to, že je vyškolený v harmonii a kontrapunktu a že studoval skladatele jako Franz Schubert nebo Johann Sebastian Bach a jeho oblíbený Wolfgang Amadeus Mozart u velké učitelky, jeho velké učitelky Nadine Boulanger, ke který se ještě dostaneme, a jeho pobytu v Paříži. Kromě skládání v klasickém duchu má jeho hudba dost silný vazby i na rockovou muziku, ambientní hudbu, elektronickou hudbu anebo i world music. V 90. letech, jak už bylo zmíněno, se skamarádil s Brianem Eanem, s Davidem Bowiem a možná už i dřív, ale v 90. letech složil symfonie Low z 92 a Heroes 96, což jsou skvělý symfonický přepracování těch geniálních alb, který Bowie s Eanem dali dohromady koncem 70. let v Berlíně. Glass mimo jiné spolupracovali s celou řadou dalších umělců z neklasického prostředí. Namátkou můžu zmínit jenom třeba Paula Simona nebo Susan Vegu, Micka Jaggera, Leonarda Cohena, Davida Berna, ale i třeba Afexe Twina a dokonce spolupracoval i s Iggy Popem. Takže sami skvělí muzikanti. Ovlivnil silně samozřejmě i Mikea Oldfielda, který použil části z Glassového alba North Star ve svém Platinum. A ovlivnil i Talking Heads a Tangerine Dream a dalších a další. No, pojďme si pustit další skladbu. Já trvá necelých 8 minut a jmenuje se Fickadays.

Nádherná atmosféra, krásný zvuk hoboje. Doufám, že se vám příjemně poslouchá, podobně jako mě tady ve studiu. Úplně jsem se tady rozložil do křesla a vzpomněl jsem si na to, jak jsem měl tady tu desku nahranou na kazetě, protože to byla 45, tak se mi tam krásně vešla ještě právě s deskou Fotografer a dost často jsem si je pouštěl, tyhle dvě alba, před usnutím do sluchátek. No, když se vrátíme k té Glasovské historii, tak on v roce 1954 odcestoval do Paříže, kde se setkal s filmy Jeana Cocteaua, které na něj udělali trvalý a velký silný dojem. Navštěvoval ateliéry různých umělců a Glas na tohle období hodně rád vzpomíná. Líbil se mu ten bohemský život, který ho přitahoval, a ty lidi, se kterými se tam potloukal po nočních podnicích. Glass studoval na Juilliard School of Music, kde mezi jeho spolužáky patřili samozřejmě taky Steve Reich a Petr Schinkele. V roce 1959 se stal vítězem BMI Student Composer Awards, a což byla taková mezinárodní cena pro mladý skladatele. My jsme se dostali až k samotné závěrečné písni tohle skvělého alba, který jsem vám chtěl pustit, Glassworks z roku 1982, která se příznačně jmenuje Closing, a je to podobný motiv, který jsme slyšeli ve skladbě Opening na piano, tak teď ho uslyšíte tak trošku jinak zpracovaný.

překrásná atmosféra závěrečné skladby s názvem Closing, která uzavírá album Glassworks z roku 1982, který jsem vám dneska chtěl pustit, ale ještě jsem slíbil, že si taky představíme ještě jeho trošku ranější tvorbu a teď, když se na té časové ose posuneme někam do 60. let, tak v roce 1964 získal Philip Glass Fulbrightovo stipendium na studium v Paříži u významné učitelky kompozice Nadie Boulanger a od roku 1964 až do léta 66 tam u ní byl a poměrně silně ho to ovlivnilo. Ovlivnil mu to celý život. Skladatelé, které studoval Boulanger, byli podle něj lidé, na které stále myslí nejvíce, což byl Bach a Mozart. Důležitým momentem jeho pobytu v Paříži bylo taky setkání s revolučními filmy francouzské nové vlny Jean-Luc Godarda a François Truffauta, který převrátili pravidla stanovená starší generací filmařů a Glass se to hodně bavilo. Taky se později spřátel s herečkou Joan Akalaitis, kterou si v roce 65 vzal za ženu. No a skladba Montage z alba silně ovlivněného Francií má dvě části. Jednu skoro taneční, řekněme, když v uvozovkách, a druhou až novou, tak posuďte sami, jak to na vás bude působit.

To, co jsem hledal, byl způsob, jak spojit harmonický postup s rytmickou strukturou, kterou jsem vyvíjel, a vytvořit novou celkovou strukturu. Moje rané práce jsem hodil za hlavu a nyní nastal čas rozhodnout se, co do toho chci vložit. To je proces, který mě bude zaměstnávat na několik příštích let. Tohle řekl Filip Glass. Nevím přesně kdy, ale podle toho, jak se potom vyvíjela jeho práce, tak bych klidně řekl, že by to mohlo být někde v těch 70. letech, protože teď se pomaličku dostáváme k poslední skladbě, kterou si dneska zahrajeme, a to je zmiňovaná skladba z velkého jeho opusu, který dostal název Einstein on the Beach z roku 1978. A když on poprvé složil part 1 a part 2 Another Look at Harmony, ty byly složeny ve spolupráci s Robertem Wilsonem jako součást hudby k divadlu, kterou Glass později označil za právě první část své operní trilogie Einstein on the Beach. Tahle první Glassova opera, složená na jaře až podzim roku 75, právě v úzké spolupráci s Robertem Wilsonem, měla poprvé premiéru v létě 76 na festivalu d'Avignon a v listopadu téhož roku za takový jako smíšený a částečně nadšený reakce publika v Metropolitní opeře v New Yorku. Glassova a Wilsonova v podstatě bezzápletková opera, napsaná pro Philip Glass Ensemble, solové housle, sbor a herce, kteří recitují texty Christopha Knowlese, Lucinda Charles a Samuela M. Johnsona, byla koncipovaná jako takový metaforický pohled na Alberta Einsteina, vědce, humanistu, ale i amatérského hudebníka a muže, jehož teorie vedly k rozštěpení atomu. The Washington Post označil Einsteina na pláži jako jedno z klíčových uměleckých děl století. No, tak pojďme se s touhle velmi sugestivní skladbou, která se jmenuje Knee Play One, rozloučit a přeju vám krásný zbytek večera a naschledanou.

0: Will it get some wind for the sails? Would it get some wind for the sailboat? Would it catch the wind for those sails? Could we get those coordinates? Could we get the railroad for these workers? Could we get a balloon? Could we frank it? Could we marry fish and clean it? Could we get some gasoline for this one? All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Could we get some wind for the sailboat? Well, and it could get those coordinates. Could we get the railroad for these workers? Could we be a balloon? Could we frank it? Skladba Philipa Glasse Knee Play One z opery Einstein on the Beach uzavřela Sedmé nebe Milana Zeise ze 17. října roku 2023. Dnes je úterý 11. srpna roku 2026 a blíží se 20. hodina.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dobrý večer, vážení a milí, vám z Vltavy přejí od mikrofonu Jana Kozubková a od mixážních pultů Nataša Vodvářková. O vztahu Kláry Schumannové a Johannesa Brahmse vám budeme vyprávět dnes v akademii. Pro Brahmse nebyla Klára jen manželkou jeho učitele, byla jednou z nejvýznamnějších klavíristek Evropy a Brahmse jejího hudebního úsudku mimořádně vážil. Posílal jí své nové skladby, žádal ji o názor a Klára jeho hudbu hrála na koncertech. Když se psychický stav jejího muže Roberta Schumanna prudce zhoršil, v únoru roku 1854 se pokusil o sebevraždu skokem do Rýna a následně byl umístěn do léčebného ústavu, tehdy se stal Brahms Kláře mimořádně blízkým člověkem. Kdybych lásky neměl, tak se jmenuje Akademie, kterou zahájíme na Vltavě 9:30. A teď přejdeme k tělesné touze.
1: Večerní drama.
0: Co všechno jsme ochotni přehlédnout, protože někoho milujeme? A jak moc potřebujeme být žádoucí pro druhého člověka? Takové otázky před nás teď pokládá Tennessee Williams ve hře oceněné Pulitzerovou cenou Tramvaj do stanice Touha. Režii měl v roce 2021 Petr Mančal.

0: říkala, že svatý Barnabáš posílal svýho psa.
1: Prejdem.
0: Dobrý.
1: Kde najdu hospodu u Štyrkatů?
2: Snad nechcete vyhazovat prachy v takovém pajzlu?
1: Mám tam rande.
0: Jo, rande. Když rande, tak furt rovně. Minout to nejde, je to slyšet až ven, jak tam ty kurvy vejskají.
1: Jo, tak díky.
2: A dávejte si tam sakra pozor, co pijete. Jeden Blue Moon a neodejdete pozvej.
3: Hej, halo.
4: Stanley, svatý Barnabáš.
3: Ahoj, kočko. No,
4: takhle na mě nepořvávej. Ahoj, Miči.
5: Ahoj, Stelo.
3: Kytej.
4: Co?
3: Maso.
4: Počkej.
0: Vždycky cítila, jak jí skrz naskrz.
3: Jdeme na bowling.
4: Můžu se jít dívat?
3: Jo. Dohoníš nás.
4: Jsem tam hned.
0: Víš co?
6: To, co mi řekl.
3: No. Ani náhodou.
5: Myslím, že to není takový.
4: Ahoj, Junis, jak je?
2: Ale jo, jde to.
4: Mám něco vyřídit Steveovi?
2: Řekni mu, ať si koupí párek v rohlíku. Doma už na něj fakt nic nezbylo.
4: Dobře.
0: Hele, prej, chytej. Jak to po ní mrsknul, co?
2: Tak už přestat.
0: Tady už to schytala.
2: No to jo.
7: Promiňte. Promiňte.
2: Hledáte něco?
7: Řekli mi, ať jedu tramvají do stanice Touha. A pak přesednu a jedu 6 stanic a vystoupím na Elizejských polích.
2: Tak to jste tu správně.
7: Tohle jsou Elizejská pole?
0: Jaký dům hledáte?
7: Počkejte. 632.
2: No tak to jste ho právě našla.
7: Jedu za svou sestrou, Stelou Diboa. Tedy paní Kovalsky.
0: Aha. Ty tady bydlej, no.
7: Tohle? Tady? Tady ona bydlí?
2: Jo, v dolním patře a já v horním. No,
0: ale zrovna jste ji propásla.
7: Aha.
0: Šla koukat na bowling. Skočí mi říct, že jste tady.
7: Děkuji.
0: Není zač.
2: Stella vás nečeká?
7: Ne. Tedy ne dnes.
2: Víte co, tak pojďte dovnitř a udělejte si pohodlí. Než se vrátěj.
7: Ale to přece nejde.
2: Tenhle barák je náš. Takže vám klidně můžu otevřít.
8: Oh, trochu binec, ale když je uklizíno, tak je to docela roztomilej byteček.
7: Opravdu? Děkuji vám, že jste mě sem pustila.
8: No, rádo se stalo. Stella o vás hodně mluvila.
7: Ano?
8: Říkala, že jste učitelka. A že jste z Mississippi. Ukázala mi fotku toho vašeho rodného sídla.
7: Myslíte Bel Air?
8: Velký barák s bílejma sloupama, jak nějaký palác nebo něco.
7: Ano, to ano. Moc se omlouvám, ale sotva se držím na nohou.
8: No jasně, já jsem pitomá. Posaďte se tady někde a položte si kufr.
7: Spíš jsem myslela, že bych byla ráda chvíli sama.
8: Jo, tak. No tak já... Naskočím do herny pro Stelu a trochu je popoženu, tak se tu mějte.

0: Blanche.
1: Stelo.
2: Ježiši, Stelo. Stelo.
0: Stelo. Blanche.
2: Tak ukaž, ať se na tebe podívám. Ale ne, ty si mě teď moc neprohlížej, počkej, až se osprchuju a trochu si odpočinu. Zasni to velké světlo, víš, že to Blanche nerada. Už jsem se bála, že mě tu necháš samotnou v téhle hrůze. Ale co to povídám, nic. Máš to tu moc pěkné. Hvězdičko moje, tak mi taky něco řekni.
0: Tak mě taky pust ke slovu.
2: Tak dobře, teď je řada na tobě. Otevři tu svou rozkošnou pusinku a pověz mi něco pěkného. Neměla bys, hvězdičko, něco k pití? Seď, no já najdu si to sama.
0: Kde pak mrška?
3: Asi bude, co? přihořívá.
2: Nerozbila se.
0: Blanche, posaď se, já nám naleju.
2: A v lednici je kola, jestli bys měla. Já kolu ne, Stelinko, na to jsem dneska moc nervózní.
4: A kde to?
2: Kde je?
0: Stanley hraje bowling. To je taková jeho vášeň. Dneska je, máme i sodovku. Dneska mají turnaj.
2: Mě jenom vodu, lásku, na spláchnutí. Neboj, nestala se ze mě alkoholička. Blanche je dneska jen trošku vyukaná a unavená a špinavá. Je jí horko? No, to je řev. Skoro jako kdyby se vám ta lokomotiva řítila kuchyní. Jak často jezdí?
0: Jednou za 2 hodiny.
2: No, nečekej, že se budu přetvařovat, Stelo. Řeknu ti to upřímně, i když se ti to nebude líbit. Nikdy ani v tom nejhorším snu by mě nenapadlo. To by uměl přesně vystihnout jenom Poe. Jenom Mr. Edgar Allan Poe. Ne, teď vážně. Proč jsi mi nenapsala? Nedala mi vědět nebo něco?
4: A cože jsem ti měla dát vědět, Blanche?
2: V jakých podmínkách to musíš žít?
4: Nedramatizuješ to trochu? Mně to vůbec nepřipadá tak hrozný. New Orleans
2: s tím nemá co dělat. To mi můžeš rovnou začít tvrdit, že... Promiň, zlatíčko. Změníme téma.
4: Díky.
2: Ani ses mě nezeptala, jak se mi podařilo uvolnit se ze školy. Myslíš, že mě vyhodili?
4: Ne, myslela jsem, že jsi možná dala výpověď.
2: Všechno to, čím jsem musela projít, mě hrozně vyčerpalo, až jsem se nakonec nervově zhroutila. Pan Graves, to je ředitel školy, mě navrhl, abych si vzala volno.
0: Dáš si ještě?
2: Ne, jedné až. Ještě si mi neřekla, jak vypadám.
0: Vždyť si... No, vypadáš skvěle.
2: No, milosrdná lež. No, ale ty mám nejradši. Prosím tě, takovou trosku svět neviděl. Ale za to ty si trochu přibrala. Ukaž se. No jo, úplná baculka. Ale hrozně ti to sluší. Až moc, až nepřípadně moc do tohohle chaosu. Teď mě napadá, chodí ti sem vůbec někdo uklízet?
4: No ne, na 2 místnosti se to ani nevidí.
2: Cože? Slyšela jsem dobře 2 místnosti?
4: No tahle.
2: A ta druhá. Jenom nevím, Stelo, kam mě tady uložíte. Tady? V kuchyni?
0: Tady, tohle lehátko.
2: Taková ta sklápěcí věc, že?
0: Bude to pohodlné.
2: Je to skvělé, zlato. A Stanley? Jak to vzal, když si mu oznámila, že přijedu?
0: No, Stanley to ještě neví.
4: Ty jsi mu to neřekla?
0: Je hodně pryč.
4: Jakože cestuje?
0: No jo, z práce ho pořád někam posílají.
4: To je dobře. Nebo ne?
0: Mně stačí, když je pryč jen přes noc a už je mi příšerně smutno.
4: Tomu se asi říká láska. Myslíš, že se mu budu líbit? Nebo že mě bude brát jen jako příbuznou na návštěvě? To bych nesnesla.
0: Budete spolu vycházet dobře. Jen ho nesmíš srovnávat s klukama, s kterýma jsme chodili doma.
4: To je tak jiný.
0: Jo, jo, jo.
4: Jiný.
0: Jiný živočišný druh.
4: Jak to myslíš? A jaký teda je?
0: To se nedá popsat někoho, do koho jsi zamilovaná.
4: Stel.
0: Co pak?
4: Nejspíš si doufala, že řeknu, že půjdu bydlet do hotelu, ale ne. Chci být blízko u tebe, já teď někoho hrozně potřebuju, chápeš? Nemůžu být sama.
0: Co se stalo, Blanche?
4: Já vím, že mi to budeš vyčítat, Stelo, určitě mi to budeš vyčítat, ale než s tím začneš, uvědom si, že to ty jsi odešla. I já se v Belrev snažila všechno udržet. Pro rodinu. Zatímco ty jsi zmizela do New Orleans.
0: Blanche, to nejlepší, co jsem mohla udělat, bylo odejít a postarat se o sebe.
4: Já vím. Nechci ti nic vyčítat, ale celé to břímě jsem nakonec musela nést já. Já zůstala a bojovala a potila krev.
0: Co ty myslíš, potila krev? Co to je?
4: Já to věděla, věděla jsem, že se k tomu budeš stavět takhle.
0: Ale k čemu? No tak Blanche.
4: Přišli jsme.
0: Přišli jsme o Belrev? Pane Bože. Ale jak to?
4: Ty se mě ptáš, jak to? Že se nestydíš?
0: No tak Blanche.
4: Jen tak si tu sedět a obviňovat mě. To já musela snášet všechny ty rány osudu. Každou smrt. Ty jsi jezdila domů akorát na pohřby, Stella. A pohřby jsou ve srovnání se smrtí příjemná záležitost. Otec, matka a v zápětí Margaret. Ježíši Kriste, to byla strašná smrt. Byla tak nafouklá, že se jim nevešla do rakve. Museli spálit jak hromadu hnoje. Tobě se o něčem takovém ani nezdálo, ale já to viděla na vlastní oči. Já u toho byla. A ty si tu teď sedíš a vyčítáš mi pohledem, že mi ten dům proklouzl mezi prsty, ale klidně si mě obviňuj. Kde jsi byla ty? V posteli s tím svým Polákem.
0: To by snad stačilo, ne?
4: Kam jdeš? Stel? Stelo? Ty pláčeš?
0: A ty se divíš?
4: Dobrý večer.
1: Dobrý.
4: Vy musíte být Stanley. Já jsem Blanche.
1: Jako Stanley ségra, jo?
4: Mhm.
1: Aha. Já jsem nevěděl, že přijedete. No, tak si dáme panáka, ne?
4: Ne, ne, já skoro nepiju.
1: Jo, jasně, to já znám. Lidi, kteří skoro nepijou a přitom jsou permanentně ožralí. Ježiš, to se snad muselo odpařit vedrem, ne? Kůrňa. Na mě se všechno lepí. Nebude vám vadit, když si trochu odložím žele.
4: Ale ne. Vůbec ne.
1: Jo, jo. Hodit se do pohody, to je moje heslo. Ah. Jak dlouho jste si vyrazila, Blanche?
4: Já ještě nevím.
1: A to budete bivakovat u nás, nebo kde?
4: No, myslela jsem, že bych tu zůstala, kdyby vám to nevadilo.
1: Jo, takhle. No jo, v pohodě.
4: Mě to cestování hrozně vyčerpává.
1: Tak si oražte, žádná křečka. Nespláchla se tam náhodou? Mám dojem, že jsem na vás trochu nekultivovaný, co? Stella o vás hodně mluvila. Vy prý jste už byla vdaná, ne?
4: Ano, ale už je to dávno. Byla jsem hrozně mladá.
1: Jo? A co se stalo?
4: On... Ten chlapec... Ten chlapec zemřel.
1: Co je? Je vám něco?
4: Mně... Je špatně. Asi budu zvracet.

0: No ty vole, co to máš na sobě?
1: Jeste, ne. Zapneš mi ty korále, prosím.
2: Máš rande nebo co?
1: Beru Blanche na večeři do Galatoire.
2: Jo. A co moje večeře?
1: Nechala jsem ti něco v lednici.
2: No, to je fakt bomba.
1: Chci jen zůstat s Blanche někde venku, než to rozpustíte. Nevím, jak by to vzala.
2: A kde vůbec je?
1: Poslouchej.
2: Naložila se do vany?
1: Prý ji to uklidňuje. Měla to teď hrozně těžký.
2: Co jako?
1: Přišli jsme o Bel Rev, Stene.
2: O ten barák na venkově? Jako vážně?
1: Až přijde, řekni jí, že jí to sluší.
2: A dál?
1: A snaž se jí pochopit, Stene. A buď na ní hodný.
2: No, a dál? Já furt čekám.
1: A pochválí šaty. Je to pro ní hrozně důležitý, taková její slabost. Ne?
2: Jo, to je mi jasný, ale teď se vraťme k tomu baráku.
1: Jo, nejlepší bude o tom moc nemluvit, dokud se trochu nezotaví.
2: Jo tak. Sestru Blanche nyní bohužel nemůžeme zatěžovat obchodními záležitostmi.
1: Viděl jsi, jak vypadala včera?
2: Jo, tak to jsem viděl. Na to jsem neviděl kupní smlouvu.
1: Jakou smlouvu?
2: Ona ti neukázala žádný papíry? Nic?
1: Ono se to zřejmě neprodalo.
2: A co se s tím dohajzlu teda stalo? Toto věnovala na charitu?
1: Ticho, vždyť tě uslyšíš.
2: No to je mi fakt uprděle. V Louisianě platí takzvaný napoleonský zákoník, podle kterého co patří manželce, patří taky manželovi a obráceně. A mně se zdá, že tě vošidili, kočičko. A když vošidějí tebe, tak podle napoleonského zákoníku vošidějí i mě. A to já dost špatně snáším.
1: Motá se mi z toho hlava.
2: No tak fajn, tak já počkám, až se vymaceruje a zeptám se rovnou jí.
1: Jsi opravdu směšný, jestli si myslíš, že by někdo z naší rodiny chtěl úmyslně ošidit někoho jiného. Ten dům se neprodal, přišli jsme o něj. Počkej, polož ten kufr, na to nemáš právo, Stene!
2: Tak, podívej se na to. Podívej se na to a do prdele trochu přemýšlej. Myslíš, že si tohle všechno koupila z učitelského patu, jo?
1: Tohle nesmíš!
2: Tak se pojď podívat, podívej se. Toho peří nebo co? Asi kožeši. V tom se tady hodlá promenádovat, jo? A co je tohle? Že by liška... To ty vole, to je pravá liška!
1: Není pravá. Chováš se jako úplný idiot.
2: Hele, perly. Ty vole, šňůry perel. Náramky z pravýho zadatě. Kde máš ty svoje perly a zlatý náramky? No koukni se do zrcadla.
1: Ticho,
2: co máš ty na krku?
1: Přesně.
2: Diamantová korunka pro naší císařovnu.
1: Tu měla Blanche jednou namáškat.
2: A děláš si srandu.

0: Ahoj. Stella tu není?
1: Čeká venku před domem.
0: Ach, tak. Můžu si šluknout?
1: Vem si klidně svojí.
0: Teda. Díky. Co se tu stalo? Vypadá to, že jsem měla v kufru bombu.
1: Pomáhali jsme ti se Stelou vybalit. Co to stojí takovýhle kožešiny?
0: Ty? Dárek od jednoho ctitele.
1: To tě teda musel hodně uctívat.
0: Já jsem měla v mládí hodně obdivovatelů. Dokážeš si představit, že mě kdysi považovali za krasavici?
1: Furt ještě nevypadáš zlé.
0: To byla poklona Stanley.
1: Hele, neznám ženskou, která by sama nevěděla, jestli je hezká nebo ne.
0: Jsi zkrátka prostý, přímý a poctivý muž. Aby tě žena zaujala, musela by...
1: Vyložit karty na stůl.
0: Jo. Karty na stůl. Podle mě člověk v životě pořád před něčím utíká. Všechno je tak nejasné a zmatené. Proto mám ráda umělce, kteří používají výrazné, intenzivní barvy. Prostě ty primární. Žádná růžová nebo krémová, žádná nanicovatost. Čímž mířím k tomu, že hned, když si včera vešel, tak jsem si řekla, teda, to si Stella vzala pořádnýho chlapa.
1: Kurva, nech už těch keců!
0: No ne, ty teda umíš pouštět hrůzu. No, tak já půjdu. Papa, Stanley.
1: Ty vole, kdybych nevěděl, že seš segra mojí ženy, tak bych si mohl možná něco myslet.
0: Jako co třeba?
1: Nedělej blbou. Víš moc dobře, o čem mluvím. Kde jsou ty papíry?
0: Papíry?
1: Právnický dokumenty, co se týkají toho vašeho sídla.
0: Belrev?
1: Jo.
0: Jo, nějaký dokumenty od toho byly.
1: Tím jako myslíš, že už nejsou?
0: Někde asi jsou.
1: Jo? No, tak se po nich podíváme, ne?
0: Ježiši. Ty jsi ale trdlo, co si pro boha myslíš? Co jsi z toho vymyslela za detektivku? Myslíš, že chci s něčím utéct? Že bych snad chtěla nějak podvést svou sestru? Ukáž. Já to udělám, bude to rychlejší, jednodušší.
1: Co je to tam vespod?
0: To jsou dopisy. Všechny od jednoho. Okamžitě mě vrať!
1: Až si je prohlím.
0: Považ se stačí, že se jich jenom dotýkáš.
1: S tím na mě nechoď.
0: Teď tě budu muset spálit, když jsi je měl v ruce.
1: Co je to do prděle za dopisy?
0: Básničky od kluka, co už nežije. Zranila jsem ho tak, jak ty bys chtěl zranit mě, že tobě se to už nepodaří.
1: Hele, jak jsi to myslela, že je budeš muset spálit?
0: To mi trochu ujelo, promiň. Znáš to. Každý má tak něco osobního. Že nesnese, aby se toho ostatní jenom dotkli. Embler and Sons. Crabtree. Zase Embler and Sons.
1: Co to je? Embler and Sons.
0: Firma, která poskytla půjčku na Belrev.
1: No, takže jsem měl pravdu. Nezaplatili jste hypotéku.
0: Ano, tak nějak to asi bylo.
1: No, žádný asi. Co ty ostatní papíry? To se.
0: Za ty stovky let se naschrová až ty tisíce všelijakých dopisů, spousty smluv. Tady to máš, tímto ti je odkazuji. Všechno si to nech, pečlivě to prostruj, klidně se to nauč naspaměť. Myslím, že je naprosto výstižné, že z Belrev nakonec zbyl jen štos starých papírů v těch tvých velkých a schopných pračkách.
1: Jeden můj známý je právník, všechno to důkladně projde.
0: Chudáček, kup mu k tomu krabičku aspirínu.
1: Mě jde jen o to, že se jako manžel musím podle napoleonského zákoníku zajímat o Stellin majetek. Zvlášť teď, když čeká dítě.

0: bude mít miminko.
1: Tak kolik?
2: Tři.
1: Mě jednu.
3: Hele, já za chvíli asi půjdu.
1: To prdele, drž hubu.
3: Máma se nikdy nejde lehnout, dokud nepřijdu.
1: Ty vole, tak jdi domů a neser.
4: Steve, co máš?
2: Pikový flash.
5: Ahoj. Dobrý večer. Koukám, že tady je ještě zábava v plném proudu.
1: Kde jste byli?
5: Zašli jsme s Blanche do divadla. Blanche, tohle jsou Steve Hubble a Harold Mitchell, čili Mitch. Moje sestra Blanche Dubois.
2: Dobrý večer.
5: Prosím vás, nevstávejte.
3: Dobrý večer.
1: Už v klidu. Tady nikdo vstávat nebude.
3: Těší mě.
1: Kdo rozdává?
2: Já.
5: Stanley, jak dlouho ještě hodláte hrát? Je skoro půl tři.
3: No.
1: Asi tak, dokud neskončíme. Jasný, kočko?
5: Nesahej na mě, Stanley.
1: Dělej.
3: Máš.
5: Pokryje naprosto úžasná hra. Můžu vám do toho trochu kecat?
1: Ne, to fakt nemůžeš. Ještě jednu dělej.
5: No. Tak. Já se asi vykoupu.
0: Už zase?
5: Jsem taková rozhařená. Ale možná se potřebuju jenom napít vody. Ten Mitch z té jejich partičky vyčnívá. Je citlivější. Rozhodně je citlivější.
0: Žije s matkou. Je nemocná.
5: A co? Co dělá?
0: Němného mechanika v oddělení náhradních dílů.
5: V továrně, pro kterou Stanley jezdí dělat zakázky. Lepší práce, ne?
0: To ani ne. Z téhle party to někam dotáhne akorát Stanley.
5: Proč zrovna Stanley?
0: Co pak ty to nevidí?
5: Promiň, ale nějak jsem si nevšimla, že by měl na čele napsáno jsem genius. Na čele to nemá
0: a o genia nejde.
5: Tak kde to má?
0: Má energii.
5: O to jde.
0: Aha.
5: A nápady.
0: Aha.
6: Veš? Vždyť ty klapačky se nezvědy.
5: Vždyť nás nemůžeš slyšet.
6: Ale vy slyšíte mě. A já říkám, abyste drželi huby.
7: Tak.
5: Ve svým bytě si budu mluvit, kdy chci.
0: Počkej, Stelo. Vždyť už je napůl ožralej. Dojdu ti napustit tu
6: vanu. Ajzle!
7: Piková sedna.

0: Kdo to tam pustil?
1: Já? Vadí ti to?
0: Okamžitě to vypni! Chtěli jsi sem, abys to vypnula?
2: Udělal jsi to sám.
0: Tak si to zapamatuj. Nespí, Viči.
3: Co? Já neposlouchám.
4: A co jste nedělal?
0: O čem měl vedle? Sedi si. Jsi
3: to skočit. Rozejte, Steve.
5: Pardon, já...
6: Tam? Je tam akorát obsazeno. Stella...
5: My jsme totiž to... pili pivo.
6: Já pivo nesnáším.
5: Ve vedrech je to dobrý pití.
6: Já se po něm vždycky hrozně rozpálím. Nemáte náhodou cigára?
5: Jo. Jo, jistě. Lakiny.
6: Je to krásná ta baťerka. Je stříbrná.
5: Jo. Schválně si přečtěte to věnování.
6: Moc na to nevidím. A dá-li Bůh, chci tě po smrti jenom lépe milovat.
5: Čau.
6: No tedy, to je z mého nejoblíbenějšího sonetu od Elizabeth Browningové.
5: Vy to znáte?
6: No jistě.
5: Pardon. S tím věnováním je spojený jeden příběh.
6: Milostný románek?
5: Ta holka... Ona věděla, že umírá, když mi tohle dávala.
6: Ale ne.
5: Hrozně zvláštní byla. Hrozně milá.
6: Musela vás mít moc ráda. Nemocní lidé milují upřímně, celým srdcem.
5: No to je fakt.
6: Protože vědí, co je utrpení. Protože kdo nezažil žádné trápení, nemůže být než povrchní. To snad ne. To se mi zdá. Motá se mi jazyk. Ale za to můžete, pánové, vy a váš pokr. Museli jsme si jít někam sednout. A já nejsem zvyklá vypít víc než jednu skleničku. Dvě jsou maximum. A dneska jsem měla tři.
5: Sestra vám toto aspoň ukázala, že jo?
6: Ano, Stella je moje malá, zlatá sestřička. Říkám jí malá sestřička, i když je o něco starší než já. Malilililinko. Ani ne o rok. Je toho na ní teď hodně. Tak jsem jí přijela trochu pomoct.
5: Takže vy nejste...
6: Vdana. Ale kde pak? Já jsem stará pana. Učitelka.
5: Učitelka možná, ale stará pana teda rozhodně nejste.
6: No ne, vy mi lichotíte.
5: A co učíte? Který předmět?
6: Angličtinu.
5: Aha.
6: Snažím se bandě slečinek a zamilovaných pubertáků uštípit úctu k Hawthornovi, Whitmanovi a Poeovi.
5: Většinu z nich ale momentálně bere něco úplně jinýho, co?
6: To máte naprostou pravdu. Ale stejně jsou to miláčci.
7: Tak už můžeš dovnitř, Blanche. Musela jsem tam trochu uklidit.
6: Zrovna Mitchovi povídám, jak mě to úplně dojímá, když pozoruju ty svoje kuřátka, jak poprvé objevují kouzlo lásky. Jako kdyby to před nimi ještě nikdo nezažil.
0: Tam se kdo je tady, kurva, doma! Ty nebo já!
8: Steve!
0: Skapni!
8: Jseš požralej! Požralej jak hovado! Steve, Mitchi, běžte domů, prosím vás! Běžte, vypadněte!
9: Vykašli se na to!
8: Dotkni se mě!
9: Hejli! Pusta!
10: Moje sestra čeká dítě!
0: Tak jsem já!
9: Steve, pomoz mi!
0: To je nás!
10: Pání Magor, to je! Stelo, tudy, pověš!
9: Pojď do koupelny!
0: Pojď, pojď!
9: No,
0: co se stalo?
9: Nic, jsem si trochu přebral v tenhle. Strč ho pod sprchu. Jak asi když ta vana je plná? Věříme, Mitchi. Sakra. Karty by se měly hrát jen, když kolem nejsou žádný ženský.
4: kočička mě opustila. Junis! Junis, já vím, že je u vás! Stalo!
8: Přestaň tady řvát jak Tur Stanley a koukej za líst do postele!
4: Chci zpátky! Sem! K sobě!
8: Nepůjde k tobě, tak toho rychle nech!
4: Stalo!
8: Ty si myslíš, že můžeš ženskou mlátit a pak si jen tak pískneš a ona přiběhne? Ty hajzle, kdy čeká dítě! Víš co, zůstaň si tu! Ty kreténe jeden polský, fakt bych ti přála, aby tě zase sebrali!
4: Junis! Junis, ať sem přijde, moje kočička!
8: To určitě!
4: Stalo! Stalo! Stalo! Stalo!
7: Stanley.
11: Stalo.
7: Stanley.
11: Holčičko můj.
7: Stanley. Stalo, zlatíčko. Stalo.
5: Slečno Blanche?
7: Mitchi, to jste vy?
5: Tak co? Už je po bitvě?
7: Ona se... vrátila se za ním dovnitř.
5: No, teď jo.
7: Já prostě nejsem zvyklá na takové. Děsí mě to.
5: Neřešte to, o nic nejde. Jsou do sebe šíleně zamilovaný.
7: Ale násilí, to je něco tak...
5: Já vím. Pojďte si sednout na schody. Dáme si cigáro. Ukazoval jsem vám to věnování, co mám na tabatěrce. Že jo?
7: Ano. Svět je teď tak strašně zmatený. Děkuju, že se ke mně takhle hezky chováte. Já potřebuju, aby na mě někdo byl hodný.

0: Tak dobře, Stelo. Zopakuju to ještě jednou potichu. Jak jsi se sem včera mohla vrátit? Po tom všem? Vsadím se, že jsi s ním i spala.
1: Děláš z toho děsný drama, Blanche.
0: Chceš říct, že se nic nestalo?
1: Ale stalo. Stropit takovej virvál není normální. Jenom prostě se to občas stává. Mrzí mě, že jsi byla u toho.
0: Je pryč?
1: Kdo? Stan? Jel dát auto do servisu. A vzal opravit ten gramofon.
0: Tak to nakonec zaslouží pochvalu, ne?
1: Blanche.
0: Měla by se zastavit. Na chvilku přibrzdit a zamyslet nad sebou, Stelo. Vzdala se z vlastního života. A to je hrozná chyba, protože ještě nejsi stará. Ještě se z toho můžeš dostat.
1: Ale já nejsem v ničem, z čeho bych se chtěla dostat.
0: Přestaň. Polož ty lahve.
2: Prostě nedovolím, aby se
0: uklízela.
2: A kdo to teda udělá? Ty?
0: Já. Počkej. Nech mě přemýšlet. Ach, bože. Vůbec se nemůžu soustředit. Musíme zkrátka získat peníze, jinak jsme bez šance.
2: Peníze?
0: Pamatuješ se naše pahantlího? Jak jsem s ním chodila na vysoké. Dokonce jsem nosila jeho fotku v peněžence. No.
2: No? A?
0: No a. Loni v zimě jsem ho potkala. Víš vlastně, že jsem byla o Vánocích v Miami?
2: Vážně?
0: Brala jsem to jako takovou investici. Myslela jsem si, že bych tam mohla potkat nějakého milionáře.
2: A potkala s Shepa Huntleyho.
0: Slyšela jsi někdy o ropných vrtech?
2: No, něco málo.
0: Tak on je vlastní. Po celém Texasu. Když se to tak vezme, tak jsou to normální gejzíry zlata. A všechno to jde jemu do kapsy. On by to mohl udělat. Určitě by to udělal.
3: Co by udělal, Blanche?
0: Zařídil by nám obchod přece.
3: Obchod s čím?
0: S čímkoliv, to je jedno.
3: Miláčku, prosím tě, nebuď směšná.
0: Nesměj se mi, Stelo, prosím. Podívej se, čím se může pochlubit moje peněženka.
4: 65 centů hotovosti.
3: Blanche.
1: Stanley mi sice moc peníze nedává, radši platí složenky sám. Ale dneska ráno mi dal 10 dolarů, aby si to trochu vyžehlil.
4: Ne, děkuju. To budu radši šlapat chodník.
1: Nech těch nesmyslů, Blanche. Dokud si tady nemusíš se o nic starat, jako o výdaje a tak.
0: Ale já tu s ním po včerejšku nemůžu zůstat, Stelo.
1: Uvidíš, že to bude fungovat, až si trochu odpočineš.
0: Poslouchej, snažím se vymyslet něco pro nás, pro obě. Dostat nás pryč.
1: Už jsem ti řekla, že nechci pryč. Nechci nic měnit. Nechci se o tom už vůbec bavit.
0: Tak fajn. Já tě nenutím.
1: Prostě se mezi mnou a Stanem odehrává něco, co tak nějak úplně zastíní všechno ostatní.
0: Myslíš chtíč? Obyčejnou touhu s velkým T? Jako se jmenuje ta ojetá tramvaj, co si to tu kodrcá sem tam ve dne v noci?
1: Ty se s tou tramvají nikdy nesvezla.
0: Přivezla mě sem, kde se cítím jak nezvaný host. Stydím se, že to musím být.
1: Já ho miluju.
0: Je to primitiv.
1: To asi je.
0: Není o nic lepší než zvíře. Musí si neustále dokazovat, že je vůdce smečky. Seznamte se? Stanley Kowalski. Pozůstatek z doby kamenné, ano. A lov v džungli byl úspěšný a Stanley se vítězoslavně vrací domů s kusem syrového masa. Tlesk. A ty tu sedíš. Čekáš na něj. Možná, že ti dá pár facek, ale třeba něco zavrčí a olízne tě, že jo? A už padá tma a další opice se schromažďují na okraji jeskyně. vrčí a chlastají a žerou.
1: Proboha.
0: Možná, že máme daleko k dokonalosti, ale milá Stelo, lidstvo přece jen nějakým vývojem prošlo. Máme tu věci, jako je umění a poezie a hudba. A jsou lidé, pro které pojmy jako něha nebo soucit nejsou tak úplně cizí. Ty nejsi zvíře. Tak se s ním nezahazuj. Slyšíš?
5: Slyším. Nazdar, Stelo.
1: Stanley, ty jsi tady?
5: Čau. Blanche.
2: Ahoj.
1: Vůbec jsme tě neslyšeli přijít.
5: To ten vlak. Přinese maso.

0: píšete?
1: Mám takové rozlítané léto. Přesouvám se sem tam z jedné návštěvy na druhou. A kdo ví, třeba se rozhodnu vzít útokem i Dallas. Co ty na to? Haha. Tak abych ti, jak se říká, nepřepadla ze zálohy. Jak to zní?
2: Jo.
1: Většina sestřiných přátel odjíždí na dovolenou na sever, ale někteří raději tráví léto tady u moře. A o zábavu opravdu není
2: nouze.
3: Někteří přátelé tvé sestry zjevně zůstali ve městě.
1: A o zábavu tu opravdu není nouze. Samé pikniky, večírky, slavnostní obědy.
4: Ahoj.
5: Ahoj, Stane. Potkal jsi Junis?
4: Jo, je nějaká divná, ne? O co jde?
5: Pohádali se Stevem. Šla na policii.
4: Aj prd. Na pivo šla, pizda.
5: Hned jsem zpátky.
4: Co to píšeš, Blanche?
1: Musím si to poznamenat. Vypisuji si všechny ty legrační výrazy a obraty, které jsem tu pochytila.
4: Tady nepochytíš nic, co bys už dávno neznala.
1: To bych si nebyla tak jistá.
4: Za to já jsem si jistý 100%. Neznáš náhodou nějakýho Shawa?
1: Každý zná nějakého Shawa.
4: No tak tenhle Shaw má takovej dojem, že tě potkal v Lorelu. Ale podle mě si tě musel splít s někým jiným. Protože tu osobu, o který mluvím, prej potkal v hotelu Phoenix.
1: Obávám se, že si mě opravdu musel splést, jelikož by mě ani nenapadlo nechat se vidět v hotelu Phoenix.
4: Takže ten podnik znáš.
1: Ano, vím, kde to je. A vím, jak to tam voní.
4: To ses teda musela dostat hodně blízko.
1: Levný parfém je cítit na hony daleko.
4: To, co používáš ty, je drahý, jo?
1: $25 za malou lahvičku. Mimochodem, už mi dochází, kdybys náhodou nevěděl, co mi dát k narozeninám.
4: Jsi to musel splíst. Ale jezdí do Lorelu celkem furt. Takže si to ještě může ověřit.
1: No, tak. Tak asi.
6: Já vím, musí už být hrozně pozdě. Vy jste, ty seš unavená.
1: Už ani piano nehraje. Jak se dostaneš domů?
6: Půjdu pěšky na Bourbonskou na nějakou nočku.
1: Touha se jako drcá i v tuhle hodinu. Nedá si pokoj.
6: Mrzí mě, že jsi ten večer moc neužila, Blanche.
1: To já ti ho zkazila. Hrozně jsem se chtěla bavit. Snažila jsem se.
6: Tak ale proč? Když jsi na to neměla náladu?
1: Když mě muž pozve na rande, tak se chce se mnou taky bavit. Nebo mám prostě smůlu. Mohl bys mi najít v kabelce klíč od dveří?
6: Jasně.
1: Já jsem úplně nemožná, když jsem takhle unavená.
6: Je to on?
1: Ne, šmudlíku, to je klíč od kufru, co si budu co nevidět balit.
6: To je jako, že odsaď vody jdeš?
1: Nejsem tu vítaná.
6: Tak tenhle? Na co se díváš?
1: Hledám 7 sestřiček. Plejády, víš? Ale holky si dneska asi nevyšly. Bajo, tamhle jsou. Celá parta si to štráduje domů. Asi byli někde na kávičce. Tak co ten klíč? No, ty jsi zlatíčko. Tak...
6: Mohl bych tě políbit na dobrou noc?
1: Proč se mě pokaždé takhle dovoluješ?
6: Tak nějak pochybuju, že to chceš.
1: Víš stejně dobře jako já, že svobodná dívka, která nemá nikoho, kdo by se o ní postaral, se musí trochu krotit. Nemůže si dělat, co jí napadne, nebo je s ní konec.
6: Jak konec?
1: Ty znáš asi spoustu holek, kterým to takhle vyhovuje, které by nejradši, aby s nimi byl konec hned na prvním rande?
6: Mně se líbíš přesně taková, jaká seš, protože jsem ještě za celou tu dobu... Prostě jsem ještě nikdy nikoho podobného nepotkal. Co? To se směješ mě?
1: Ne, miláčku. Koukej, nesvítí se. Domácí se ještě nevrátili. Dáme si skleničku na dobrou noc. A necháme zhasnout to, co říkáš.
5: Celý večer si byl hrozně nervózní a vážný. A já taky. Oba jsme byli nervózní a vážní. A já chci těch posledních pár okamžiků, co spolu v životě trávíme, naplnit radostí a štěstím. Budeme předstírat, že právě sedíme při svíčkách v hospůdce na břehu Seiny. Je suis la dame aux camélias. Vous êtes Armand. Umíš francouzsky?
6: Ne, to ani ne.
5: Ne. Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
1: Vy nerozumíte?
5: To je velká škoda.
1: Teda co to? Spíš velká klika. Tak na zdraví.
6: Na zdraví.
5: Nechceš si sundat kabát a trochu si rozepnout košili?
6: Kde pak? Já se děsně potím. Je mi to fakt trapný, ale ta košile se na mě úplně lepí.
5: Kdyby se lidi nepotili, bylo by do 5 minut po nich. Ukaž.
6: Tak.
5: Máš krásný kabát. Co je to za materiál?
6: Alpaka, teda prej. Já totiž nemůžu nosit sako ani v létě, protože ho hned propotím. A do posilovny si musím brát 2 ručníky.
5: Chodíš do posilovny?
6: K minulým Vánocům jsem dostal členskou průkazku. Nejlepší dárek v životě. Dost zvedám činky a tak. Taky plavu. Prostě se udržuju ve formě. Kolik myslíš, že vážím?
5: Tak odhadem něco kolem 80 kilo?
6: Samá voda.
5: Je to moc?
6: Kdepak, málo. No? 93. Teda jako na ostro. Co ty?
5: Jako kolik vážím?
6: No.
5: Hádej.
6: Tak to tě musím zvednout.
5: Do toho, Samsone.
6: Jsi jako peříčko.
5: Už mě můžeš pustit.
6: Co?
5: No tak, Miči. To, že Stanley a Stella nejsou doma, ještě není důvod, aby jsi se přestal chovat galantně.
6: Jo, tak. Ne, prostě mi vždycky jednou ubal, když to trochu přepísknu.
5: Ale nechci, aby jsi smyslel, že jsem přísná staropanenská úča ani nic podobného. To určitě ne.
6: Kde je vlastně dneska Stanley se Stellou?
5: Šli s Eunice a Stevem na půlnoční promítání.
6: A? Měli bychom někdy někam vyrazit všichni společně?
5: Ne, to ne, to není zrovna nejlepší nápad.
6: Proč ne?
5: Už se kamarádíš se Stanleym dlouho, viď?
6: Sloužili jsme oba u 241. divize.
5: Mluvil s tebou o mně?
6: No, to ani ne.
5: To neznělo moc přesvědčivě.
6: Řekl bych, že ti nerozumí.
5: Mírně řečeno. Dělá všechno pro to, aby mě urážel. Kdyby Stella nečekala dítě, tak už bych to nevydržela ani minutu.
6: Blanche?
5: Co pak, broučku?
6: Můžu se tě na něco zeptat?
5: No jistě.
6: Kolik ti vlastně je?
5: Proč to chceš vědět?
6: Mluvil jsem o tobě s mámou a ona se ptala.
5: Ty jsi o mně mluvil s maminkou?
6: Povídal jsem mi, jak jsi milá, že tě mám rád.
5: A myslel jsi to vážně?
6: Sama dobře víš, že jo.
5: Proč chtěla tvoje matka vědět, kolik mi je?
6: Má hrozný strach, že jsem se ještě neusadil. Chtěla by... Ráda by ne...
5: Ty asi hodně miluješ, viď?
6: Jo. To jo.
5: Budeš si připadat hodně osamělý, až maminka odejde. Taky jsem někoho milovala a pak ho ztratila.
6: Umřel?
5: Byla mi 16. Přišlo to z ničeho nic. A asi to bylo až příliš dokonalé a opravdové. Na tom chlapci bylo něco zvláštního, jiného. Byl tak trochu nervózní, jemný a něžný.
3: Měl v sobě něco skoro ženského. On u mě hledal pomoc. Ale to já nevěděla, přišla jsem na to až po svatbě. Asi tím nejhorším možným způsobem. Vešla jsem do pokoje, kde neměl nikdo být. Jenže tam někdo byl. A nebyl sám. Předstírali jsme, že nikdo nic neviděl. Všichni tři jsme si vyjeli do kasína Moon Lake. Byli jsme hrozně opilí a cestou jsme se smáli. Tančili jsme Varšavianku. Uprostřed tance se mi najednou vytrhl a vyběhl ven. A pak jsme uslyšeli výstřel. Všichni se nahrnuli na břeh jezera kolem té hrůzy. A pak mě někdo chytil za ruku a pořád opakoval, nechoď tam, pojď zpátky, věř mi, nedívej se tam. Nedívej se, ale na co? A pak jsem uslyšela. Hey, Ellen, malej Gray, ustřelil si půl hlavy. A to všechno jenom proto, že jsem se neudržela a tam na tom parketu ze mě najednou vyjelo. Já to vím, všechno to vím, jsi odporný. V té době už nic, ani na vteřinu, nezasvítilo víc než tahle malá svíčka.
0: Hele, ty i já oba někoho potřebujeme. Co říkáš? Nedáme to dohromady?
3: Někdy to z ničeho nic vypadá. Že Bůh doopravdy existuje.

0: To má jako znamenat co tohle?
1: Venku je 8:30 a ona se naloží do horký vany.
2: Tvrdí, že jí to osvěžuje a že je pak večer klidnější.
1: A ty tady běháš s břichem jak Fredka a nosíš jí pití až pod nos.
2: No tak zlatou má přece narozeniny.
1: Pojď sem. Sedni si na chvíli.
3: Mám práci, Stene.
1: Řek sem, aby si sedla. Trochu jsem si na tu tvou velkou segru posvítil.
3: Ježiši, přestaň se do Blanche pořád navážet.
1: Tahle holka bude o mně říkat, že jsem nechutný. Víš vůbec, že nás krmila pěknýma kecama?
3: Ne, to nevím. Ani tomu nevím.
1: To já jsem se věděla u pipavku. Co se tu snaží celý léto nabulíkovat Mičovi. On si myslí, že v životě ještě neměla nic s žádným chlapem. Prej maximálně pusu. Ale ona, sestra Blanche, není žádný nevinátko.
3: Prosím tě, co ti kdo napovídal?
1: Jeden závozník od nás z továrny už léta jezdí přes Lorel. A párkrát se stavil v hotelu Fénix, ne?
3: A co jako s Fénixem?
1: No, ona tam bydlela.
3: Moje sestra bydlela v Belrev.
1: Ne, já mluvím o potom. Když už jí ten sladkej domov proklouznul mezi těma nevinoučkýma bílýma prstíčkama, tak se zbalila a přestěhovala se do Fénixu. A podle toho, jak se tváříš, tak dobře víš, o čem je řeč. A že tam jsou teda zvyklí na nejrůznější lahoutky. Ale Madame Blanche dokázala udělat dojem i na majitele hotelu, dokonce takovej, že jí požádali, aby laskavě vrátila svůj klíč. To se stalo pár týdnů předtím, než dorazila sem.
3: To není pravda. To je nechutné.
1: Táhla tě celou dobu za nos. A zblbla tě stejně jako Miče.
3: Nevěřím tomu. Není na tom ani kousek pravdy. A kdybych byla chlap a nějaký ubožák by si dovolil říkat podobné věci v mojí přítomnosti.
1: Miláčku. Říkám ti, že jsem si všechny ty zprávy důkladně ověřil. V Lorelu je totiž tvoje povedená sestřička nejmín tak slavná jako prezident Spojených států, akorát že ji neuznává žádná strana. Jenže je to taky moc malý město na to, aby to mohla takhle táhnout do nekonečna. Proto tu teď na nás hraje její výsost, která nás milostivě postila svou návštěvou. Jo, ale to není všechno.
3: Já už to nechci poslouchat.
1: Madam se nehodlá vrátit k učení ve škole, protože ona nedala ve škole žádnou dočasnou výpověď, než si sklidní nervy. Keci, ani náhodou, vykopli jeho tamtač, protože se zapletla se 17letým studentíkem.
4: Stevo?
2: Ano, Blanche?
4: Potřebuju ještě jeden ručník na vlasy.
2: Hned, Blanche.
4: Teď jsem si je umyla, víš?
1: Byl to takový průser, že se prej zbalila a ani nemrkla.
2: Děkuji, zlatíčko. Nechceš se taky vykoupat, až ti to tu uvolním?
1: A to bude kdy?
2: Neboj, už to nebude dlouho trvat, veliteli slibuju, že už bude mít dušička pokoj.
1: O svou dušičku strach opravdu nemám. Pro koho je ten čtvrtý talíř?
3: Pozvali jsme Miče na dort a na zmrzlinu.
1: Miče, bych bejt váma dneska nečekal.
3: Jak to?
1: Hele, Miče je můj kámoš. Byli jsme u stejného pluku. Pracujeme v stejné továrně. Teď jsme i v jednom bowlingovém týmu.
3: Stanley, ty jsi mu vyslepičil všechno, co ti ten...
1: No to si kurva píš, že jsem mu to řek. Bych to měl celý život na svědomí, že jsem nechal svého nejlepšího kámoše...
3: A Miče to teď chce skončit?
1: Ty bys to nechtěla skončit?
3: Ptala jsem se, jestli to s ní hodlá skončit.
1: To si teda běže hodlá.
3: Stanley. Ona si myslí, že si ji Mitch vezme. A já v to taky doufala.
1: No, tak to si ji teď zaručeně nevezme.
3: Stane, vždyť ona nemá ani práci. Co bude dělat?
1: Smrdí tu od začátku května. A co je teď? Září. Zůstává do úterka a pak nazdar. Už jsem jí koupil lístek na autobus.
3: Tak zaprvé, Blanche by autobusem nikdy nejel.
1: No tak tentokrát jim ještě ráda pojede.
3: Nepojede. Nepojede sem.
2: Tak prosím, házeně volná. A já jako znovu zrozená.
3: Neříkej.
2: Stalo se něco?
3: Prosím tě, neblázni nic, co by se mělo dít.
2: Ne, ty lžeš. Něco se stalo.
0: Pojď mi sem ten poslední řízek, Stelo.
2: Vezmi si bydličku.
1: Dobře. Já se ho ty...
3: Tak. Máš nechutně mastný prsty i obličej. Běž se umýt a pak mi pojď pomoct uklidit ze stolu.
1: No, fajn. Ale posměr! Takhle se mnou už nikdy nemluv. Furt samý prase a Poláka nechutnej a vulgární a mastnej. Nic jiného tady neslyším už 5 měsíců. Tak, po sobě jsem už uklidil. Uklidit i po vás?
3: Kam jdeš?
1: Pakovice.
3: Ale můžeš před...
1: Klidu!
5: Co se stalo? Co se stalo, když jsem se koupala? Co ti říkal Stelo?
3: Nic. Nic, vůbec nic.
5: Ty víš, proč Mitch nepřišel a nechceš mi to říct? Jdu mu zavolat.
3: To bych nedělala, Blanche.
5: No a?
3: Já mu chci zavolat a taky mu hned teď zavolám. Ráda bych, aby mi to někdo vysvětlil a ty se k tomu zjevně nemáš.
5: Dobrý večer. Prosila bych pana Mitchella. Aha. Dala bych vám číslo, jestli je to možné. Magnolie 9047. A vyřiďte mu, že je to důležité. Ať zavolá. Ano, velmi důležité. Děkuji. Blanche, pojď, máme ještě dort. Je svíčičky. Těch je škoda, nezapaluj je. To si píš, že je zapálím. Stanley, bude dort. Měla bys je schovat pro miminko, až bude mít narozeniny. Aby mu v životě vždycky svítili na cestu. Jeho teta moc dobře ví, že světýlka jsou nebezpečná. Že v očích chlapečků a holčiček vždycky rychle vyhoří a zhasnou. Nebo je sfoukne vítr. Neměl jsem mu volat.
3: Nevíš, co se mohlo stát.
5: Tak auto.
3: Stanley, pojď popřejeme Blanche.
1: No jo.
3: Vůbec vlastně nechápu, proč Stella trvá na tom, že musíme slavit moje narozeniny. Radši bych na to zapomněla. 27. To už je věk, který by se měl přejít bez povšimnutí.
1: 27, jo? No tak. Tak teda tady. Ode mě. Všechno nejlepší.
5: Co to je? To je pro mě? Ale to ne, to... To je...
1: To je na úterý. Přímá linka do Loralu. Za 20 minut mám být na bowlingu. Musím se převlíct.
3: To teda nemusíš.
5: Proč jsi to udělal?
1: Nikomu jsem nic neudělal. Pust mě. Pust mě. Ty jsi mi dostala triko.
5: Proč jsi to udělal?
1: Když jsme se my dva poznali, Taky jsi smyslela, že jsem obyčejný a nevzdělaný a já nevím, co ještě. A měla jsi recht, kočičko. Byl jsem úplný buran. Ale pak jsem tě z toho vašeho paláce stáhnul k sobě a ty jsi byla šťastná. Ne, oba jsme byli šťastní. No tak řekni, Stelo, nebyli jsme šťastní. Nebylo to všechno v pohodě, než se tady ukázala ona. Co je? Co je, Stelo?
2: Odvez mě do nemocnice.
1: Co je? Proboha. Proboha, pojď.
3: Ano? Kdo je?
6: Nič.
2: Správně bych tě sem vůbec neměla pustit, potom jak ses ke mně dneska zachoval. Něco tak příšerně neomaleného bych od tebe nečekala. No, nevadí. Ahoj, lásko.
7: Můžu dál?
2: Ale co pak? Najednou si jak kus ledu. Neoholený, jenom v tílku. To je skoro, jako bys dal dámě facku. Ale já ti odpouštím. Odpouštím ti, protože se mi strašně ulevilo. Jak jsi přišel, tak to přestalo. Ta hrozná melodie, kterou jsem měla v hlavě, víš? Něco k pití?
7: Nechci Stenův alkohol.
2: Není Stenův. Ne všechno tady je jeho. Jak je mamince? Ono jí není dobře?
7: Proč?
2: No, nějak to dneska skřípe, ale to je jedno, vyslýchat tě nebudu. Nejsme u soudu. Jen se budu snažit předstírat, že se nic nezměnilo, že jsi stejný jako dřív. Zase ta melodie. Slyšel jste ten výstřel? Potom to vždycky přestane. Ticho.
7: Ti přeskočilo nebo co?
2: Půjdu se podívat, jestli by se tu přece jenom nenašlo něco.
7: Už jsem řekl jednou, že Stenův chlast nechci a myslím to vážně. A ty by ses od toho taky měla držet dál. Stanley říkal, že z toho za celý léto vychlemtala, jak starý vožrala.
2: No to je neuvěřitelné, že něco takového vůbec řekne. A ty to po něm opakuješ. Nehodlám reagovat na tak sprosté urážky.
7: OK. Je tu nějaká tma?
2: Já mám tmu ráda. Uklidňuje mě to.
7: Víš, že jsem tě ještě nikdy neviděl na světle, Blanche?
2: Ne, vážně?
7: No, bez prdele. Nikdy jsem tě neviděl třeba odpoledne.
2: Odpoledne pracuješ?
7: V neděli ne. A ty nikdy nechceš jít ven před 6:00 a vždycky jen někam, kde se moc nesvítí.
2: Poenta mi bohužel stále uniká.
7: Prostě jsem se tě ještě nikdy pořádně neprohlíd. Chci si tě celou, pořádně celou prohlídnout.
2: Myslíš realisticky? Mě realita nebaví.
7: To je mi jasný.
2: Víš, co bych chtěla já? Aby byl život jako sen. Myslím to vážně. Chci dávat lidem sny. Neříkám jim pravdu, říkám jen to, co si myslím, že by měla být pravda. Ne, nerozsvěcej, ne!
7: Je mi fuk, že jsi starší, než jsem si myslel. Ale všechno to ostatní. Pane bože! Všechny ty keci o těch staromodních názorech a ty další kraviny, kterýma si mě tu krmila celý léto. Mně bylo jasný, že už ti dávno není 16, ale že jsem ti jak idiot naletěl a věřil, že seš slušná ženská.
2: To ti řekl kdo, že nejsem můj milující švagr, že? Ty jsi mu věřil?
7: Já nejdřív jsem si myslel, že kecá, ale pak jsem si to ověřil. Bydlela jsi v hotelu, který se jmenuje Fénix, nebo ne?
2: Ale kde pak? Bydlela jsem v hotelu, který se jmenoval U černé tarantule.
7: Jaká tarantule?
2: Přece ten velký pavouk. Tak tam jsem si vodila svoje oběť.
5: Jo, je to tak. Udržovala jsem intimní styky se spoustou různých mužů. Až jsem se stala mravně nespůsobilou vykonávat svoji profesi. Nebo jak to ředitel povídal. Takže jsem přijela sem. Nikam jinam jsem jít nemohla. Byla jsem vyčerpaná, příšerně vyčerpaná a vystrašená. A v tom jsem potkala tebe. A ty jsi byl tak něžný. Celý svět byl pro mě jako skála a ty jsi byl najednou ta skulinka, do které jsem se mohla schovat. Jenom trochu klidu. Tak málo stačí člověku, když je na tom pítně. Ale asi jsem toho chtěla moc.
7: Lhala si mi, Bláč.
5: Ne, to neříkej.
7: Jenom lži. Jenom samý lži.
5: Ne, to ne, to ne. Někde uvnitř jsem vždycky mluvila pravdu. Co to je? Květiny pro mrtvé. Bydlela jsem v domě, kde umíraly staré ženy a vzpomínaly přitom na své mrtvé muže. A chřadly a usychaly a pořád dokola ty staré ksivdy a obvinování. Dědictví se rozkutálelo a nezbylo nic než smrt. Seděli jsme naproti sobě a smrt byla tak blízko, jak si teď ty. A my si vůbec neodvažovali přiznat, že jsme o ní někdy slyšeli. A víš, co je opak smrti? Touha. Takže se mi nemůžeš divit, jak bys mohl.
7: Bláč.
5: Co je? Co chceš?
7: Na to jsem čekal celý léto.
5: Ne. Tak se mě vezmi. Myč, ožeň se se mnou.
7: Já už se tě asi nechci vzít.
5: Jak to myslíš?
7: Nejsi dost dobrá na to, abys žila s mou matkou pod jednou střechou.
5: Co to... Tak to, abys šel. Koukej, vypadnu. Nebo začnu křičet, že hoře. Slyšíš? Slyšíš?

0: Pan Kovalsky. Stanley. Jak je na tom Stella?
1: Miminko bude až ráno. Poslali mě domů, abych to na chvíli zapíchl.
0: To jako znamená, že tu budem spolu sami.
1: Jo, přesně tak. Jen já a ty. Co jsi dělala celou tu dobu?
0: Je, vidíš, málem bych zapomněla. Odešli jste ještě, než mi volal.
1: Ty jsi někdo volal, jo?
0: Jeden dávný ctitel. Nápadník z mládí.
1: Ten, který ti dal ty bílý kožešinky.
0: Jmenuje se Shep Huntley. V posledním ročníku na vysoký jsem nosila jeho fotku z vojny v peněžence. Pak jsem ho dlouho neviděla až do minulých Vánoc. No, a teď z ničeho nic. Ten telefonát. A pozvání na plavbu po Karibiku.
1: No jo, no. Člověk nikdy neví, co ho čeká, že jo?
0: Zrovna, když se zdálo, že mě opustilo veškeré štěstí.
1: Bum, práska, vodníkat se vynoří tenhle milionář z Miami, co?
0: Není z Miami, je z Dallasu. Jo. Tam, kde příští zlato rovnou ze země.
1: No, tak aspoň, že je vodníkat. Mana nebeská. Nezakopem válečnou sekeru? Můžem dát pivo místo dýmky míru, co?
0: Ne, díky.
1: Hele, je to velká noc pro nás pro oba. Já čekám na dítě, a tebe zas čeká ropný magnát, tak...
0: Už jen ta představa, že zase poznám, co je to soukromí, je tak božská, že bych se skoro rozplakala radost.
1: Jo. Milionář z Dallasu ti nehodlá nějak zasahovat do soukromí? Jo?
0: O nic takovýho mu nejde, ale to ty bys nepochopil. Uh-huh. Žena může poskytnout muži spoustu radosti a uspokojení, když je inteligentní, vzdělaná a dobře vychovaná. A já tohle všechno můžu nabídnout, víš? To je to pravý bohatství, který člověku nikdo nevezme. Myslíš, že jsem nějaká chudinka, co? Že strádám? Vůbec ne. Já mám všechny ty poklady uložený tady. Vevnitř. Jsem těsně bohatá. Ale taky hloupá. Takhle házet perly sviním.
1: Tak sviním, jo?
0: Jo, sviním. Sviním. A nemyslím jen tebe, ale taky tvýho povedenýho kamaráda, pana Mitchella. Zrovna dneska se tu stavil. A dovolil si přijít sem v tílku a urážet mě tady drbama, co jsi mu navyprávěl. No, vyběhla jsem s ním, že se nestačil divit.
1: Fakt jo.
0: Ale zase rychle přiklusal zpátky. S bogétem růží.
1: Jo. A tohle bylo předtím? A nebo potom, co tě volal ten milionář?
0: Jaký milionář? Co? Jo! Ne, to bylo potom.
1: Ne. On totiž vlastně vůbec nikdo nevolal. A my se sem s žádnýma růžema nevrátil, protože já vím moc dobře, kde teď je.
0: Co? Ne.
1: Je to prostě jenom jedna velká zasraná lež.
0: Ne.
1: Ty si myslíš, že si sem jen tak vtrhneš? Rozfoukáš tady pudr, vystříkáš to tady voňavkou.
0: Ne.
1: Žárovku zakryješ lampionkem a najednou, hele, máme tady z toho úplný Egypt. I s královnou Nilu, která tady bude ze svýho trůnu rozdávat povely a nasávat mouvisky. Víš, co ti na to řeknu? Nasrat, slyšíš mě? Nasrat.
0: Pust mě. Slyšíš? Pust!
1: Tě nikdo nedrží.
0: Nech mě projít.
1: Projít? No tak jasně, jen račte.
0: Já nemůžu, když tam stojíš a já se musím dostat ven.
1: Jo, tak ty jako myslíš, že ti budu bránit, jo? Že si chci hrát. Když?
0: Zůstaň, kde jsi. Přiblížíš se a...
1: A co?
0: Já tě varuju, nedělej to, já za sebe neručím.
2: Proč to udělala?
0: Abych ti ten rozbitý konec mohla vrazit na ksicht.
1: Vsadím se, že bys toho byla schopna.
0: Jsi pliště, jo.
1: No tak ty takhle. Takže ty se chceš prát, jo? Tak fajn, tak. Tak se budem prát. Pust tu flašku. Tohle, rande, mám už smluvený dám. Po začátku.

0: pozornost.
1: A ještě něco, Stelo. Prosím tě, zkus tam najít takový svazeček umělých fialek. Připnula bych si je hned vedle toho koníka.
0: Zkusím, Blanche. Ale kdybych měla uvěřit tomu, co říká o Stanley a o té noci, kdy jsem rodila, nemohla bych s ním žít dál, jen tak.
2: Nevěř tomu. Život je dál a musí se žít.
1: Můžu ven, Stanko?
0: Jo, jen pojď, Blanche.
2: Řekni, že jí to moc sluší.
1: Zavři dveře do pokoje.
0: Je zavřeno.
1: Šep ještě nevolá. To je mi záhada. Proč se na mě takhle díváte? Mám snad někde něco?
2: Slyšela jsem, že jedeš na vejlet, Blanche.
0: Přesně tak, Blanche si teď udělá prázdniny.
2: Ježíš, jak já ti závidím.
1: Pomozte mi, musím se rychle upravit, rychle.
0: Chtěla jsi tohle? Nebo...
1: To je jedno, to je dobrý. Musím se odsud rychle dostat. Tady je to jak v pasti.
2: Tak. Vypadáš skvěle. A to blankitní sako, to je naprostá bomba.
0: Kde pak to je? Lila ta barva, viď, Blanche?
1: Ani jedno, ani druhé. Je to jasná gotická modř. Jako z těch starých obrazů s Madonou a děťátkem. To hrozno je umyté?
2: Cože? Je od Francouzů z trhu.
1: To ještě neznamená, že je umyté. Tohle vyzvánění z kostela. To je jediná čistá, neskažená věc v celé čtvrti. Tak, ale teď už vážně musím. Stelo. Já kolem nich ale odmítám projít.
2: No tak počkej, než dohrajou a rozpustěj to. Pardon? Jenom se skočím mrknout, kdo to zvonil.
0: Pojď.
1: Usaď si. Už úplně cítím mořský vzduch. Zbytek svých dnů už strávím na moři. A na moři taky umřu. A víš, jaká bude příčina mojí smrti? Umřu na to, že jsem na širém oceánu pozřela nemitou kuličku vína.
2: To je někdo pro Blanche.
1: Je z Dallasu? Čekala jsem jednoho pána z Dallasu.
2: Myslím, že je to von Blanche. Říkal, že počkají venku.
1: Počkají? Snad počká, ne?
2: Je s ním ještě nějaká paní.
1: To teda netuším, co by to mohlo být za paní. Co má na sobě?
2: Jen takový jako úplně jednoduchý šaty.
0: Tak půjdeme, Blanche.
1: Kufr. Stalo, to ale musíme projít skrz ten pokoj.
0: Půjdu s tebou.
1: Jak vypadám?
0: Kouzelně.
1: Tak. Nevstávejte, prosím vás, jenom projdu.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den. Slečna Blanche Dubois.
0: Vy ale nejste ten pán, kterého jsem čekala.
1: To není Šep Huntley, Stelo.
0: Blanche, kam jdeš?
1: Jdu zkontrolovat, jestli nevolal.
4: Měl byste si to jít ošéfovat, doktore.
3: Sestru, přiveďte.
1: Blanche, poslouchejte, nás se nemusíte bát. Já nemůžu, čekám telefon.
4: Neboj, my to vyřídíme, dáme ti vědět.
1: Ale já vás neznám, nevím, kdo jste. Nechte mě být. Prosím vás, no tak,
0: Blanche, nebojte, pojďte.
1: Boha, Junis.
4: Pojďte, pomožte mi, Steve.
1: Ne.
4: Miči, co čumíš, pojď tam pomoct.
3: No, ale já...
4: Blanche!
1: Ať si nechají na pokoji, ať si neublížuju. Pane bože, hlavně, ať si neublížuju.
0: Ne, za to neublížuju. No tak.
1: Co jsem
0: tohle mohla udělat vlastně?
1: Ne,
4: co to je?

0: Měl byste sem jít.
1: Tvoje vina to je. Kdyby ses nesral do věcí, do kterých ti nic není.
0: Drž hubu, Miči.
1: Já tě zabiju. Já tě zabiju!
2: Klid, prosím, otále, uklidněte se!
3: Celou mě poškrábala. Ty nechty se musí ostříhat.
4: Nedotýkejte se. Nedotýkejte se mě.
3: Kazajku, doktore.
5: Ne. Pokud to nebude absolutně nezbytné, tak ne. Slečno Blanche.
6: To jste vy. Čekala jsem na vás.
5: Podáte mi ruku?
6: Vždycky jsem se spoléhala na pomoc laskavých neznámých. Spolehala.

0: přátelo?
1: No tak. Lásko. No tak. Miláčku, pojď. Pojď ke mně. Pojď ke mně. No.
2: Stanley, jdeš hrát?

0: úspěchu skleněného zvěřince začal Tennessee Williams pracovat na nové hře. Podle doložené historie jejího vzniku měl v hlavě obraz ženy, která sedí sama na židli u okna v měsíčním světle. Byla to žena, kterou opustil muž před svatbou a z tohoto obrazu se postupně vyvinula Blanche. A kolem ní začal autor stavět příběh člověka, který zoufale potřebuje lásku a blízkost, ale nedokáže se vyrovnat se skutečností a vlastní minulostí. Tennesseeho Williamse fascinovala lidská touha, potřeba milovat, být milován a uniknout samotě. A právě z této síly, která člověka dokáže nést i ničit, vytvořil jedno ze svých nejslavnějších dramat Tramvaj do stanice Touha. V režii Petra Mančala z roku 2021 účinkovali jako Blanche Helena Dvořáková, jako Stella Magdalena Borová. Stanleyho hrál Petr Lněnička, Miče, Marek Holý, Steva, Kajetán Písařovic, Junis, Ivana Machalová, Černošku Natálie Drabiščáková, doktora Kamel Halbich, sestru Gabriela Míčová, námořníka Tomáš Karger a Mexičanku Klára Cibulková. Přeložila Ester Žantovská, rozhlasová úprava a dramaturgie Klára Novotná. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska, říká apoštol Pavel v listu Korinským a tato slova také použil ve svých čtyřech vážných zpěvech Johannes Brahms. Cyklus dokončoval v době, kdy umírala Klára Schumann a o jejich vztahu vám budeme na Vltavě vyprávět v následující hodině.
1: Akademie.
0: Markéta Jehodová s Liborem Dřevikovským režijně spolupracovali na následujícím pásmu z roku 2011 o hudbě a přátelství Johannesa Brahmse a Kláry Schumannové. Napsala ho Vlasta Reiterová a nazvala Kdybych lásky neměl.

Děvčátka zvečera zpívají, vřetánko čili se točí. Chlapci se kolem toulají, radost jim hledí z očí. Děvčata předou výbavy, hlavy nad prací kloní. Chlapci už nemají obavy, brzy zní svatební zvony. Po mně se žádný neschání, neví, jak těžko je mi. Což ani politování nenajdu mezi všemi. Slzy mi smáčí smutnou líc. Pro koho předu len? Pro mne už nezbylo tu nic, než mrtvá píseň.

0: Jistě je ti nápadné, že poslední z písní se už objevila v mém prvním opusu. Napadlo tě přitom něco? Mělo by to něco napovědět. Mělo by to představovat hada zakousnutého do vlastního ocasu. Tedy symbolicky řečeno, příběh končí, kruh je uzavřen.
1: Tato slova napsal Johannes Brahms roku 1894 Kláře Schumannové. Zmínil se o spojnici mezi svou klavírní sonátou opus 1 z roku 1853 a cyklem německých lidových písní, který se stal jeho předposledním uzavřeným dílem. Melodii své rané klavírní sonáty použil v páté písni cyklu. Po něm už vznikly jen čtyři vážné zpěvy, opus 121, které komponoval pod dojmem zprávy o Klářině těžkém onemocnění, jako poslední rozloučení s ní a zároveň se svým vlastním životem. Klára Schumannová, rozená Víková, byla dcerou lipského učitele klavíru Fridricha Víka. Ke klavíru ji posadili v 5 letech. Právě toho roku se Klářiny rodiče rozešli a dívka zůstala u otce, který ji předurčil pro virtuózní kariéru. V 10 letech vystoupila poprvé veřejně, a to hned v lipském Gewandhausu, i když zatím jen jako spoluúčinkující. O 2 roky později už jí otec uspořádal vlastní večer. Přesto, jak Klára sama později potvrdila, nebyl Fridrich Wieck nelítostným drezérem. Když mu později lidé říkali, jak je šťasten, že mu nebe darovalo takovou dceru, ironicky odpovídal. Ano, také se mi to tak zdálo. A pak najednou vám padne na dlaň nezbedná sněhová vločka a to je Klára taková, jak ji vidíte. Klářin denní režim byl pevně rozvržen, potřeby dítěte však otec respektoval. S panenkami si sice nehrála, nikdy je prý však nepostrádala. V dorůstajícím věku se nezúčastňovala plesů a zábav, ale společnost, kde se jen planě žvanilo, tak jako tak nesnášela. Raději se v otcově domě setkávala s umělci. Velmi brzy se pokoušela i o kompozici. Její první skladbičky byly ovlivněny repertoárem, který právě hrála. Byly ve stylu France Schuberta, Karla Marie von Webera, či tehdy oblíbených italských operních skladatelů. Až se mezi otcovými žáky objevil Robert Schumann, o němž se v záznamech Fridricha Wiecka dočteme. Má neskrotnou fantazii a nestálou mysl. Bude muset schladnout a zmužnět. Hudební talent nepochybně má. Zda však přečká odříkání, jaké znamená výchova klavírního virtuóza, to nikdo neví. A i když se stane úspěšným klaviristou, bude u něj hlavní věcí neustále cvičení. A jako skladatel dokáže se podrobit přísnému teoretickému školení? Pravděpodobně ne. Nicméně to s ním zkusím tak 5 roku. Rozháraný mladík už zběhl ze studií práv v Lipsku a pokusil se na ně navázat v Heidelbergu se stejným výsledkem. Schumann u studia nevytrval a Wieck si od mladíkovi nestálé mysli příliš nesliboval, ani pokud šlo o studia hudební. Přesto jej přijal dokonce pod svou střechu. Na podzim roku 1835 hrála 16-letá Klára Wiecková zařízení Felixe Mendelssohna v lipském Gewandhausu poprvé svůj vlastní klavírní koncert a Robert Schumann byl jedním z jejich prvních kritiků. Romanticky květnatý literární styl, maskovaný jedním z jeho fiktivních převtělení, zprostředkovává okouzlení, jakým na Schumanna Klářino vystoupení zapůsobilo.

To, co jsme slyšeli na začátku, vzlétlo před námi jako mladý fénix a třepetalo se ve výši. Bílé toužící růže a orosené kalichy lilií se skláněly a nad nimi kývaly květy pomerančovníku a větvičky myrty. Mezi nimi rozkládaly olše a smuteční vrby své melancholické stíny. Uprostřed však zářil obličejík dívky, která si vybírala květy do věnce. Často jsem viděl čluny odvážně se houpat na vlnách a chyběl jen mistrovský hmat. Scházela přesně nastavená plachta, aby vítězně, rychle a jistě prorazily vlny. Slyšel jsem myšlenky, jež často nenašly správného tlumočníka, aby zazářily v celém svém lesku, avšak ohnivý duch jenž je hnal a touha, která je řídila, je konečně dovedla k cíli. Nyní nastoupil mladý saracenský hrdina jako zlatavý plamen s kopím a mečem a zápasil, že byla radost pohledět. A nakonec přiběhl francouzský kavalír a srdce přetékala. Potud Eusebius. Nalezl jsem ho včera večer s hlavou položenou na listu papíru s tímto textem, pevně spícího. Vypadal k zulíbání, jen ho namalovat, když ještě ve snu naslouchal koncertu, o němž vám chtěl psát.

Z Kláry rostla mladá žena a přátelský vztah obou mladých lidí se změnil v lásku. Část Víkovy předpovědi o Schumannovi se splnila, pianistické kariéry se musel vzdát. Rozhodně se však nechtěl vzdát Kláry, ačkoliv se její otec stavil proti. Podle Víkových představ měla Klára před sebou skvělou budoucnost koncertní umělkyně, zatímco Robertova existence budila pochybnosti. Souhlas k sňatku s Klárou si nakonec Schumann vymohl soudně. Vzali se 12. září 1840.

0: V roce sňatku Kláry a Roberta Schumannových bylo Johannesu Brahmsovi 7 let a učil se hrát na klavír. Jeho hudební zážitky byly velmi různorodé. Talentovaný pianista byl jako doprovazeč a schopný improvizátor užitečný svému otci, který hrál v hamburských knajpách k zábavě a tanci. Johannes mohl skončit podobně. Nikdo nepochyboval o tom, že Johann, jak se mu doma říkalo, převezme otcovo řemeslo. O umění se v takových kruzích nehovořilo. Šlo o to vydělat si na živobytí a o nic víc. Johannův talent však převyšoval nároky, které mohl uplatnit po hospodách, a jeho prozíravý učitel klavíru to věděl. Pro další chlapců vývoj udělal 2 zásadní věci. Nejprve zabránil tomu, aby byl 10letý Johannes jako zázračné dítě poslán na turné do Ameriky, a pak mu zprostředkoval výuku u renomovaného učitele hudby Eduarda Marxena. O mnoho více detailů z Brahmsova raného mládí neznáme. Jeho životopisci neměli při nejlepší vůli o jeho mládí co psát, protože ani skladatel sám jim nepomohl.
1: Data a letopočty si nepamatuji. A nemohu je ani hledat v nějakých starých dopisech. Nic takového nemám. A vůbec o sobě hovořím hrozně nerad. A ještě méně rád o sobě čtu. Mé noty mi připadají pořád ještě zajímavější.
0: To napsal Brahms roku 1880. Detaily se tak v Brahmsových životopisech začínají objevovat až tehdy, kdy dosáhl věku a vzhledu romantického zasněného mladíka, jak jej známe z několika dochovaných fotografií. Roku 1852 se Brahms seznámil s maďarským houslistou Eduardem Reménim. Jejich společné koncerty znamenaly pro Brahmse skutečný počátek dráhy seriózního hudebníka. V té době se již pokoušel komponovat, ale se svými výtvory nebyl nikdy spokojen. Tomu ostatně zůstalo. Ještě ve své závěti napsal:
1: právě tak si přeji, aby vše, co po mně zůstane v rukopise nevydaného, bylo spáleno. Pokud jde o noty, postarám se o to nejraději sám. Bude toho nalezeno málo, co bude určeno k tomu, aby mohlo být toto mé přání splněno.
0: Eduard Reméni byl o 5 let starší než Brahms a pocházel z Uher. V době, kdy se setkal s Brahmsem, měl už za sebou kus dobrodružného života. Přesvědčený uherský vlastenec se podílel na revoluci roku 1848 a po její porážce se pro něj rakouská monarchie stala nebezpečnou půdou. Reméni utekl přes Paříž a Londýn do Ameriky, tam rozvinul své virtuózní nadání a za 4 roky se vrátil již jako oslavovaný virtuóz. Zejména se líbily jeho fantazie na uherské melodie, zaručeně nejúspěšnější číslo jeho repertoáru. Tady někde prý je počátek i Brahmsovy záliby v uherských motivech.

0: Rok spolu jezdili. Reméni s Brahmsem od města k městu, pořádali společné koncerty a Brahmsovo jméno začalo být známé. Zatím jako jméno dobrého pianisty a spolehlivého doprovazeče. Brahms a Reméni byli jako oheň a voda a rozdílné povahy spolu dlouho nevydrželi. Reméni mu však mohl Brahms vděčit za další seznámení, označované v jeho životopisech jako hvězdná hodina. Bylo to setkání s houslistou Josefem Joachimem, který v Brahmsovi odhalil výjimečný skladatelský talent. Vzpomínal. Brahms je povaha, jaká se do plné čistoty mohla rozvinout jen v nejskrytějším ústraní. Čirá jako démant, hebká jako sníh. V jeho hře je prudký oheň, téměř fatalistická energie, rytmická přesnost. A jeho skladby už teď jeví tolik významného, že jsem se s tím u tak mladého muže ještě nesetkal. Mnohoslibná chvála pozdvihla Brahmsovo sebevědomí, k proniknutí do uměleckých kruhů však nestačila. Z jeho dopisu Joachimovi je cítit skepse, ale přece jen i naděje.
1: Reméni mne opustí, je to jeho vůle. Mé chování vůči němu k tomu nemohlo zavdat nejmenší podnět. To spíš já jsem musel denně snášet jeho nálady. Nemohu se ale vrátit jen tak bez jakéhokoliv výsledku do Hamburku. Mému domol naladěnému srdci by tam sice bylo momentálně nejlíp, ale musím vidět alespoň dvě nebo tři svoje skladby vydané tiskem, abych se mohl podívat zpříma a jasně do očí rodičům. Vás, milý pane Joachime, bych chtěl poprosit, abyste vyplnil mou naději, kterou jste ve mně vzbudil a uvedl mne do uměleckého života.
0: S Joachimem Brahms společně pracoval až do 80. let nejen jako jeho klavirista, ale Joachim také sám skladatelsky činný, bedlivě sledoval Brahmsovy kompoziční pokroky. Osobně se pak na řadu let rozešli, protože v době, kdy procházelo Joachimovo manželství krizí, stál Brahms na straně manželem zrazené Amálie Joachimové. Soucit s ženským osudem a neustálá ochota jej ulehčit spolupůsobili také při dalším uměleckém vztahu, pro Brahmse ještě zásadnějším, než bylo kolegiální přátelství s Joachimem. Tím bylo přátelství s manželi Klárou a Robertem Schumannovými. Hovořilo a napsalo se o něm hodně. Ty, pro které představují životy slavných jen sbírku anekdot a domněnek, dodnes zajímá, kam až vztah mezi Klárou Schumannovou a Brahmsem zašel. Přátelství tří velkých osobností hudby však má jistě cennější a zajímavější stránky.

0: Schumann napsal v časopise Neue Zeitschrift für Musik, jehož byl zakladatelem a redaktorem, často citovaná prorocká slova.
1: Přicházely mladé význačné talenty, které budily zdání, že se v nich ohlašují nové hudební síly. Dokladem jsou všichni ti ctižádostiví umělci poslední doby, ale jejich umělecké produkce jsou známy jen užšímu kruhu. Sledoval jsem dráhy těchto vyvolených s velkým zájmem. Věděl jsem však, že jednou přijde, že se musí objevit někdo, kdo bude povolán k tomu, aby pronesl rozhodující slovo. Někdo, kdo nenabídne jen pozvolna rozvíjené mistrovství, nýbrž ten, kdo dokonale vyzbrojen, vyskočí jako Minerva z hlavy Kronosovi. A on přišel. U jeho kolébky stály múzy i hrdinové. Jmenuje se Johannes Brahms. Má všechno to, čím se nám zvěstuje. On je ten povolaný.
0: Toho roku napsal Brahms svou první klavírní sonátu, které dal opusové číslo 1. Použil v ní melodii lidové písně, ke které se, jako k onomu hadovi, zakusujícímu se do vlastního ocasu, jak napsal Kláře, vrátil ve svém předposledním písňovém cyklu.

0: Svůj článek v Neue Zeitschrift für Musik nazval Schumann Nové dráhy. Hodně se později debatovalo o tom, zda jeho entuziasmus nadanému mladíkovi spíše neuškodil, zda právě on nebyl příčinou toho, že Brahms začal být stavěn do opozice vůči představitelům takzvané novoněmecké školy, Franzi Listovi, Richardu Wagnerovi a dalším. Brahms sám byl Schumannovým článkem zaskočen.
1: Vážený mistře, učinil jste mne tak neskonale šťastným, že vám ani nedokážu poděkovat. Pro veřejnou chválu, kterou jste mi věnoval, bude publikum s neobyčejným napětím očekávat mé výkony a já nevím, zda mu v tom budu schopen vyhovět.
0: Svou druhou klavírní sonátu věnoval Brahms Kláře Schumannové se svolením jejího manžela. Když se poprvé setkali, bylo Brahmsovi 20 let, Kláře 34 a byla už matkou 6 dětí. Klára Brahmsovi bez pochyby imponovala. Navzdory tolika porodům si zachovala dívčí půvab a sama byla umělkyně, neobyčejně ceněná klaviristka a nedoceněná skladatelka. Mladý Brahms nebyl o nic menší romantický blouznivec než snivý a fantazírující mladý Schumann. Tak jako se Schumann v době, kdy publikoval ve svém časopise, vcitoval do fiktivních postav, jejíž ústy pak formuloval své kritické soudy, považoval se Brahms za vtělení kapelníka Kreislera z povídky Ernsta Theodora Amadea Hoffmana a známí jej tak dokonce oslovovali. Kreisler je ten nejzádnější muž, co znám, vyjádřil se jeden z Brahmsových přátel. Sotva nás uchvátil svým triem, má už zase hotové 3 věty klavírní sonáty, které mi připadají ještě boštější. Brahms se do Kláry zamiloval a Kláře to nezůstalo utajeno.

Následujícího roku však započala závěrečná část Schumannova života, která se stala těžkou zkouškou pro Kláru a konec konců i pro Brahmse, jenž po celé 3 roky až do Schumannovy smrti jeho rodinu podporoval. Po Schumannově sebevražedném pokusu v únoru 1854 pomohl pro přítele vyhledat sanatorium v Edenichu u Bonu, které už nešťastný skladatel nikdy neopustil. Když se Klára, nyní jediná živitelka početné rodiny, po narození nejmladšího syna opět vydala na koncertní cesty, vyměňovala si s Brahmsem dopisy, z nichž se sice zachovala jen část, přesto však o jejich vzájemném vztahu hodně vypovídají. Brahms byl po zdrženlivém začátku horoucnější a Klára racionální, i když ani ona nezastírala, že lásku a něhu potřebuje. Brahmsův opus 9, zkomponovaný v onom tragickém roce 1854, jsou klavírní variace na téma Roberta Schumanna.

Vážená paní, každým okamžikem bych se nejraději vrátil. Živé a povznášející muzicírování s vámi, zprávy o vašem milovaném muži, jak bych to mohl i jen na chvíli postrádat. Často se sám se sebou hádám, to znamená Chrysler a Brahms se hádají. Každý má své mínění, jednou ustoupí ten, jindy onen. Tentokrát však byli oba nerozhodní. Nikdo z nich nevěděl, co vlastně chce. Skoro mne to dohánělo k pláči. Vážená paní, dlouho to nevydržím, pojedu zpátky, ještě dnes. Chci domů a hrát a číst, dokud nepřijdete. A pak budeme číst a hrát spolu. Nejdražší přítelkyně, jak půvabně na mne hledí to důvěrné ty. Tisíceré díky. Nemohu se dost vynadívat. Dokonce to slyším.

Poté, co vám Johannes ještě zcela rozumně popřeje dobrou noc, zvedá se bráhmín s námahou ze svého lože, bere papír a brk a píše druhý dopis z tisíce a jedné noci. Tvůj dopis, o paní, přišel a poskytl balzám touhou a žádostí sužované duši a uzdravení rozervanému nemocnému srdci. Tvůj znavený otrok, jak krásné, vnímal všechna tvá vznešená slova a přísahám nyní při tvé hlavě, o paní. Nacházím se v onom stavu, který líčí básník. Srdce je sklíčeno a zármutek nesmírný. Oku je odepřen spánek a tělo znaveno. Trpělivost mizí. Trvalé však je odloučení a rozum ve zmatcích a srdce ztraceno. Ach, kéž by Bůh tomu chtěl, aby mi bylo ještě dnes místo odeslání tohoto dopisu dovoleno ti zopakovat ústně, že zmírám láskou k tobě. Víc nedokážu pro slzy vyslovit. Žij blaze. Kamaralsaman Ebn Braha.

0: Dostanu brzy dlouhý dopis? Udělej mi radost k Vánocům. Je to pro mne docela důležité. Udělej si na to čas, milý Johannesi. Aspoň minutu. A mnoho o přátelství bude vysloveno a udělá mi to radost. Žij blaze, milý Johannesi. Bylo krásné, že jsi přišel, jen bohužel moc krátké. Skoro jako sen. Vroucně tvá Klara.
1: Jsi mi tak nekonečně milá, že to ani nedokážu vyjádřit. Chtěl bych ti říkat miláčku a všelijak a nedokázal bych se toho nasytit. Jestli to tak půjde dál, budu si tě později muset dát pod sklo a zasadit do zlata.

0: byla poslední slova, která Brahms Kláře napsal před smrtí Roberta Schumana. Klára i Johannes tuto smrt očekávali a přesto pro ně byla nepředstavitelná. 3 týdny předtím Brahms Schumana navštívil. Klára byla právě na turné v Anglii a na Brahmsův dopis odpověděla.
1: Takový dopis. A já musím dnes večer poprvé veřejně hrát. Celý den jsem nedokázala zahrát ani notu. Od rána do večera jsem nahlas plakala a pak, unavená, zarmoucená, jsem jela na koncert. Nebe bylo milostivo, všechno dobře dopadlo.
0: 8 dní před Schumanovou smrtí přišel telegram.
2: Přečetl jsem jí ho. Zněl přibližně: pokud chcete svého muže ještě vidět naživu, pospěšte si. Pohled na něj vás však vyděsí.
0: Oba se okamžitě vydali do Edenichu. Schumann však již byl v takovém stavu, že lékař i Brahms Kláru od manželovy návštěvy odrazovali. Teprve za několik dní Klára přece prosadila svou a v poslední chvíli Schumannova života s ním byli oba. Po Schumannově smrti by naplnění vztahu Brahmse a Kláry nic nestálo v cestě. Brahms však nakonec rezignoval. Zajímal se dál o Klářiny děti a staral se o ně, ale zůstal Kláře vzdálen. Zbyla vzájemná úcta a až do konce života utajovaná náklonnost, z níž už vzhledem k věkovému rozdílu a všemu dosud prožitému víc ani být nemohlo. Brahmsovi životopisci hledali marně vysvětlení. Nechtěl se snad vzdát role mladého Wertera, který sice neměl ani pomyšlení na to, že by svou marnou touhu řešil pistolí, ale kterého vábila právě nedosažitelnost jeho vyvolené. Bylo zásadním rysem jeho povahy hledání úniku v okamžiku, kdy vztah začínal být závazný, jak se to konec konců projevilo ve všech milostných epizodách, o niž v Brahmsově případě víme. Byl to stín Roberta Schumana, který mezi oběma ležel. Tušil Brahms, že se musí spout ke starší ženě vymanit, aby se jako umělec dostal dál? Nikdy se neoženil a Kláru nikdy nepřestal zbožňovat. Roku 1857 jí napsal dopis, kterým se snažil dodat sílu jí i sám sobě.
2: Musíš se snažit, aby tvůj smutek nepřekročil meze. Život stojí za to. Vášně nejsou u člověka ničím přirozeným. Jsou to vždycky výjimky nebo výstřelky. U koho překročí míru, musí být považován za chorého a být léčen. Klidný v radosti a klidný v bolesti. Takový je krásný, pravdivý člověk. Vášně musí sami brzy pominout, nebo je musíme vyhnat.
0: Bylo mu teprve 24 let, ale už tehdy se možná projevil onen nám daleko známější Brahmsův charakterový rys, rys sebeovládání a racionality, který se později proměnil v představu zamlklého, morousovitého a sarkastického stárnoucího muže. Tak působil ovšem jen na ty, kdo ho málo znali. Skutečností je, že teprve po odloučení od Kláry byl opět schopen soustředěné kompoziční práce, teprve s počátkem 60. let se začal projevovat jako tvůrčí individualita.
2: Jsem zamilován do hudby. Miluji hudbu. Nemyslím na nic jiného než na ni a na to, co může hudba zkrášlit. Pozor, píšu opět milostné písně, ale nevěnované nějaké A nebo Z, ale hudbě.
0: Po Schumannově smrti nastoupilo období uzrání Brahmsovy osobnosti, dovršené o 3 roky později prvním klavírním koncertem.

0: Roku 1862 přesídlil Brahms do Vídně. O 3 roky později vzniklo jeho první rozsáhlé dílo Německé rekviem. Teprve ve svých 33 letech si troufl napsat symfonii a pozvolna se stával tím, komu je v tomto oboru připisováno spojení beethovenského odkazu s romantickým hudebním myšlením. V té době už byl uznávanou autoritou. A tak jako kdysi jemu pomohlo při vstupu do hudebního života dobrozdání Joachimovo a Schumannovo, pomáhal svými doporučeními i on, například Antoninu Dvořákovi. Klára žila po Schumannově smrti s dětmi několik let v Berlíně, pak v Baden-Badenu a opět v Berlíně. Ve svých 60 letech přijala místo učitelky klavíru na konzervatoři ve Frankfurtu nad Mohanem. U příležitosti 50. výročí zahájení umělecké kariéry hrála v lipském Gewandhausu klavírní koncert Roberta Schumanna.
1: Několikrát jsem měla pocit, že mne přemůže dojetí, ale ovládla jsem se a hrála úplně klidně. A podařilo se to skvěle.
0: Zapsala si do deníku.

0: Výtěžek z další vzpomínkové slavnosti za Schumana, ze Schumanových dnů v Bonnu, na niž také spoluúčinkovala, jí umožnil dát zřídit Schumanův náhrobek.
1: V neděli začala slavnost. Nebesa tomu přála, ani lísteček se nepohnul a slunce zakryly lehoučké obláčky. Bylo to příjemné. Byla to důstojná slavnost. Mé srdce jímala radost i bolest, ale bolest byla přemožena radostí a povznášejícím pocitem, že jsem to ještě směla zažít. Na začátku Bach, na konci sbor z Mendelssohnova Eliáše. Brahms to všechno dirigoval. Další den Schumannova Rýnská symfonie pod Brahmsovou taktovkou a Requiem za Mignon.
0: Ještě 60. výročí svého debutu

posledním Brahmsovým dílem spojeným s Klárou a jeho posledním dokončeným dílem vůbec jsou 4 vážné zpěvy. Komponoval je koncem dubna a počátkem května 1896 v době, kdy ztratil mnoho blízkých přátel. Nejtěžší ranou však byla pro Brahmse zpráva, že Klára utrpěla těžký záchvat mrtvice. Tehdy sáhl ke 4 textům ze Starého a Nového zákona. Cyklus se stal i skladatelovou vlastní životní bilancí. Klára Schumannová zemřela 20. května 1896 a Brahms si přežil pouze o necelý rok. 24. května 1896 se Brahms v Bonnu zúčastnil Kláři na pohřbu a dalšího dne nové písně zahrál a zaspíval v úzkém kroužku přátel. Jeden z účastníků zaznamenal: bylo to víc než vystupňovaná deklamace biblických slov v tónech, jak je přednášel svým ochraptělým hlasem. To, co jsme slyšeli, bylo všechno jiné než umělecký zpěv. A přece byl dojem tak ohromující, jaký od té doby ve mně nemůže žádný zpěvák vyvolat.

Výběr ze 4 vážných zpěvů Johannesa Brahmse uzavřel na Vltavě akademii o hudbě a přátelství Brahmse a Kláry Schumann. Cyklus nazvaný Kdybych lásky neměl. Zazněla také hudba Johanna Baptisty Kramera, Kláry Schumann a Roberta Schumanna. Účinkovali Jan Kačer jako vypravěč, Ivan Řezáč jako Johannes Brahms, Adéla Kačerová jako Klára Schumann a Hanuš Bor hrál Roberta Schumanna. Režijní spolupráci měli v roce 2011 Markéta Jahodová a Libor Dřevikovský, napsala Vlasta Reitererová. 29. července letos uplynulo 170 let od úmrtí Roberta Schumanna a my si teď poslechneme jeho klavírní trio číslo 2 F-dur, o kterém Klára Schumann napsala, že ji od začátku do konce v nejhlubší duši zahřívá a okouzluje, vášnivě ho miluje a chtěla by ho hrát stále znovu.

Trio Wanderer nám na Vltavě hrálo druhé klavírní trio F-dur Roberta Schumana a blíží se 23. hodina.

0: Střelba s hvězdičkou.
1: Co se stane, když člověk ve své touze po poznání překročí hranici mezi životem a smrtí? Kdo je nakonec skutečným monstrem? Stvořená bytost nebo její stvořitel? Příběh Viktora Frankensteina a jeho bezejmenného tvora je nejen temným podobenstvím o lidské touze ovládnout přírodu, ale také příběhem o osamělosti, odmítnutí a touze být milován. Toto je druhá část rozhlasové četby románu Mary Shelley Frankenstein.

0: Frankenstein. Část druhá.
1: A navíc, velkost a složitost mého plánu mě nemohla od jeho provedení odradit. S takovými pocity jsem přistoupil k vytváření lidského tvora.
2: Po mnoha měsících strávených úspěšným opatřováním a upravováním potřebného materiálu jsem přistoupil k činu. Na rozdíl od původního předsevzetí jsem se rozhodl vytvořit tvora mohutné postavy, asi 3 metry vysokého a přiměřeně rozložitého. Malé rozměry některých částí lidského těla by totiž značně zpomalily práci. Pomyšlení na první úspěchy mě pohánělo vpřed jako prudký vítr. Život a smrt mi připadaly jako toužené hranice, kterými musím nejprve proniknout, abych potom náš temný svět ozářil proudem světla. Nový tvor by mi žehnal jako svému stvořiteli a mnoho šťastných a vynikajících bytostí by vděčilo za svou existenci mně. Žádný otec by se nemohl dovolávat vděčnosti vlastního dítěte více než já. Takové a podobné úvahy mě dovedly k názoru, že dokážu-li vdechnout život neživé hmotě, mohl bych také za nějakou dobu obnovit život tam, kde smrt již zřejmě odsoudila tělo ke zkáze. Nadměrná práce mě vysilovala. Zhubl jsem a tváře mi pobledly. Občas, když jsem se domníval, že už jsem na prahu úspěchu, setkal jsem se s nezdarem, ale přesto mě neopouštěla naděje, že mě k úspěchu dovede příští den anebo příští hodina. Všechnu naději jsem vkládal v tajemství, jež jsem znal jen já sám. Měsíc svítil na mou noční práci a já jsem s neutuchající a bezdechou dychtivostí pronikal do nejtemnějších skrýší přírody. Dokáže někdo pochopit hrůzu mého tajemného počínání, když jsem se lopotil ve vlhku z nesvěcených hrobů nebo trýznil živé zvíře, abych oživil neživou hmotu? Vzpomenuli si nyní na onu dobu, celý se roztřesu a před očima se mi zatmí, ale tehdy mě poháněl neodolatelný a téměř šílený pud. Zbíral jsem v márnicích kosti a rouhačskými prsty jsem porušoval ohromující tajemství lidské kostry. Dílnu pro svou nečistou práci jsem si zařídil v osamělé komoře, či spíše v jakési celé na půdě domu oddělené od všech ostatních bytů pavlačí a schodištěm. Při své piplavé práci jsem musel také velmi namáhat zrak. Značnou část materiálu jsem bral z pitevny a jatek a často jsem se od svého hnusného konání odvracel s odporem. Jenže hnán neustále vzrůstající žádostivostí jsem nakonec přece jen dospěl téměř ke konci svého snažení. Léto pominulo a já byl celý čas tělem i duší ponořen do práce. Zanedbával jsem svět kolem sebe a zapomínal jsem i na své nejbližší, které jsem tak dlouho neviděl. Přišel podzim a potom zima. I jaro s létem mi uběhly v horečné práci. Nedíval jsem se na květy či zelenající se listí. Byl jsem hluboce zabrán do své činnosti. Listí už znova uvadlo, ale má práce stále nebyla hotova. Každý den mi však čím dál zřetelněji ukazoval, jakého úspěchu jsem dosáhl. Věřil jsem, že má námaha už brzy skončí a rozptýlení a pohyb mi vynahradí celé ty dlouhé měsíce.

Jedné smutné listopadové noci jsem se dožil dokončení svých snah. S úzkostí, jež téměř hraničila s agónií, jsem kolem sebe naskládal životodárné přístroje, abych do neživé hmoty, která mi ležela u nohou, vdechl jiskru života. Byla 1 hodina po půlnoci. Déšť bubnoval neutěšeně do oken a svíčka dohořívala, když jsem v posledním záblesku světla spatřil, jak můj výtvor otevřel matně žluté oko. Jeho dech byl těžký a údy se mu křečovitě zmítaly. Jak mám vylíčit své pocity při této úděsné události? Nebo jak popsat stvůru, kterou jsem s tak nesmírnými strázněmi a obtížemi vytvořil? Údy byly souměrné a rysy v obličeji jsem vybral tak, aby byly krásné. Můj bože, krásné. Žlutá kůže sotva skryla soustavu svalů a žil. Vlasy byly leskle černé, rozevláté, zuby bělostné jako perly, jenomže jejich lesk tvořil tím strašnější kontrast s vodovýma očima, které měly téměř stejnou barvu jako špinavé oční důlky, v nichž byly zasazeny, a jako svraštělá pokožka a úzké zatrpklé rty. Nic nepodléhá takovým proměnám jako lidská povaha. Téměř 2 roky jsem těžce pracoval jen proto, abych vdechl život do mrtvého těla. Pro tento cíl jsem si odepřel klid a málem ztratil zdraví. Horoucně jsem toužil po uskutečnění svého snu, avšak nyní, po skončení práce, krása toho snu zmizela a bezdechá hrůza a odpor mi naplnili srdce. Nedokázal jsem vydržet pohled na tvora, jemuž jsem vdechl život. Vyběhl jsem z místnosti a dlouho přecházel po ložnici, příliš rozrušen, než abych mohl spát. Nakonec mě přemohla únava a já se vrhl oblečen na lůžko s jedinou touhou nalézt na několik okamžiků zapomnění. Bylo to však marné. Spal jsem a stále mě pronásledovaly divoké sny. A když jsem se s hrůzou vytrhl ze spánku, čelo pokryté ledovým potem, tu jsem v matně nažloutlém měsíčním svitu, který pronikal zavřenými okenicemi, uviděl stvůru, onoho strašlivého netvora, jehož jsem přivedl na svět. Nadzdvihl závěsy lůžka a jeho oči, dá-li se to tak nazvat, se upíraly na mě. Rozevřel rty, zamumlal několik neartikulovaných zvuků a tvář mu skřivil úšklebek. Snad promluvil, ale já jsem mu nerozuměl. Napřáhl ruku zřejmě, aby mě zadržel, ale já jsem vyskočil, seběhl dolů po schodech a utekl na dvůr v domě, kde jsem bydlil. Tam jsem, na nejvýš rozčilen, plný úzkosti, prochodil celou noc a pozorně naslouchal sebe menšímu zvuku, který by mě varoval před příchodem onoho ďábelského netvora, jemuž jsem tak neblaze věnoval život. Ach, žádný smrtelník by jistě nemohl vydržet hrůzu, která vyzařovala z té tváře. Ani oživená mumie by nemohla být tak ohyzdná jako tento netvor. Pozoroval jsem ho, když ještě nebyl hotov. Tehdy byl ošklivý, ale nyní, když svaly a klouby byly schopny pohybu, stalo se z něho něco takového, co by si ani Dante nedokázal představit. Strávil jsem hrůznou noc. Tep mi bušel rychle a silně, že jsem cítil záchvěv v sebe menší žilky. Klesal jsem únavou a celkovou slabostí. Cítil jsem hořké zklamání smíšené s hrůzou. Sny, které mi po dlouhý čas dodávaly sílu a radostný klid, staly se nyní pro mě peklem. Jak nenadálý byl můj přechod k hrůze. Jak zdrcující byla má porážka. Konečně nastalo chmurné deštivé svítání a před mýma bezesnýma rozbolavělýma očima se objevil ingolštatský kostel, jeho bílá věž a hodiny ukazující 6. Domovník otevřel bránu do dvora, který mi na tuto noc poskytl útulek. Vyšel jsem do ulic a rychleji mi procházel, jako bych se chtěl vyhnout netvoru, o kterém jsem byl přesvědčen, že ho potkám za nejbližším rohem.
Neodvažoval jsem se vrátit domů. Co si mě pohánělo vpřed, ačkoliv jsem už byl úplně promáčený deštěm, který se lil z černé a bezútěšné oblohy. Kráčel jsem stále dál a dál v naději, že tělesný pohyb zmírní úzkost, která mi tížila mysl. Tak jsem došel až k hostinci, u něhož se obvykle zastavovaly různé dostavníky a povozy. Zarazil jsem se tu, aniž jsem věděl proč. Chvíli jsem postál a upíral zrak na kočár, který přijížděl proti mně z druhého konce ulice. Když se přiblížil, všiml jsem si, že to je dostavník ze Švýcarska. Zastavil těsně u mě a když se otevřela dvířka, spatřil jsem Jindřicha Klervala. Jakmile mě zahlédl, vyskočil ven. Můj milý Frankensteine, to jsem rád, že tě vidím. Jaké štěstí, že jsi tady právě při mém příjezdu. Nic se nemůže vyrovnat radosti, kterou jsem pocítil při setkání s nejmilejším přítelem. Jeho přítomnost mi opět připomněla otce, Alžbětu a domov tak drahým mým vzpomínkám. Uchopil jsem ho za ruku a okamžitě jsem zapomněl na svou hrůzu a své neštěstí. Náhle jsem poprvé po mnoha měsících pocítil klidnou a nerušenou radost. Už proto jsem přítele co nejsrdečněji přivítal a vydali jsme se k mé koleji. Klerval mi ještě chvíli vyprávěl o společných přátelích a o tom, jaké měl štěstí, že směl nakonec přijet do Ingolštatu. Jistě si dovedeš představit, jak nesnadné bylo přesvědčit mého otce, že všechno potřebné vědění není obsaženo jen ve vznešeném účetnictví. Jsem šťasten, že tě vidím, Jindřichu. Ale řekni mi ještě, jak se daří mému otci, bratrům a Alžbětě. Dobře, žijí velmi spokojeně. Jenom je trochu zneklidňuje, že tak zřídka od tebe mají zprávy. Zadíval se mi pozorněji do tváře. Teprve teď vidím, jak špatně vypadáš. Jsi tak hubený a bledý, jako bys proběhl několik nocí. Uhodl si. Poslední dobu jsem se tak hluboce pohroužil do jisté práce, že jsem si nedopřál dostatečný odpočinek. Avšak doufám, upřímně doufám, že má práce je hotová a že jsem konečně volný. Tu jsem se roztřásl. Zděsil jsem se představy, že by ten tvor ještě mohl být v mém bytě, kde jsem ho opustil. Obával jsem se už jen pohledu na něj, ale ještě víc jsem se bál, že by ho mohl spatřit Jindřich. Poprosil jsem ho proto, aby zůstal chvilku v přízemí a vyběhl jsem nahoru k svému pokoji. Ovládl jsem se teprve, když jsem položil ruku na kliku dveří. Chvíli jsem váhal. Rozechvělo mě studené mrazení. Potom jsem prudce otevřel dveře, jak to činívají děti v očekávání, že za nimi číhá strašidlo. Ale nic se neobjevilo. Bojácně jsem vešel dovnitř. Obývací pokoj byl prázdný a odporný host nebyl ani v ložnici. Nemohl jsem uvěřit, že mě potkalo tak velké štěstí. Pln radosti jsem seběhl ke Klervalovi. Vstoupili jsme do mého pokoje a sluha nám zápětí přinesl snídani. Nedokázal jsem se však opanovat. Nebyla to jen radost, která se mě zmocnila. Cítil jsem, jak se celý chvěji vybičovanou nervozitou a jak mi prudce buší srdce. Ani na okamžik jsem nedokázal vydržet na místě. Přeskakoval jsem židle, tleskal jsem a hlasitě se smál. Klerval zprvu připisoval mou neobvyklou náladu radosti ze svého příjezdu, ale když se na mě pozorněji zadíval, spatřil v mých očích vzrušení, které si nedovedl vysvětlit, a můj hlas, můj nevázaný a krutý smích, ho děsil a udivoval. Ale co se to pro Boha děje, Viktore? Nesmíj se tak. Vždyť jsi nemocný. Co se vlastně stalo? Neptej se mě. Zvolal jsem a rukama jsem si zakryl oči, protože jsem měl pocit, že se obávaný netvor vkradl do místnosti. On ti to řekne. Zachraň mě, zachraň mě. Zdálo se mi, že mě netvor uchopil. Zuřivě jsem se bránil a v záchvatu křeče jsem se zhroutil. Chudák Jindřich, jak mu asi bylo. Setkání, na které se tak těšil, dopadlo tak hořce. Nebyl jsem však svědkem jeho zármutku, protože jsem omdlel. A dlouho, dlouho jsem nenabyl vědomí. Vysoká horečka mě na několik měsíců upoutala na lůžko. Jindřich mě po celou tu dobu ošetřoval.
Později jsem se dozvěděl, že tajil otci a Alžbětě vážnost mé nemoci, aby je šetřil. Byl jsem skutečně těžce nemocen a životu mě navrátila pouze přítelova bezmezná a neunavná péče. Neustále jsem měl před očima netvora, jemuž jsem vdechl život, a nepřestával jsem o něm blouznit. Má slova Jindřicha nepochybně překvapila. Zprvu se domníval, že jde o blouznění způsobené rozrušenou fantazií, ale vytrvalost, s níž jsem se neustále vracel ke stejnému předmětu, ho přesvědčila, že mé onemocnění má opravdu původ v nějaké mimořádné a hrozné události. Zotavoval jsem se pomalu a s četnými recidivami, které mého přítele lekaly a zarmucovaly. Vzpomínám si, že když mi pozorování okolních předmětů poprvé způsobilo trochu radosti, zjistil jsem, že už zmizelo uvadlé listí a na stromech, které stínily mé okno, vyrážejí pupeny. Bylo překrásné jaro a počasí značně přispělo k mé rekonvalescenci. Cítil jsem, jak ve mně opět ožívají pocity radosti a lásky. Smutek zmizel a zakrátko jsem byl právě tak veselý, jako jsem býval předtím, než se mě zmocnila osudná posedlost. Nejmilejší Clervale, zvolal jsem. Jak laskavý, jak strašně hodný jsi ke mně. Celou zimu si strávil v mém pokoji místo, aby ses věnoval studiu, jak ses zařekl. Budu ti to vůbec moci někdy oplatit? Cítím nejhlubší výčitky ze zklamání, které jsem ti způsobil, ale snad mi odpustíš. Můj příteli, nejlepší odměnou pro mě bude, že se přestaneš trápit a že se co nejrychleji uzdravíš. A protože jsi tak příjemně naladěn, snad si s radostí přečteš dopis, který tu už několik dní leží. Myslím, že je od tvé sestřenky. Clerval mi vložil do ruky dopis. Byl od Alžběty. Můj nejdražší bratranče, byl si jistě těžce nemocen a ani pravidelné dopisy milého, laskavého Jindřicha mě nedokázali uklidnit. Nesmíš psát, nesmíš držet v ruce pero, ale přesto potřebujeme alespoň jedno slůvko od tebe, drahý Viktore, aby se naše obavy utišily. A tak dlouho doufám, že mi pošta přinese onen řádek a strýčka odvrátilo od cesty do Ingolštatu jen mé přesvědčování. Chtěla jsem zabránit, aby byl vystaven útrapám a snad i nebezpečím tak dlouhé cesty. Clerval píše, že se ti už opravdu daří lépe. Upřímně doufám, že tuto zprávu brzy vlastnoručně potvrdíš. Uzdrav se a vrať se k nám. Najdeš šťastný, radostný domov a přátele, kteří tě vřele milují. Strýček má ocelové zdraví, ale neustále tě chce vidět. Chce se ujistit, že se ti daří dobře, a pak už jeho laskavou tvář nezachmuří ani mráček starostí. A kdybys viděl, jaké pokroky udělal tvůj bratr Arnošt, už je mu 16 a je plný života a činorodosti. Touží být opravdovým Švýcarem a vstoupit do cizích služeb, ale my se od něj nemůžeme odloučit, alespoň ne do té doby, dokud se nám nevrátíš ty. Po tvém odjezdu se v naší malé domácnosti udála pouze jediná změna. Vzpomínáš, jak jsme k nám kdysi přijali osiřelou Justýnu Moricovou a naučili jí povinnostem služebné? V naší šťastné zemi to bohudík neznamená ani nevzdělanost, ani odřeknutí se vlastní důstojnosti. Tetička, tvoje matka, ji měla moc ráda a proto jí také poskytla vyšší vzdělání, než původně zamýšlela. Za tuto laskavost ji Justýna bohatě odměnila. Byla tím nejvděčnějším tvorem na světě. Přes svoji veselou a někdy i nerozvážnou povahu věnovala nejvyšší pozornost každému tetiččinu gestu. Považovala ji za vzor veškeré dokonalosti a snažila se napodobovat její způsob mluvy i chování, takže mi ji i dnes ještě často připomíná. Musím ti také napsat několik slov o našem nejmladším bratříčkovi Vilémovi. Přála bych ti, abys ho viděl. Je na svůj věk poměrně vytáhlý, má sladké usměvavé modré oči, tmavé řasy a kudrnaté vlasy. Když se usměje, objeví se mu na růžových tvářích dva drobné dolíčky. Když jsem ti začala psát dopis, hned jsem dostala lepší náladu, ale teď, když končím, vrací se má úzkost. Odepiš, nejmilejší Viktore. Jediná řádka, jediné slovo bude pro nás požehnáním. Tisíceré díky Jindřichovi za jeho laskavost, lásku a četné zprávy. Jsme mu za všechno upřímně vděční. Sbohem, milý bratránku, dej na sebe pozor a prosím tě,
napiš. Alžběta Lavencová, Ženeva, 18. března 1765. Má drahá Alžběta, zvolal jsem, když jsem dočetl dopis. Hned napíšu a zbavím ji úzkosti, kterou zřejmě cítí. Začal jsem se uzdravovat a postupně jsem nabýval sil. Za 14 dní jsem mohl vyjít z pokoje. Jednou z mých prvních povinností po uzdravení bylo představit Clervala některým univerzitním profesorům. Znamenalo to podstoupit křížovou cestu, protože jsem tak jitřil rány, které má mysl utrpěla. Od oné osudné noci, která znamenala ukončení mého pokusu a začátek mého utrpení, jsem pojal prudkou nechuť už jen k samotnému sousloví přírodní vědy. I když jsem se cítil již zcela zdráv, pouhý pohled na jakýkoliv chemický přístroj ve mně oživil všechnu bolest, kterou jsem vytrpěl při svém nervovém zhroucení. Jindřich to spozoroval a odstranil z mého dohledu všechny mé přístroje. Rovněž mě přestěhoval do jiného bytu, protože zjistil, že cítím odpor k místnosti, která předtím byla mou laboratoří. Tak uplynulo léto a můj návrat do Ženevy byl stanoven na pozdní podzim. Ale z nejrůznějších příčin jsem se zdržel. Přišla zima a sníh, silnice se staly nesjízdnými a má cesta byla odložena až do příštího jara. Začal už květen a denně jsem očekával dopis, který měl určit den mého odjezdu. Jindřich mi navrhl pěší výpravu do okolí Ingolštatu, abych se mohl osobně rozloučit s místem, kde jsem tak dlouho žil. Přijal jsem jeho návrh s radostí. Tak jsme se toulali 14 dní. Čerpal jsem sílu z pobytu na čerstvém vzduchu, z různých dobrodružství, která se nám na cestě přihodila, a z rozhovorů s přítelem, až jsem se zbavil všech myšlenek, které mě minulého roku tísnily, a tělesně i duševně jsem se zotavil. Po návratu z kamarádského vandrování jsem doma našel dopis od otce. Milý Viktore, vím, že se těšíš na dopis, který ti určí datum návratu domů. Jak ti tedy mám sdělit neštěstí, které nás postihlo? Chtěl bych tě nějak připravit na strašlivou zprávu, ale vím, že je to nemožné. Jistě tvůj zrak už přeskakuje řádky, aby hledal slova, která ti sdělí hroznou zvěst. Vilém je mrtev. Viktore, tvůj bratříček byl zavražděn. Ani se nepokusím tě utěšovat. Chci ti jen prostě vylíčit, jak se to zběhlo. Minulý čtvrtek, 7. května, jsme šli všichni, já, tvá sestřenka a tvoji bratři, na procházku do Plémpaly. Podvečer byl teplý a jasný a zůstali jsme tam déle než jindy. Když jsem pomyslel na návrat, stmívalo se už a Vilém a Arnoš, kteří šli před námi, nebyli k nalezení. Sedli jsme si proto na lavičku, abychom počkali, až se vrátí. Za chvíli přiběhl Arnoš a ptal se, zda jsme neviděli Viléma. Řekl, že si spolu hráli. Vilém odběhl, aby se schoval, ale Arnoš ho marně hledal. Potom na něj dlouho čekal, ale Vilém se nevrátil. Jeho slova nás vyděsila a začali jsme malého hledat, dokud nenastala tma a Alžběta nevyslovila názor, že se snad vrátil domů. Doma však nebyl. Opět jsme se vrátili,

0: Řekla mi, že onoho večera ji Vilém prosil, aby mu dovolila vzít si na krk její drahocenný medailonek s miniaturou tvé matky. Ten medailonek zmizel a zřejmě byl pokušením, které vraha přimělo k strašnému činu. Až dosud nemáme po něm ani stopu, ačkoliv se ho neunavně snažíme vypátrat. Ale našemu drahému Vilémovi to život stejně nevrátí. Přijeď, nejdražší Viktore. Jen ty dokážeš Alžbětu utěšit. Neustále pláče a neprávem se obvinuje, že je příčinou Vilémovy smrti. Její slova mi drásají srdce. Jsme všichni nešťastní. Děkuji Bohu, Viktore, že se tvá matka nedožila kruté a strašné smrti svého nejmilejšího děťátka. Přijeď, Viktore, a vejdi do domu smutku jako utěšitel. Tvůj milující a nešťastný otec, Alfons Frankenstein, Ženeva, 12. května 1766.
1: Román o hledání lidskosti tam, kde bychom ji možná nečekali. Frankenstein, kniha Mary Shelley, tu bude zase zítra ve 23 hodin na stanici Vltava v podání Lukáše Hlavici a v režii Ivana Chrze z roku 2005.

0: To byla skladba Ludovika Einaudiho, jehož filmové hudbě věnujeme zítra ve 13 hodin na Vltavě Klapku. A teď bude řeč o filmech Davida Lynche.
1: Osudy.
0: Kniha o životě a díle Davida Lynche, Místo snění, vůbec poprvé odkrývá okolnosti zrodu režisérových filmových vizí, jako jsou Městečko Twin Peaks, Sloní muž, Mazací hlava, Lost Highway nebo Mulholland Drive. Z knihy pro rozhlasové zpracování vybrala Ivana Mišková Lynchovy vzpomínky a komentáře k různým natáčením a před námi se tak odhalují historky z dětství i studentských let režiséra, poznáváme jeho filmové vidění a úvahy nad uměním, slávou i životem samotným. A dnes na Vltavě už po sedmé.

Snad se dá říct, že jsem se po městečku Twin Peaks stal ještě slavnějším, ale ono je všechno relativní. Co to znamená být slavný? Slavný byl Elvis. A celé je to ve skutečnosti směšné. Kdyby dneska kráčel ulicí herec a režisér Mel Brooks, nikdo mladší 25 let by nejspíš vůbec netušil, kdo to je. A to mě deptá. Všichni ti, kdo skutečně věděli, co má za sebou a jak je skvělý, jsou teď po smrti. Když zestárnete, už kolem vás není nikdo, kdo by si pamatoval, co jste udělali. Asi před 10 lety jsem šel do Gromenova egyptského divadla v Hollywoodu s Emily Stoflovou, kterou jsem si roku 2009 vzal. Její kamarádka tam promítala svůj film. V jednu chvíli jsem si vyšel ven zakouřit. Stojím tam, kouřím a nějaká žena, myslím, že prostitutka, ke mně přijde a začne sáhodlouze vykládat o mém filmu Inland Empire. Věděla o něm všechno. Sláva, nebo jak tomu chcete říkat, je divná věc. Na konci 90. let jsem žaloval jednu produkční společnost, protože chtěla porušit naši smlouvu. S Mary Sweeneyovou, s níž jsem tehdy žil, a s Georgem Hedgesem a Tomem Hansnem, vlivnými, ostrými, mladými právníky, jsem se tedy dostavil na radnici, kde se nacházejí soudní síně. Tyhle soudní síně z 20. a 30. let jsou překrásné. Všichni jsme se motali dole před vchodem. Stojíme tam a vykládáme si, jakou zvolit strategii a tak podobně. A daleko od nás bezdomovkyně tlačí vozík narvaný krámy. Je oblečená do fialové a jak tak tlačí ten vozík, je pořád blíž a blíž. A když nás konečně míjí, ohlédne se po mně a povídá: zbožňuju vaše filmy. Smáli jsme se tomu a nemohli jsme přestat. Tak tohle je dokonalá sláva. Bylo to něco fantastického. Po městečku Twin Peaks, z něhož se vyvinula spíš televizní než filmová záležitost, jsem si přečetl Zběsilost v srdci Barryho Giffords. Na jeho román byla zrovna správná doba. Svět se tehdy rozkližoval víc a víc. Na Hollywood bulváru se prodávaly drogy a jít tudy večer bylo o strach. V celém San Fernando Valley působily gengy a každou noc bylo slyšet střelbu. Svět byl stále vyšinutější a já jsem tu knihu četl jako příběh o lásce uprostřed zuřícího pekla a šílenství. Barry Gifford je sakra skvělý autor. Opravdu hodně si ho vážím. Jeho styl je čistý a minimalistický, a to v člověku, co si zažehne a nastartuje to vaši představivost. V té knize se některé věci jen tak zmíní, ale já je v představách rozvíjel a oni se rozrostly. Barry píše o hrdinech, ze kterých nebudou doktoři ani právníci. Jsou to ovšem inteligentní lidé a žijí v podzemí svého druhu. Mám tenhle svět hrozně rád. Je v tom divokost a svoboda a také určitá neohroženost. Jsou jisté věci, k nimž mám tendenci se ve svých filmech vracet. Každý umělec má vlastní zvláštní techniku a je pro něj typické, že se mu některé věci líbí a jiné ne. Ne, že by se vracel a dělal totéž zas a znova, ale podobnosti tam budou vždycky. Je to jako s jazzem. Některé motivy se vám líbí a i když jde na ty motivy zahrát spousta variací, ty motivy samotné v nich vždycky budou. Objeví se nápad a začne to řídit. A možná, že se vaše téma někam trochu posune nebo vytvoříte jiné postavy, ale vaší práci musí tyhle nápady a myšlenky velet a vy jim musíte zůstat při práci věrný. Obsazení se u Zběsilosti v srdci vyřešilo skoro okamžitě. Měl jsem pocit, že Nicolas Cage dokáže zahrát cokoliv, včetně Elvise Presleyho, jenž je v postavě Sailora částečně přítomen. První schůzku s ním a s Laurou Dernovou jsme měli v podniku Muse. A toho večera, kdy jsme se potkali, vyhořelo v téhle ulici Pan Pacific Auditorium, nádherný barák ze 30. let.
Willema Defoa nám sehnalo samo nebe. Jakmile si nasadil zuby, stál tam najednou Bobby Peru. Předvedl naprosto bezchybný, fantastický výkon. A nebylo to jen tou protézou. Je to tím, jak se postava s hercem fatálně potká. Právě tenhle člověk ji zahrát dokáže a nikdo jiný ne. Taky se mi hrozně líbí herec Crispin Glover. Postava, kterou hraje, se sice v Barryho románu vyskytuje, ale tuším, že je tam jen zmíněná. V knížce nejspíš nemá šváby ve slipech a taky si tam nevyrábí sendviče. Crispin byl ale na tyhle věci ideální a jeho výkon je taky z těch, co nemají chybu. Nevzpomínám si, jestli je v té knížce i pan Reindeer, a ani nevím, odkud se vzal, prostě se objevil. Cheryl Leeová hraje hodnou čarodějnici Glindu, která se objeví na konci, kdy to vypadá, že je všechno ztraceno a lásku Lily a Sailora zachrání. V té době se lidem ze šťastných konců chtělo zvracet. Považovali to za totální spronevěření se zásadám. Čím bylo něco depresivnější, tím se to zdálo lepší. Jenže zakončit zběsilost v srdci v tomhle tónu mi prostě nepřipadalo správné. Všechno je možné. A někdy se stane, že se zčista jasna objeví něco, co pak všechno napraví. V životě se to stát může. Když se na to ovšem spoléháte, nejspíš budete zklamaní.

Ve zběsilosti v srdci je hodně rock'n'rollu. Ten je o rytmu a lásce a sexu a snech. A aby se vám líbil, nemusíte být nutně mladí. Je to tak trochu mladistvé snění o požitku ze svobody. Natáčeli jsme v Los Angeles a pak v New Orleansu, což je úžasné město. Jednou večer jsme tam byli v klubu. Byla tam spousta světla a hrála tam hudba. V každé restauraci v New Orleansu najdete ty nejrozmanitější lidi a my tehdy seděli blízko jedné černošské rodiny. Otec s nimi nebyl, seděla tam matka, dcery a možná jejich bratr. Vyrazili si do města odněkud z venkova. Před nikým si vůbec na nic nehráli. Byli prostě sami sebou a užívali si života. Začali jsme si povídat a já pak poprosil jednu z dívek o tanec. Byla naprosto úžasná, tak čistá a nevinná. A tak jsme se tam spolu vybavovali. Dva hodně vzdálené světy. Ona o mém světě nevěděla vůbec nic, bylo to takové milé děvče. To se mi na tom městě líbí, že tam spolu žije pestrá směsice lidí. Je to magické místo a v noci je to tam úplná pohádka. Teď už trávím čas většinou jen ve městech a příroda mi nechybí. Nejspíš jsem ji úplně vyškrtl ze svého života a už po ní opravdově netoužím. Když jsem vyrůstal v Boise, byly tam lesy zdravé a husté a neuvěřitelně to vonělo, když jste se těmi lesy procházeli. Jenže od té doby se toho přece jen krapet změnilo. Po lesích dneska jezdí obrovské pick-upy s držáky na zbraně i křiklavá terénní vozítka a tyhle věci k sobě nepasují. A také tu máme globální oteplování a kůrovce. Když je hodně velká zima, kůrovec sice uhyne, jenže dneska už taková zima nebývá. Kůrovce to nezabije a ten pak zlikviduje všechny stromy. Táta mi říkal, že strom, který na pohled vypadá, že umírá, umíral už ve skutečnosti zvolna 10-15 let. V okamžiku, kdy je to poznat, už je příliš pozdě a říká se, že dneska hyne veliká část lesů. Přírodní svět, v němž jsem vyrůstal, už dnes fakticky neexistuje. Do lesů vyrážejí všichni ti lidé s batohy na zádech a špičkovým tábornickým vybavením a je tam úplně narváno. Když jsem do lesů vyrážel já, nepotkal jsem nikdy nikoho. Ani živáčka. V roce 1992 jsem přijel do Boise. Bylo to tam hodně jiné, ale spousta věcí zůstala. To, jak je krajina utvářená, jaké tam bývá počasí a jaké je v ní světlo, tyhle věci se nemění. Jiné ovšem mizí. Když na nějakém místě vyrůstáte, cítíte k němu náklonost a už vždycky pro ně budete mít slabost. Když se pak vracíte v myšlenkách k tomu, co jste tam prožili, hřeje vás to u srdce. Ale už je to pryč a nedá se to nikomu vysvětlit. Kdybych se teď setkal s někým mladým a vyprávěl mu o Boise, stejně bych mu nemohl předat ten pocit, který mám, když na to vzpomínám. A mladého člověka čeká jednou úplně stejný problém, až bude sám starý paprika, co se pokouší někomu vysvětlit, jaký byl svět, když mu bylo 16. Natáčení zběsilosti v srdci mi většinu času připadalo dost snadné a zdálo se mi, že svět je na ten film připravený. Byla tam scéna, která nejspíš zašla o chlup dál a tu jsme museli vystřihnout. Nedokážete předpovědět, z čeho budou lidi vyšilovat, protože věci můžete posuzovat jen podle svého vlastního vkusu. Taky už mě napadly věci, které byly i pro mě samotného moc drásavé a nemohl jsem se tou cestou vydat. Když vás nějaký nápad nadchne a má v sobě sílu, musíte zjistit, jestli vane příznivý vítr a jak by se mu ve světě dařilo. A někdy prostě vytušíte, že na něj není vhodná doba. Toho roku, co byla zběsilost v srdci v Cannes, tam měl svůj film Hlas měsíce taky Fellini. A já jsem byl nadšený, že mě budou promítat na plátno hned po jeho filmu. Celý ten zážitek byl úžasný.
A nutno říct, že jsme opravdu na tom filmu dělali až do úplně poslední chvíle. Hodně pozdě v noci, den předtím, než se zběsilost v srdci promítala, jsme šli do promítací kabiny, abychom zkontrolovali kopii filmu. Do té kabiny lezete po takovém žebříku. Uvnitř jsou obrovské promítačky, co vypadají jak z nějakého ruského sci-fi filmu. Promítali jsme obraz a zvuk zvlášť z 35mm magnetického analogového pásu. Byla v tom taková klidná síla. Neuvěřitelná síla. Dneska lidi mají málo kdy šanci vidět kvalitně promítnutou dobrou kopii filmu a je to vážně škoda. Myslím, že do budoucna se můžou stát dvě věci. Domácí kina se mohou zlepšit, takže budou opravdu kvalitní a vy budete mít obrazovku přes celou zeď a k tomu výborný zvuk. Stlumíte světla, vypnete telefon, ohulíte zvuk a pak se začnete dívat. A v tom případě se do filmového světa přenesete nejspíš docela dobře. Ovšem, nepozvete-li si k tomu partu kamarádů, nebude to sdílený zážitek, což k tomu patří a je to důležité. Nebo se může stát, že budete filmy streamovat rovnou na telefonu. A to by zas tak dobré nebylo. Pokud jde o to, co si lidé přejí právě dnes, dá se říct, že se jim nechce chodit do kina a celovečerní filmy už je nepřitahují. Kinem dneška je kabelová televize. V Cannes do poslední chvíle nevíte, že jste vyhráli. Když vám řeknou, ať zůstanete do neděle, je vám jasné, že něco vyhrajete, ale nevíte, v jaké kategorii. Pamatuju si, jak jsem šel toho večera po červeném koberci a naprosto neměl tušení, že vyhraju. Přišel jsem tam a potřásl si rukou s Pierrem Viotem, což byl tehdy prezident festivalu a prima člověk. A Viot mi řekl: Davide, určitě neodejdeš s prázdnou. Pak jsme šli do sálu, sedli si a ještě než začal slavnostní večer s předáváním cen, přistoupil ke mně Gilles Jacob, který byl prezidentem festivalu v letech 2001 až 2014, a ten mi povídá: vyhrál si Zlatou palmu.

Léto 1993 jsem trávil v Madisonu a tehdy mě oslovil hudebník Yoshiki z kapely X-Japan, jestli bych pro něj nenatočil klip. A já na to, dobře, já si tu hudbu napřed poslechnu a pak uvidím, jestli budu mít nějaký nápad. Poslali mi pak nějakou hudbu, ale bylo to v zásadě jen povídání s hudbou v pozadí. Znělo to jako báseň. Povídám, nic mě nenapadá a odmítl jsem to. Ale oni pak znova volali, hrozná panika, a říkají mi, ale my to už oznámili. Nabídli mi víc peněz, tak jsem natočil takovou věc k písni Longing a nakonec to byla docela zábava. Chtěl jsem do toho kouř, oheň, déšť a světla různých barev. Vydali jsme se točit k vysušeným jezerům a měli sebou pojízdné mlhostroje, co vypadaly jako sekačky na trávu a z těch se valila úžasná mračna bílého kouře. Jenže foukal vítr a všechen ten kouř odnášel pryč do pouště. Rozhodli jsme se proto, že budeme dělat na něčem jiném, na dešti nebo tak, když tu najednou, bylo to něco naprosto úžasného, se všechen ten odvátý kouř začal vracet a valil se na nás jako stěna. Některé z těch záběrů jsou fakt neuvěřitelně krásné. Natočili jsme spoustu dobrých věcí, ale pak se to nějak sesypalo a ani nevím, jestli to Yoshiki nakonec nějak použil. Chtěl, aby klip končil tím, že bude sedět u stolu ve viktoriánském stylu, na něm bude mít lahvičku inkoustu a bude u něj psát husím brkem. Ale já si pomyslel, že by se to k té pouštní scéně nehodilo a proto jsem to nenatočil. Jindy jsem zas byl u sebe v Los Angeles v obývacím pokoji, zazvoní mi telefon. Je to Michael Jackson a říká mi, že by chtěl, abych natočil něco jako upoutávku na jeho desku Dangerous. Povídám mu, nevím, jestli bych to dokázal, nemám žádný nápad. Ale jakmile jsem zavěsil a vyrazil směrem gále, měl jsem najednou všemožné nápady. Tak jsem mu zavolal zpátky a řekl, něco mě napadlo. Dělal jsem na tom s tvůrcem speciálních efektů Johnem Dykstrou u něj ve studiu. Postavili jsme takový miniaturní svět v podobě červeného pokoje, do nějž vedla malinkatá dvířka a v tom pokoji byly podivné stromy moderních tvarů a pahorek se stříbrnou tekutinou, z nějž pak vyšlehly plameny a odhalily obličej Michaela Jacksona. Byla to fázová animace a výroba trvala dlouho. Pokud jde o mě, věci nemusí být úplně do puntíku přesně, ale ti, co na tom pracovali, to naplánovali do nejmenšího detailu. Stromy byly natřené na červeno a černo a ti, kdo tam vstupovali, aby s nimi někam pohnuli, na to měli bílé rukavice a pohybovali s nimi po přesně daných dráhách. To byla jedna část té věci. Tou druhou bylo natočit Michaelův obličej. Měli jsme na to kameru s rameními opěrkami a kruhové osvětlení a to vytvořilo takový úžasný dojem zaostření úplně bez stínu. Michael neměl za úkol nic jiného, než stát pár minut na jednom místě. Jenomže on už měl na sobě make-up 8 nebo 10 hodin v kuse. Jak může mít někdo 10 hodin make-up? Takový člověk musí být k sobě hodně kritický. No, když byl konečně připravený, vylezl ven, já se s ním poprvé setkal a on netoužil po ničem jiném, než se mnou probrat sloního muže. Snažil se od muzea odkoupit jeho kosti, plášť a další věci. Vyptával se mě na různé detaily a byl opravdu moc milý. Pak si stoupnul na místo, my to natáčeli, ale za chvíli byl úplně vyřízený. Konečné slovo měl pochopitelně on a kdyby se mu to nelíbilo, tak by to ven nepustil, ale promítalo se to. Vypadalo to super a já to moc rád natočil.

Hotelový pokoj vycházel z nápadu Montyho Montgomeryho. První díl Fígle napsal Barry Gifford a hrála v něm Glenn Hadleyová a potom dva mý oblíbenci, Freddie Jones a úžasný Harry Dean Stanton. Jsem si jistý, že Harry Dean byl hereckým kolegům velkou inspirací a přál bych si, aby tu s námi zůstal na pořád. Hotelový pokoj se odehrával v hotelu Railroad. V každém pokoji tu na zdech visely obrázky vlaků a z oken byl výhled dolů na kolejiště. Myšlenka byla taková, že v průběhu let jedním hotelovým pokojem projdou stovky hostů a my budeme sledovat, co se v tomto pokoji dělo v nějaký konkrétní den. Natočili jsme tři díly. Ty dva, které jsem režíroval já, napsal Barry. V každém případě je pravda, že v televizi se hotelový pokoj vůbec nelíbil. Taky se jim nelíbilo Pozor, vysíláme. To stálo na nápadu živého televizního vysílání a toho, co všechno se při něm může pokazit. Seženete překrásnou hloupoučkou herečku a režiséra z ciziny, no tak co by se na tom mohlo zvrtnout, no ne? A pak jen koukáte. V tom je ten vtip. Ovšem, nikdo o něj nestál. Znáte to. V životě je to nahoru dolů. A když se někdo vrátí nahoru poté, co byl dole, pak má zjevně výdrž. Někteří herci, třeba Jimmy Stewart, Henry Fonda nebo Clark Gable, měli úspěch. Pak se ovšem něco stalo a oni upadli tak trochu v nemilost, ale znovu se vyšvihli. Lidi je zas měli rádi a byli jim věrní, takže další pád už se nekonal. V říjnu 1993 jsem v Římě natáčel reklamu na těstoviny. Točili jsme na takovém překrásném náměstí. Hlavní roli hrál Gérard Depardieu, s nímž se báječně spolupracovalo. Byla to zábavná reklama. Kameru měl tehdy na starost Tonino Delicoli, který točil také Felliniho film Interview. A teď se mnou točil tohle. Producent té reklamy s Fellinim také spolupracoval. A jednoho dne se tihle dva spolu bavili a pak mi povídají: Davide, Fellini je v nemocnici na severu Itálie a mají ho převážet do nemocnice tady v Římě. Zeptal jsem se, jestli by nebylo možné, abych ho zašel pozdravit. A jeho neteř naplánovala návštěvu na pátek večer. V pátek jsme dotočili a večer byl překrásný západ slunce. Nastoupil jsem do auta spolu s Mary Sweeneyovou a nějakými dalšími lidmi, to auto bylo úplně plné, a jeli jsme k té nemocnici. Před ní byly spousty ne přímo bezdomovců, ale nemocných lidí. Seděli na schodech a uvnitř bylo taky hrozně lidí. Felliniho neteř vyšla z nemocnice, sehnula se k okénku auta a řekla: dovnitř můžou jen David a Tonino. A my jsme vystoupili a vydali se do té nemocnice. Šli jsme pořád dál a dál, až jsme konečně dorazili do prostor, kde už nikdo nebyl, jen ty nemocniční chodby, a jedna dlouhá nás zavedla až ke dveřím Felliniho pokoje. Vejdeme tam a vevnitř byla jen dvě lůžka a mezi nimi Fellini na vozíku. Byl otočený čelem k nám. Do té doby se bavil s jedním novinářem, jmenoval se Vincenzo, a ten v pokoji zůstal. Tonino s Vincenzem se znali, tak si spolu začali povídat. Donesli mi židli, já si sednul před Felliniho vozík, k němuž byl přidělaný takový malý stoleček, a on mě chytil za ruku. Bylo to moc krásné. Seděli jsme tam asi půl hodiny, drželi se za ruce, a on mi vyprávěl, jaké to bývalo za starých časů, jak se věci změnily a jak je mu z toho, jak se dnes věci mají, smutno. Řekl mi: za starých časů, Davide, jsem si šel dát kafe a všichni studenti filmových škol za mnou chodili a povídali si se mnou a o filmu věděli všechno. Nedívali se na televizi, chodili do kina a nad kávou jsme vedli báječné diskuze. Když přijdu dneska, nikdo tam není. Všichni se dívají na televizi a o filmu už se nebaví tak jako kdysi. Když náš společný čas vypršel, vstal jsem a řekl mu, že svět se nemůže dočkat jeho dalšího filmu. Pak jsem odešel.
O něco později jsem náhodou potkal Vincenza a ten mi řekl, že když jsem toho večera odešel, Fellini prohlásil, je to hodný chlapec. Dva dny na to upadl do kómatu a zemřel.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V červenci roku 1783 vycestoval Wolfgang Amadeus Mozart s manželkou Konstancí do rodného Salzburku navštívit svého otce Leopolda. Na zpáteční cestě se 30. října zastavili v Linci u hraběte Jana Josefa Stun Hohensteinu, významného mecenáše umění. Hrabě využil přítomnosti slavného hosta a již na 4. listopadu uspořádal ve zdejším divadle Akademii, tedy koncert, na němž měl Mozart vystoupit jako klavírista i skladatel. Mozart však neměl sebou žádnou symfonii, která byla tehdy obvyklou součástí programu, a proto musel během několika dnů napsat novou. Touto novou symfonií, kterou podle informací z Mozartova dopisu otci stihl zkomponovat a nazkoušet během pouhých 5 dnů, se stala symfonie číslo 36 C-dur, Kechlův seznam 425, známá jako Linecká. Jsou v ní patrné vlivy symfonického stylu Josefa Haydna, nejvýrazněji v majestátní pomalé introdukci první věty s barokně uvertýrovými tečkovanými rytmy. Je to vůbec první Mozartova symfonie s pomalou introdukcí. Symfonii vyslechneme v provedení souboru Il Pomodoro, který řídí Maxim Emelianichev.

0: Dozněla symfonie číslo 36 C-dur zvaná Linecká, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor Il Pomodoro řídil Maxim Emelianichev.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V roku 1727, krátce před svou smrtí, podepsal král Jiří I. dokument, kterým udělil Georgu Friedrichu Händlovi britské občanství. Naturalizace mu mimo jiné otevřela cestu k významným zakázkám pro britský královský dvůr. První z nich se stala hudba ke korunovaci nového krále Jiřího II., pro niž Händel zkomponoval 4 monumentální korunovační antemy. Z nich jsme vybrali závěrečný antem My Heart is Indicting, určený ke korunovaci královny Karolíny. Vyslechneme jej v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Nicquet.

0: Vyslechli jsme korunovační antem My Heart is in Dighting Georga Friedricha Händla v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídil R.V. Nicke.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua je poměrně vzácným příkladem barokní komorní hudby s obligátním čembalem. Zároveň to jsou jediná dochovaná Rameauova komorní díla. Virtuózní čembalový part je v nich vedoucím hlasem, flétna a viola da gamba spíše doprovázejí. Koncert číslo 4 z této sbírky nám nyní přednesou Trevor Pinnock na čembalo, Rachel Podger na barokní housle a Jonathan Manzon na basovou violu da gamba.

0: To byl koncert číslo 4 pro čembalo, housle a violu da gamba z cyklu Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua. Hráli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon basová viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Duchovní koncert na text 85. žalmu Herr, der du bist formals gnädig gewest pro dva soprány, dva tenory, bas, čtyřhlasý sbor, dvoje housle, tři trombony a basso continuo napsal Heinrich Schütz pro blíže neurčenou politickou příležitost na sklonku 30leté války. Mocným způsobem v něm stvárnil prosbu o boží pomoc a mír ve válkou zpustošené zemi, vrcholící vizí naplnění slov žalmu. Milosrdenství a pravda potkají se, spravedlnost a pokoj políbí se. Schützův duchovní koncert si vyslechneme v podání Drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů. Gerlinde Sämen a Isabel Schickentanz soprán, Georg Popluc a Tobias Metger tenor a Felix Schwantke bass.

0: Vyslechli jsme duchovní koncert Heinricha Schütze na text 85. žalmu Herr, der du bist formals gnädig gewesst v interpretaci Drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů Gerlinde Sämen a Isabel Schicketanz, soprán, Georg Popluc a Tobias Metger, tenor a Felix Schwantke, bas.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur, Kechlův seznam 271 od Wolfganga Amadea Mozarta je ve skutečnosti jeho čtvrtým původním klavírním koncertem. První čtyři koncerty jsou totiž úpravami děl jiných skladatelů a sedmý je určen pro tři klavíry a orchestr. Mozart jej zkomponoval roku 1777 a jde o jeho poslední klavírní koncert napsaný v Salzburku. Dílo věnoval francouzské klavíristce Louise Victoire Genami, s níž je koncert dnes spojován namísto dříve užívaného, avšak mylného přízviska Genome. V našem pořadu jej uslyšíme v podání Christiane Betzeidenhauta na kopii klavíru Antona Waltra za doprovodu Freiburského barokního orchestru, který řídí jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltera hrál Christian Betzeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis pochází patrně z jeho výmarského období kolem roku 1714, i když podle některých badatelů mohla vzniknout již o rok dříve jako zkušební skladba pro konkurs na místo varhaníka v Halle. Po svém příchodu do Lipska ji Bach roku 1723 revidoval pro nové provedení. Vyslechneme ji v provedení sboru a orchestr Gechinger Kantorei se solisty Miriam Feuersinger, soprán, Alex Potter, kontratenor, Benedikt Christiansson, tenor, Matthias Winkler, bas. Provedení řídí Hans Christoph Rademann.